marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v pět, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát.

kláštera krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve poradíme, jak obarvit látky přírodní cestou, tedy rostlinami. Vypravíme se také za zdatnými rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky. To se může hodit. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvyšší čas. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Od světle růžové přes žlutou, zelenou až k velmi tmavě hnědé. Nádherné tóny vykouzlíte při barvení látek nebo vlny přírodními materiály, tedy rostlinami. Jak na to a čím barvit? Tak to pro nás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková na návštěvě u pražské botaničky, etnobotaničky a archeobotaničky Jarmily Skružné.
2: Zkoušeli jste někdy barvit oblečení s pomocí rostlin? No, dokázali to samozřejmě už naši předkové. Tvořili různé odstíny barev textilií pro své oblečení. A já se na to, kterými rostlinami se dá barvit, jak na to, aby barva byla stála i po letech, zeptám Jarmily Skružné, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky z botanické zahrady hlavního města Prahy.
3: Vy jste sebou přinesla takové nádherné vzorníky a myslím, že jste je dokonce vyráběla sama a že jsou hodně už staré.
4: Tady vidíme před sebou, že to jsou ústřižky vlny. Já bych odhadla, že jich je tam více než 40, možná 50 odstínů různých barev od světle růžové přes žlutou, světle hnědou, světle zelenou až po tmavou. Hena poskytuje v podstatě černou barvu.
3: Různě se barví textilie, které jsou rostlinného původu a které jsou živočišného původu, vidíte?
4: Ano, je potřeba pro ustálení té barvy a zvýšení trvanlivosti a zvýraznění odstínu použít i mořidlo. Mořidla jsou různé chemické sloučeniny, může se použít také ocet, může se použít kamenec, vinný kámen, ale i třeba moč. A každé to mořidlo vlastně ovlivňuje ten výsledný odstín. A je právě dobré vědět, že některá ta mořidla je dobré používat jenom pro vlnu a hedvábí, živočišná vlákna, a některá zase pro rostlinná.
3: A vy jste si něco už nabarvila na sebe?
4: Já jsem si nabarvila akorát tenhle ten vzorník před přibližně více než 20 lety a musím říct, že od té doby jsem se k tomu nevrátila. Možná by posluchače mohla odradit náročnost vlastně tvorby nejprve toho činidla, práce s mořidlem, ale musím říct, že pokud tomu ten čas věnujete, tak potom to samotné barvení už je vlastně strašně jednoduché a rychlé.
3: Kolem nás je spousta nádherných rostlin, jsme tady jako na louce a třeba tady ta žlutá, to je rmen, ale nějaký speciální rmen.
4: Je to rmen barvířský, kvete nádhernými úbory žlutých květů. Rmen barvířský můžeme použít také jako barvířskou rostlinu a zase záleží na mořidle, jak intenzivní odstín žluté barvy nám dá.
3: Tamhle je třezalka, ta určitě taky barví. Co ještě?
4: Třeba bez černý a z dalších našich rostlin můžeme barvit ostružiníkem, třeba jasanem nebo celíkem zlatobílem, světlicí barvířskou a těch rostlin je mnohem více.
3: Já si často obarvím prsty, ořechy, tak tam si myslím, že ta barva taky je.
4: Ještě bychom asi měli také říct, že záleží na tom, jakou část té rostliny pro tu přípravu barvířské lázně použijeme. Dost často jsou to podzemní orgány, kořeny, ale někdy jsou to třeba slupky z nedozrálých plodů a to je právě v případě ořešáku.
3: Tak my jsme tady pár rostlin už zmínili. Máte nějakou perličku, nějakou rostlinu, o které bychom nikdy neřekli, že barví a přesto barví pěkně?
4: Takový případ může být třeba aksamitník neboli afrikán, což jsou velice oblíbené letničky, které se sami přesejvají, nemusíme o ně ani moc pečovat a ty právě poskytují také různé odstíny žluté barvy zase v závislosti na použitém mořidle a používá se náť nebo samostatná květenství.
1: A jenom dodejme, že reportáž, článek a fotografie některých barvířských rostlin a vzorníků Jarmily Skružné, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Teď si pustíme pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy. Třeba tam dnes bude zrovna ten váš dotaz.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Když je také strašné sucho, jestli se může zalívat česnek? A jak často? A ještě bych chtěla, kdyby mě někdo poradil, do záhonku se k nám dostali krtičce. A to máme celé záhonky porité, že opravdu s tím suchem a ještě s těma krticama nebudeme mít asi žádnou vůbec úrodu.
0: Tak na to nám odpoví zahradník František Lubocký, náš stálý poradce.
2: Česnek je třeba zalévat, pokud je sucho a pokud je čistě zelený, pokud je ve stádiu růstu. Jakmile začne vytvářet ten květní stvol, v tu chvíli značí, že už ten česnek jde ke konci své vegetační doby, takže se zálivkou opatrně, ale nedoporučuje se už nechávat ty poupata nebo ty květy. A jakmile začnou konce listů žloutnout, přestat se zálivkou a sklízí se v době, když nad zemí, v tom krčku, když ten kousek toho stvolu nad zemí zmáčkneme v prstech a už je takový měkký i snadno by se dal ten česnek ohnout, tak to je doba ke sklizni.
3: Ale abychom nezamluvili ty krtky, protože to bylo součást ještě dotazu, který jsme nestihli zodpovědět. Zase v krátkosti, ono je to s nimi boj, takový marný.
2: Boj, tak jednak je to chráněné zvíře, je považované a chápu, že užitečné, protože tak, jak si bydlí pod zemí, tak on se živí larvami. A většina larev pod zemí, to jsou chrousti a tak dále, pro nás škodlivé, tak on se živí. No tím, že si staví ty chodbičky, zase nám je nepříjemný, tak existují buď ty plašiče, anebo většinou jako zabírá dobře ostříhané vlasy, vyčesané chlupy ze psa, dokonce i hovínka a psí kočičí, někdo si nosí i ze zoologické zahrady, prostě vypudit ho takhle chemicky, protože ale on si zvyká, dává se i naftalinové kuličky a karbid vápenatej do těch nor a tak.
3: A vždycky si na to zvykne.
2: No, že nesmí se počítat na 3 roky, no chce to jednou to, aby si nezvyk.
0: Tak. A máme tady další dotaz.
4: Na jaře jsem ořezala všechny stromy jabloní a ostříhala znovu vyrostly výhonky, které jsou dlouhé až 0,5 metra. Nevím, jestli mám tyto větve znovu ostříhat nebo počkat až po sklizni úrody.
0: Na stříhání jabloní jsme se

0: se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
1: Ty nové výhonky, které na té jabloni máte, tak jim se říká lidově vlky. A pokud jich ta jabloň má opravdu hodně a je tam ten růst bujný, tak to pravděpodobně znamená, že se ta jabloň snaží zmladit. Je dost možné, že tam vlastně nějakým pravidelným intenzivním řezem, kde skutečně poctivě k tomu stromu přijdete, nůžkama stříháte každou větičku a přemýšlíte nad každým pupínkem, tak já dost často vídávám, že lidé ty stromy potom řežou tak, že jim tam zůstávají v podstatě jenom staré větve, na kterých ten strom už potom hůře plodí. Takže pokud je tam těch mladých výhonků, takzvaně vlků, hodně, tak to asi znamená, že ten strom se potřebuje nějakým způsobem přirozeně zmladit. Takže já bych vám doporučoval teď s tím nic nedělat. Až přijde čas řezu jádrovin, což nějaké předjaří, tak se podívejte na ty výhony, ty vlky, proberte, nějakou část těch tam nechte, můžete je případně zastříhnout, aby se rozvětvili, a během třeba nějakých 2, 3, 4 let zkuste z těchto nových mladých výhonů zapěstovat nové větve a nový obrost toho stromu a ten starý obrost, ty staré větve postupně z toho stromu vyřezat. Tím byste ten strom měl zmladit, měl by lépe plodit a samozřejmě, pokud byste ty vlky, ty nové výhony intenzivně ořezávala, tak ten strom budete motivovat k tomu, aby bujně rostl a hůře plodil. Což znamená, není ve vašem zájmu všechno ořezávat. Spíš to využijte proto, abyste si zapěstovala nové větve, protože na nových malých větvích obvykle roste pěknější a chutnější ovoce.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Některá místa v naší zemi nejsou příliš známa, ale svou malebností rozhodně stojí za povšimnutí. Příkladem je obec Příluka nedaleko Litomyšle. Vesnice má dva kopce. Jeden se jmenuje Teplý a druhý Zmrzlý. Skýtají nádhernou vyhlídku do kraje. A taky tu mají dva rybníky, horní a dolní, a velmi aktivní rybáře, kterým velí Petr Chadima. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková si s dalšími rybáři nenechala ujít prohlídku zázemí místního rybářského spolku.
2: Vstupujeme, já nevím, jestli se tomu dá říkat rybárna, nebo jak bychom to řekli.
3: Rybárna, trucovna pro rybáře.
2: Tak jdeme dovnitř, tady krásně uklizeno.
4: Snažíme se to tady udržovat v takovéto čistotě, aby jsme se tady mohli scházet a vykonávat vlastně takové ty naše koníčky, jak se tomu říká, tichý blázní vody. Ty biče, co tady máme pověšený vlastně na zdi, tak to je kvůli tomu, že jednou ročně pořádáme tady dětské závody o příluského karáska a těm dětem půjčujeme vybavení, který nemají.
2: No. Takže tady to žije, tady u toho rybníka. Vy tady máte dva, jeden menší, jeden větší?
4: Ano, ano, máme horní rybník, tam máme kousek nad ním pramen, takže to je horní rybník, pak vlastně to přetíká přepad do spodního rybníka. Máme ještě v plánu se starostou obnovit prostřední rybník, kde bychom udělali takový odchov malých ryb.
2: Mm-hmm. Může takhle pár dubák přijet a ulovit si tady něco?
4: Samozřejmě může, když mě bude kontaktovat, vlastně buď přímo mě, nebo na webových stránkách je kontakt na mě a můžu prodat buď denní povolenku na lov, anebo i roční povolenku. A u nás v rybníku můžete chytit kapra, amura, a karase.
2: A potom si to tady i připravujete? Jsou nějaké takové dny, kdy ty ryby vylovíte a potom si tady ugrilujete?
4: Jak jsem zmínil, vlastně ten jeden den v roce, kdy tady jsou ty závody dětské od toho příludského karáska, tak se snažíme vlastně těm návštěvníkům a rodičům tady připravit takovýto, řeknu, rybí gastro, jo, kde se tady snažíme udělat pochutiny z našich místních ryb. Jo, takže tady děláme rybí hranolky, filety, takže to tady mají možnost ochutnat to, co tady u nás plave. Ohlas je na to velmi, velmi kladný.
2: Ale víte co, pojďme ještě ven podívat se na tu vodní plochu a říct si, anebo?
5: Do bourárny.
2: Jo, do bourárny, tak dobře, tak jdeme ještě do bourárny.
4: Tady vlastně je taková mini kuchyňka, kde vlastně tady máme takový to základní vybavení pro občerstvení a tady dál je vlastně bourárna, kterou jsme si vytvořili svými silami. Tady potom děláme předvánoční prodej kapru. Díky tomu, že vlastně neděláme výlovy, tak tady prodáváme toho vánočního kapra z rybářství Litomyšl.
2: Jo, takže místní lidi to mají perfektní bez práce.
4: Ano, ano, protože někteří to chtějí tady vykuchat, nafiletovat, aha, takže aha. Děláme tady, tady děláme kompletní servis, plus samozřejmě tady přitom máme občerstvení, takže kdo si přijde pro rybu, tak si dá občerstvení, pivko, takže...
2: No je tady veselo zkrátka, žije to tady. A ještě, když už jste tady mluvil o tom příludském karáskovi, kdy to je?
4: Třetí sobota v září, většinou se to snažíme dělat po těch prázdninách, protože během prázdnin ty akce jsou ohrožený, protože ty děti a rodiče jsou na dovolených, takže to vlastně děláme v září.
1: Pokud byste se chtěli zúčastnit rybářské akce v Příluce u Litomyšle, stačí zajet příští sobotu k dolnímu rybníku, anebo se tam vydejte jen tak, na výlet. Obec je součástí toulovcových maštalí a procházejí tudy jak turistické, tak cyklistické trasy. Teď si dáme pěknou písničku a pak pozvu k rádiu hlavně pány, protože se budeme věnovat pálence, tedy jak zpracovat ovoce v pěstitelských pálenicích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Sucho se letos určitě podepíše i na úrodě ovoce. Jeho méně nemá potřebnou velikost a ze stromu padá. Hodně pěstitelských pálenic proto letos zahajuje sezónu dříve. Mít svou vlastní ovocnou pálenku, která v zimě zahřeje, nebo bude vhodným dárkem kamarádům nebo příbuzným, tak to nikdy není na škodu. Kolik ovoce budeme letos potřebovat na dostatečné množství lahodného moku, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra. A právě proto navštívil emeritního prezidenta Unie destilatérů České republiky a tak také majitele parního lihovaru a pivovaru v Blatné, Václava Šitnera.
2: V průměru počítáme, že na litr absolutního alkoholu, to je 100%, je potřeba tak 20 až 22 kg švestek, přepočtu okolo 10 až 11 kg na litr 50%. U hrušek potřebujete tak v průměru 33 kilo na litr 100%, tak okolo 17 kilo na litr 50. Co se týká jablek, tam doopravdy záleží na té úrodě druhu ovoce, protože ranní jabka, ty s korem vůbec netečou, a ty podzimní, který už mají dostatek cukr, jsou nalitý, tak tam potřebujete v průměru 20 kilo na litr alkoholu a 10 průměru na litr 50.
3: Na Moravě si většinou pěstitelé vyrobí svůj kvas a odvezou ho do pěstitelské pálenice. Tady v Čechách přivezeme do pálenice ovoce a ona ho zpracuje. Kolik stojí to zpracování?
2: To zpracování je, jestli to ty pálenice dávají do přinesených nádob, jestli se to dává do lahví, jestli se na tu lahev přidává etiketa, ty lidi už si odvezou hotový lahve, anebo jestli si to odváží v kanistrech. Je to ještě závislý na tom, jak se pohybuje cena plynu, cena uhlí, cena lehkého tepného oleje, protože v posledních dvou letech všechny energie šly neskutečným způsobem nahoru.
3: Přejdeme tedy k té spotřební dani, která je snížena u toho pěstitelského pálení.
2: Přístupová dohoda České republiky do Evropské unie, a to snad bylo jediné štěstí, bylo to, že v České republice daň na pěstitelské pálení vždy bude 50% ze spotřební daně. Ta spotřební daň za poslední 3 roky nám stát udělal to, že de facto zvyšoval každý rok o 10%, rok 24, 25 a na konci roku 25 to šlo o dalších 5%. To znamená, že ten nárůst od státu byl 25, ale on nebyl 25, ale ono to bylo za ty 3 roky, protože vždycky ten nárůst byl z té zvýšené spotřební daně rok dopředu. Ten nárůst byl doopravdy skorem 33%. A to je v dnešní době z 285 korun, která byla původní, se dnes na 410 korun 50 halířů. A pro pěstitele to znamená, že 50% je tudíž 206 korun, upozorňuji, za litr absolutního alkoholu. Začali lidi jezdit nakupovat lihoviny do zahraničí a rozšiřuje se černé pálení. Celníci, kteří dneska kontrolují tuto spotřební daň a toto pálení, nemůžou všechno obsáhnout.
3: Když se tady vrátím k té ceně litru 50% ovocné pálenky, tak jsem někde na částce přes 200 korun, je to tak?
2: Je to okolo tak 250 až 280 korun.
1: A ještě jedna rada na závěr. Ovoce, které do pálenice připravujete, přivezete, pokud z něj chcete mít kvalitní pálenku, tak to ovoce může mít na sobě stopy po poškození hmyzem. Může být spadané, ale v žádném případě nesmí být nahnilé anebo plesnivé. A vypálit si ho můžete nechat za určitých pravidel i docela velké množství, ale o tom uslyšíte od Václava Šitnera, který provozuje lihovar a pivovar v Blatné v jižních Čechách, více až v našem vysílání za 2 týdny. A v tomto hobby magazínu už nás čeká za chvíli jenom zahrádkářský kalendář a tam si zopakujeme, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Nestorův zahrádkářský kalendář.
1: Na Tobiáše mají rolníci déšť rádi, nejenom pro osení, ale i pro vinohrady. Tak to je pranostika na tuto sobotu. Nenechte se mýlit, že Tobiáš má svátek nejen 13. června, ale i 2. listopadu. Dříve, podle starého kalendáře, to měli všichni Tobiasové právě 12. září. A díval jsem se na moje vínko okolo pergoly a už to začíná dozrávat a měnit barvu. Tak snad letos ty hrozny budou mít dost sluníčka, aby byly chutné a slaňonké. V září nastává sklizeň léčivých plodů, jako je jeřáb, rakytník a keřová růže, plodící šípky. Postupně začínají zrát vlašské a lískové ořechy. Pokud chcete mít svoje letničky a trvalky na zahradě i příští rok, sklidte si z nich v září semínka. Pozor na cibuloviny, v teplých zářijových dnech můžete zasadit narcisy. Sadbu ostatních cibulovin nechte ale až na studenější dny. Ještě než začnete cibuloviny sázet, tak si připravte záhony. Zryjte je, nakypřete a potom přidejte kompost. Dejte si záležet na dostatečné hloubce, malé cibulky sázejte do hloubky asi 7 cm pod zem, ty větší pak do hloubky 15 cm. Malým cibulím bude stačit rozestup okolo 5 cm. Větší cibule vyžadují odstup asi 10 cm. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Jako televizní a rádiový moderátor, moderátor různých akcí i diskjokej, jsem se setkal snad s každým a s mnohými dokonce mnohokrát. O to víc si vážím setkání se slovenskou zpěvačkou Marikou Gombitovou. Její jméno znám celou svou kariéru, ale prostě jsme na sebe neměli štěstí. Setkali jsme se jen jednou v životě při plavbě na jedné lodi po Vltavě v Praze, kde propagovala svůj pražský koncert nebo koncerty. Krátké, ale intenzivní setkání s hvězdou, jejíž kariéra začala už v 70. letech minulého století.

Jeden z mnoha hitů Mariky Gombitové, Slunečný kalendář. Marika Gombitová se narodila v první polovině září roku 1956. Zpěvák Richard Miller se narodil v první polovině září roku 1961. Jsou tedy od sebe 5 let. Oba se narodili v Československu, oba se narodili v první polovině září a mají toho mnoho společného. Jména obou jsou ve výsledcích anket Zlatý a Český slavík a také Slávik, což byla anketa, která se po rozdělení Československa pořádala na Slovensku. A ještě něco mají společného. Mezi autory jejich písní byl i Vašo Patejdl, který některé jejich písně i nahrával a produkoval, jako třeba hit Po schodoch.

Marika Gombitová je ročník 1956. Jaký byl ten rok tenkrát v Československu? V dubnu zasedal ústřední výbor Komunistické strany Československa a jednal o výsledcích 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, hodnotícího výsledky Stalinova kultu osobnosti. Život ve východní Evropě se začal měnit. 22. dubna byl v Opavě ukončen provoz tramvají. 25. dubna byl ze stranických i státních funkcí odvolán ministr národní obrany Alexej Čepička. V červenci byl vyhlášen Moravský kras chráněnou krajinnou oblastí. 15. září byla založena společnost Saska a v rámci Bratislavského rozhlasu začalo 3. listopadu vysílání Slovenské televize. První úspěchy Mariky Gombitové přišly, když se stala součástí skupiny Modus. To bylo v roce 1976 a to byla doba, kdy se členové této slovenské kapely rozhodli vytvářet původní slovenské písničky. Ján Lehocký skládal hudbu, vymýšlel melodie a textaři Boris Filan, Luboš Zeman a hlavně pozdější dvorní textař Modusu Kamil Peteraj vymýšleli slogany a rýmy. Už s Miroslavem Žbirkou a právě Marikou Gombitovou v roce 1977 vyhráli s hitem Úsměv bratislavskou líru.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Když byla Marika Gombitová malá holka, tak na dveře sklepní místnosti prý napsala Hudba je můj život. I když ten život byl složitější, než mohla čekat, vyšlo to. Marika Gombitová se narodila 12. září 1956 jako Mária Gombitová. A to v malé vesničce u přehrady Domaša. Ta vesnička se jmenovala Turany nad Ondavou. Mária měla 3 bratry a 1 sestru, takže logicky byla jedním z 5 dětí. Tatínek hrál na housle a klavír a také zpíval. Asi právě po něm zdědila svůj talent. Jako malá pobrnkávala klávesami na klavíru a později se na něj na lidové škole umění naučila hrát. Na konzervatoř ji nepřijali a tak odešla do Košic na strojnickou průmyslovku a vedle studia zpívala. Na střední průmyslové škole strojní absolvovala v roce 1976 a od té doby, jak se tenkrát říkávalo, je ve svobodném povolání.

Marika Gombitová od 13 zpívala s maminčiným souhlasem s bratry v amatérské kapele Matador. V letech 1971 až 73 byla členkou další amatérské košické skupiny Profily. A pak krátce působila v košických tanečních orchestrech Julia Olajoše a Juraje Sabadoše. A s těmito orchestry natočila i první rozhlasové nahrávky. Pak už přišla zmíněná nabídka Janka Lehockého z kapely Modus, kde byla až do roku 1980, kdy začala její úspěšná solová kariéra. 30. listopadu toho roku se ale vše zhroutilo. Marika se společně s dalšími členy skupiny Modus vracela z koncertu a měli vážnou dopravní nehodu. Z ní si Marika odnesla trvalé následky. Těžké zranění páteře ji připoutalo na invalidní vozík a limitovalo její další uměleckou dráhu. Kariéra ale pokračovala i tak dál.

Za 30 let, co se v letech 1962 až 1991 vyhlašovala anketa Zlatý slavík, se Zlatou slavicí nestala ani jedna Slovenka. Ale Marika Gombitová obdržela nejen dva bronzové, ale také tři stříbrné slavíky a tím se stala nejúspěšnější Slovenkou ankety popularity. Do ankety vstoupila v roce 1977, a to na 46. místě, ještě pod jménem, jak je napsáno v těch výsledcích, Marie Gombitová. Hned rok na to byla čtvrtá a v roce 1979 už získala bronzového slavíka. Stříbrné slavíky má za roky 1980, 82 a 83. A to není všechno. V letech 1998 až 2012 se na Slovensku pořádala anketa popularity Slávik. Anketu vyhlásila tenkrát agentura Forza, která byla na Slovensku. Když se sečetly všechny výsledky ze zmiňovaného období, je na třetím místě mezi zpěvačkami ta, která anketu popularity nikdy nevyhrála. A to je právě Marika Gombitová s pěti stříbrnými a dvěma bronzovými Slávíky. Sečteme to. Celkem za svou kariéru v letech 1977 až 2012 získala Marika v Československu a na Slovensku 8 stříbrných a 4 bronzové slavíky a je populární i v současnosti.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Richard Miller se narodil na Slovensku v Lohovci 6. září roku 1961. Jaký byl ten rok v Československu tenkrát? Byla zahájena stavba Nechranické přehrady. Praha se stala poprvé ve své historii milionovým městem. 2. ledna poprvé promluvil z vysílání československého rozhlasu Hajaja. Rozhlasové pohádky na dobrou noc přežily do dalšího tisíciletí. 1. března se konalo sčítání lidu. V Československu žilo 13 745 377 obyvatel. 28. dubna navštívil Československo první člověk na světě, který se podíval do vesmíru, kosmonaut Jurij Gagarin. 7. července došlo k důlnímu neštěstí na dole Dukla v Havířově prostřední Suché. Neštěstí si vyžádalo 108 lidských životů. A 29. listopadu byl v Národním shromáždění přijat nový trestní zákon.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Tak možná, že to není štěstí.

0: Okay. Sí.
1: Málo kdo už si pamatuje, že Richard Miller začínal jako novinář a publicista. Studoval filmovou a televizní scénáristiku a dramaturgii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. A já tenkrát, aniž bych věděl, kdo to je, četl jeho články ve slovenském časopisu Populár, který měl barevnou obálku, byl tam i plakát a těžko se v Praze scháněl. Psal i do Gramoreví a to byl český časopis, to byly vlastně takové noviny. První nahrávka Richarda Millera se jmenuje Rádio a natočili se skupinou Purčiak Pavla Daněka.

0: Tehdejší slovenská nová vlna a úspěch písničky Rádio byl impuls pro vznik skupiny Banket, kterou Richard Miller založil v roce 1984 s kapelníkem a muzikantem Martinem Karvašem. Jejich první vystoupení bylo na bratislavské Lyře s písní Nespoznaný. Debutem Banketu bylo v roce 1986 album, které je dodnes populární a jmenovalo se Bioelektrovízia. Tohle album bylo plné hitů, Salieri, Po schodoch a také Tlaková níž.
1: Pýtaš sama, čo je s tebou, prečo celý den spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Od roku 1992 je Richard Miller na velice úspěšné solové dráze. Nahrál více jak 20 alb, na kterých spolupracoval s mnoha autory, muzikanty a producenty. Jsou mezi nimi Jaro Filip, Petr Habka, Michal Horáček, Milan Lasica, Ivan Tásler, Michal Pavlíček, Petr Uličný nebo Ondřej Gregor Brzobohatý. Jeho první solové album se jmenovalo Neuč vtáka létať a byl na něm i hit Nebude to lehké.

0: času je věc můj.
1: Za svou kariéru získal Richard Miller na Slovensku 18 prestižních cen Aurel, což je u nás anděl, a také 3 zlaté sláviky. V původní anketě popularity, anketě Zlatý slavík, je jeho jméno evidováno poprvé ve výsledcích za rok 1985 a bylo to tenkrát 44. místo. Jeho nejlepší umístění je z ročníku 1989 a to skončil 13. Před chvílí jsem zmínil, že Richard Miller 3x zvítězil ve slovenské obdobě ankety popularity Slávik. Jejíž výsledky se vyhlašovaly v letech 98 až 2012. Za těch 15 let, co anketa existovala, dostala Zlatého slavíka jen 5 zpěváků. Habera, Ráš, Žbirka, Cmorik a Miller. A právě on je 3. nejpopulárnějším zpěvákem historie této ankety. Zvítězil v ročnících 2003, 10 a 11. Richard má doma i 2 stříbrné sláviky a je králem těch bronzových. Dostal jich 5. Má také 2 sbírky slavíků.
2: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Vždycky, když se s Richardem Millerem potkáme, je to jako kdybychom se rozešli včera a ne jako, že se nevidíme třeba 2, 3, 4 měsíce a někdy i půl roku, někdy i rok. Richard Miller má až neuvěřitelné osobní charisma. Ve všech oborech používá svůj výjimečný talent, má jasně rozpoznatelný, nezapomenutelný hlas. Za svou kariéru prodal více než 1 000 000 nosičů v Česku i na Slovensku a absolvuje desítky skvělých koncertů ročně. Shrnutí. To vše udělalo z textaře, skladatele a zpěváka žijící hudební legendu. Já zavírám obě krabice, do kterých jsme dnes dali úspěchy Mariky Gombitové a Richarda Millera. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá

0: i když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zatichá,

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zpřísní. Počítá s tím novela, kterou schválili poslanci. Upravený plán rozvoje táborské botanické zahrady počítá s novým skleníkem a správní budovou. Výtěžek za prodej květinových aranžmá podpoří činnost organizace Otevřená okna v Jindřichově Hradci. Na jihu Čech očekáváme dnes polojasno až oblačno, teploty 19 až 22 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré sobotní ráno. Sněmovna schválila zpřísnění podmínek poskytování úvěrů. Zákon nově stanoví maximální možnou cenu za půjčení peněz. Omezí taky reklamu, ta má varovat před rizikem nesplácení. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Průměrně má každý z nich 5 exekucí. Vyplývá to z dat exekutorské komory.
2: Novela přinese zastropování nákladů na spotřebitelský úvěr. To znamená, o kolik klient zaplatí víc na úrocích. Doteď žádná taková hranice nebyla. Nově to bude 48% z celkové částky. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům, současně pak nepovede k omezení dostupnosti legálních úvěrů pro rizikovější klienty.
2: Novelu podpořila koalice i opozice. Zastropování úvěrů podporují například starostové, jak říká jejich poslanec Jan Papajanovský.
4: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno.
2: Novela počítá taky s přísnějšími pravidly pro reklamu. Teď ji dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Radní města Tábor začnou pracovat s novým plánem rozvoje botanické zahrady. Takzvaný generel navazuje na koncepci z roku 2010. Zároveň upřesňuje plánované změny pro příští roky. Botanickou zahradu v Táboře spravuje střední zemědělská škola zřizovaná krajem na pozemcích města. Podrobnosti přidává mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.
5: Počítá například s novým množárenským skleníkem, jehož výstavba se předpokládá v roce 2027, a s novou správní budovou plánovanou na rok 2028. Do budoucna zůstává prostor také pro expoziční skleník.
0: V Jindřichově Hradci se konalo benefiční květinové odpoledne na podporu organizace Otevřená okna. Ta pomáhá lidem se zdravotním postižením i jejich rodinám. Výtěžek z prodeje květinových vazeb a výrobků chráněných dílen pomůže s úpravou bývalé továrny, kde organizace buduje nové centrum, potvrzuje pořadatel a zakladatel akce Vladimír Nosek.
6: Je to budování nového sídla organizace v místní části Radouňka v Jindřichově Hradci, které vzniká na místě bývalé továrny na perlečové knoflíky a která před asi 3 lety byla darována organizaci. Takže tam se teď buduje a každá koruna, která přijde, tak je velmi vítaná. Sport.
0: Čeští volejbalisti vstoupili do mistrovství Evropy výhrou 3-1 nad Řeckem. Univerzál Marek Šotola nazbíral 18 bodů, smečař Lukáš Vašina 16 bodů a druhý smečař Matouš Drahoňovský 14 bodů. Do tabulky skupiny A si tak čeští volejbalisti připsali plný počet 3 bodů. Dnes je čeká od 16 hodin utkání se Švédskem.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekáváme dnes polojasno až oblačno, ráno se ojediněle objeví mlhy, odpoledne výjimečně slabé přehánky, četnější na horách. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách maximálně k 17. Vítr fouká slabý, severozápadní nebo západní a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Táboře bude dnes uzavřena část města od ulice 9. května do ulice Pražská. Omezení potrvá od 13 do 14 hodin. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A já vás vítám. Všichni pracanti, kteří mají víkendy volné, se konečně dočkali, protože je tady sobotní ráno. Ti, co mají o víkendu pracovní povinnosti, tak možná právě teď vstáváte a přeji vám, ať vám to s námi v uších hezky uteče. S vámi Český rozhlas České Budějovice, začíná jeho české ráno s Adélou Jirkalovou. Janek Ledecký připraven, Karel Gott a Charlotte Ella Gottová. A také třeba Dan Barta, chystám pro vás písničky, které nestárnou, a za chvilku také kalendárium, které se vztahuje samozřejmě k dnešnímu datu, kterým je sobota 12. září. Buďte vítáni do prvního ze dvou víkendových rán.

0: Je tady sobota s datem 12. září. Svátek má dnes Marie, což je jméno s několika možnými výklady od milované Bohem přes paní až po krásnou. Možná krásná paní? To by tak odpovídalo. Takže dnes je rozhodně z čeho vybírat. Necháme to na vás. V pražském Klementinu je s dnešním datem spojen teplotní rekord z roku 2016, kdy naměřili 30,3 stupně. Naopak roku 1936 tam byly jen 4 stupně. Rozdíl bezmála 27 stupňů. Počasí zářijové zkrátka umí překvapit. Jeden sportovní úspěch historický bychom tady měli. V roce 1956 se českoslovenští volejbalisté stali ve Francii mistry světa. Ve světě se dnes připomíná například bitva u Maratonu z roku 490 před naším letopočtem. Aténané v ní porazili perské vojsko a to nejzásadnější právě od Maratonu máme i slavný běžecký závod. Jedno opravdu neobvyklé výročí. V roce 1857 se během hurikánu potopil americký parník SS Central America. Zahynulo 425 lidí a na dno Atlantiku zamířilo také 14 tun zlata. Ztráta pokladu pak přispěla k velké finanční krizi. A kdo má dnes narozeniny? Herec Jan Hartl, slovenská zpěvačka Marika Gombitová a také herečka a moderátorka Eva De Castello. Takže oslavencům všechno nejlepší, vám krásnou sobotu a pojďte se zapojit do vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Ohledně počasí, napište nám, do jakého rána se probouzíte. 90 011 03, zprávy posílejte ve tvaru CB, mezera, podsasy, mezera, text.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Počasí.
2: Jedna SMS-ka by tady byla, díky za ní, ve čtvrt na šest. Polojasno 11 stupňů, bez větří, příjemný den všem přeje

0: Rádio vašeho kraje.
1: Unikátní lodě, vydlabané z jediného kmene stromu dlouhé až 10 metrů a staré více než 1000 let. Dva čluny z období Velké Moravy si můžete prohlédnout v nové stálé expozici Slovanského hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku. My vás tam ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vezmeme už za pár minut. Hezké ráno.

0: Jak vypadal život na Moravě v raném středověku, ukazuje nová expozice Slovanského hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku. Hlavními exponáty jsou dva čluny, které tehdy lidé dokázali vytesat z jediného kmene stromu. Jejich stáří přesahuje 1000 let.
1: Překvapilo mě, že jsou takové jako hodně dlouhé.
2: Popisuje návštěvnice Daniela Koutná ze Střílek. Dva velkomoravské čluny mají každý kolem 10 metrů a jsou z dubového dřeva.
3: Ty lodě samozřejmě nejsou, jak vidíte, jak můžete vidět, což posluchači nemůžou. Ty lodě nejsou jakoby pramice nebo z nějakých desek postavené, ale je to vydlabaný vlastně kmen, takže se tomu říká monoxyl. Patří do raného středověku, do toho období 9. století a vlastně ty velkomoravani na nich jezdili.
2: Doplňuje archeolog Marian Mazuch z Archeologického ústavu Akademie věd. Lodě se dochovaly díky tomu, že po staletí ležely v zemi pod hladinou spodní vody. Bez přístupu vzduchu se dřevo nerozložilo. Archeologové je objevili při rozsáhlém výzkumu Mikulčic už za socialismu. Dnes právě tyhle čluny dobře ukazují, jak důležitou roli tu kdysi hrála řeka Morava.
3: Dneska teče řeka Morava asi půl kilometru odsud, je regulovaná. Tehdy byla vlastně rozrameněná pravděpodobně a v podstatě tekla přímo okolo těch hradeb.
2: Tehdy vypadala úplně jinak než dnes. Nebyla hranicí jako v současnosti, ale důležitou cestou, která spojovala její oba břehy.
3: Tak je to vlastně paradoxní v tom, že dneska je řeka Morava hranicí mezi dvěma státy a tehdy právě naopak to byla v podstatě jako taková tepna, taková osa. A to osídlení té Velké Moravy bylo vlastně tehdy bylo na obou stranách té řeky, jak na slovenské dnešní straně, tak na moravské.
2: V 8. a 9. století se tu rozrostlo rozsáhlé centrum

0: Velké Moravy, které zabíralo zhruba 50 hektarů. Archeologové tu postupně odkryli pozůstatky knížecího paláce, 12 kamenných kostelů a rozsáhlých pohřebišť, upřesňuje vedoucí Slovanského hradiště archeoložka Gabriela Dresslerová.
1: Touto expozicí my chceme prezentovat dlouholeté archeologické výzkumy tady v Mikulčicích a především jejich zjištění, díky kterým víme, že místní krajina byla výrazně odlišná od té současné, protože to byla lužní krajina, rozprostírala se tady ta síť říčních ramen a těch tůní a tím byla jako hodně specifická a to bylo právě důvodem, proč tady toto vlastně centrum významné vzniklo.
0: Nová stálá expozice v opraveném návštěvnickém centru kromě dochovaných člunů ukazuje taky další archeologické nálezy z doby Velké Moravy. Její příprava vyšla Jihomoravský kraj na 25 milionů korun. Ze Slovanského hradiště v Mikulčicích Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova,

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

vázačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: Hlavně s úsměvem, přátelé. Do sobotního rána. Pojďme na zprávy.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Dnes je Světový den první pomoci. Má ukázat, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Kampaň letos upozorňuje na jazykové a kulturní rozdíly, které při záchraně druhého můžou komplikovat situaci. Kromě kulturních rozdílů dělá podle ředitele Českého červeného kříže Marka Jukla lidem největší problém nepřipravenost nebo překonání strachu. S tím můžou pomoct praktické kurzy. Den pro Ukrajinu bude dnes odpoledne na pražském Vyšehradě. Pořádá ho spolek Team for Ukraine, který pomáhá civilistům, záchranářům i vojákům. Organizátoři připravili koncerty, debaty, ukázky pomoci, kterou na Ukrajinu vozí, a podle předsedy spolku Jana Heřmánka budou taky vysvětlovat, jak nakládají s penězi z veřejných sbírek určených pro Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump dnes zahájí dvoudenní návštěvu Irska. Po oficiálních setkáních s politiky plánuje odletět na své golfové hřiště, kde bude sledovat golfový turnaj. Irové mají v plánu rozsáhlé protesty. Podle policie půjde o jednu z největších bezpečnostních operací v historii země. Do ulic vyšle na 10 000 policistů. Letošní dny evropského dědictví v Českém Krumlově připomínají 10 let od obnovení činnosti Schwarzenberské granátnické gardy. Veřejnosti se dnes otevře i její velitelství. Komentované prohlídky se budou konat od 9:45 do 16:45. Doprovodí je střídání stráží a troubení gardových trubačů ze zámecké věže. Na dužínky můžete dnes zajít do Jihočeského zemědělského muzea v Netěchovicích na Vltavotýnsku. Program nabídne mezi 10. a 17. hodinou například výmlad na historické mlátičce, sázení kváskového chleba do pece nebo vystoupení souboru Furiant. Mistr světa na kajaku Jakub Krejčí z Českých Budějovic zakončil světový pohár vodních slalomářů čtvrtým místem ve finále seriálu ve španělském Seu. V celkovém hodnocení obsadil český reprezentant třetí pozici. Na jihu Čech očekávejte dnes polojasno až oblačno, teď ráno ojedinělé mlhy, odpoledne výjimečně slabé přehánky, četnější na horách. Teploty do 22 stupňů, na horách do 17. Vítr je slabý, severozápadní nebo západní a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Kruhový objezd vzniká na dosavadní nebezpečné křižovatce u Sudoměřic u Bechyně. Řidiči proto musí až do října počítat s uzavírkami. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Celkem 5% HDP mají členské státy Severoatlantické aliance vydávat na obranu v roce 2035. Podle české vlády je to nereálný cíl. Spojené státy mezitím bijí na poplach. Rusko je třeba podle jejich velvyslance při NATO čím dál reálnější hrozbou pro celou alianci. A zatímco například pobaltské státy masivně zbrojí, v Česku koaliční hnutí SPD mluví o úsporách na ministerstvu obrany. Podrobnosti přidáme za chvíli.
3: Znáš, milý?

0: Česko by v příštím roce mělo skoro po čtvrtstoletí splnit závazek vydávat 2% HDP na obranu. V roce 2035 by přitom státy NATO měly vydávat ještě více, 3,5% na přímé výdaje do obrany a 1,5% na výdaje související. Podle současné vlády je to nereálné. Mezitím ale Spojené státy upozorňují, že je Rusko čím dál větší hrozbou.
1: Se 2% HDP na obranu počítá návrh státního rozpočtu na příští rok, jenže koaliční SPD podle předsedy poslaneckého klubu Radima Fialy právě tady vidí možné úspory.
2: I ty zbrojní firmy jsou tak zahlceny, že utratit 2% HDP do budoucna bude větší a větší problém.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO 2% HDP na obranu hájí, 5% ale vidí nereálně.
3: Pokud nechceme tu ekonomiku vyloženě zaškrtit, tak já nevidím moc reálné, že bychom mohli mít 5%, ale je to velmi daleká budoucnost.
1: A v letech 2028 a 2029 se zatím počítá s růstem jen o zhruba 0,15% bodu. Na to upozorňuje i člen sněmovního výboru pro obranu Ivan Bartoš z Pirátů.
4: Když se podíváme, jak se třeba pohybuje i trh, tak v podstatě co rok to 15 až 20% vyšší náklady na tu samou věc. Já jsem viděl ty investiční plány armády, jak si modeluje, jaké projekty zastaví.
1: V nedávném rozhovoru pro USA Today pak americký velvyslanec při NATO Matt Whitaker vyzval členské státy, aby urychlili posilování své obrany schopnosti. Citujeme.
5: Nemůžete předpovídat, co Vladimír Putin nebo jiní protivníci udělají. Všechno, co můžete dělat, je jen být připraveni a odstrašovat je.
1: A zatím není hotová ani podoba koncepce výstavby armády České republiky, kterou ministr Zuna připravuje od nástupu do úřadu.
6: V říjnu bychom tu koncepci na základě těch úprav, které souvisí s tím rozpočtem, dokončili velmi rychle.
1: Podle předsedy sněmovního výboru pro obranu Josefa Fleka z hnutí STAN je potřeba myslet i na nové technologie. Kvůli tomu kritizuje, že náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč nemohl odjet na bezpečnostní konferenci na Ukrajinu. Podle týdeníku Respekt mu to nepovolilo ministerstvo obrany. Fleck říká.
7: Ukrajina je jedna teďka z nejmodernějších a nejschopnějších armád na světě. Toto je za mě velká hrubá chyba, která nás může přijít draho v budoucnu.
1: Na posilování obrany schopnosti země také dlouhodobě apeluje prezident Petr Pavel. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas České

0: 6:45. Alíče ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice za chvíli, Karel Černoch s Ivetou Bartošovou a také nás už brzy čekají tipy pro volný čas, teď ovšem počasí.
1: Počasí.
0: Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je oblačno 7 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu, podepsán je Jindra. Díky za tu SMSku a co nám dorazilo od Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes čekáme oproti včerejšku mírné oteplení. Bude polojasno až oblačno, ráno s ojedinělými mlhami, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou slabé přehánky, četnější na horách. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách naměříte 14 až 17 stupňů, vítr povane slabý, severozápadní nebo západní, bude mít rychlost 1 až 4 metry za sekundu, úhrny srážek dnes do 1 mm, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a bio pro dnešek na jedničce.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
0: Dožínky, šermíři nebo hasiči. I na ně zacílíme v dnešních tipech pro volný čas. Už za pár minut tady u nás. Hezkou sobotu!

0: Tipy pro volný čas.
1: V táboře se vrátíte do času husitů. Táborská setkání dnes nabídnou průvody, tržiště, šermíře, koncerty i program pro děti. Ve 13 hodin 10 minut vyjde z náměstí Tomáše Garrigua Masaryka velký kostýmovaný průvod, do kterého se zapojí také partnerská města a zahraniční hosté. V Doudlebech se zase bude sklízet symbolická úroda. Tradiční dožínky tam začnou dnes ve 13 hodin průvodem v krojích. Po předání dožínkového věnce přijde na řadu folklor a večer také harmonika. Vstupné je 100 korun. V Českých Budějovicích se můžete podívat tam, kam se člověk běžně nedostane. Hasičská stanice na Pražské Třídě otevře od 10 do 18 hodin své dveře veřejnosti. Ukáže techniku, zázemí i práci hasičů. Děti čeká skákací hrad, dospělé třeba fotokoutek a občerstvení. Vstup je zdarma. Ve Vimperku pokračuje nový festival, který rozprostřel své dění po celém městě. Na 18 místech nabídne 650 koncertů, besed, divadelních představení a filmů. Zahraje Vypsaná fixa Erik Tabery, bude v hotelu Zlatá hvězda mluvit o světě médií a v kulturním středisku vystoupí Ventolin. Festival má i své vstřícné gesto. Děti do 15 let a seniori nad 65 let mají vstup zdarma. A kdo má radši dvě kola než dvě dějství, může vyrazit s motorkáři. U Bikers Crown na sídlišti Vltava se budou od 13 hodin sjíždět účastníci podzimní výjížďky. Ve 14 hodin a 30 minut vyrazí přes Hlubokou, Ševětín, Lomnici nad Lužnicí a Lišov zpátky do Budějovic. Přidat se můžou motorkáři na strojích všech značek. A sobotu můžete zakončit u piva a muziky. Na dvoře budějovického pivovaru Samson začnou ve 12 hodin slavnosti. Zahraje Úsvit, Mustang Blue Ride, Chlapi v sobě, Yama Band a Nahoře. Vstup je zdarma.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: A teď už je ve studiu u mikrofonu připravena Gabriela Bláhová s čerstvými zprávami. Tak si je pojďme poslechnout. Dobré ráno.
2: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Nový lék na idiopatickou plicní fibrózu pomůže pacientům v Česku. Nová multifunkční hala v Dačicích na Jindřichohradecku bude sloužit studentům i veřejnosti. Festival Wimperk dnes nabídne vedle koncertů i bleší trh, sportovní aktivity nebo divadlo. Bude polojasno až oblačno, teď ráno ojediněle s mlhou, teploty 19 až 22 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré sobotní ráno. Nový lék na idiopatickou plicní fibrózu s účinnou látkou nerandomilast míří do Česka. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Nemoc způsobuje postupné zízvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí nebo kouření. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze. Nový lék dokáže zmírnit následky zízvení a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků, popisuje Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice.
3: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózu až 43% ve srovnání s těmi ostatními léky. Nicméně si budeme určitě muset počkat na dlouhodobou léčbu, čili ten efekt sledování v tom reálném životě u reálných pacientů delší dobu.
2: Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová z hnutí STAN navštívila Kyjev. Na svém webu o tom večer informoval ukrajinský parlament. Její žádost o oficiální cestu v srpnu zamítl sněmovní organizační výbor. Jeho předseda a šéf dolní komory Tomio Okamura z SPD odmítl, že by to bylo z politických důvodů. Saúdská Arábie kvůli útokům preventivně uzavřela ropovod vedoucí z východu na západ země. Ve čtvrtek ho zasáhly drony z Iráku. Několik lidí bylo zraněno. Irácká vláda údery odsoudila a nařídila jejich vyšetřování. Nová multifunkční hala v Dačicích na Jindřichohradecku bude sloužit studentům i veřejnosti. Vznikla přestavbou a rozšířením původní sportovní haly v areálu střední školy technické a obchodní. Projekt vyšel přibližně na 150 milionů korun. 30 miliony přispělo město Dačice a zbytek zaplatil jeho český kraj, pokračuje krajský mluvčí David Hoke.
4: Hlavní hrací plocha má rozměry 20x40 metrů a je určena například pro florbal, házenou, volejbal nebo basketbal. Součástí haly je také lezecká stěna a tribuna pro diváky. Dopoledne bude sportoviště sloužit především studentům, mimo výuku ho můžou využívat také sportovní kluby, spolky a veřejnost.
2: Festival Wimperk dnes nabídne vedle koncertů i bleší trh, sportovní aktivity nebo divadlo. Druhý den multižánrového festivalu přinese program na různých místech ve městě. Lidi se můžou podle Martina Šolce z organizačního týmu vydat třeba na Nordic Walking, prohlídku zámku nebo procházku s architektem. Návštěvníky čeká i výstava jménem Extáze před agonií, sousedská snídaně nebo festivalová seznamka.
0: Sport.
2: Irský cyklista Eddie Dunbar vyhrál z úniku 19. etapu Vuelty. Celkové vedení bez potíží udržel Španěl Enric Mas. Před závěrečným víkendem má stále náskok minutu a 37 sekund před čtyřnásobným šampionem Slovincem Primožem Rogličem. Český vrchař Jan Hirt dokončil téměř 211 kilometrů dlouhý úsek na 25. místě a v průběžném pořadí je 18.
0: Počasí.
2: Na jihu Čech očekáváme dnes polojasno až oblačno, ráno se ojediněle objeví mlhy, odpoledne výjimečně slabé přehánky, četnější na horách. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách maximálně k 17. Vítr fouká slabý, severozápadní nebo západní a biozátěž je mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Českých Budějovicích je ode dneška uzavřena ulice U dráhy v části U nádraží. Stavební práce potrvají do 18. září. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Víkendom milci se dočkali, je tady sobotní ráno, je to jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Máme krátce po 6. hodině a s vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová. Tak buďte vítáni do soboty s datem 12. září. Svátek právě dnes slaví všechny Marie, tak přejeme jen to nejlepší. A tematicky se přiblížíme medicíně už za chvíli. Nová antibiotika modelují brněnští vědci přímo v počítači. Navrhli biliony molekul, které mohou vědci po celém světě využívat při hledání nových zbraní proti odolným bakteriím. Více o tom už za pár chvil. A z písniček, které nestárnou, se můžete těšit například na Hanu Zagorovou, bude Petr Spálený a právě teď Jedna noc na zemi a Anna K.

0: Čeští vědci hledají novou zbraň proti bakteriím, na které nezabírají běžná antibiotika. Nečekají ale, co účinného objeví v přírodě. Nové látky navrhují přímo na počítači, potom je vytvoří a testují v laboratoři. Za sebou už mají úspěšné testy na lidských buňkách i myších a ukazuje se, že jejich metoda nemusí mířit jen na bakterie. Podobně by mohla pomoci i v boji s rakovinou.
1: Nechceme vnášet špínu dovnitř a bakterie ven.
2: Robert Vácha z centra CEJTEC Masarykovy univerzity mě vede do speciální laboratoře, kde vědci testují nové látky proti bakteriím odolným vůči běžným antibiotikům.
1: Laboratoř byla vydezinfikována, jinak bychom se ani nemohli.
2: Otvíráme dveře od laboratoře, nasazujeme si plastové návleky, jelikož se jedná o citlivé prostředí.
3: Protože testujeme bakterie, která můžou způsobovat onemocnění, tak s těmi bakteriemi pracujeme v laminárním boxu.
2: Říká laborantka Dominika Kubinová.
4: Chrání to i vzorek, i pracovníka.
2: Právě se otevírá box, ve kterém běžně jsou ty nebezpečné bakterie.
4: Máme růstové médium, do toho přidáváme peptidy.
2: A co ten peptid pro tu bakterii znamená?
1: Může pro ní znamenat, že je to normální jídlo. Ale my se snažíme, aby to pro ně bylo jedovaté jídlo. Ty peptidy udělají díry do té bakterie. Tam má kolem sebe ochrannou obálku, která ji chrání, a ty peptidy přijdou a udělají do ní díry a ta bakterie vlastně vyteče a umře.
2: Tý má za sebou už i rozsáhlá testování. Nejen v laboratoři na bakteriích a buňkách, ale povedlo se jim vyléčit už i myši, říká Vácha.
1: Tyhle testy jsme provedli vůči Acinetobacteru baumannii.
2: Tato velmi odolná bakterie může způsobit například infekci rány při kontaktu s půdou.
1: Což teď je například u vojáků na Ukrajině.
2: Zároveň si ale mohou přinést lidé s oslabenou imunitou z nemocnic.
1: Ona způsobí zánět a v nejhorším případě až sepsy.
2: Peptidy navrhli uměle na počítači. Vědci ale potřebovali zjistit, jak molekuly poskládat tak, aby byly jedovaté pro bakterii, ale bezpečné pro lidské buňky.
1: My jsme jich navrhli 10 na 13.
2: Tedy 10 bilionů. A vytvořili také návod, podle kterého lze navrhovat další. Výzkum ale nemusí přinést jen nová antibiotika.
1: My jsme otestovali některé ty peptidy vůči rakovinným buňkám a viděli jsme, že potenciálně by mohly najít uplatnění i v protirakovinné léčbě.
2: Antibiotická rezistence patří podle Světové zdravotnické organizace mezi největší zdravotní hrozby současnosti. Nová metoda by tak podle vědců mohla urychlit vývoj nových léčiv, aby lidstvo udrželo krok se stále odolnějšími bakteriemi. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: 7:15, sobotní ráno, 12. zářijové. Věřím, že s úsměvem se probouzíte do víkendu. Pojďme si říci, jaká je a bude sobota.
1: Počasí.
0: Oblačno plus 8, trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža. Pěkné chladné ráno z Jindřichova Hradce u nádraží, polojasno, klidno a teplota jen 7 stupňů. Pohodový víkend všem i v rozhlase přeje Milan. Co říká Český hydrometeorologický ústav, dnes bude polojasno až oblačno, ráno s ojedinělými mlhami, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou slabé přehánky.

0: který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Tvůj nezájem taky rozhoduje. Tento slogan používají studenti, kteří rozjíždějí kampaně nazvanou Nezájem. Chtějí přimět své vrstevníky, aby šli ke komunálním volbám. Mladí lidé totiž moc volit nechodí. Téma rozebereme už za chvíli.

0: Nezájem, tak se jmenuje kampaň, kterou spouští studenti, aby přilákali ke komunálním volbám mladé lidi. Ignorují noviny, rádio nebo televize a jdou jenom přes sociální sítě a také diskuze. Vrstevníkům na svém webu Nezájem nabízejí pouze kandidáty mladší 30 let. V kampani vycházejí z průzkumu, který ukazuje nezájem mladých o volby. Na webu používají heslo Tvůj nezájem taky rozhoduje.
1: Říkáme tím, že ti mladí kandidáti jsou automaticky lepší nebo že jiní by neměli být volitelní a tak dále, a tak dále.
2: Patrik Michálek studuje právnickou fakultu v Praze a je mu 20 let.
1: I typicky, když se člověk podívá na ty volební programy těch třeba starších kandidátů, tak tam jde často vidět, že se na ty mladé moc, že se o ně moc nezajímá. Že to je ten důvod, proč jsme tam dali tu pevnou hranici 30 let.
3: Mladí lidi nečtou tolik noviny, neposlouchají rozhlasy, nekoukají na televize. Celá ta medializace je cílená primárně na ty starší generace.
2: Salvetová je také studentka druhého ročníku na pražských právech. O politiku se zajímá, ale když hledala informace ke komunálním volbám ve své obci, moc úspěšná nebyla.
3: Tak mi vyjelo jako pár internetových článků a to bylo celý. A vůbec jsem nechápala, kde zjistím něco o těch kandidátech.
2: Studenti proto založili webový portál nezájem.cz, kde kromě základních informací k volbám vytvořili databázy kandidátů mladších 30 let bez ohledu na to, za jaké hnutí nebo stranu kandidují.
1: Klidně u nějaké jako recesivní, taky tam máme takové, tak všechny, pokud kandidují, pokud mají vlastně podanou kandidátku, tak jim dáváme prostor na těch medailoncích na webu.
2: Velká část webu nezájmu je proto věnována úplným základům. Funguje jako volební manuál a také jako databáze. Hlavně ale obsahuje mapu mladých kandidátů, jejich medailonky a možnost filtrovat je podle kraje, města, politické příležitosti.

0: příslušnosti nebo témat, kterým se chtějí věnovat.
1: A je zajímavý, že jsme do toho projektu dostali spoustu lidí i z jiných částí republiky, který bych jinak nepoznala.
0: Institut politické participace mladých odhaduje, že v komunálních volbách před 4 lety hlasovalo jenom 20 až 30% lidí do 30 let. Přesný údaj neexistuje, protože volby jsou tajné a oficiální statistiky věk hlasujících nemůžou sledovat. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Kapela Duren Duren nás na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice dopravila k dalším zprávám.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel přijme v úterý odpoledne na Pražském hradě ministry spravedlnosti Jeronýma Tejce z ANO a obrany Jaromíra Zunu za SPD. Tématem obou schůzek budou kandidáti na jmenování generálů. Obě setkání se uskuteční bez oficiálního vyjádření pro média. Prezidentská kancelář o tom informovala na webu. Hygienici v létě provedli 1364 kontrol dětských táborů. Za zjištěné nedostatky uložili 53 pokut v celkové výši 170,5 tisíce korun. Nejvíc pochybení se týkalo stravování. Picassovo muzeum v Paříži bude financovat své rozšíření i prodejem reprodukcí bronzových skulptur slavného výtvarného umělce. Výrobu a prodej odlitků povolila rodina. 4 bronzové reprodukce už se prodaly za zhruba 40 milionů eur, tedy skoro 970 milionů korun. Historická vozidla dnes vyrazí z Jihlavy do Dušejova. Startuje tam 5. ročník orientačního závodu Ježkova jízda. Registrace vozidel na Masarykově náměstí v Jihlavě začne ve 8:45. Veteránská auta pak dorazí do Dušejova, kde si je lidi budou moct od 12:30 prohlédnout u Sokolovny a staré školy. Sokolský ostrov v Českých Budějovicích dnes ožije multižánrovým festivalem Boží den. Od 11 do 17 hodin nabídne program pro děti i dospělé, divadelní představení, živou hudbu, kreativní a sportovní aktivity nebo biblické tance. Vstupné je dobrovolné. Další ročník benefičního běhu Marunka, který je součástí jeho českého běžeckého poháru v Besednici na Českokrumlovsku, se uskuteční dnes. Akce se podle organizátorky Martiny Půlcové koná na památku Marušky Jarošové, která tragicky zemřela v listopadu roku 2018. Dětské závody startují v 9:20, hlavní pak v 10:30. Výtěžek z akce bude věnován ve prospěch Ovečka OPS, která se věnuje dětem a mladým lidem s Downovým syndromem a podpoře jejich rodin. Na jihu Čech dnes očekáváme polojasno až oblačno, ráno se ojediněle objeví mlhy, odpoledne výjimečně slabé přehánky, četnější na horách. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách maximálně k 17. Vítr fouká slabý, severozápadní nebo západní a biozátěž je mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V Táboře bude dnes od 13 do 14 hodin uzavřena ulice Pražská a od 9 hodin až do půlnoci i ulice Klokocká a Žižkovo náměstí. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A dříve, než si zahrajeme kličkovanou, tak mám pro vás pozvánku k další reportáži. Budoucnost Mezinárodní vesmírné stanice i to, jak nakládat s vesmírným smetím. V Paříži se sešli vědci, astronauti i lídři z celého světa na Mezinárodním vesmírném summitu. Nechyběl ani český astronaut Aleš Svoboda, který by měl v příštím roce jako první Čech odletět na ISS. Na summitu nechyběl ani náš zpravodaj a reportáž uslyšíte tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice už za chvíli. Pozvala mě

0: Českého astronauta Aleše Svobodu čeká náročná mise. V polovině příštího roku by se měl jako první Čech vydat na mezinárodní vesmírnou stanici. Už teď se ale přesune do Spojených států, kde ho čekají měsíce výcviku na základnách společnosti SpaceX, třeba v Houstonu. Ještě předtím si ale odskočil do Paříže na mezinárodní vesmírný summit.
1: To, co teď bude probíhat, a bude to z 90% ve Spojených státech, v Los Angeles a v Houstonu především, tak to bude příprava už přímo té konkrétní posádky zaměřená přímo na ten konkrétní kosmický let. To znamená, bude to zaměřené hodně na tu nosnou raketu Falcon 9, na ten návratový modul Crew Dragon a pak samozřejmě na ten americký orbitální segment ISS.
2: Aleš Svoboda, astronaut Evropské kosmické agentury, poletí na mezinárodní vesmírnou stanici s dalšími třemi astronauty. V armádě České republiky sloužil jako pilot Gripenů, teď bude pilotem kosmické lodi Crew Dragon a proto ho čeká ještě speciální výcvik.
1: Já jako pilot společně s velitelem, tam máme 300 hodin specializovaného výcviku navíc. To znamená, že některé ty dny, které budeme trávit na simulátorech, tak pro nás budou delší. Máme tam i nějaké samostudium v delším rozsahu a máme tam i asi týden nebo dva navíc v Los Angelesu firmy SpaceX, která je vlastně dodavatelem té nosné rakety a toho návratového modulu.
2: A na jakou část tréninku se těšíte nejvíc?
1: Tak asi na tu část, která je zaměřená na to pilotování toho nosného, ten nosné rakety, respektive toho návratového modulu, na to orbitální manévrování, zblížení, spojení s tou orbitální stanicí. Samozřejmě jsou to především i různé nouzové scénáře. No a pak samozřejmě na tu část, která se přímo týká ISS a pak v neposlední řadě těch 13 českých experimentů, protože pro ten český průmysl, českou vědu a výzkum je tohle jedinečná příležitost, jak tu svoji práci přenést do toho unikátního prostředí ISS.
2: Za sebou už má taky několik měsíců výcviku v Evropě, třeba v Kolíně nad Rýnem. Na mezinárodní vesmírnou stanici by měl odletět zhruba na 2 týdny v červenci příštího roku. Let Aleše Svobody do vesmíru je taky spojený s 13 českými vědeckými projekty.
1: Tak jednak je to v podstatě jediná příležitost pro ten náš špičkový výzkum a špičkovou vědu a pro ty technologické demonstrace od našich firem českých realizovat ty svoje projekty na ISS, protože ISS tady nebude navždy. Současné plány jsou, že by měla skončit v roce 2030, respektive 32. Takže tohle je v podstatě jediná šance. Pak samozřejmě to, na co my hodně cílíme, tak jsou žáci, studenti, podpora vzdělávání, především takzvaných STEM oborů, to znamená motivace mladých lidí k tomu, aby šli studovat technické obory a obecně podpora jednak průmyslu a jednak té mladé generace. I směrem třeba k aktivnímu způsobu života, to znamená, část té mise bude mít i propojení směrem ke sportu.
2: Podle šéfa pilotovaných a robotických letů Evropské kosmické agentury Daniela Nonchvandra přitom Evropa potřebuje zapojit i menší členské země, jako je třeba Česko. Právě pod jeho tým spadá taky český astronaut Aleš Svoboda.
3: Krása vesmíru spočívá v tom, že jsme v něm všichni malí. Máme velké, střední i malé přispěvatele, ale nakonec záleží na tom, jestli se dokážeme spojit dohromady na úrovni celého kontinentu jako Evropané. Protože konkurence je na západ od nás v Americe i na východ od nás v Ázii a my jako Evropa musíme v oblasti průzkumu vesmíru spojit své síly. V tomto smyslu jsem také velmi rád, že Aleš je součástí mého týmu. Čím více létáme, tím více zkušeností získáváme.
2: Jedním z nich má být už příští léto právě Aleš Svoboda. Pokud všechno půjde podle plánu, stane se po Vladimíru Remkovi teprve druhým Čechem, který se podívá do vesmíru. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: 7:15, k tomu 1 minuta. Venku už máme krásně rozedněno, abych tak řekla. Jaké je počasí konkrétně, o tom si budeme povídat právě teď.
1: Počasí.
0: Konkrétnější o tom, jaké máme počasí, už bude meteoroložka Eva Houbová. Dobré ráno.
2: Dobrý den. V České republice je teď obloha docela strakatá, od skoro jasna po zataženo, přičemž trošku více sluníčka, více plochy, bez mraku je na Moravě. Ojediněle se objevují i mlhy. V západních Čechách ojedinělé přehánky. Teplota se drží teď mezi 7 a 12 stupni, nejchladněji měla Kvilda Perla a Březník -3,6. V Českých Budějovicích je teď oblačno 9 stupňů, vane jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře je od rána 1025 hektopaskalů. Na Choráňově je oblačno a 6 stupňů, vítr jihozápadní 3 metry za sekundu.
0: Strakatá obloha, to si musím uložit do sousloví o počasí. Jaký bude dnešní den?
2: Od západu k nám zasahuje nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu. Čekáme oblačno až polojasno. Odpoledne se ojediněle můžou objevit slabé přehánky, a to hlavně na horách. Teplota vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 15 až 18. Vítr povane slabý severozápadní až západní 1 až 4 metry za sekundu a bio je na nízké zátěži.
0: V kolik vyšlo a v kolik večer zapadne slunce?
2: Vyšlo v 6:34 a zapadne v 19:21.
0: A jaké teplotní rekordy se vztahují k datu 12. září?
2: Maximum z roku 1947 je rovných 31 stupňů a minimum z roku 1936 0,3.
0: A zpět k počasí, co přinese noc na neděli a zítřejší den?
2: Od severozápadu bude přes naše území přecházet frontální systém. Během noci se od severozápadu zatáhne a potom přes den, už v dopoledních hodinách, přijde déšť nebo přehánky. Nejvíc jich čekáme ve druhé polovině dne. Teplota ráno klesne na 12 až 9 stupňů, přes den vystoupí na 18 až 21 a na horách bude kolem 15. Vítr povane slabý proměnlivý, během nepřechodně mírný, západní až severozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu. Bio zůstane na jedničce.
0: Tolik Eva Houbová. Evi, já prozatím děkuji a za hodinu se opět spojíme, tak naslyšenou.
2: Těším se, naslyšenou.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a k jakému tématu zamíříme za chvíli. Řeč bude o tom, že hudebník Jan Spálený má domov v Nových Hradech. Zítra.

0: Hudebník Jan Spálený se sice narodil za války v Praze, ale v druhé půli 40. let vyrůstal na jihu Čech, v Nových Hradech. Ty se staly městem jeho srdce, místem, kam se dodnes každoročně vrací.
1: Já jsem se vrátil po letech, protože si mě kulturní středisko, paní kultury, referentka, si mě objednala na koncert za Zámeckým nádvoří. Tak tam jsme byli poprvé a nic, spadlo to do mě, odehrali jsme, začalo pršet, dojedli jsme klobásy a příští rok jsem té moudré paní zavolal a požádal jsem ji, jestli by mě nemohla zprostředkovat ubytování v tom městě, který se mi líbí. Ona to udělala a od té doby tam bydlím mnoho let ve stejném domě, ve stejném bytě, od cukrárny kousek od hradu. A funguje to úžasně na mě. A když tam vystoupím z auta, tak ať je ošklivý počasí, nebo je to jenom autosugestce, tak začne se mi tam dobře dýchat.
0: S hudebníkem Janem Spáleným, který zítra oslaví 80. narozeniny, se můžete setkat i dnes večer v pořadu Jihočeši. Vysíláme ho po 17. hodině tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Řekla bych, že nejhezčí část víkendu je tady. Sobotní ráno, za chvíli 7:00. Gabriela Bláhová už dorazila do studia Českého rozhlasu České Budějovice a přináší čerstvé zprávy.
1: Je 7:00.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Severní Korea provedla další raketový test. Na nabídky k obnovení mírových rozhovorů nereaguje. Opravený zámecký pivovar v Jindřichově Hradci se dnes poprvé otevře veřejnosti. Českobudějovičtí profesionální hasiči letos slaví 160 let od založení. Na jihu Čech očekáváme dnes polojasno až oblačno. Odpoledne se výjimečně objeví slabé přeháňky teploty 19 až 22 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré ráno. Severokorejská armáda odpálila několik balistických raket krátkého doletu. Střely uletěly vzdálenost přibližně 250 kilometrů a dopadly do Japonského moře. K vojenskému testu přistoupila KLDR jen pár hodin poté, co Spojené státy, Japonsko a Jižní Korea ukončily vojenské cvičení kolem jihokorejského ostrova Jeju.
3: Podle jihokorejské armády KLDR odpálila balistické střely Hwasong-11 a střely z raketometů ráže 600 mm. Právě tento typ zbraní by byl v případě vojenského konfliktu obou korejských států hlavní útočnou silou severokorejské armády při napadení jihokorejské metropole Seoul. Pchjongjang v posledních měsících na nabídky jihokorejské vlády i prezidenta k obnovení mírových rozhovorů nereaguje a pokračuje ve vývoji i testování zbraní. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
1: 9 z 10 mladých Čechů už buď sami bydlí, nebo se plánují od rodičů osamostatnit do 30 let věku. Vyplývá to z průzkumu investiční platformy Portu, který provedla agentura Ipsos mezi 840 respondenty. Víc než 21% mladých ve věku 16 až 25 let už s rodiči nebydlí. Dalších 12% se chce osamostatnit nejpozději po dokončení střední školy. 40% po vysoké a 15% maximálně do 30 let. Vysokoškolské studium plánuje 37,5% lidí ve věku 16 až 25 let a dalších 28% už na vysoké škole studuje. Do nového kulturního sálu zámeckého pivovaru v Jindřichově Hradci dnes poprvé zamíří veřejnost. Historický objekt desítky let chátral a v roce 2011 kompletně vyhořel. Rekonstrukce trvala 2 roky. V budově vznikl nový kulturní sál, restaurace a po téměř 60 letech se tam vrátila taky výroba piva. Oprava chátrajícího historického objektu byla pro stavitele velmi náročná, vysvětluje projektant Petr Hřehořka.
4: Asi úplně nejtěžší disciplínou byla záchrana kleneb, které vypadaly, že se v podstatě asi hodlají zhroutit, nicméně povedlo se náročnými a velmi zajímavými způsoby zachránit. Toto všechno se událo v tak krátkém čase, že až se mi dnes nechce věřit, že se to zvládlo.
1: Stavební práce vyšly na 522 milionů korun. První kulturní akce se v novém sále odehrají právě tento víkend. Českobudějovičtí profesionální hasiči letos slaví 160 let od založení. Výročí připomenou například dnem otevřených dveří na stanici na Pražské třídě. Program začíná dnes v 10 dopoledne a potrvá do 6 večer. Lidi si můžou prohlédnout zásahovou techniku a podívat se na ukázky práce hasičů. Jednou z nich bude například hašení vzníceného oleje. Co dalšího je na programu výmluvčího českých hasičů Vendula Matějů.
5: Pro sportovce bude určitě zajímavá ukázka jedné z disciplín požárního sportu, a to výstupu na věž pomocí hákového žebříku, anebo ukázka nejtěžšího hasičského sportu TFA. Spoustu naší předvedené činnosti si budete moci na místě také sami vyzkoušet. Kromě typických hasičských stanovišť u nás najdete také hasičský skákací hrad, občerstvení nebo fotokoutek.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech očekáváme dnes polojasno až oblačno, ráno se ojediněle objevují mlhy, odpoledne výjimečně čekáme slabé přeháňky, četnější na horách. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách maximálně k 17. Vítr fouká slabý, severozápadní nebo západní a biozátěž je mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod. Ať je tomu tak i nadále, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Sobotní jihočeské ráno s datem 12. září se dostalo do své poloviny. S vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová. A hned v zápětí pošleme všem Maruškám, které dnes slaví svůj svátek, písničku Kočka od kapely Elán. Tak si ji, milé dámy, oslavenkyně, užijte. Uschly i cedry nebo cypřiše. Letošní léto těžko přežívaly i sazenice exotických dřevin, které experimentálně vysadili lesníci na Vysočině. I na teplomilné stromy běžně odolávající suchu bylo horké počasí příliš. Do běžných porostů se navíc začíná znovu stěhovat kůrovec a neohrožuje už jenom smrky. Více o tom za chvíli.

není souvisí. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe,

0: Před 4 lety zasadili lesníci na Vysočině na 8 hektarech desítky druhů exotických dřevin. Chtěli zjistit, co by bylo možné pěstovat při pokračujícím oteplování. Letošní léto ale bylo příliš i na cedry nebo cypřiše. Navíc se o slovo opět začíná hlásit kůrovec.
1: V Budišově jsme v roce 2022 na podzim se rozhodli pro takový výzkumný úkol, aby jsme vyzkoušeli jak naše hospodářské dřeviny, tak především dřeviny geograficky nepůvodní.
2: Lesní správce Rostislav Čech mi ukazuje školku v Budišově na Třebíčsku, kde lesníci experimentálně zasadili několik desítek druhů stromů, které by v případě postupující globální změny bylo možné pěstovat i tady na Vysočině.
1: Pěstovali jsme je na této lokalitě, která je svým, řekněme, půdním uskupením velice náročná a těžká pro zalesňování.
2: Průbířským kamenem se stalo letošní extrémně horké a suché léto.
1: A to je i pro tyhle ty dřeviny, které zkoušíme, jako jsou třeba cedry, cypřiše, břestovce. Spoustu druhů cizokrajinných jedlí se zkoušelo, borovic, sekvojovec, i pro tyhle zaraví, i pro tyhle ty dřeviny jsou tyhle ty poměry půdní a vlhkostní doopravdy nepřekonatelnou překážkou.
2: Přitom tady jsou zasazené i stromy, které se běžně vyskytují v horkých, suchých oblastech.
1: Tyhle ty dřeviny nás taky zklamaly, protože nerostou, jak by měly, nepřirůstají. Je tam vysoká mortalita, u některých druhů až 80%, což je fakt jako alarmující.
2: Letošní léto ale samozřejmě nepoznamenalo jenom exotické dřeviny, ale hlavně běžné lesní porosty. Začínají se dokonce vracet škůdci, kteří v nedávných letech napáchali v českých lesích miliardové škody. Pokračuje oblastní ředitel Lesů České republiky v kraji Vysočina František Holenka.
3: Protože díky současné nebo letošní epizodě tepla a nedostatku srážek jak na Vysočině, tak všude, tak samozřejmě už se nám projevují lýkožrout smrkový a nejenom lýkožrout smrkový, ale začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt lýkožrouta modřínového a i borového nebo škůdců na borovici a na modřínu. Takže na to bych chtěl upozornit, že se nám to rozjíždí ve větším. V případě, že nepřijde dostatek srážek v příštím roce, tak si umím představit, že nás potká stejná epizoda, jako byla v tom roce 2018 až 20.
2: Pokud se situace nezlepší, mohla by podle Holenky přijít krize v roce 2028. Milan Soldán, Český rozhlas. Český rozhlas České Budějovice.

0: na 8, k tomu jedna minuta. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, Jihočeské ráno, kde vás za chvíli potěší Europe a potěší nás dnešní počasí.
1: Počasí.
0: Pakliže máte rádi příjemné zářijové sluníčko, věřím, že ano, ale jak máme právě teď, to jste nám napsali, větrní 9 stupňů, zatím skoro téměř polooblačno, zdraví Zuzka a Honza, ve Velešině polojasno 9 stupňů, dobré ráno a pohodu vám všem přeje Andulka, v Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je oblačno až zataženo, klidno 8 stupňů, pohodovou sobotu přeje Marie. My přejeme vše nejlepší k svátku, Maruško. I té druhé, která napsala dobré ráno z Brloha, kde je oblačno, klidno a teplota je plus 10 stupňů. Zdraví a hezkou sobotu přeje Marie.

0: Zlínský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Tak si počkejte,

7 hodin k tomu 22 minut, je tady 12. zářijové ráno a teď je ten nejlepší možný čas si osvěžit takhle na začátku víkendu pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak postupovat při nehodě v zahraničí.

0: ničí. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Cesta za hranice sebou nese spoustu těšení, ale stačí sekunda nepozornosti a ideál se může změnit v obrovský stres plný papírování v cizím jazyce. Jak postupovat při nehodě v zahraničí, vy víte? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám nehodu v zahraničí, tak samozřejmě tam česká policie toho moc nezmůže a tam bych měl já před tou cestou si samozřejmě zjistit ta pravidla, která platí v těch konkrétních zemích. Zároveň doporučuji mít i nějaké kontakty třeba na zastoupení České republiky v tom konkrétním státě a tam potom požadovat poskytnutí nějaké pomoci, rady nebo tlumočení nebo něčeho takového. To znamená, vždycky bych měl vědět, jaká pravidla platí v té konkrétní zemi, kam cestuji.
2: Současně plukovník Straka připomíná ty nejdůležitější pravidla.
3: Jestli je v případě dopravní nehody nutné volat policii, jestli mi ta policie přijede, protože jsou státy, kde ta policie prostě nepřijede, pokud se tam stane jenom hmotná škoda, a samozřejmě další informace k tomu, abych věděl, jak mám postupovat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, jak se chovat při objíždění cyklisty.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Soutěž o iPhone s Krásnem, kup šunku Amálku a vyhraj!
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka, krásná zdravá svačina.
4: Je 7:30.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Dnes je Světový den první pomoci. Má ukázat, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Kampaň letos upozorňuje na jazykové a kulturní rozdíly, které při záchraně druhého můžou komplikovat situaci. Kromě kulturních rozdílů dělá podle ředitele Českého červeného kříže Marka Julka lidem největší problém nepřipravenost nebo překonání strachu. S tím pomůžou praktické kurzy. Letošní dny evropského dědictví v Českém Krumlově připomínají taky 10 let od obnovení činnosti Schwarzenberské granátnické gardy. Veřejnosti se dnes otevře i její velitelství. Komentované prohlídky se budou konat od 9:45 do 5:45 odpoledne. Doprovodí je střídání stráží a troupení gardových trubačů ze zámecké věže. Na dožínky můžete dnes zajít do Jihočeského zemědělského muzea v Netěchovicích na Vltavotýnsku. Program nabídne mezi 10. a 17. hodinou například výmlad na historické mlátičce, sázení kváskového chleba do pece nebo vystoupení souboru Furiant. Nebe nad Kájovem na Českokrumlovsku dnes opět ovládnou ti nejlepší letečtí modeláři. Na záložním letišti u Lasce začne v 10 hodin 8. ročník kájovského polétání. K vidění bude akrobacie a letecké i pozemní bitvy rádiově řízených modelů letadel, vrtulníků a stíhaček. Židé slaví svátek Rosh Hashana, tedy nový rok. Podle tradice byl v tento den stvořený svět. V Izraeli poprvé po mnoha letech slaví svátek bez rukojmí v Gaze. Horská služba dnes pořádá mezinárodní závody v Bílém potoce v Jizerských horách. Dvoučlenné týmy z Česka, Polska a Slovenska čeká 20-kilometrová trať s úkoly, jako zdolání feraty nebo slaňování. Trasa vede v oblasti Ořišníku a Frýdlantského Cimbuří. Letos poprvé bude součástí i program pro veřejnost. Na jihu Čech očekáváme dnes polojasno až oblačno, teď ráno se ojediněle objevují mlhy. Odpoledne čekáme výjimečně slabé přehánky, četnější na horách. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách maximálně 17. Vítr fouká slabý, severozápadní nebo západní a biozátěž je mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Od dnešní 8. hodiny raní do zítřejší půlnoci bude uzavřeno v Sezimově Ústí na Táborsku Husovo náměstí a ulice Kanišova. Koná se tady pouť. Objížďka je značena. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Fotbalovou čtvrtou ligu, taky ligu pátou, hokej nejen v barvách motoru a také běžecký závod kolem jednoho z jeho českých rybníků. To vše uslyšíte už za chvíli tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice ve sportovní pozvánce na víkend. A do té doby interpret, který bude v podstatě za půl hodiny součástí písniček z cizí kapsy. Zajisté poznáváte, nechtěla jsem vás o tuto písničku připravit. 19 a František Nedvěd.

0: Sport na víkend. Dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. Je tady sportovní pozvánka. Hodně natěšení jsou už fanoušci hokejového klubu Banes Motor České Budějovice. Poslední volná sobota, odpočinek v neděli a v příštím týdnu je tu Extraliga. I o ní se zmíníme. Sport na víkend. Začneme ale velmi bohatým fotbalovým programem. Po pátečních zápasech ve druhé lize Táborsko Kladno a ve třetí lize Písek České Budějovice se budeme koncentrovat hlavně na sobotu a neděli. V sobotu ve čtvrté lize Táborská akademie už v 10 hodin a 15 minut dopoledne přivítá Hlubokou nad Vltavou. Milevsko také v sobotu nastoupí v 17 hodin proti Bčku Domažlic. Strakonice v neděli pod vedením nového trenéra narazí na Rokycany. Milan Nousek bere angažmá ve Strakonicích jako výzvu.
1: No, budeme říkat, že jo, protože to přišlo čistě jasná. Samozřejmě ty hlasy furt říkají, že to bylo nějakým způsobem domluvený, nebylo nic. Po ukončení angažmá Honzi Zušťáka, který na vlastní žádost skončil ve Strakonicích, tak jsem byl oslovený. Tu výzvu jsem přijal. No.
0: Z páté ligy, tedy z krajského přeboru, vybereme jeden zápas sobotní. Protivín Olešník na hřiště tradičního klubu možná přijede i David Lafata. Sport na víkend. A teď už slibovaný hokej. Motor České Budějovice má poslední volný víkend. Ve středu v 17:30 začne zápas s Mladou Boleslaví. V sobotu už začne sezóna pro Tábor. Ambiciozní klub, který má početné fanouškovské zázemí, nastoupí v 17 hodin v atraktivním souboji proti Jihlavě. A přidáme ještě jednu přípravu. Milevsko, Kobra Praha v sobotu v 17 hodin. Sport na víkend. Neděli se poběží kolem Muňáku, už tradiční akce vytrvalce Davida Vaše, tak se třeba zajděte podívat. A protože pro českou reprezentaci začíná mistrovství Evropy ve volejbale, držte palce nejen hráčům, kteří mají za sebou i jihočeskou minulost, je docela velká pravděpodobnost, že hlas některého bývalého, ale možná i současného hráče jihostroje, uslyšíte v pondělí v pořadu Sportovní ozvěny, který začne na této stanici v pondělí v 14:30 odpoledne. U mikrofonu se na vás bude těšit Kamil Jáša.
2: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Český rozhlas České Budějovice, Písek.

0: upside down, tedy vzhůru nohama, možná si tak v sobotu ráno někdo může připadat. Záleží na tom, jak probíhal váš páteční večer. Jak bude probíhat sobotní den, o tom si více povíme právě teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Počasí.
0: Začneme aktuální situací na jihu Čech a o té už se rozpovídá meteoroložka Eva Houbová. Dobré ráno.
2: Dobrý den. Teď je v jižních Čechách polojasno až oblačno. V nižších polohách se teplota drží mezi 6 a 12 stupně, za poslední hodinu se moc nezměnila a na horách podle utváření terénu od minus 3,3 Kilda Perla po plus 8 na Plechem. V Českých Budějovicích je teď oblačno 10 stupňů a na jihozápadní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře zůstává 1025 hektopaskalů. Na Choráňově je pořád oblačno až 6 stupňů a jihozápadní vítr 3 metry za sekundu, jako před hodinou.
0: Jaké počasí nám Marie právě dnes přinese?
2: Od západu k nám zasahuje nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu. Čekáme polojasnou až oblačnou oblohu po celý den. Odpoledne se ojediněle objeví slabé přehánky, a to hlavně na horách. Teplota vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 15 až 18. Vítr povane jenom slabý, severozápadní až západní, 1 až 4 metry za sekundu. Bio bude na nízké zátěži.
0: Na nízkém stavu je určitě i stav vody v korytech jihočeských řek. Nepletu se?
2: To bohužel ani nestojí za řeč. Splavná je Vltava jenom od vyššího brodu, kde je stav 61 cm a průtok 6,6 metru krychlového za sekundu. Teplota vody 13 až 17 stupňů, na Lipně bylo včera 20,5.
0: Jaký bude zbytek víkendu?
2: Od severozápadu bude přes naše území přecházet frontální systém. Během noci na zítra se od severozápadu zatáhne. Přes den pak přijde déšť a přehánky. Dopoledne místy a nejvíc jich čekejme ve druhé polovině dne, jak plošně, tak co do množství. Teplota ráno klesne na 12 až 9 stupňů, přes den vystoupí na 18 až 21 a na horách bude kolem 15. Rozfouká se mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Bio zůstane na jedničce.
0: A jaké počasí přinese pondělí?
2: Začne zataženou oblohou s deštěm. Během dne pak oblačnost přejde do proměnlivé, místy se budou vyskytovat přehánky a večer už nás čeká polojasná až jasná obloha a tvorba mlh. Teplota v pondělí ráno bude kolem 14, odpoledne kolem 20 stupňů a vítr je opět mírný, severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Tolik Eva Houbová. Evi, já prozatím děkuji a zavolám opět za hodinu k předpovědi počasí.
2: Budu čekat a těšit se. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
0: Teď je tady sobotní ráno, navzdory tomu si už za chvíli zahrajeme nedělní ráno s Pavlem Bobkem. A dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo nám za pár minut nabídne zajímavosti o mrtvém moři. Už za pár minut nás pořadem provede Martin Písařík, tak si počkejte. Hezkou sobotu.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem, kupšunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka, krásná zdravá svačina.
5: Je 8 hodin.
6: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Ukrajině hrozí nedostatek léků kvůli ruským útokům na zdravotnické sklady. Radní města Tábor začnou pracovat s novým plánem rozvoje botanické zahrady. Druhý den multižánrového festivalu Vimperk přinese program na různých místech ve městě. Dnes bude na jihu Čech polojasno až oblačno, odpoledne výjimečně s přeháňkami a teplotami mezi 19 až 22 stupni. Zprávy a Gabriela Bláhová, pohodové sobotní ráno. Na Ukrajině se může podle Asociace farmaceutických pracovníků brzy projevit nedostatek některých léků. Jak uvedla agentura Ukrinform, můžou za to ruské útoky na velkosklady zdravotnického materiálu. Zásoby některých přípravků můžou vystačit jen na 2 až 3 týdny.
7: Zatím poslední útok na logistické centrum zásobující sklady lékáren se odehrál 3. září. Jeho cílem byl komplex skladišť Biokon nedaleko letiště Boryspil u Kyjeva. Bylo to jedno z největších center pro zásobování zdravotnickým materiálem. Podle zdrojů serveru Ekonomična Pravda jdou škody po ruském naletu na sklad do 1 000 000 hřiven, tedy také jednotek 1 000 000 korun. Zničené byly stovky tun léků. Asociace farmaceutických pracovníků vyzvala vládu ke zjednodušení systému pro nákup zahraničních léčiv a k vytvoření možností otevření lékáren v chráněných prostorách, tedy například v podchodech nebo v metru. Občany vyzvala, aby nenakupovali léky, které naléhavě nepotřebují. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
5: Sněmovna schválila zpřísnění podmínek poskytování úvěru. Zákon nově stanoví maximální možnou cenu za půjčení peněz. Omezí taky reklamu, ta má varovat před rizikem nesplácení. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Průměrně má každý z nich 5 exekucí. Vyplývá to z dat exekutorské komory. Novelu podpořila koalice i opozice. Počítá taky s přísnějšími pravidly pro reklamu. Teď dostanou novelu k posouzení senátoři. Radní města Tábor začnou pracovat s novým plánem rozvoje botanické zahrady. Takzvaný generel navazuje na koncepci z roku 2010, zároveň upřesňuje plánované změny pro příští roky. Botanickou zahradu v Táboře spravuje střední zemědělská škola zřizovaná krajem na pozemcích města. Podrobnosti přidává mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.
8: Počítá například s novým množárenským skleníkem, jehož výstavba se předpokládá v roce 2027, a s novou správní budovou plánovanou na rok 2028. Do budoucna zůstává prostor také pro expoziční skleník.
5: Festival Vimperk dnes nabídne vedle koncertů i bleší trh, sportovní aktivity nebo divadlo. Druhý den multižánrového festivalu přinese program na různých místech ve městě. Lidi se můžou vydat třeba na Nordic Walking, prohlídku zámku nebo procházku s architektem. Detaily má Martin Scholz z organizačního týmu.
9: Čekají nás i podcasty Rádia Wave, čeká nás i vernisáž velmi zajímavé výstavy, která se jmenuje Extáze před agonií, a ta vás vtáhne do takového divokého světa nějakých psychedelických kompozic. No a z těch komunitnějších aktivit tak nás čeká i sousedská snídaně a nebo třeba festivalová seznamka.
0: Počasí.
5: Na jihu Čech očekáváme dnes polojasno až oblačno, odpoledne výjimečně slabé přeháňky, četnější na horách, a teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách maximálně k 17. Vítr fouká slabý, severozápadní nebo západní, a biozátěž je mírná.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Na sadech v Českých Budějovicích se propadl kanalizační poklop. Až do pondělí do půlnoci se projíždí jedním jízdním pruhem. Počítejte se zdržením, šťastnou cestu.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: A já připomínám, že je tady sobota, oblíbená část víkendu, 8 hodin k tomu 4,5 minuty. Vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice, za což vám upřímně děkujeme. V kalendáři dnes 12. září svátek slaví Marie, tak si pojďme připomenout, že je to biblické jméno nejasného významu. Jeho základní hebrejská podoba je Miriam a často se přisuzuje původ egyptský, vykládá se jako milovaná Bohem, jindy jako hořká či moře hořkosti. Mně se více líbí ta první možnost, tak Maruškám přejeme jen to nejlepší. Narozeniny slaví herec Jan Hartl, slovenská zpěvačka Marika Gombitová, německý skladatel filmové hudby Hans Zimmer a také herečka a moderátorka Eva de Castello. Přejeme vše nejlepší a teď si pojďme poslechnout písničky z cizí kapsy.

Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině ranní. Nadpis máme za sebou, nic nám tedy nebrání pustit na trať dnešní vypůjčenou písničku. V české verzi se jmenuje Řemeslo a najdeme ji v pozůstalosti Františka Nedvěda.

Nestává se často, aby se interpret vzhlédl ve zpěvníku svého kolegy natolik, že jej probere od zhora dolů, jako to svého času učinil František Nedvěd s písničkami Kanaďana Gordona Lightfoota. Ne, že by se podobné věci neděly, ale většinou jsou přiznaným revivalem, tedy obehráváním repertoáru výhradně jednoho zpěváka či skupiny, dost často včetně vizuální stylizace, anebo bývají nadepsány jako takzvaná tribute alba, tedy desky, které vznikají jako podsta konkrétnímu reprezentantovi skladatelské, pěvecké či další muzikantské profese. Pro zalíbení, které František Nedvěd našel v Lightfootově diskografii, neplatí ani jedna z uvedených variant a proto lze tento velmi intenzivní zájem, jenž s pár drobnostmi k doplnění vydal na 3 desky, považovat za svého druhu úkaz. František se ostatně nikdy netajil tím, že v autorské práci neměl ambici a nejspíš ani schopnosti dorovnávat se ke svému bratrovi Janovi. Za společného hraní, a bylo tomu tak i ve skupinách Brontosauři a Spiritual Quintet, nechal skládání na jiných a soustředil se na roli interpreta, zpěváka s poznatelným a zajímavým hlasem, který měl bez pochyby nemalý podíl na úspěších zmíněných hudebních těles. Když tedy nakonec vyrazil na sólovou dráhu, přirozeně se po písničkách poohlédl jinde s přispěním spřátelených českých textařů. Tento klíč pasuje i na song Řemeslo, který vlastně dokonale odráží svůj název. K vypůjčené melodii přidal standardní muzikantské výkony, text, který neurazí, a zpěv, co charakterizuje obvyklý projev protagonisty. Prostě nic víc ani míň než Řemeslo. Lightfootův originál zní líp, méně obyčejně, s větší mírou vnitřního napětí, které odráží i text o poněkud problematickém vztahu mezi mužem a ženou. Ostatně v roce 1974, kdy byla písnička natočena, na ní Za oceánem slyšeli a projevilo se to i v hitparádových žebříčcích. A z jakého pocitu je Gordon Lightfoot napsal? Nejspíš z obyčejné chlapské žárlivosti. Slova se totiž narodila večer, kdy písničkářova přítelkyně vyrazila s kamarády do baru. On zůstal doma a při myšlenkách na to, co se v tom baru děje, sednul k papíru a napsal skladbu Sundown. A teď vám ji zaspívá. K tomu vás zdraví Martin Šustr.

0: Čtvrt na devět, sobota ráno, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pojďme k počasí.
1: Počasí.
0: Volary Rafanda 6 stupňů, Luděk a Zdeňka podepsáni, Písek 12,5 stupně Celsia, podepsán je Folta. Díky, i dnes po ránu jste byli aktivní, napsali jste spousty SMSek, tak děkuji, vážíme si toho, že jste tam na druhé straně našich rozhlasových přijímačů. Ráno bude převážně oblačno, ojediněle i mlhy, během dne čekáme oblačno až polojasno, odpoledne se výjimečně vyskytnou slabé přehánky, četnější na horách. Odpolední dnešní maxima 19 až 22, na horách naměříte 15 až 18. Vítr povane slabý severozápadní nebo západní, bude mít rychlost 1 až 4 metry za sekundu. Předpokládané množství srážek při sobotě 0 až 2 mm. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a bio při sobotě na stupni číslo 1.
2: Jeho fotky možná znáte, ale ani si to neuvědomujete. Fotí reklamní kampaně pro tuzemské i nadnárodní značky, módu, portréty, ale především divadlo. Pokud navštěvujete Národní divadlo v Praze, letní Shakespeareovské slavnosti anebo naše jihočeské divadlo, s fotografiemi Pavla Hejného jste se potkali už mnohokrát. Za svou práci dostal několik prestižních ocenění. Pavel Hejný bude mým hostem v kavárně v neděli krátce po 17. hodině. K poslechu zve Pavla Kuchtová.
0: A za chvíli se ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice podíváme za šermíři, taky na dožínky. Zajímat nás budou hasiči či multižánrový festival. A taky motorky. Je toho hodně, počkejte si.

0: Tipy pro volný čas.
1: Táborská setkání dnes nabídnou ochutnávku z dob husitů, průvody, tržiště, šermíře, koncerty i program pro děti. Ve 13 hodin a 10 minut vyjde z náměstí Tomáše Garrigua Masaryka velký kostýmovaný průvod, do kterého se zapojí také partnerská města a zahraniční hosté. V Doudlebech se zase bude sklízet symbolická úroda. Tradiční dožínky tam začnou dnes ve 13 hodin průvodem v krojích. Po předání dožínkového věnce přijde na řadu folklor a večer také harmonika. Vstupné je 100 korun. V Českých Budějovicích se můžete podívat tam, kam se člověk běžně nedostane. Hasičská stanice na Pražské Třídě otevře od 10 do 18 hodin své dveře veřejnosti. Ukáže techniku, zázemí i práci hasičů. Děti čeká skákací hrad, dospělé třeba fotokoutek a občerstvení. Vstup je zdarma. Ve Vimperku pokračuje nový festival, který rozprostřel své dění po celém městě. Na 18 místech nabídne 650 koncertů, besed, divadelních představení a filmů. Zahraje Vypsaná fixa, Erik Tabery bude v hotelu Zlatá hvězda mluvit o světě médií a v kulturním středisku vystoupí Ventolin. Festival má i své vstřícné gesto, děti do 15 let a seniori nad 65 mají vstup zdarma. A kdo má raději dvě kola než dvě dějství, může vyrazit s motorkáři. U Bikers Crown na sídlišti Vltava se budou od 13 hodin sjíždět účastníci podzimní výšťky. Ve 14 hodin a 30 minut vyrazí přes Hlubokou, Ševětín, Lomnici nad Lužnicí a Lišov zpátky do Budějovic. Přidat se můžou motorkáři na strojích všech značek. A sobotu můžete zakončit u piva

0: a muziky. Na dvoře budějovického pivovaru Samson začnou ve 12 hodin slavnosti. Zahraje Úsvit, Mustang Blues Ride, Chlapi v sobě, Yama Band a Nahoře. Vstup je zdarma. Taková tedy bude sobota v jižních Čechách. Troška historie, trochu venkova, trochu benzínu a hodně muziky.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Slavný český písničkář Jaromír Nohavica nechává nahlédnout do svého světa. Premiéra dokumentu Jarek. ČT2. Přišla o všechno a všechno je také rozhodnutá získat zpět. Své postavení, tituly i jmění. Romanticko-dobrodružný film Báječná Angelika. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea Arnošta Goldflama jeho komedii Dámská šatna, inscenovanou v Pražském divadle u Valšů. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku a Málku a vyhraj. O svačině
3: to roztočíš. A Málka. Krásná zdravá svačina.
4: Je 8:30.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Kratom bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let, ne od 18 jako doteď. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Obce budou moct případně zakázat i licencované kamenné obchody s psychomodulačními látkami. Na kratom se zavede spotřební daň a DPH se zvedne z 12 na 21%. Posílit se má i pravomoc celníků a hygieniků. Zpřísnit by se měl i režim pro e-cigarety a nikotinové sáčky. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se chystá v pondělí projednat vláda. Místopředsedkyně České poslanecké sněmovny Barbora Urbanová z hnutí STAN navštívila Kyjev, kde se setkala s místopředsedkyní ukrajinského parlamentu Olenou Kondraťukovou. Informoval ukrajinský parlament. Urbanová původně žádala Český sněmovní organizační výbor o schválení cesty, který to ale zamítl. Rusko v noci na dnešek opět zaútočilo na ukrajinská města. Dva mrtvé a jednu zraněnou ženu si vyžádal ruský útok na Záporoží. Jeden člověk byl zabit při útoku na Krivý Rih. V Oděse je 16 zraněných, informují o tom ukrajinské úřady. Na západě Ruska ukrajinský dron zaútočil na auto, na místě zahynula žena. Další byli zraněni, potvrdil to krizový štáb Belgorodské oblasti. Jihočeský kraj od pondělí změní odjezdy některých regionálních spojů, především tzv. Školních autobusů. Reaguje tak především na připomínky starostů obcí k současným jízdním řádům. Informoval o tom David Hoke z kanceláře jihočeského hejtmana. Před pondělním odjezdem do škol a zaměstnání by si všichni měli ověřit odjezdový čas. Skladby Wolfganga Amadea Mozarta zazní dnes v kostele Stětí svatého Jana Křtitele v Česticích na Strakonicku. Koncert píseckého komorního orchestru s dirigentem Jakubem Waldmanem a solistkou na housle Petrou Brabcovou začne v 18 hodin. Vstupné je podle informací na webu městy se dobrovolné. Česká tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open a získala 12. Grand Slamový titul v dámské čtyřhře a společně s mixem 13. celkově. Nasazené jedničky porazily ve finále 5-7, 6-0, 6-2 domácí dvojici Robin Montgomeryovou a Ashlyn Krugerovou a zkompletovali společný kariérní Grand Slam. Na jihu Čech očekáváme dnes polojasno až oblačno, teď ráno se ještě místy můžou objevit mlhy. Odpoledne se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách maximálně 18. Vítr fouká slabý, severozápadní nebo západní a biozátěž je mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Porouchané odstavené auto komplikuje provoz na dálnici D3 na 93. kilometru u Janova ve směru Planá nad Lužnicí Soběslav. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Neslyšitelný hlas netopírů dokáže zachytit speciální detektor. Vyzkoušet si ho můžete i vy, pokud si půjčíte takzvaný netopíří batoh. Jak se s ním létající savci pozorují, se dozvíme v reportáži už za chvíli. Bude to reportáž z Českých Budějovic a uslyšíte ji tady na našich rozhlasových vlnách. Dobré sobotní ráno.

0: Netopíry je možné při večerních vycházkách nejen pozorovat, ale díky ultrazvukovému detektoru taky poslouchat. Speciální vybavení obsahují badatelské batohy, které zájemcům pomáhají poznávat život těchto nočních savců. Půjčit se dají v Českých Budějovicích a od letoška taky v Třeboni.
1: Rezavej.
2: Teďka tady lítá nad náma.
3: Jaký frekvenci jsi to měla?
4: 49.
3: Ale tady lítá kolem nás. Ano.
5: V našem netopířím batůšku máme k dispozici dva ultrazvukové detektory, které jsou ukryté v obalech, aby se nepoškodily, protože je to taková citlivá technika.
2: Olga Růžičková z ekocentra Vidra předává speciální batůžek na pozorování netopírů.
5: A kromě detektorů dvou druhů zde máme také desky, ve kterých se nachází manuál netopíří, programu Netopíří výzkumníci. A zde si lidé mohou najít takový jednoduchý určovací klíč právě k pozorování netopíru těmi detektory. Podle toho, jaké tam slyší typy zvuků a na jaké frekvenci detektor ukazuje, že se ten netopír ozývá, tak se dají určovat ty jednotlivé druhy.
2: Na obale je vlastně vidět, kolik je druhů netopírů. Hvízdavý, ušatý, večerní, rezavý, vodní, ti všichni se dají pozorovat.
5: U nás jich je ještě daleko víc, u nás je 27 druhů netopíru a tohle jsou takové ty nejběžnější druhy tam vyobrazené, které člověk i může vidět vlastně ve své blízkosti, takže je může pozorovat i očima někdy, třeba nad vodou nebo právě někde na sídlišti a tak podobně.
2: Speciální vybavení na pozorování netopíru si půjčila Bára z Českých Budějovic a vyrazí se svou maminkou pozorovat.
6: Já chodím na seminář na biologii ve škole a dosa mě tohoto téma zaujalo, takže jsem si říkala, že by bylo fajn se i kouknout, jaký vlastně netopíři jsou v Českých Budějovicích.
7: Nejmenší je Pipistrellus pygmeus a ten hvízdavý je Pipistrellus pipistrellus. Hele, tam lítá. Počkej, já tam dám tak 50. Tak to byl ten hvízdavý asi.
6: Když občas jedu na kole, tak i vidím, že jako něco nade mnou lítá. Když budu mít ten batůžek, tak si se s tím frekvenci. A jako podle toho můžu prostě zjistit, jaký přesně to je druh. Podle mě super, že se to takhle dá zjistit.
2: Takže ta speciální technologie odpoví na všechny ty nejasnosti, čím se to tu hemží ve večerních hodinách.
8: Pod mě je to špatně vidět, ty netopíři.
2: Netopíří batoh si zájemci můžou půjčit díky České společnosti na ochranu netopírů. Kromě třeboňského ekocentra Vidra také na dalších místech. Společnost pořádá pravidelně netopíří noc a další akce spojené s pozorováním. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas České Budějovice.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pojďme si krátce po 8:45 prozradit aktuality k počasí.
1: Počasí.
0: Sdílnější už bude meteoroložka Eva Houbová, kterou dnes do třetice vítám na telefonu. Krásné ráno.
2: Dobrý den.
0: Jak se nám teploty změnily za tu hodinu, co jsme se neslyšeli?
2: Teď už začaly výrazně stoupat, v nižších polohách jsou tak mezi 8 a 16 a na horách od 0 po 10 stupňů a je zajímavé, že jsou blízko sebe zrovna ty extrémní hodnoty. Kvilda Perla má tu 0 a Bučina kousek od ní 10 stupňů. V Českých Budějovicích je teď polojasno 15 stupňů, vane jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře 1024 hektopaskaly, takže za poslední hodinu trošku klesnul. Na Choráňu je skoro jasno 9 stupňů a vítr jeho západní 3 metry za sekundu.
0: Jaký hodnot se dočkáme dnes odpoledne, respektive večer? Jaké bude počasí?
2: Myslím, že příjemné. Od západu k nám zasahuje nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu. Čekáme polojasno až oblačno. Odpoledne se ojediněle můžou objevit slabé přeháňky, a to hlavně na horách. Teplota vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 15 až 18. Vítr povane slabý, severozápadní až západní, 1 až 4 metry za sekundu. Bio je na nízké zátěži.
0: Jaký bude zbytek víkendu?
2: Od severozápadu bude přes naše území přecházet frontální systém. Během noci na zítra se od severozápadu zatáhne a přes den potom přijde déšť nebo přeháňky. Nejvíc jich čekejme ve druhé polovině dne. Teplota ráno klesne na 12 až 9 stupňů, přes den vystoupí na 18 až 21 a na horách bude kolem 15. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Bio zůstane na jedničce.
0: Převezme dešťovou štafetu i pondělní den?
2: Jenom ze začátku bude ještě zataženo s deštěm, ale během dne přejde oblačnost v proměnlivou, zřejmě někdy v poledních hodinách. Místy se ještě objeví přeháňky a večer pak oblačnosti i srážek ubyde ještě více. Místy se potom v noci začnou tvořit mlhy. Teplota v pondělí ráno bude kolem 14, odpoledne kolem 20 stupňů a vítr mírný severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A já ještě poprosím o předpověď pro úterní den.
2: Bude tady působit zase nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu a od západu už se bude blížit brázda nízkého tlaku. V úterý čekáme, řekněme, polojasné počasí, ráno místy mlhy. Teplota bude ráno kolem 10 a odpoledne kolem 22. Vítr jenom slabý proměnlivý.
0: Tolik předpověď počasí z úst meteoroložky Evy Houbové. Evy, děkuji za váš čas, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Děkuju, hezký den a naslyšenou.
3: V zelených světech vás tentokrát zavedeme do jedné holandské zahrady, která hraje doslova všemi barvami. Stejně tak může vypadat i ta vaše. Poradíme, co pro to udělat, a taky si povíme o důležitosti kompostérů. Kdy? V neděli po 11. dopolední. K poslechu vás zvou Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
4: V dalším z pořadů z cyklu Jeho Češi si můžete poslechnout vyprávění situované především do Nových Hradů významného českého hudebníka, zpěváka, autora i kapelníka Jana Spáleného. K poslechu vás zve Jiří Kasal v tuto sobotu po 17. hodině.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Tak ať i vaše sobota, milí posluchači, voní jako jahody se šlehačkou. Mějte se nádherně. Děkuji, že jste si i dnes naladili Jihočeské ráno. Adéla Jirkalová se loučí a zítra po 5:00 raní jsem zde opět jako na koni. Tady jsou Rangers. Naslyšenou. Lásky.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Nový lék na plicní fibrózu míří do Česka. Českobudějovičtí hasiči dnes otevřou svou stanici veřejnosti a připomenou 160 let profesionálního sboru. Spojené státy omezily ochranu tankerů v Hormuzském průlivu. Dnešní den bude polojasný až oblačný, místy s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré ráno. Nový lék na idiopatickou plicní fibrozu s účinnou látkou nerandomilast míří do Česka. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Nemoc způsobuje postupné zjizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí nebo kouření. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze. Nový lék dokáže zmírnit následky zjizvení a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků. Popisuje Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice.
2: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózu až 43% ve srovnání s těmi ostatními léky. Nicméně si budeme určitě muset počkat na dlouhodobou léčbu, čili ten efekt sledování v tom reálném životě u reálných pacientů delší dobu.
0: 160 let od založení slaví letos českobudějovičtí profesionální hasiči. Výročí připomenou například dnem otevřených dveří na stanici na Pražské třídě. Program začíná dnes v 10 dopoledne a trvá do 6 večer. Lidi si můžou prohlédnout zásahovou techniku a podívat se na ukázky práce hasičů. Jednou z nich bude například hašení vzníceného oleje. Co dalšího je na programu výmluvčího českých hasičů Vendula Matějů?
3: Pro sportovce bude určitě zajímavá ukázka jedné z disciplín požárního sportu, a to výstupu na věž pomocí hákového žebříku, anebo ukázka nejtěžšího hasičského sportu TFA. Spoustu naší předvedené činnosti si budete moci na místě také sami vyzkoušet. Kromě typických hasičských stanovišť u nás najdete také hasičský skákací hrad, občerstvení nebo fotokoutek.
0: Festival Táborská setkání nabídne kulturní program i historické průvody. Hlavní z nich městem projde dnes odpoledne. V čele půjde Jan Žižka se svými stoupenci, přidají se kejklíři, Chudina, hosti z partnerských měst i další účastníci v dobových kostýmech. Zvláštní zastoupení bude mít slovinské město Škofia Loka, se kterým Tábor letos slaví 20 let partnerství, přiblížila vedoucí oddělení kultury Jana Lorencová.
4: Úplný závěr letošního sobotního průvodu budou tvořit žáci a studenti Táborské základní umělecké školy, kde vlastně vystoupí jednak orchestr Svišti v orchestřišti doprovázený dětským sborem.
0: Spojené státy podle deníku Financial Times omezily ochranu tankerů v Hormuzském průlivu. Nově můžou údajně využít jen 2 časová okna denně. Washington podle deníku vyzval provozovatele a posádky plavidel, aby intervaly dodržovali a využili tak americkou ochranu. Spojené státy ji nabízejí od května lodím, které chtějí úžinou proplout po jižní trase podél ománského pobřeží.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekáváme dnes polojasno až oblačno, teď ráno se ještě místy můžou objevit mlhy, odpoledne se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky, četnější budou na horách. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách maximálně k 18. Vítr fouká slabý, severozápadní nebo západní a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Kruhový objezd vzniká na dosavadní nebezpečné křižovatce u Sudoměřic u Bechyně. Řidiči proto musí až do října počítat s uzavírkami. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Domácí hospic Cesta domů oslaví své 25. narozeniny benefičním koncertem. Poprvé za téměř 700 let opustil Česko fragment Evangelia svatého Marka, který do Prahy přivezl Karel IV. Vzácný rukopis si lidé budou moct prohlédnout na mezinárodní výstavě v italské Aquileji. Velmi netradiční hřbitov s náhrobky a nápisy mají od roku 1935 na severu Rumunska. Karel Sladký zjišťoval víc. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Janu Kratochvílovou pro vás jsme hráli teď v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Svůj život si všichni chceme užít naplno a nemyslíme na jeho konec. O to větší šok často bývá, když smrt přece jen přijde. Tuto situaci se u nás už 25 let snaží lidem ulehčit nezisková organizace Cesta domů. Prostřednictvím domácího i lůžkového hospice a dalších služeb pečuje o nevyléčitelně nemocné a umírající v prostředí, kde se cítí bezpečně. Na 16. října chystá Cesta domů benefiční koncert v La Fabrice v pražských Holešovicích, kde své 25. narozeniny oslaví. Noemi Fingerlandová natáčela s PR manažerkou Cesty domů Lindou Tichotovou.
1: Vybírali jsme hudebníky, kteří jsou nám nějak blízcí. Monika Načeva s kapelou představí svůj aktuální koncertní program Jdem temným dnem. Daniel Žižka je 23-letý zpěvák a skladatel, finalista letošní Eurovize a zahraje své vlastní autorské písně v žánru indie pop. A Marie Putnerová vystoupí se svou hudbou na pomezí folku, alternativy a rocku. Kromě toho fotograf Štěpán Hon představí nové vydání svého unikátního fotokalendáře Doma, ve kterém se představí 12 osobností u sebe doma. A prodej tohoto kalendáře také podporuje Cestu domů.
2: Říká Linda Tichotová, která má v Cestě domů na starosti PR a komunikaci. Na benefičním koncertě v La Fabrice bude také první ředitelka a spoluzakladatelka Cesty domů Martina Špinková.
1: Představí svoji novou knížku nejen pro děti, Matouš v lítacím domě.
2: Na co Cesta domů použije vybrané finance?
1: Návštěvníci koncertu koupí vstupenky, podpoří přímo provoz Cesty domů, tedy služby pro lidi v závěru života a jejich blízké. Vstupenky jsou v prodeji online, a to přes web cestadomu.cz.
2: Letošní koncert bude výjimečný. Cesta domů na něm totiž oslaví už 25 let od svého založení.
1: Těch 25 let z mého pohledu přineslo hlavně velký rozvoj. Začínali jsme jako malá poradna pro rodiny pečující a umírající. Přidal se domácí hospic, další služby, pozůstalostní podpora. V minulém roce jsme otevřeli i lůžkový hospic. A kromě této přímé péče se věnujeme i osvětě v podobě vzdělávání odborníků i široké veřejnosti. Vydáváme knížky ve vlastním nakladatelství. Máme 3 dobročinné obchody v Praze, které posluchači mohou znát, takže je toho hodně.
2: Povědomí o paliativní péči se podle Lindy Tichotové i díky Cestě domů za těch 25 let v Česku výrazně zvýšilo.
1: Hlavní je vlastně, aby lidé věděli, jaké jsou možnosti pečovat o jejich blízkého, když se ocitne v závěru života, takže aby věděli, jaké jsou služby, kam se mohou obrátit, že to často jde zvládnout i doma, pokud si to tak přejí.
2: Do budoucna má Cesta domů další plány.
1: Kapacity nejsou dostatečné, snažíme se nabídnout lidem alespoň podporu prostřednictvím naší poradny, a plánujeme rozvoj formou stavby nového lůžkového hospice, kde by se tedy ty kapacity měly výrazně navýšit.
2: Co je vlastně v péči o umírající a jejich blízké nejdůležitější?
1: Mít nějaký plán, vědět, že ať se stane cokoliv, tak to nějak zvládnou s pomocí nás nebo jiné organizace. To je důležitý.
2: Být na blízku umírajícím a smrti není vždy snadné.
1: To téma je závažný, ale zároveň má velký význam, takže to člověka nějak jako těší, že dělá dobrou věc. A vím, že co říkají kolegové zdravotníci nebo i ze sociálních služeb, tak je vlastně nabíjí ta pozitivní zpětná vazba z rodin a pečujících. Takže těžký to je, ale zároveň to dává velký smysl, podporujeme se i navzájem.
2: Dodává Linda Tichotová z Cesty domů.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Důvěru veřejnosti v církev podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla vážně narušila podezření na mravní a majetkové delikty, které se v nedávné minulosti odehrály na církevní půdě i přímo v sídle arcibiskupství. Ve svém prvním pastýřském listě od letošního nástupu do čela České katolické církve Přibyl zdůraznil, že kvůli těmto odsouzeníhodným případům cítí bolest, frustraci a stud ze způsobeného pohoršení. Vyzval věřící, aby se spolu s ním zúčastnili kající pouť do Hájku u Prahy.

skončit do konce října, případně začátkem listopadu. Ochoz, který byl dosud přístupný jen příležitostně, se má stát zřejmě od jara příštího roku součástí prohlídkového okruhu zahrnujícího kostel a kostnici. Letošní práce uzavřou poslední etapu současného projektu obnovy chrámu za zhruba 20 milionů korun, která zahrnovala i loňské opravy pláště zvonice. Evropská dotace z integrovaného regionálního operačního programu činí 12 milionů korun. Součástí prací na vnějším ochozu je restaurování a čištění kamenných sloupů a podlahy. Projekt zahrnuje také úpravy v kryptě a interiéru chrámu. I to jste se od nás dnes dozvěděli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: kapelu Činasky jsme hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde teď navštívíme velmi netradiční hřbitov, který je od roku 1935 na severu Rumunska. Jde o takzvaný veselý hřbitov, který je vyhledáván poutníky z celého světa. Jsou na něm totiž netradiční vyobrazení i nápisy. Přestože Rumuni se hlásí především ke katolické víře, toto duchovní místo je pro něm odkazem předků. Na hřbitov se vypravil se štábem České televize i publicista Petr Voldán, který tam natáčel další z postřehů odjinut. Ty se na obrazovkách objeví už koncem roku. Kolegu Karla Sladkého zajímalo víc.
1: Na hřbitov jsme zvyklí chodit trošku nostalgičtí, trošku zadumaní. Obecně v Rumunsku to platí, ale na tomhle hřbitově ve městě Sapenca, no městě, ona je to spíš vesnička, tak tam od roku 1935 je hřbitov, který rozesměje snad každého. V roce 1935 tam místní řezbář, který byl i tesař a tak trošku vtipálek a měl rád legraci a byl to dobrý řemeslník, Stano Patraš umístil první náhrobek, řekněme, nebo takový to, na co jsme zvyklí my z mramoru, tu informaci o tom, kdo je tam pochován, z dubu. A vypadalo to asi takhle, já tady mám takovou maketku. Má to střížku, je to modré, je tam vyobrazen nějaký výjev a pod tím je text. A ty texty jsou povětšině vtipné.
2: To já tady nepřeložím, Petře.
1: Já to taky nepřeložím úplně, ale je tady něco v tom smyslu. Je tady muž, venkovan namalovaný, a má v ruce lahev. Je to i v tom textu napsáno, že se dost hlavně v zimě zabýval pitím. A tím také skončil. Bývají ty epigramy takové sarkastické, někdy si je dokonce prý ti, kteří se už loučili s tím naším světem, tak si je vymýšleli sami, co jim má ten lidový umělec na ten náhrobek napsat, na ten dřevěný a jaký má být ten obrázek. Určitě z každého toho obrázku je jasné profese anebo způsob, jakým ten člověk odešel. Je tam tkadlena, nebo je tam učitel, je tam voják, horník a podobně. To je z toho naprosto jasné a pod tím jsou ty texty. A řada z nich je opravdu vtipných, i když ne úplně všechny výjimky potvrzují pravidlo. My jsme natočili zblízka i epitaf, na kterém dívka, myslím, že to byla 13-letá holčička, si stěžuje, vlastně mluví k taxíkáři, který ji porazil a zabil. Proč jsi vybral zrovna tuhle silnici a proč mě a podobně. Ale jinak jsou tam opravdu vtipné věci. Lidé tam chodí, usmívají se, fotí, je to nádherná záležitost a turistů je tam spousta. Nám se povedlo najít dokonce i pokračovatele, protože samozřejmě tenhle ten první zakladatel toho hřbitova, který to tam začal v roce 1935, už zemřel.
2: A to byl?
1: To byl ten Stano Patraš, pak po něm byl další a teď jsme našli jeho pokračovatele, mladého řezbáře, který nám i ukazoval, jak se to dělá, jak se to i maluje. Měli jsme štěstí, byli jsme v dílně. A to je vlastně stejnojmenný pokračovatel. Je ze širšího příbuzenstva opět Stano Patraš. Takže ta tradice pokračuje. On zrovna instaloval i jeden ten náhrobek. Není to dokonce levné, když tam někdo nebydlí a objedná si to, tak to stojí dost peněz, takový náhrobek. Ale pořád ta tradice se drží, tak to se nám líbilo.
2: Ještě jednou připomeňte veselý hřbitov v Rumunsku. Kde?
1: Veselý hřbitov na severu Rumunska, v podstatě poblíž hranic jak s Maďarskem, tak s Ukrajinou a městečko nebo vesnice spíš se jmenuje Sapenca.
2: Jak to vůbec Rumuni mají s vírou, s náboženstvím?
1: No, oni se hlásí ke katolickému náboženství, je tam spousta, ale pravoslavných kostelů a pravoslavných věřících. Neřekl bych, že jsou až tak příliš ortodoxně věřící, ale jsou místa, kde ty kostely jsou hodně navštěvované. Mnoho z nich je krásnými památkami, to třeba je v Bukovině a podobně. Řada z těch kostelů má své výlučnosti, jsou zajímavě namalované, nebo jsou i opevněné kostely, takže jsou třeba na seznamech UNESCO a podobně.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne přejeme. Mezi sbírkové předměty našich muzeí patří běžně církevní předměty. Od velkých sakrálních obrazů až po drobné růžence. A najít se dají i zajímavé kusy. Tak jako v Městském muzeu v České Třebové, kde se po restaurování 100 let starého sbírkového předmětu zaskvěl relikviář svaté Anny s černou rukou, která patří už po staletí k jejímu kultu. Právě o něm se s ředitelkou a badatelkou muzea povídala kolegyně Víta Balcarová.
1: Byl to prostě předmět, černá pravá ruka a netušili jsme, kterého svatého by to ruka mohla být a to teprve při restaurování odhalila paní doktorka Marie Foltýnová z Prahy. Takže jsme zjistili, že se jedná o relikviář s rukou svaté Anny a jsou tam i ostatky dalších svatých, dalších mučedníků.
2: Pojďme si tady povědět o životě této světice trochu víc.
1: Obecně je známo, že svatá Anna byla matkou Panny Marie. Její životní osud ovšem není popsán v kanonických textech Bible, ale je až z novozákonních apokryfů. Podle nich žila Anna dlouho se svým manželem Joachimem v bezdětném manželství, což bylo tenkrát vnímáno jako trest boží a tak se dlouho za to děťátko modlili, až konečně počali dítě, narodila se dcera Marie. Ta měla prorokováno, že v dospělosti dosáhne velkých skutků a stala se v dospělosti matkou Ježíše Krista a kult svaté Anny se tím začíná potom šířit.
2: Jak se ten kult šířil dál, paní ředitelko?
1: K nám tady do našeho prostoru západního se dostává až někdy v 7. století a následně potom v době křižáckých výprav a teprve ve středověku tady víceméně zdomácněl, takže potom významné panovnické rody, ať už to byli naši Přemyslovci, Lucemburkové a následně Habsburkové, potom tento kult měli v náležité úctě.
2: Svatá Anna byla tak adorovaná, že se někdy ve světě začala i vyrábět její ruka jako ochranný předmět. Je to tak?
1: Ano, bude to i případ toho našeho relikviáře, který tedy neobsahuje autentické ostatky svaté Anny, ale jedná se o takzvané kontaktní ostatky. Skutečný ostatek se má nacházet ve Vídni v kostele svaté Anny a dělali se právě potom z pilin, klihu, sádry, případně z vosku, vlastně kopie, které představovaly tu drobnou pravou ruku světice a kontaktem takto vyrobeného předmětu s tím originálním ostatkem vlastně dochází k jeho posvěcení a tyto relikviáře se potom šíří.
2: Paní ředitelko, víte, kolik sakrálních sbírkových předmětů máte v Českotřebovském muzeu a dostanou se také někdy na odiv nás?
1: Přesné číslo vám neřeknu, ale jsou jich desítky. Od velkých rozměrných pláten, oltářních obrazů, až po třeba malé růžence, které sloužily k osobní zbožnosti. Čas od času je vystavujeme v rámci různých výstav, ať už jsou to výstavy výtvarného umění, anebo jsme dělali výstavu třeba k výročí založení našeho muzea, tak tam byly ty nejvýznamnější představeny. Chystáme výstavu pro farnost Česká Třebová, protože slavíme v letošním roce 225 let od dostavění svatojakubského chrámu a při té příležitosti jsme se domluvili s farností, že uděláme výstavu právě sakrálních předmětů z našich sbírek a ta se bude odehrávat přímo v kostele.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne. Vzácný fragment Evangelia svatého Marka doputoval z Prahy do italské Aquileje. Rukopis, který do Prahy přivezl Karel IV., opustil české země téměř po 700 letech. V Itálii bude společně se zbývajícími částmi Evangelia součástí mezinárodní výstavy, která potrvá do konce dubna příštího roku. Natáčel Mikuláš Vochoska.
1: Tady například můžeme číst o poslední večeři, o odchodu do Getsemanské zahrady, o ukřižování a konec evangelia je věnovaný na nebestoupení páně.
2: Ukazuje mi archivářka Pražského hradu Lenka Kluková okopírované stránky, které podle legendy napsal v Benátkách sám evangelista Marek. Ty do českých zemí přivezl Karel IV.
1: Karel IV. Při své cestě za korunovací císařskou do Říma se zastavil v Aquileji u svého polovlastního bratra Mikuláše, který byl v té době patriarchou aquilejským. A ten mu vyšel vstříc právě s tímto evangeliem svatého Marka, neseným v průvodě.
2: Část Markova evangelia je psaná na jemný pergamen, který při skladování v depozitáři, ale také při přepravě, vyžaduje speciální teplotu a vlhkost.
1: Tady máme transportní kufry značky Rimowa, které jsou vyrobené primárně pro fototechniku Dupralesa a jsou schopné uchovat tyto nejzácnější věci v požadovaném klimatu.
2: Bezpečnější převoz evangelia, které je pojištěné na desítky milionů eur, zajistil i speciální dvouvrstvý přepravní box.
1: Tyto bedny se navezou, otevřou se a nechají se, aby přijali to klima, které panuje v tom depozitáři. Máte kufr, ten je vložen do jedné bedny a ta je vložena ještě do druhé bedny. Tím je zaručeno to, že během toho transportu nedojde k žádným zbytečným otřesům.
2: Dodala archivářka Pražského hradu Lenka Kluková. Fragment bude více než půl roku vystavený pro veřejnost i se zbylými částmi, které jsou dnes uložené v Cividale del Friuli a v bazilice svatého Marka v italských Benátkách, říká kurátorka výstavy Martina Dlabajová.
3: Vlastně od té doby tento fragment Českou republiku neopustil, české země neopustil. Všechny ty fragmenty, které mají každý svůj jiný příběh, se poprvé po těch 700 letech spojí v Aquileji, tam, kde historie každého z nich vznikla, kde podle legendy celý tento rukopis vznikl.
2: Fragment je dnes součástí takzvaného svatovíckého pokladu, který spravuje metropolitní kapitula u svatého Víta. Pražské arcibiskupství udělilo podle mluvčího Pavla Šrétra celé výstavě v Itálii záštitu.
4: Jde o unikátní projekt, který nám připomíná, že rukopisy nejsou jen vzácnými předměty uloženými v archivech a knihovnách. Jsou hlasem generací, které nám předali své poznání a svou víru a dokladem našich křesťanských kořenů.
2: Výstava v italské Aquileji začne v sobotu 12. září a potrvá do 25. dubna příštího roku.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes jsme z archivu vybrali zamyšlení Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Pan Pinkus dostal večer telegram, že jeho tchyně zemřela. Bože, bože, vzdychal, to budu zítra rozčílenej. Tak tohle je přesně židovská anekdota z nádherné knihy Karla Poláčka, vydané poprvé už v roce 1933. Nevím, zda se židovské anekdoty vyprávějí i dnes. U nás v Tachově je vypráví pan Tomšů. Mimochodem překrásně. Dokáže nádherně měnit hlasy a to jeho Sára je nenapodobitelné. Snažil jsem se zjistit, čím je židovský humor specifický. Obrátil jsem se proto na znalce, který mě odkázal opět na Karla Poláčka. A tak si dovolím citovat z předmluvy k jeho stále živé knize Židovské anekdoty. Je to poetický výraz rasy, která prožila věky v opovržení, v ústrcích a ponížení. Židovskému lidu nebylo dopřáno, aby vybíjel svou energii v usilování po hodnostech, po světské moci a po činech válečnických. Ve dne se Žid zabýval obchodem, lichvou, lékařstvím a jiným opovržení hodným zaměstnáním. Večer pak stáhl záclony, odloučil se od světa a usedl ke stolu, aby přemítal a mudroval nad svatým písmem a Talmudem. Místo činu miloval slovo, svoji náklonost věnoval logice, nalezl zalíbení nejen v logickém obsahu slova, ale dovedl také pochopit druhou, skrytější stránku slova, která je zjevná dětem a básníkům, ale neznámá lidem hlučným a světským. Seznal, že slovo má mocnou sílu asociativní a že dovede žít samostatně. Dialektika teologických spisů přešla Židům do krve, proto židovské anekdoty vynikají svou břitkou formou a logickým obsahem. Tolik Poláček. Musím však upřímně říci, že jeho vysvětlení podstaty židovského humoru mě vůbec neuspokojuje. Je to stejné, jako bychom chtěli dětem vysvětlit, proč je jejich králíček nejpřítulnější a začali bychom nákresem trávicí soustavy. Humor je vůbec cosi tajemného. Sám jej používám dost často, mnohdy v sebeobraně před vlastní důležitostí, škrobeností, ctihodností, konvencemi nebo jakoukoliv pošmourností. Kdo ví, třeba právě někde tady je zdroj i toho židovského humoru. Napadlo mě, zda je vůbec vhodné po tragédii holokaustu vyprávět židovské vtipy. Jenže kdybychom je nevyprávěli, znamenalo by to, že zlo zvítězilo. V tomto kontextu platí víc než jinde, že humor poráží zlo. Proto se vyprávěly vtipy o Husákovi, o policajtech nebo ty židovské. Myslím, že je dobré se anekdoty učit a v kruhu přátel je vyprávět. Zlo, lidská hloupost, se totiž humoru bojí. A tak bude třeba svět potom malinko bezpečnější.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Česku hrozí, že bude muset vracet zhruba 6 miliard korun vyplacených na zemědělských dotacích. Jeho český kraj od pondělí změní odjezdy některých regionálních spojů, především tzv. Školních autobusů. Opravený zámecký pivovar v Jindřichově Hradci se dnes poprvé otevře veřejnosti. Očekáváme polojasnou až oblačnou oblohu, místy déšť a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré sobotní dopoledne. Česku hrozí, že bude muset vracet zhruba 6 miliard korun vyplacených na zemědělských dotacích. Vyplývá to z výsledků auditu Evropské komise, který zkoumal, jestli na jeden pozemek nebere dotace víc uživatelů. Ministerstvo zemědělství s jeho závěry nesouhlasí a bude je rozporovat, uvedla to Mladá fronta dnes. Komise audity v evropských zemích zadala kvůli podvodům se zemědělskými dotacemi v Řecku. Česko se k výsledkům auditu může vyjádřit do konce roku. Německé státní zastupitelství obžalovalo 7 údajných členů palestinského teroristického hnutí Hamas. Podle prokuratury shromažďovali zbraně a chtěli zaútočit na židovské nebo izraelské objekty na území Německa a Rakouska. Obžalovaní z Německa, Dánska a Bulharska jsou už několik měsíců ve vazbě.
2: Mezi údajnými členy Hamásu je i libanonský občan Burhan K. Toho policisté loni v listopadu za pomoci české tajné služby BIS zadrželi na dálnici do Drážďan. Skupina útok údajně plánovala na loňský říjen u příležitosti druhého výročí útoku teroristů Hamásu na Izrael. Při domovních prohlídkách policie zabavila plně automatickou pušku, 13 pistolí a přes 700 nábojů. Nejvíc zbraní našli ve Vídni. Palestinské hnutí Hamás dlouhodobě odmítá, že na ně muži měli jakékoliv vazby. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Jihočeský kraj od pondělí změní odjezdy některých regionálních spojů, především tzv. Školních autobusů. Reaguje tak na připomínky starostů obcí k současným jízdním řádům. Novináře o tom informoval David Hoke z kanceláře jihočeského hejtmana. Cestující by si před pondělním odjezdem do škol a zaměstnání měli ověřit odjezdový čas svého autobusu, upozornil Jiří Kavka, jednatel společnosti Jikord, která regionální dopravu na jihu Čech koordinuje. Jihočeský kraj 1. července spustil integrovaný dopravní systém, který sjednotil vlakové a autobusové spoje i MHD. Do nového kulturního sálu zámeckého pivovaru v Jindřichově Hradci dnes poprvé zamíří veřejnost. Historický objekt desítky let chátral a v roce 2011 kompletně vyhořel. Rekonstrukce trvala 2 roky. V budově vznikl nový kulturní sál, restaurace a po téměř 60 letech se tam vrátila taky výroba piva. Oprava chátrajícího historického objektu byla pro stavitele velmi náročná, vysvětluje projektant Petr Řehořka.
3: Asi úplně nejtěžší disciplínou byla záchrana kleneb, které vypadaly, že se v podstatě asi hodlají zhroutit. Nicméně povedlo se je náročnými a velmi zajímavými způsoby zachránit. Toto všechno se událo v tak krátkém čase, že až se mi dnes nechce věřit, že se to zvládlo.
0: Stavební práce vyšly na 522 milionů korun. První kulturní akce se v novém sále odehrají právě tento víkend.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekáváme dnes polojasno až oblačno. Teď ráno se ještě místy můžou objevit mlhy. Odpoledne se výjimečně vyskytnou slabé přehánky, četnější budou na horách. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách maximálně k 18. Vítr fouká slabý severozápadní nebo západní a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Osobní auto srazilo chodce v Českých Budějovicích v ulici Nádražní na křižovatce s Rudolfovskou. Projíždějte s opatrností, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve poradíme, jak obarvit látky přírodní cestou, tedy rostlinami. Vypravíme se také za zdatnými rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky. To se může hodit. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvyšší čas. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje Kutil Tělemiruší Artur Kubica.

0: magazín. Od světle růžové přes žlutou, zelenou až k velmi tmavě hnědé. Nádherné tóny vykouzlíte při barvení látek nebo vlny přírodními materiály, tedy rostlinami. Jak na to a čím barvit? Tak to pro nás zjišťovala naše hobbyredaktorka Jolana Nováková na návštěvě u pražské botaničky, etnobotaničky a archeobotaničky Jarmily Skružné.
1: Zkoušeli jste někdy barvit oblečení s pomocí rostlin? No, dokázali to samozřejmě už naši předkové. Tvořili různé odstíny barev textilií pro své oblečení. A já se na to, kterými rostlinami se dá barvit, jak na to, aby barva byla stála i po letech, zeptám Jarmily Skružné, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky z botanické zahrady hlavního města Prahy.
2: Vy jste sebou přinesla takové nádherné vzorníky a myslím, že jste je dokonce vyráběla sama a že jsou hodně už staré.
3: Tady vidíme před sebou, že to jsou ústřižky vlny. Já bych odhadla, že jich je tam více než 40, možná 50 odstínů různých barev od světle růžové přes žlutou, světle hnědou, světle zelenou až po tmavou. Hena poskytuje v podstatě černou barvu.
2: Různě se barví textilie, které jsou rostlinného původu a které jsou živočišného původu, vidíte?
3: Ano, je potřeba pro ustálení té barvy a zvýšení trvanlivosti a zvýraznění odstínu použít i mořidlo. Mořidla jsou různé chemické sloučeniny, může se použít také ocet, může se použít kamenec, vinný kámen, ale i třeba moč. A každé to mořidlo vlastně ovlivňuje ten výsledný odstín. A je právě dobré vědět, že některá ta mořidla je dobré používat jenom pro vlnu a hedvábí, živočišná vlákna, a některá zase pro rostlinná.
2: A vy jste si něco už nabarvila na sebe?
3: Já jsem si nabarvila akorát tenhle ten vzorník před přibližně více než 20 lety a musím říct, že od té doby jsem se k tomu nevrátila. Možná by posluchače mohla odradit náročnost vlastně tvorby nejprve toho činidla, práce s mořidlem, ale musím říct, že pokud tomu ten čas věnujete, tak potom to samotné barvení už je vlastně strašně jednoduché a rychlé.
2: Kolem nás je spousta nádherných rostlin, jsme tady jako na louce a třeba tady ta žlutá, to je rmen, ale nějaký speciální rmen.
3: Je to rmen barvířský, kvete nádhernými úbory žlutých květů. Rmen barvířský můžeme použít také jako barvířskou rostlinu a zase záleží na mořidle, jak intenzivní odstín žluté barvy nám dá.
2: Tamhle je třezalka, ta určitě taky barví. Co ještě?
3: Třeba bez černý a z dalších našich rostlin můžeme barvit ostružinínkem, třeba jasanem nebo celíkem zlatobílem, světlicí barvířskou, a těch rostlin je mnohem více.
2: Já si často obarvím prsty, ořechy, tak tam si myslím, že ta barva taky je.
3: Ještě bychom asi měli také říct, že záleží na tom, jakou část té rostliny pro tu přípravu barvířské lázně použijeme. Dost často jsou to podzemní orgány, kořeny, ale někdy jsou to třeba slupky z nedozrálých plodů, a to je právě v případě ořešáku.
2: Tak my jsme tady pár rostlin už zmínili. Máte nějakou perličku, nějakou rostlinu, o které bychom nikdy neřekli, že barví, a přesto barví pěkně?
3: Takový případ může být třeba aksamitník neboli afrikán, což jsou velice oblíbené letničky, které se sami přesejvají, nemusíme o ně ani moc pečovat, a ty právě poskytují také různé odstíny žluté barvy zase v závislosti na použitém mořidle a používá se náť nebo samostatná květenství.
0: A jenom dodejme, že reportáž, článek a fotografie některých barvířských rostlin a vzorníků Jarmily Skružné, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Teď si pustíme pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy. Třeba tam dnes bude zrovna ten váš dotaz.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Když je také strašné sucho, jestli se může zalívat česnek? A jak často? A ještě bych chtěla, kdyby mě někdo poradil, do záhonku se k nám dostali krtičce. A to máme celé záhonky porité, že opravdu s tím suchem a ještě s těma krticama nebudeme mít asi žádnou vůbec úrodu.
0: Tak na to nám odpoví zahradník František Hlubocký, náš stálý poradce.
2: Česnek je třeba zalévat, pokud je sucho a pokud je čistě zelený, pokud je ve stádiu růstu. Jakmile začne vytvářet ten květní stvol, v tu chvíli značí, že už ten česnek jde ke konci své vegetační doby, takže se zálivkou opatrně, ale nedoporučuje se už nechávat ty poupata nebo ty květy. A jakmile začnou konce listu žloutnout, přestat se zálivkou a sklízí se v době, když nad zemí v tom krčku, když ten kousek toho stvolu nad zemí zmáčkneme v prstech a už je takový měkký i snadno by se dal ten česnek ohnout, tak to je doba ke sklizni.
3: Ale abychom nezamluvili ty krtky, protože to bylo součást ještě dotazu, který jsme nestihli zodpovědět. Zase v krátkosti, ono je to s nimi boj, takový marný.
2: Boj, tak jednak je to chráněné zvíře, je považované a chápu, že užitečné, protože tak, jak si bydlí pod zemí, tak on se živí larvami. A většina larev pod zemí, to jsou chrousty a tak dále, pro nás škodlivé, tak on se živí. No tím, že si staví ty chodbičky, zase nám je nepříjemný, tak existují buď ty plašiče, anebo většinou jako zabírá dobře ostříhané vlasy, vyčesané chlupy ze psa, dokonce i hovínka a psí kočičí, někdo si nosí i ze zoologické zahrady, prostě vypudit ho takhle chemicky, tože ale on si zvyká, dává se i naftalinové kuličky a karbid vápenatej do těch nor a tak.
3: Vždycky si na to zvykne.
2: No, že nesmí se počítat na 3 roky, no chce to jednou to, aby si nezvyk.
0: Tak. A máme tady další dotaz.
4: Na jaře jsem ořezala všechny stromy jabloní a ostříhala znovu vyrostly výhonky, které jsou dlouhé až půl metra. Nevím, jestli mám tyto větve znovu ostříhat nebo počkat až po sklizni úrody.
0: Na stříhání jabloní jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
5: Ty nové výhonky, které na té jabloni máte, tak jim se říká lidově vlky. A pokud jich ta jabloň má opravdu hodně a je tam ten růst bujný, tak to pravděpodobně znamená, že se ta jabloň snaží zmladit. Je dost možné, že tam vlastně nějakým pravidelným intenzivním řezem, kde skutečně poctivě k tomu stromu přijdete nůžkama, stříháte každou větičku a přemýšlíte nad každým pupínkem, tak já dost často vydávám, že lidé ty stromy potom řežou tak, že jim tam zůstávají v podstatě jenom staré větve, na kterých ten strom už potom hůře plodí. Takže pokud je tam těch mladých výhonků, takzvaně vlků, hodně, tak to asi znamená, že ten strom se potřebuje nějakým způsobem přirozeně zmladit. Takže já bych vám doporučoval teďko s tím nic

0: nedělat. Až přijde čas řezu jádrovin, což je nějaké předjaří, tak se podívejte na ty výhony, ty vlky, proberte, nějakou část těch tam nechte, můžete je případně zastříhnout, aby se rozvětvili a během třeba nějakých 2, 3, 4 let zkuste z těchto nových mladých výhonů zapěstovat nové větve a nový obrost toho stromu a ten starý obrost, ty staré větve postupně z toho stromu vyřezat. Tím byste ten strom měl zmladit, měl by lépe plodit a samozřejmě, pokud byste ty vlky, ty nové výhony intenzivně ořezávala, tak ten strom budete motivovat k tomu, aby bujně rostl a hůře plodil. Což znamená, není ve vašem zájmu všechno ořezávat. Spíš to využijte proto, abyste si zapěstovala nové větve, protože na nových mladých větvích obvykle roste pěknější a chutnější ovoce.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Některá místa v naší zemi nejsou příliš známa, ale svou malebností rozhodně stojí za povšimnutí. Příkladem je obec Příluka, nedaleko Litomyšle. Vesnice má dva kopce. Jeden se jmenuje Teplý a druhý Zmrzlý. Skýtají nádhernou vyhlídku do kraje. A taky tu mají dva rybníky, horní a dolní, a velmi aktivní rybáře, kterým velí Petr Chadima. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková si s dalšími rybáři nenechala ujít prohlídku zázemí místního rybářského spolku.
2: Vstupujeme, já nevím, jestli se tomu dá říkat rybárna, nebo jak bychom to řekli.
3: Rybárna, trucovna pro rybáře.
2: Tak jdeme dovnitř, tady krásně uklizeno.
4: Snažíme se to tady udržovat v takovéto čistotě, aby jsme se tady mohli scházet a vykonávat vlastně takové ty naše koníčky, jak se tomu říká, tichý blázní u vody. Ty biče, co tady máme pověšený vlastně na zdi, tak to je kvůli tomu, že jednou ročně pořádáme tady dětské závody o přírodského karáska a těm dětem půjčujeme vybavení, který nemají.
2: No. Takže tady to žije, tady u toho rybníka. Vy tady máte dva, jeden menší, jeden větší?
4: Ano, ano, máme horní rybník, tam máme kousek nad ním pramen, takže to je horní rybník, pak vlastně to přetíká přepad sem do spodního rybníka. Máme ještě v plánu se starostou obnovit prostřední rybník, kde bychom udělali takový odchov malých ryb.
2: Mm-hmm. Může takhle pardubák přijet a ulovit si tady něco?
4: Samozřejmě může, když mě bude kontaktovat, vlastně buď přímo mě, nebo na webových stránkách je kontakt na mě a můžu prodat buď denní povolenku na lov, anebo i roční povolenku. A u nás v rybníku můžete chytit kapra, amura a karase.
2: A potom si to tady i připravujete? Jsou nějaké takové dny, kdy ty ryby vylovíte a potom si tady ugrilujete?
4: Jak jsem zmínil, vlastně ten jeden den v roce, kdy tady jsou ty závody dětské od toho přírodského karáska, tak se snažíme vlastně těm návštěvníkům a rodičům tady připravit takovýto, řeknu, rybí gastro, jo, kde se tady snažíme udělat pochutiny z našich místních ryb. Jo, takže tady děláme rybí hranolky, filety, takže to tady mají možnost ochutnat to, co tady u nás plave. Ohlas je na to velmi, velmi kladnej.
2: Ale víte co, pojďme ještě ven podívat se na tu vodní plochu a říct si, anebo?
5: Do bourárny.
2: Jo, do bourárny, tak dobře, tak jdeme ještě do bourárny.
4: Tady vlastně takže taková to mini kuchyňka, kde vlastně tady máme takový to základní vybavení pro občerstvení a tady dál je vlastně bourárna, kterou jsme si vytvořili svými silami. Tady potom děláme předvánoční prodej kapru. Díky tomu, že vlastně neděláme výlovy, tak tady prodáváme toho vánočního kapra z rybářství Litomyšl.
2: Jo, takže místní lidi to mají perfektní bez práce.
4: Ano, ano, protože někteří to chtějí tady vykuchat, nafiletovat, aha, takže aha. Děláme tady, tady děláme kompletní servis, plus samozřejmě tady přitom máme občerstvení, takže kdo si přijde pro rybu, tak si dá občerstvení, pivko, takže.
2: No je tady veselo zkrátka, žije to tady. A ještě, když už jste tady mluvil o tom Příludském karáskovi, kdy to je?
4: Třetí sobota v září, většinou se to snažíme dělat po těch prázdninách, protože během prázdnin ty akce jsou ohrožený, protože ty děti a rodiče jsou na dovolených, takže to vlastně děláme v září.
1: Pokud byste se chtěli zúčastnit rybářské akce v Příluce u Litomyšle, stačí zajet příští sobotu k dolnímu rybníku, anebo se tam vydejte jen tak, na výlet. Obec je součástí Toulovcových maštalí a procházejí tudy jak turistické, tak cyklistické trasy. Teď si dáme pěknou písničku a pak pozvu k rádiu hlavně pány, protože se budeme věnovat pálence, tedy jak zpracovat ovoce v pěstitelských pálenicích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Sucho se letos určitě podepíše i na úrodě ovoce. Jeho méně nemá potřebnou velikost a ze stromu padá. Hodně pěstitelských pálenic proto letos zahajuje sezónu dříve. Mít svou vlastní ovocnou pálenku, která v zimě zahřeje, nebo bude vhodným dárkem kamarádům nebo příbuzným, tak to nikdy není na škodu. Kolik ovoce budeme letos potřebovat na dostatečné množství lahodného moku, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra. A právě proto navštívil emeritního prezidenta Unie destilatérů České republiky a také majitele parního lihovaru a pivovaru v Blatné Václava Šitnera.
2: V průměru počítáme, že na litr absolutního alkoholu, to je 100%, je potřeba tak 20 až 22 kilo švestek, přepočtu okolo 10 až 11 kilo na litr 50%. U hrušek potřebujete tak v průměru 33 kilo na litr 100%, tak okolo 17 kilo na litr 50. Co se týká jablek, tam doopravdy záleží na té úrodě druhu ovoce, protože ranní jabka, ty skoro vůbec netečou, a ty podzimní, který už mají dostatek cukr, jsou nalitý, tak tam potřebujete v průměru 20 kilo na litr alkoholu a 10 v průměru na litr 50.
3: Na Moravě si většinou pěstitelé vyrobí svůj kvas a odvezou ho do pěstitelské pálenice. Tady v Čechách přivezeme do pálenice ovoce a ona ho zpracuje. Kolik stojí to zpracování?
2: To zpracování je, jestli to ty pálenice dávají do přinesených nádob, jestli se to dává do lahví, jestli se na tu lahev přidává etiketa, ty lidi už si odvezou hotový lahve, anebo jestli si to odváží v kanistrech. Je to ještě závislý na tom, jak se pohybuje cena plynu, cena uhlí, cena lehkého tepného oleje, protože v posledních dvou letech všechny energie šly neskutečným způsobem nahoru.
3: Přejdeme tady k té spotřební dani, která je snížena u toho pěstitelského pálení.
2: Přístupová dohoda České republiky do Evropské unie, a to snad bylo jediné štěstí, bylo to, že v České republice daň na pěstitelské pálení vždy bude 50% ze spotřební daně. Ta spotřební daň za poslední 3 roky nám stát udělal to, že de facto zvyšoval každý rok o 10%, rok 24, 25 a na konci roku 25 to šlo o dalších 5%. To znamená, že ten nárůst od státu byl 25, ale ono to bylo za ty 3 roky, protože vždycky ten nárůst byl z té zvýšené spotřební daně rok dopředu. Ten nárůst byl doopravdy skoro 33%. A to je v dnešní době z 285 korun, která byla původní, se dnes na 410 korun 50 halířů. A pro pěstitele to znamená, že 50% je tudíž 206 korun, upozorňuji, za litr absolutního alkoholu. Začali lidi jezdit nakupovat lihoviny do zahraničí a rozšiřuje se černé pálení. Celníci, kteří dneska kontrolují tuto spotřební daň a toto pálení, nemůžou všechno obsáhnout.
3: Když se tady vrátím k té ceně litru 50% ovocné pálenky, tak jsem někde na částce přes 200 korun, je to tak?
2: Je to okolo tak 250 až 280 korun.
1: A ještě jedna rada na závěr. Ovoce, které do pálenice připravujete, přivezete, pokud z něj chcete mít kvalitní pálenku, tak to ovoce může mít na sobě stopy po poškození hmyzem. Může být spadané, ale v žádném případě nesmí být nahnilé anebo plesnivé. A vypálit si ho můžete nechat za určitých pravidel i docela velké množství, ale o tom uslyšíte od Václava Šitnera, který provozuje lihovar a pivovar v Blatné v jižních Čechách, více až v našem vysílání za 2 týdny. A v tomto hobby magazínu už nás čeká za chvíli jenom zahrádkářský kalendář a tam si zopakujeme, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Na Tobiáše mají rolníci déšť rádi, nejenom pro osení, ale i pro vinohrady. Tak to je pranostika na tuto sobotu. Nenechte se mýlit, že Tobiáš má svátek nejen 13. června, ale i 2. listopadu. Dříve, podle starého kalendáře, to měli všichni Tobiasové právě 12. září. A díval jsem se na moje vínko okolo pergoly a už to začíná dozrávat a měnit barvu. Tak snad letos ty hrozny budou mít dost sluníčka, aby byly chutné a slaňonké. V září nastává sklizeň léčivých plodů, jako je jeřáb, rakytník a keřová růže, plodící šípky. Postupně začínají zrát vlašské a lískové ořechy. Pokud chcete mít svoje letničky a trvalky na zahradě i příští rok, sklidte si z nich v září semínka. Pozor na cibuloviny, v teplých zářijových dnech můžete zasadit narcisy. Sadbu ostatních cibulovin nechte ale až na studenější dny. Ještě než začnete cibuloviny sázet, tak si připravte záhony. Zryjte je, nakypřete a potom přidejte kompost. Dejte si záležet na dostatečné hloubce, malé cibulky sázejte do hloubky asi 7 cm pod zem, ty větší pak do hloubky 15 cm. Malým cibulím bude stačit rozestup okolo 5 cm. Větší cibule vyžadují odstup asi 10 cm. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla nesouhlasí s trestem za řízení v opilosti, dovolal se u nejvyššího soudu. Tisíce falešných účtů řízených z Afriky propagují ve Švédsku před volbami politický obsah. Součástí dnešního programu městských slavností táborská setkání budou historické průvody. Procesí povede Jan Žižka. Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne se objeví slabé přehánky teploty 19 až 22 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré dopoledne. Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop, odsouzený za opilství za volantem, podal dovolání k nejvyššímu soudu. Zjistil to server i rozhlas. Při nehodě loni v únoru v České Čermné na Náchodsku narazil služebním BMW do zaparkovaného auta a z místa ujel. Zhruba hodinu po nehodě mu policisti naměřili téměř 1,5 promile alkoholu. V červnu dostal řidič pravomocný trest zákaz řízení na 18 měsíců a pokutu 52,5 tisíce korun. Kop tvrdí, že trest je v rozporu se zákonem a že soudy jeho jednání špatně vyhodnotily. Vláda v pondělí posoudí uzákonění nové pravomoci policie k dočasnému uzavření provozovny nabízející výrobek, který vážně ohrožuje život nebo zdraví lidí. Podle vládních právníků se nabízí rozšíření nynějších zákonných nástrojů dozorovaných úřadů. Předloha vychází ze zásady, že úřady mají nejprve zasáhnout proti samotnému nebezpečnému výrobku. Uvedli to předkladatelé premiér Andrej Babiš za ANO, předseda sněmovny Tomio Okamura za SPD a vicepremiér Petr Macinka za Motor. Uzavření celé provozovny až na 2 týdny by se podle nich využilo za předpokladu, že by provozovatel mohl takový výrobek nabízet dál. Festival Táborská setkání nabídne kulturní program i historické průvody. Hlavní z nich městem projde dnes odpoledne. V čele půjde Jan Žižka se svými stoupenci, přidají se kejklíři, Chudina, hosté z partnerských měst i další účastníci v dobových kostýmech. Zvláštní zastoupení bude mít slovinské město Škopfjáloka, se kterým Tábor letos slaví 20 let partnerství, přiblížila vedoucí oddělení kultury Jana Lorencová.
4: Úplný závěr letošního sobotního průvodu budou tvořit žáci a studenti Táborské základní umělecké školy, kde vlastně vystoupí jednak orchestr Svišti v orchestřišti doprovázený dětským sborem.
2: Radní města Tábor začnou pracovat s novým plánem rozvoje botanické zahrady. Takzvaný generál podle mluvčího táborské radnice Luboše Dvořáka navazuje na koncepci z roku 2010. Botanickou zahradu v Táboře spravuje střední zemědělská škola zřizovaná krajem na pozemcích města. Plán počítá například s novým množárenským skleníkem. Jeho výstavba se předpokládá v roce 2027. Dál se počítá s novou správní budovou plánovanou na rok 2028. Prostor do budoucna zůstává i pro expoziční skleník. Na sociální síti X působí tisíce účtů řízených z Afriky, které mají působit jako skuteční obyvatelé Švédska. Zjistila to švédská veřejnoprávní televize SVT ve spolupráci s dalšími organizacemi. Účty s falešnými jmény a fotografiemi sdílely především obsah jiných uživatelů. V zemi už zbývá jen den do parlamentních voleb a krajských i místních voleb. Účty se pokoušejí manipulovat algoritmy sociální sítě X, aby propagovali pravicový nebo společnost rozdělující obsah.
3: Počasí.
2: Na jihu Čech bude dnes polojasno až oblačno, odpoledne se výjimečně vyskytnou slabé přehánky, četnější budou na horách. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách maximálně k 18. Vítr fouká slabý, severozápadní nebo západní a biozátěž je mírná.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Auto narazilo do svodidel u Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku ve směru na Staňkov. Počítejte s komplikacemi, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Kuchařské čarování Petra Stupky.
5: Dobrý den, hned v úvodu kuchařského čarování se mi chce zvolat. Konečně rostou. Mám tím na mysli plodnice všelikých hub s preferencí těch jedlých. Konečně jsme se my houbaři dočkali a nacházíme v lesích kolem dokola hříbky a křemenáče i další poklady a následně pak řešíme, co z nich uvaříme. Co potom dáme sušit a tyhle ty maličké samozřejmě zavaříme do láku a tak dál a dál. Ano, už asi správně soudíte, že to dnešní kouzlení v kuchyni bude houbové. Kromě starých dobrých a osvědčených způsobů a návodů na úpravu hub, mám tentokrát i pár nápadů, tak říkajíc, z ciziny. Dobrý poslech, jakož i dobrou chuť k příštím chvílím, vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka.

Tak co pak si z těch hub uděláme nejdřív? Hubové řízečky nebo smaženici s vajíčky, kulajdu, bramboračku a možná, že upečeme i krkovičku na houbách. Ale začněme tou smaženicí, protože to si myslím, že je úplně taková nejzákladnější směs, kterou lze potom mnohonásobně a mnohočetně v kuchyni využít. Ano, smaženice nebo také míchanice, nebo jenom jako pečené houby jsem to slyšel někde pojmenovat, je vlastně jednoduchý základ, protože vezmete houby, ať už je nakrájíte najemno, nadrobno, někdo je krájí na plátky, to opravdu záleží na vás a také na tom výsledném použití potom. A stačí pak kousek sádla, případně někdo trvá na cibuli, jiný zase řekne, cibuli tam zásadně nedávám. A ten další, ten preferuje, že s tou cibulí nakonec osmahne i na plátky nakrájený česnek. Já jsem zkusil do této směsi přidat třeba bazalku a i jiné bylinky, třeba i pažitku a podobně. A výborná variace je, když tu houbovou vydušeninu a podušeninu potom doplníte třeba strouhaným parmazánem, troškou strouhanky a nakonec přidáte ta vajíčka, aby se jenom srazila. Takže těch možností, jak tu smaženici upravit a potom dál využít, je celá řada. I když asi tím nejklasičtějším pokrmem vedle těch houbových řízečků, které jsem zmínil, je ta vaječná smaženice. Já mám zkušenost, že jsem do té smaženice přidal třeba povařený květák, nebo jak už jsem zmiňoval, sýr. Pochopitelně snese to i kousky rozpečené slaniny nebo šunky a další různé přídavky. Ale myslím si, že ta základní smaženice, tak jak jsme ji konzumovali, když jsme byli u dědy a babičky na prázdninách na samotě, tak ta byla prostě vajíčka, cibule, houby a sádlo a bylo to výborné. A děda si to tenkrát ještě připepřoval, což my, děti, jsme nesměli, ale tu a tam jsme si také tajně opepřili. No a velmi dobré je z takové základní smaženice udělat houbové placky nebo karbanátky. Ať už necháte je ty houby samotné a přidáte jenom vajíčka a strouhanku, ať tato zahustí, a na lívanečníku můžete upéct krásné lívanečky, krásné houbové karbanátky, které potom, když třeba posypete strouhaným uzeným sýrem a dáte je na chvilku do trouby zapéct, tak máte opravdu skvělou lahůdku. A takové houbové karbanátky, když do nich přidáte trošku semletého, ať už syrového masa, ale já to dělám tak, že semelu trošku uzeného bůčku a namíchám to do té základní smaženice spolu s vejci strouhankou, tak jak už jsem říkal, a přidávám i lžičku nebo lžici škrobu, aby to pěkně drželo pohromadě, tak takové houbové karbanátky potom mohou být opravdu jako slavnostní dobrota, třeba s bramborovou kaší. Ale od věci není ani houbová sekaná, chcete-li tradičně o jihočeském hubníku. Tam totiž namícháte houbovou smaženici, ať už tedy do mletého masa a budete dělat opravdu fašírku, anebo ji doplníte třeba špenátem a dalšími dobrotami. Já jsem dělal takovouhle sekanou s drobnými krupkami, s těmi perličkami, které jsem předem uvařil a potom jsem je namíchal do té houbové smaženice. Všechno spojili vajíčka a bylo to vynikající. A jednou jsem dělal takovouhle houbovou sekanou, ale balil jsem jí do kapustových listů, které byly předtím povařené. A potom jsem to všechno společně ještě doplněné slaninou pekl s cibulí v troubě. A byla to úplná paráda. Dodneska si pamatuju, jaký potlesk jsem tehdy při té hostině s plněným kapustovým houbařským listem získal. Houbové risotto zase jednoduché. Uděláte rýži,
A zvlášť uděláte míchanici a pak už to jenom smícháte a doladíte třeba majoránkou. Teď ještě na zahradě je čerstvá majoránka a to je úplně výborné. A je dobré, aby do té rýže jste zamíchali tu míchanici, která je drobně krájená, dostatečně dušená a vypečená, a abyste to potom tu rýži nechali v troubě v klidu ještě proležet, aby ta šťáva natáhla se do té rýže. A navrch samozřejmě zasypeme sýr, anebo může být i máslová strouhanka a trošku sýrové omáčky. No, o pohankovém houbovci jsem v podstatě už mluvil, protože tak, jako se dělá ta fašírka nebo houbové karbonátky, kdy se přidá strouhanka do hub a vajíčko, tak tady se vlastně dá spařená pohanka, ideálně lámanka, ale mohou to být i jáhly a i jiné zrniny. Ale každopádně takovýhle pohankový houbovec, kterému dokonce na Ostravsku říkají pohankové černidlo, protože vlastně ty houby, především hřibovité, když je dusíte, tak většinou ta houbová míchanice stmavne. Takže potom v tom pekáčku, kde se to nakonec spolu s česnekem a osmaženou cibulkou nechá pěkně zvolna zapékat, tak ten pekáček je opravdu na stole v prvním momentu docela černý, ale je výborný. No a což teprv těstoviny s houbami? Těch receptů je celá řada, ale dřív se to opravdu dělávalo tak, že byly domácí těstoviny, takové ty širší nudle nebo fleky, ty se uvařily a vařily se ještě v takzvaném houbovém té. Protože se vzaly houby, ty se dali nejprve do hrnce a povařily se, tak vzniklo to houbové té. Potom se ty houby případně ještě víc překrájely, podusili se na cibuli a nakonec se přidali do těch těstovin, které se také v tom houbovém odvaru uvařily. Takže potom to voní opravdu velice houbově. A když si vzpomenu na těstoviny, tak si nemohu nevzpomenout na svoji tetu, která v Podkrkonoší dělala drbačky. V podstatě se jedná o bramborové halušky, které se po uvaření smíchají s houbovou míchanicí a navrch dávala kysanou smetanou a to vám je velikánská dobrota. Tak teď si dejme hudební mezichod a hned potom budeme v houbovém čarování pokračovat.

vajíčka a řekněme 2 deci mléka. A do toho ještě, ale ani ne půl prášku do pečiva, spíš jen takovou malou lžičku, jenom malinko. A potom tam skoro vždycky dávám ještě petrželovou náč, ať už dělám tu či onu variantu. A tohle to všechno smíchám a osolím pochopitelně a mám takové těstíčko. A do tohohle toho těstíčka zapracuju 6 rohlíků, které jsem předtím už nakrájel na kostky, případně můžete nechat oschnout a nebo i opéct v troubě. A potom namočenýma rukama z té hmoty, z toho, jak to namícháte do toho těstíčka, ty rohlíkové kostičky, tvořím kulaté knedlíky a dám je do hrubé mouky, tam je obalím, umáčknu a šup, vařím je buď v osolené vodě nebo i v páře. Když to bude ve vodě, tak je vařím podle velikosti 12 až 15 minut a v páře nějakých 25 až 30. To už musí člověk vyzkoušet. A aby se z těchto žemlových knedlíků staly houbové, pak je třeba mít ještě 300 gramů, řekněme na tohle množství, které jsem uvedl, 300 gramů čerstvých hub, ideálně směs. Ty houby je dobré nakrájet na plátky, na tenčí plátky, když by to byly takové hrubší kousky, tak byť se zmenší tím podušením následným a opečením, tak přesto potom z těch knedlíků takovéhle kusy hub vypadávají. Zatímco když nakrájíte tenčí plátky nebo nudličky a ty opečete na sádle pěkně, aby se opekly, aby to zavonilo a potom je podusíte, protože houby, to jsem zatím nezmínil, ale je takové pravidlo, že bychom měli všechny houby nebo většinu těch, které přineseme z lesa, takhle to řeknou, měli nějakou čtvrt hodinku dusit nebo vařit, případně opékat. Ale když je to tenčí plátek, stačí kratší doba a tyhle ty opečené, podušené houby se přimíchají do toho těstička a potom zase přidáte rohlíky, zamícháte, tvoříte knedlíčky a vaříte je v té osolené vodě. A když k takovýmto žemlovým knedlíkům uděláte takovéto moravské zelí, hlávkové, výrazně sladkokyselé, no to je lahůdka, tam se nemusíme o ničem vůbec dohadovat. Dělal jsem dokonce takovouhle houbovou variaci, do které jsem přidal ještě slaninu a tu jsem opékal i s těmi houbami, takže ty knedlíky a potom byly opravdu super vydatné a bylo to moc dobré. A nezapomeňte, když byste dělali houbové knedlíky, tak do toho těstíčka přidat ještě vedle té petrželové natě, která je vždycky trochu přizdobí, tak nezapomeňte na kmín. Drcený nebo čerstvě pomletý kmín v nich zavoní a k houbám prostě a jednoduše patří. No a než se pustíme do nějakých těch slibovaných cizích receptů, tak mám takový fígl na smažené houby, protože běžně takový ten standard je, že se používá tradiční řízkový trojobal. Budiž, je s tím trochu víc práce, než když uděláte těstíčko. A já třeba dělám těstíčko z bílků, dám do toho trošku bramborového škrobu a hladké mouky. A ty houby, ještě než je balím do toho těstíčka, tak jak je běžně nakrájené na plátky, osolíte, tak já je ještě pokapu trošku sojovou omáčkou. A tohleto ochucení učiní z té smažené houby zase trochu jinou lahůdku. A dělal jsem také těstíčko plné semínek sezamu a lnu a slunečnice, anebo dělám dost často a rád pivní těstíčko, třeba i se sýrem trošku a je to za chvilku usmažené, když krájíte tenčí plátky. A když jsem zmínil to těstíčko pivní, tak nemůžu nezmínit těstíčko vinné, kdy se použije víno bílé, mouka, pochopitelně vejce celé a do toho potom přidáte parmazán. To už jsme na krok v Itálii, protože právě tam smaží hřiby z těch Alp a z těch hor tam severních. Tam je takhle smaží a je to také velikánská, velikánská dobrota. Tak dejme si trochu muziky a hned potom se vydáme třeba do Polska.

tentokrát jsme na houbách, tak říkajíc, protože vaříme především z hub. A já jsem před písničkou slíbil, že se vydáme do Polska, protože v Polsku se houby objevují jak ve svátek, tak i ve všední den. Prostě mají je tam rádi, tak jako u nás. A jejich zupa grzybowa je tedy polévka houbová, tak je úplná klasika a připravuje se jak ze sušených, tak i čerstvých hub a bývá krémová, zjemněná smetanou a tradičně se podává s nudlemi nebo drobnými flíčky, případně i bramborami. A tahle ta polévka je také součástí polských Vánoc, protože je jedním z těch 12 tradičních štědrovečerních pokrmů. No a potom to jsem ochutnal a to jsem ochutnal na druhé straně Krkonoš a byl jsem z toho jídla úplně nadšen. Byla to kapusta, ale česky tedy to bylo zelí s houbami a dělá se jak z hlávkového, tak i z kysaného zelí. Ale já jsem teda ochutnal tu variantu hlávkového zelí a vlastně je to dušené zelí, společně vedle se teda dusily houby, pak se to dalo dohromady. Ale někde ty houby nedusí, ale předem se máčejí a vaří a potom se to dává případně do toho zelí, když se to zelí dusí. Pochopitelně tam nechybí ani cibule a koření tam výrazně dominuje bobkový list a nové koření, případně celý pepř, prostě takhle to divoké koření, tak jak ho my dáváme do kulajdy. A opravdu je to vynikající dobrota. A často vlastně z tohohle toho základu se potom dělá taková bezmasá verze polského národního jídla bigos. Tak a ještě, co jsem ochutnal v Polsku a co jsem si dohledal i v jedné encyklopedii, když jsem připravoval toto kuchařské čarování, tak to jsou slané palačinky. Oni to nazývají krokety. Jako z houbové krokety, ale není to kroketa, tak jak si to dovedeme my představit, ale je to palačinka, která se naplní směsí opečených, restovaných hub a cibule. Někdy se právě do toho přidává i to zelí dušené a ta palačinka se potom potře a zabalí a potom se obalí v trojobalu a pomalu se smaží do křupava. Takže tohle to je takové tradiční jídlo, které se zároveň podává i k polévce, k takovému tomu čistému řepnému boršči nebo jenom zeleninovému boršči. To je opravdu výborná dobrota. No a v Polsku pochopitelně existuje i mnoho různých oblíbených takzvaně fast foodových specialit. Na to jsem se podíval na internetu a byla tam takzvaná zapěkanka anebo bulka se žampiony a to jsou takové street foody, kdy vlastně je rozpečená bageta, na tu se dá vrstva restovaných žampionů a sýra, přelije se to kečupem a už se to podává tak jako třeba hot dog. A vydlabaná bulka, která je naplněná zase houbovou nebo žampionovou směsí a zapéká se navrch se sýrem, takže je to opravdu taková bulka, která, nebo houska plná té houbové směsi. To by také mohla být zajímavá inspirace i pro nás tady v Čechách. No a z Polska to není daleko na Ukrajinu a tak jsem vyspovídal Ukrajince, kteří tady s námi žijí a u nich je především hřibová juška, což je teda polévka a je to velmi silný vývar, který se dělá ale nejčastěji ze sušených lesních hub, ideálně z hřibů v té karpatské oblasti, to jako je to nejlepší. Ty houby se vaří v té polévce společně s česnekem, bylinami a cibulí, nic se neopéká dopředu a potom se to zahušťuje moukou, která je rošlehaná v mléce nebo ve smetaně a nakonec se to ještě hojně doplní kysanou smetanou. Takže takhle vypadá houbová polévka známá tedy na Ukrajině, nevím jestli ve všech částech. A tamním zvykem je připravovat s houbami také vareniky, což jsou takové plněné taštičky
a ty náplně bývají různé, včetně masa, sýru i ovoce a podobně. A když jsou čerstvé lesní houby, tak se nadrobno nasekají, orestují se s cibulí pěkně na másle a potom se dávají do toho těsta, upečou se, anebo se tyhle ty taštičky vaří. Ale zpravidla se na něj dělá takové těsto, které je, dá se říci, tvarohové. No a potom se dělají také ušky, ty se dělají i v Polsku, a to jsou ouška, takové těstovinové taštičky, do kterých se dává zase směs hub dušená, ale musí být opravdu hodně vydušená, hodně silná, a i ty se dávají často na Ukrajině o Vánocích na stůl a přijídají se k řepnému boršči. No a co je zajímavý pokrm, o kterém jsme se bavili ještě s Ukrajinci, tak to jsou pitpenky na smetaně, a ty pitpenky jsou v českém překladu, nakonec jsme to dohledali, nebo domluvili jsme se, tak jsou to Václavky. A tyhle ty houby se nakrájí, dusí se poměrně dlouho s cibulí a česnekem a nakonec se do nich přidává zakysaná smetana a tahle ta směs se potom dává k uvařené pohance nebo vařeným bramborám. Prostě se našťouchají brambory s cibulí a na to se přidá tadyhle ta směs těch dušených, dlouhodobě dušených Václavek. Tak co říkáte, to je pár nápadů. No a když se podíváme do Itálie, kterou už jsem zmínil, tak Italové jsou nám známí tou pizzou, co si budeme povídat. Já osobně jsem si v Itálii na houbách pochutnal nejvíc, když to byly těstoviny a taková smetanová hříbková omáčka na nich, to byla do dneška pro mě vzpomínka nade vše. Nicméně v italských pizzeriích se běžně setkáte s klasickou houbovou pizzou, kde základem je rajčatová omáčka, tedy takové to sugo, pak tam patří mozzarella a plátky hub. Italové ale ty houby neopékají dopředu, ale mají je velice tence nakrájené, zpravidla jsou to hříbky anebo žampiony. A ty se potom dávají na tu pizzu, aby se propekly vlastně tím žárem. A ty plátky hub se ještě pokapávají nebo potírají olivovým olejem. Pak se dělá speciální vyloženě hříbková pizza. Tu jsem také ochutnal, ale ta je v podobě takové té, jak se říká, pizza bianca, tedy bílá pizza, bez toho rajčatového základu. A na té pizze je jenom mozzarella, ta se roztrhá na té pizzu, případně já dávám ještě trošku kysané smetany. A potom jsou tam hřiby, které se doplňují petrželkou a trošku se dává lanýžového oleje pro ještě výraznější chuť. Ještě se dělají další druhy pizz, jako třeba 4-roční období, tam by také měly být žampiony nebo hříbky na takové pizze a další. A já mám rád i takový český hubový koláč, kdy vlastně ty plátky hub společně s troškou upečené cibule rozložím po běžném těstě, takovém křehkém nebo i listovém. Potře se to vajíčkem, aby se to tam dobře přilepilo. Navrch to malinko potřu nějakým máslem rozpuštěným a nechám to upec v troubě. Nezapomenu pochopitelně na kmín a také je to lahůdka. Takže jsme si trošku pocestovali za houbami po Evropě a hned po písničce si dáme ještě něco z hub, aby jich bylo dost.

Už lehce jsem v dnešním kuchařském čarování zmínil houbovou nádivku. A věřte mi, takové kuřátko upečené s žemlovou nádivkou, ve které je namíchaná, dobře vypečená směs čerstvých hub z lesa, tak je to lahůdka. A můžete klidně pod to kuřátko ještě do toho pekáče při tom samotném pečení přidat nějaké houby. Já mám takový fígl na speciální druh houby, kterou naše rodina sbírá, která se jmenuje stroček trubkovitý. Ona to je velice málo známá houba, ale tahle houba má vynikající zvláštní chuť. A třeba když dělám na Vánoce houbového kubu, tak tam musí být. A stejně tak, když budu dělat kuře nebo kotlety na houbách, tak trošku toho sušeného stročka k tomu přidávám, protože on tomu dá opravdu takovou tu výrazně houbovou chuť. No ale velmi často, a už jsem to zmiňoval, dělám nějaký houbařský měšec. Stačí trošku krkovičky, plátek, rozklepat lehce jenom, na to dám směs hub, případně doplněnou sýrem a vajíčkem, aby to pěkně potom drželo uvnitř, ale přitom to bylo měkoučké, dobré. No a potom vlastně to maso nahoře stočím k sobě, stočím kolem toho trošku motousku kuchařského a mám takovéhle měšce. A ty pozvolna, já to většinou dělám na cibulovo-houbovém základu v pekáčku a dělám to v troubě, ale při nízké teplotě a přikryté a až nakonec se to vypeče a do toho výpeku potom přidám trošku smetany a mám takovou houbovou omáčku. Dovedete si to určitě představit. A je to lahůdka. Může to být i houbarský závitek, anebo nějaká kapsa, jak to budeme nazývat, to už nechme na druhém. Velmi rád připravuji také guláš a různé variace houbových gulášů. Taková ta nejklasičtější je asi ten bramborový guláš, kde houby nahradí uzeninu. A zas bych ty houby nakrájené na větší kusy nejprve z prutka opékal na sádle a s cibulí a udělal takovýhle základ, který zapráším paprikou. A jakmile ta paprika se zapění, přidám vývar, ať už masový a nebo zeleninový, a potom už do toho přidám jenom na kostičky nakrájené brambory a zvolna to všechno vařím, aby to bylo měkké. No a nakonec se to krátce zahustí a je z toho výborná dobrota. Ale těch variant gulášů, těch je celá řada a ty si nechám třeba na nějaké další podzimní čarování, protože houby jsme doposud letos neměli, takže si je musíme užít. Takže věřím, že ještě v příštích týdnech porostou a že i kuchařské čarování bude v tomto duchu. A jestli byste se mě ptali, jaká houba je nejlepší do houbové omáčky, tak vám odpovím, že jsem před lety dělal s jedným kamarádem, jsme dělali takové pokusy a schválně jsme zkoušeli, z které kombinace hub ta houbová omáčka je nejlepší. A představte si, že nám nejlépe vyšel hřib strakoš, který bez práce se téhle houbě tak běžně říká. My jsme tomu říkali podborovák, protože často roste v borových lesích a tak z tohohle toho hřibu strakoše byla jakoby nejzajímavější chuť té omáčky, kterou jsme tehdy připravovali. Ale když půjde o omáčku, tak můj nejlepší, nejosvědčenější recept je ten, který používala a vařívala moje maminka. A to je ten, že vlastně do té klasické houbovky, ve které jsou houby čerstvé, donesené z lesa, pěkně vařené, a ještě s divokým kořením, tak potom se do té houbové omáčky bílé nakonec, když se to má jakoby okyselit, tak se do ní přidají naložené ty zavařené houby na kyselo. A ty tomu dají úplně ten správný šmrc. Já si myslím, že jsme toho navařili dost. Teď si dejme kuchařský kalendář. A v něm nebudou chybět pochopitelně také houby.

0: kuchařský kalendář.
1: 7 typů pro příští vaření. Začneme polévkou. Taková dýňová polévka do tohohle toho času určitě patří. Já ji zahušťuji ještě další kořenovou zeleninou a také bramborou, kterou můžete předem uvařit. A potom všechno rozmixuji do hladka a s jemným smetanou. A velmi rád do té dýňové polévky přidávám orientální přivonění. Prostě do toho základu přidám, když se opéká ta dýně a ta zelenina ostatní a cibule na začátku, tak tam přidám, ať už je to to klasické kari koření, nebo já mám několik typů takového toho indického koření, tak tu vůni orientu. Nezapomeňte na luštěninu. A ať už si čočku uděláte s rýží jako kočičí svarba nebo svatba, a nebo si čočku uděláte úplně klasickou. Já ji často dělám tak, že mám klasickou čočku na kyselo, do ní udělám důleček, do toho důlku dám plátek slaniny nebo 2 plátky slaniny, do toho klepnu vajíčko, tolik vajíček, kolik je porcí, a potom to šoupnu do trouby a tam to zapeču, takže mám potom na talíři kus čočky a ten korunuje vlastně ten kornoutek nebo ten kalíšek ze slaniny a s vajíčkem uvnitř. No, ryba je moje tradiční rada jednou za týden, ať už to bude taková na grilu zauzená ryba. Zrovna nedávno jsem připravoval takové kapří, vlastně se dá říct hranolky, a ty jsem na grilu jenom mírnou teplotou a přidal jsem čout, tedy kouř z namočených štěpků, a krásně se to všechno tepelně během chvíle upravilo a zároveň přivonilo. Ale když na to nebudete mít chuť ani náladu, tak stačí klidně opec přírodně kousek ryby a k tomu bramborová kaše a pořád s nějakým salátkem to bude dobrota. No a když už jsme u těch hub, tak co takovou trochu jinou houbovou omáčku, takové maso a la stroganov. Stroganov je takový běhlastný pokrm, který říká, že máte mít pravou svíčkovou. Ale dělá se to často tak, že vlastně máte nudličky masa, které opečete, potom je dusíte spolu s houbami a cibulí, a když je to měkké, tak do toho přidáte kysanou smetanu a na másle opečené okurky a je to výborné. Zas tam můžou být ty houby, o kterých je řeč. No a pak mám pro vás ještě jeden rychlý recept pagáčky houbové, a to těsto je velice jednoduché, protože stačí, když smícháte stejné množství mouky, stejné množství tvarohu, nebo i může to být i sýr, ale já používám tvaroh, a přibližně stejné množství tuku. A všechno to smícháte dohromady, máte z toho takové tvarohové těsto. A to, když rozválíte a na každý ten čtvereček, který z toho rozváleného těsta vykrojíte, dáte tu houbovou smaženici, dobře ochucenou, a zabalíte to, máte takový vlastně pagáček, a ten dáte upec do trouby. Já to ještě dělám tak, že potřu ty pagáčky rošlehaným vajíčkem a navrch nasypu semínka. A to je velká dobrota. No a nevím, jestli dobře počítám, ale už nás čeká akorát jeden hlavní chod, tak co třeba takové vepřo, knedlo, zelo. Ať už to bude pečená kýta, nebo bůček, nebo kotleta, třeba i na houbách. A na závěr, závin, tedy štrůdl, protože ten k tomuto času určitě do naší domácnosti také patří. A to je pro dnešek všechno. Už teď se těším na to příští kuchařské čarování a do té doby mějte všechno dobré a taky trochu veselé. To vám přejí ti, kdo dneska kuchařsky čarovali. Mistr zvuku Michal Kolář a kuchařský čaroděj Petr Stupka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: Tento týden jsme se v rozhlasovém putování za hlasy jihočeských zvonů zastavili ve vesnici Šejby v Novohradských horách. Ve věži obecní kaple se nachází jeden zvon na tradiční ruční pohon. Má hlavní nárazový tón G3, spodní průměr 36 cm a váží přibližně 35 kg. Podle kampanologa Radka Lungy ho někdy mezi lety 1942 až 1944 ulila neznámá slévárna. Její jméno bohužel neznáme, ale jedná se o zvon stejného typu, se kterým jsme se už setkali třeba ve Lhotce u Olešnice, Stožicích nebo Přídolí. Kromě jižních Čech se tyto zvony objevují i na Vysočině nebo Žďársku. Za pomoc při dokumentaci zvonů nejen v Šejbech, ale i na dalších místech na Novohradsku děkujeme farmáři Robertovi Blížencovi. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová dorazila do Kyjeva. Účastní se tam mezinárodní konference. Americký prezident Donald Trump přistál v Irsku. V Dublinu budou protestovat tisíce lidí. Veřejnost dnes poprvé zamíří v Jindřichově Hradci taky do nového kulturního sálu Zámeckého pivovaru. Odpoledne bude na jihu Čech oblačno až polojasno. Místy se objeví slabé přehánky, teploty do 22 stupňů. V noci očekáváme polojasno, kránu od severozápadu až zataženo. I děle bude oblačná až zatažená, naměříme maximálně 21 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré poledne. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová z hnutí STAN a kandidátka v komunálních volbách v Dolních Břežanech je na soukromé návštěvě v Kyjevě. Účastní se tam mezinárodní konference Yalta European Strategy. Má naplánovaných i několik schůzek s ukrajinskými politiky. Původně žádala o schválení cesty Český sněmovní organizační výbor, tento zamítl.
2: Barbora Urbanová navštívila ukrajinskou Verchovnu radu, kde ji přijala místopředsedkyně ukrajinského parlamentu Olena Kondraťuková. Ta poděkovala Česku za pomoc poskytovanou Ukrajině od začátku plné ruské invaze v roce 2022 a za vůdčí roli Česka v muniční iniciativě. Mluvili spolu také o navracení ukrajinských dětí zavlečených do Ruska a o podpoře Česka ukrajinského směřování do Evropské unie. Do Kyjeva se vydala místopředsedkyně poslanecké sněmovny na vlastní náklady potom, co organizační výbor dolní komory parlamentu její cestu neschválil. Ubytování na konferenci Yalta European Strategy a dopravu vlakem z Polska hradí účastníkům organizátoři konference. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Americký prezident Donald Trump přistál v Irsku. Proti jeho dvoudenní návštěvě chtějí podle BBC protestovat v Dumbergru a v Dublinu tisíce lidí. Demonstrace pořádají levicové opoziční strany, ekologičtí aktivisti i podporovatelé Palestiny. Trump se nejdřív sejde s nejvyššími představiteli Irska, potom vystoupí před místními obchodníky na americké ambasádě v Dublinu, navštíví i golfový turnaj v jednom z jeho klubů na západním pobřeží země. Benefiční květinové odpoledne na podporu organizace Otevřená okna se konalo v Jindřichově Hradci. Organizace pomáhá lidem se zdravotním postižením i jejich rodinám. Výtěžek z prodeje květinových vazeb a výrobků chráněných dílen pomůže podle pořadatele a zakladatele akce Vladimíra Noska s úpravou bývalé továrny na perlaťové knoflíky, kde organizace buduje nové centrum. Veřejnost dnes poprvé zamíří v Jindřichově Hradci taky do nového kulturního sálu Zámeckého pivovaru. Historický objekt desítky let chátral a v roce 2011 kompletně vyhořel. Rekonstrukce trvala 2 roky. V budově vznikl nový kulturní sál, restaurace a po téměř 60 letech se tam vrátila taky výroba piva. Oprava chátrajícího historického objektu byla podle projektanta Petra Řehořka pro stavitele náročná, především oprava kleneb. Stavební práce vyšly na 522 milionů. První kulturní akce se v novém sále odehrají právě tento víkend. Sport. Hokejoví fanoušci z Tábora a okolí se dnes dočkají premiérového domácího utkání v novém ročníku Maxaligy. Kohouti vyzvou od 17 hodin jihlavskou Duklu. Táborští hokejisti vstoupili do sezony těsnou porážkou 1-2 v Třebíči. Jihlava doma v prvním kole ligy podlehla v prodloužení Frýdku Místku.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1023 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech oblačno až polojasno. Výjimečně se objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Vítr fouká slabý, severozápadní nebo západní a bio je na nízké zátěži. V noci očekáváme polojasno až oblačno, kránu od severozápadu až zataženo. Nejnižší teploty 12 až 9 stupňů. Neděle bude pak oblačno. Až zatažená, během dne se od severozápadu přidá občasný déšť. Naměříme 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr bude slabý, během dne mírný, západní až severozápadní a biozátěž zůstane na jedničce.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda osobního auta, které narazilo do svodidel, stále komplikuje provoz u Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku ve směru na Staňkov. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
4: Hezké poledne. Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Na rádiu vašeho kraje právě začíná naše pravidelné pásmo oblíbených dechových melodií Písničky pro radost, které je jako vždy věnováno přání k narozeninám, svátkům a všem příjemným životním událostem. 12. září slaví svůj svátek Marie. Všem Mariím tedy přejeme krásný sváteční den, hodně zdraví, štěstí, pohody a radosti. A samozřejmě k tomu přidáme i písničky, které potěší a třeba si je společně s námi i zaspíváte. Přání ale dnes také patří všem, kteří slaví narozeniny nebo mají jakýkoliv jiný důvod k radosti. Od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Radek Diviš. Tak si udělejte pohodu a pojďme na první písničku. Ta bude od kapely Doubravanka a jmenuje se příznačně České Mařenky. Prvním adresátem bude paní Marie Čejková z Chloumku u Krasejovic. Posíláme v blahopřání spousty kytiček. Každá z nich ať ti přinese jedno z přáníček. Zdraví, štěstí, radost, klid a hodně lásky. Ať máš vždy kolem sebe mnoho přátel a z života žádné vrásky. Jen ty ze smíchu. Naše milá maminko, k tvému svátku ti přejeme především pevné zdraví, lásku, štěstí a hodně moc radosti ze života. Manžel Vašek, syn Vašík, vnučka Mařenka a dcera Marie s partnerem Péťou. A ještě speciální vzkaz od vnučky Mařenky. Moje milá babičko, ty jsi naše sluníčko, vnučka ti dnes pusu dává, ať jsi fit a stále zdravá. Doubravanka bude hrát i pro další dnešní oslavenkyni, paní Marii Čečkovou z Lomnice nad Lužnicí. Krásný sváteční den a především hodně pevného zdraví ti z celého srdce přejí Novotní z Mazelova a Koubovci z Lomnice.

Další dnešní skladbu obstará jihočeská Podhoranka a jmenuje se Až nás cesty svedou. A k ní se tentokrát vážou tři přání pro Marie. V prvním sledu pro paní Marii Štanglovou z Ostrolovského újezdu a Marii Kotrchovou z Bytíze u Příbrami. Dnes slaví svůj svátek hned dvě oslavenkyně. V Ostrolovském újezdu paní Marie Štanglová, bývalá členka a zpěvačka kapely Jihočeská Podhoranka. A krásnou písničku posílá Jihočeská Podhoranka také své dlouholeté kamarádce a fanince paní Marii Kotrchové z Bytíze u Příbrami. Milé Marušky, všechno nejlepší k svátku, především pevné zdraví, štěstí a rodinnou pohodu přejí kamarádi muzikanti a zpěváci z kapely. Posíláme písničku pro radost. Dále bude Jihočeská Podhoranka hrát pro paní Marii Mádlovou nejen k svátku, ale i k narozeninám. Milá Maruško, k dnešním narozeninám ti všichni z rodiny a kamarádi, všichni z kruhu rodiny Šiklů, přejí vše nejlepší, hlavně zdravíčko, pohodu a do dalších let jen to nej. Děda z Vodňan ti děkuje za záchranu svého života. Moc velké díky píše Jarda z Vodňan. A do třetice je písnička Jihočeské Podhoranky Až nás cesty svedou adresována paní Marušce Slámové z Jindřichova Hradce, která dnes slaví své 47. narozeniny. Vše nejlepší, především hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Do dalších let jí přejí babička Jitka, synové Marek a Jirka a všichni, kteří jí mají rádi.

Posloucháte písničky pro radost na rádiu vašeho kraje Českém rozhlase České Budějovice a my pokračujeme dalším trojlistkem přání, které se tentokrát váže k dechovkovému evergreenu skupiny Babouci, co jste hasiči. Prvním z oslavenců je pan Pavel Drost z Hrazan. Dnes slaví náš taťka a děda Pavel Drost z Hrazan své 68. narozeniny. Do dalších let mu hodně štěstí a spokojenosti přejí manželka Jitka, děti s rodinami a velkou pusu posílá dědovi vnouček Pavlík. Milé rádio, prosím vás o zahrání písničky od Babouků pro mého manžela, pana Václava Švamberka z Dasného. Dnes slaví 70. narozeniny a v pondělí 28. září i svůj svátek. Přeji do dalších let mnoho štěstí a hlavně zdraví, které potřebuje. Za celou velkou rodinu posílá přání manželka Květa. A Babouci zahrají i pro pana Jana Jaroslava Prince z Nových Hradů jako přání k jeho významnému životnímu jubileu. Do dalších let přeje za město Nové Hrady vše nejlepší, hodně zdraví a pohody starosta města.

0: Kuličky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Další příjemnou písničkou, kterou vám nabídne dnešní vydání písniček pro radost, bude kapela Veselka a Moje česká vlast. A právě tato písnička bude mít opět tři adresáty. Tím prvním bude dáma paní Vladislava Jarošová z Újezdu u Albrechtic nad Vltavou. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let přeje obecní úřad v Albrechticích nad Vltavou. Prosíme o zahrání písničky Moje česká vlast pro pana Bohumíra Wolfa, který dnes slaví kulaté 70. narozeniny. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a jen samé radosti a žádné starosti. Přání zasílají manželka Marie, dcera Gábina a vnučky Kateřina a Nikola. Připojují se i rodina Balejova a kamarádky Iva, Wendy, Věra a Hanka. A nakonec zahraje a zaspívá Veselka pro pana Stanislava Trajera z Lniště. Kapličku štěstí, obláček naděje, každý den, ať se na vás někdo usměje. K životnímu jubileu vám zastupitelstvo a obecní úřad Slavče u Trhových Svinů přejí zdraví, štěstí, lásku i pohodu

Posloucháte písničky pro radost na rádiu vašeho kraje. Nyní zahraje a zaspívá Doubravanka, a to v první řadě pro paní Věru Járovou z Horažďovic. Prosím o zahrání písničky pro kmotřičku od Doubravanky pro paní Věru Járovou z Horažďovic, která dnes slaví krásné narozeniny s dvěma sedmičkami. Věrka je velice starostlivá maminka, babička, skvělá kamarádka, milující svoje nejbližší a parádní dechovku. Milá Věrko, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z nejbližších a hezkých setkání na dechovce ještě alespoň ve stovce. To přejí syn Luboš a celá rodina, vnoučátka posílají babičce sladké pusinky, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou, fanklub Doubravanky a všichni, co tě mají rádi, a za všechny píše Láďa Hřídel. A další přání. Moje milované rádio. Přesně tak to začíná, to další přání. Prosím vás o zahrání písničky pro paní Růženku Pajtinkovou k jejím 77. narozeninám. Přejeme jí především hodně zdraví, klidu a pohody. Gratulaci posílají synové Jan a Romča, vnuk Honzík a sestry Zdeňka a Vlaďka s rodinami. Tady je slibovaná Doubravanka.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Další písnička, která zahraje, se jmenuje Švadlenky a obstarají ji babouci. A bude speciálně pro paní Marii Kuklovou z Dasného. Všechno nejlepší k jmeninám, hodně zdraví, štěstí a pohody. Přeji všechny holky z Babince. Prosím o zahrání písničky od babouků. A babouci zahrají a zaspívají také pro paní Věru Hermanovou. K tvým dnešním krásným 80. narozeninám ti přejeme všechno nejlepší. Hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Máme tě rádi, rodina a přátelé.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Další písní bude jihočeská vlachovka a píseň se bude jmenovat Pro Marušku. A bude speciálně pro paní Marii Vargovou z Láze Nová Pec, a to k dnešnímu svátku. Milá mamko, babi i prababi, protože jsme ti nestihli poslat písničku k narozeninám, které si oslavila v dubnu, tak dodatečně necháváme zahrát k tvému svátku. Přejeme jenom to krásné, radostné a šťastné a hlavně, ať ti stále chutná to pivečko a slivovička, zdravotní tajtrlík. Doufám, že letos vyrazíme na houby a ty nám pak uděláš tu výbornou smaženici a když ne, půjdeme alespoň na pivo. Krásný svátek také tvé vnučce Marušce, která dostala jméno po tobě. Za celou tvoji rodinu přeje Andrea, spousta vnoučat, dva pravnuci a vám děkujeme za krásnou písničku. No a další přání bude pro paní Marušku Bartlovou. Vážení, chtěla bych vás požádat o zahrání pěkné písničky k svátku pro moji kamarádku Marušku Bartlovou a též k jejím 81. narozeninám, které oslaví 10. října. Přejeme, co za peníze není k mání. Hodně štěstí, zdraví, lásky a hlavně splněná přání. To ti přeje Eva Kořínková. My se připojujeme a posíláme jihočeskou vlachovku a píseň Pro Marušku.

Dobrý den, zdravíme písničky pro radost. Prosíme o zahrání písničky k narozeninám pro pana Františka Blaška s tím, že bychom mu rádi popřáli hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, a to všechno přeje zastupitelstvo obce Zvíkovské Podhradí. A pro pana Františka Blaška máme k 80. píseň skupiny Sebranka Rád muziku mám.

0: vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dnes slaví své půlkulaté narozeniny paní Ludmila Skalická z Kozárovic. Chtěl bych jí touto cestou popřát hodně štěstí, pevné zdraví a spoustu pohodových let strávených v naší obci. Za celé zastupitelstvo obce pan starosta. A pro paní Ludmilu Skalickou z Kozárovic máme píseň od Vlachovky.

Milá redakce Českého rozhlasu České Budějovice, prosím o zahrání písničky od Božejáků pro paní Jitku Lukačovičovou z domova seniorů Jindřichův Hradec, která dnes slaví své 92. narozeniny. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přejí vnučka Maruška, pravnuci Marek a Jirka a všichni, kteří ji mají rádi. My se samozřejmě připojujeme a posíláme košilenku bílou od formace Božejáci.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V zelených světech vás tentokrát zavedeme do jedné holandské zahrady, která hraje doslova všemi barvami. Stejně tak může vypadat i ta vaše. Poradíme, co pro to udělat, a taky si povíme o důležitosti kompostérů. Kdy? V neděli po 11. dopolední. K poslechu vás zvou Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
2: V nedělním Vltavínu si připomeneme, že v roce 2026 uplynulo 80 let od návratu Závišova kříže do Československa po dramatických událostech druhé světové války. 40 let od rozsáhlého restaurování Závišova kříže na Pražském hradě a 10 let od zahájení současné etapy digitalizace a nového nedestruktivního výzkumu této mimořádné památky. A finále tohoto průzkumu se odehrálo tento týden veřejným představením knihy Závišův kříž. Na co výzkumný tým přišel, to uslyšíte ve Vltavínu. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
3: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku a Amálku a vyhraj.
4: O svačině to roztočíš.
5: Amálka, krásná zdravá svačina.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
6: Pacienti s plicní fibrózou budou mít v Česku k dispozici nový lék. Českobudějovičtí hasiči dnes mají den otevřených dveří. Výtěžek dnešní charitativní akce v Borovanech podpoří středisko sociálních služeb Nazaret. Dnešní teploty vystoupí k 22 stupňům. Zprávy připravil Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrózu. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený pojišťovnami by měl být od příštího roku.
7: Fibróza způsobuje postupné zizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí anebo kouření. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze, popisuje pneumoložka Martina Štertzlová.
8: Plíce jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně.
7: Nový lék s účinnou látkou nerandomilast dokáže zmírnit následky zizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků, popisuje Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumonologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice.
9: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózu až 43% ve srovnání s těmi ostatními léky.
7: Dodává ale, že bude nutné počkat si na účinnost v dlouhodobé léčbě. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
6: Českobudějovičtí profesionální hasiči letos slaví 160 let od svého založení. Výročí připomínají například dnešním dnem otevřených dveří na stanici na Pražské třídě. Program potrvá až do 6 večer. Lidé si můžou prohlédnout zásahovou techniku a podívat se na ukázky práce hasičů. Jednou z nich bude například hašení vzníceného oleje. Mluvčí jeho českých hasičů Vendula Matějů řekla, že součástí programu je taky ukázka výstupu na věž pomocí hákového žebříku nebo ukázka nejtěžšího hasičského sportu TFA. Lidé si můžou některé disciplíny na místě sami vyzkoušet. Areál kláštera v Borovanech na Českobudějovicku je dějištěm charitativního dne bez hranic. Program nabízí běžecké závody, v zámecké zahradě se cvičí yoga. Dobrovolníci v místní peci připravili slané i sladké dobroty. Celý výtěžek z akce jde přímo na podporu chráněných dílen a denního stacionáře Nazaret. V 18 hodin vystoupí s benefičním koncertem Nezmaři. Večer od 8 hodin bude promítat letní kino. Vyplývá to z informací na webu turistického portálu města. V Doudlebech na Českobudějovicku se dnes sklízí symbolická úroda. Tradiční dožínky tam začínají právě teď průvodem v krojích. Po předání dožínkového věnce přijde na řadu folklor. Vystoupí soubory Doudleban a Doudlebánek, Kovářovan, Růže, mlaťácký soubor Ševětín, Lučina a jako souhost soubor historického tance Fioretto. V 17 hodin začne posezení s harmonikou.
0: Počasí.
6: Poledne se jen výjimečně objeví na jihu Čech slabé přehánky. Teploty budou maximálně u 22 stupňů Celsia. Neděle bude oblačná až zatažená, postupně s přehánkami. Naměříme 18 až 21 stupňů, na horách kolem 15. Slabý západní až severozápadní vítr zesílí na mírný. Biozátěž zůstane na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
10: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Na Jindřichohradecku platí nová úplná uzavírka na silnici z Jarošova nad Nežárkou do Žirovnice. Kvůli opravě neprojedete zhruba 6-kilometrovým úsekem až do Zdešova. Objížďka vede přes Popelín. Šťastnou cestu.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Přeji vám moc pěkné odpoledne, od mikrofonu vás všechny zdravím. Jsou tady výlety, ano, výlety, které posloucháte pravidelně ze studia,
12: ale tu a tam se vydáváme na cestu. No a když se vydáme na cestu, tak to musí být už na...
11: Zajímavé místo. Máme pro vás pořádný důvod k tomu, abychom se vypravili právě na toto místo. Trošku, teď jsme možná zápasili s mikrofonem, doufám, že jste slyšeli všechno. Já to vemu pěkně od začátku, kdyby se točilo, řeknu mažeme a jedeme znovu. Takže vítejte, výlety se vydali na cestu, od mikrofonu vás zdraví Pavel Kudrna. No a vydali jsme se na oblíbený podzimní veletrh Zahrada Čech, který patří mezi největší výstavy svého druhu, nejenom na severu Čech. Vstoupil totiž do svého 50. ročníku. A tak si tady přijdou na své zahrádkáři, chalupáři, kutilové, zahradnici a milovníci přírody. Obecně. Výstava včera slavnostně začala a potrvá do středy. A věřte, že naše dnešní výletní pozvánka, která, trochu si říct, neslavně začala technicky, že dobře skončí. Srdečně vás vítáme, zdravíme, no a doufám, že se dovíte řadu zajímavých věcí. Výlety začínají.
10: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Začaly živě vysílané výlety, jak se říká, z terénu. Ano, vydali jsme se na sever Čech, jsme na veletrhu Zahrada Čech, slaví 50. výročí. No a samozřejmě živé vysílání, které se vždycky, jak se říká, připraví tak trochu na půl, polovinu taky sázíme jaksi na improvizaci, tak jsem sám zvědav, jak to všechno dopadne. Musím říct, pozvali jsme si řadu hostů, dokonce jeden host je teď na pódiu, zpívá a myslím, že není žádným tajemstvím, že bude slavit stejné narozeniny jako zdejší výstava, tedy Zahrada Čech. Jestli zatím tápete, nevím, jestli slyšíte něco v pozadí, tak klidně přemýšlejte. Já mezi tím přivítám hosta, kterým je paní Michaela Mokrá, ředitelka kulturních zařízení města Litoměřice a také ředitelka zdejšího výstaviště. Paní ředitelko, po roce, dobrý den.
1: Krásné odpoledne všem.
0: No, vy jste si říkáte krásné, nemohla ideálnější počasí přát. Ani vedro, ani zima. No, ale musím vám říct, tady hlava na hlavě a dokonce myslím, že bych zaparkoval mnohem snadněji na Václavském náměstí, než tady v Litoměřicích.
1: Máte pravdu, dneska je to opravdu velmi povedený den. My jsme za to z pohledu organizátora nesmírně vděční, protože to je vlastně to, co splňuje to naše očekávání a děkujeme každému návštěvníkovi, který dneska dorazil a měl teda trpělivost dorazit na výstaviště.
0: Já myslím, že se to vyplatí. My jsme to tady prošli s našimi kolegy a musím říct, kdo chtěl koupit něco na zahradu, tak rozhodně uspěl. No, máme tady kolem nás spoustu lidí, možná i některé vyspovídáme, ale paní ředitelko, výstaviště, 50. Zahrady Čech, je to totéž historie výstaviště a výstavy?
1: Ne, určitě ne. Ptáte se velmi správně, protože jakoby výstavnictví v Litoměřicích se píše už od roku 1946. Nejdřív se ta výstava jmenovala Oblastní výstava ovoce, zeleniny a chmele. Různě putovala po oblastech Litoměřicka, až v roce 68 zasídlila tady v tomhletom prostoru. Ale to ještě vlastně ani nebylo výstaviště. To se začalo tvořit právě od roku 68 do roku 71 a až v roce 72 Zahrada Čech nesla punc celonárodní výstavy.
0: Jak to tady vypadalo na začátku?
1: No, bylo to tak, že třeba z pavilonu K byl Kravín, z pavilonu T tělocvična.
0: Počkejte, pavilon z Kravína nebo z pavilonu Kravín?
1: Pavilon z Kravína.
0: Pavilon z Kravína. Vy jste říkala, ano, že z pavilonu byl Kravín, obráceně.
1: Ne, je to tak, že to, co je teďka pavilon K, byl Kravín. Dříve Kravín.
0: Tak jsem to
1: pochopil.
0: To,
1: co je teďka pavilon T, byla tělocvična.
0: Aha.
1: A to, co vidíte za mnou, ten prostor, tak to bylo fotbalové hřiště.
0: Ten areál jak je veliký?
1: 6,5 hektaru má.
0: A on se samozřejmě s průběhem času, s průběhem let měnil. Co tady bylo takovou největší, nejvýznamnější změnou?
1: Tak určitě výstavba nových pavilonů, nebo nových. Teď už tomu nemůžeme říkat nových, ale v tu dobu výstavba nových pavilonů. V tuhle chvíli sedíme u pavilonu A, to je jeden z nich. V zadním traktu je pavilon H, tam máme třeba tu centrální expozici s názvem Pohádka Zahrady Čech a jak to všechno začalo. No a pak postupná transformace do parkového stylu.
0: Těch míst, kam lze se podívat, je samozřejmě hodně, ale dá se říct, že ještě máte vůbec místo, prostor pro vybudování něčeho? Budete tady ještě něco stavět?
1: Tak mně by se to samozřejmě strašně moc líbilo, abych ocenila nějaký multifunkční pavilon, který by splnil moderní trendy dnešní doby a určitě by se prostor tady našel, buď by to bylo tím, že by se musela likvidovat nějaká část výstaviště, která třeba teďka už stojí, ale není třeba tak funkčně využívána pro to výstavnictví, anebo zdemolovat některý pavilon a na tom místě vystavit nový multifunkční.
0: Včera to tady začalo, do středy to tady bude žít samozřejmě. A co se tady děje v průběhu roku? Tady je pusto, prázdno, nebo se tady konají nějaké akce?
1: Ne. My tu máme za rok několik desítek akcí. Vlastně ten areál funguje jako téměř celoroční, nemůžu říct jako zimní, protože samozřejmě na zimu je potřeba ten areál zazimovat, ale od toho března zhruba do polovičky listopadu jedeme v plné tenzi a organizuje se tu řada různých akcí.
0: Tím, že to je 50. ročník, tak vy jste nachystali opravdu bohatý program. My se mu budeme věnovat za chvíli. Já ještě mezi tím připomenu milou soutěžní otázku a jenom k té nové, já ji hned tak neprozradím, ale řeknu, jestli jste už teď poslouchali a budete poslouchat i nadále, tak tu odpověď máte, jak se říká, v kapse a cena, kterou vám nabídneme, stojí opravdu za to. Živě vysílané výlety dnes z terénu z veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích, tak jsme rádi, že nás posloucháte.

Výlety vysílané živě. Tentokrát vám nabízíme návštěvu Zahrady Čech 50. ročníku tohoto významného veletrhu. My jsme vlastně minule začali po prázdninové přestávce vysílat klasické výlety. O prázdninách jsme navštěvovali naše zámecké objekty. No a zadali jsme konečně také novou soutěžní otázku. My jsme se pro ní vydali díky reportáži do Karlových Varů. My jsme vám představili jednu velmi zajímavou podzemní lanovku, nejstrmější lanovku, která vlastně je i na našem území, vede z divadelního náměstí do hotelu Imperial. A ona má takovou zvláštní historii, protože si ji vlastně objednal, zadal majitel, aby mohl z toho náměstí, z toho spodku vozit do hotelu hosty, a nechtělo se mu platit na povrchu ty pozemky vykupovat, tak jí prostě dali něco jako metro pod zem. A tu jsme vám představili. No a ve Varech najdete ještě jednu lanovku, a to se právě týkala ta soutěžní otázka. Její spodní hranice je v uličce Mariánská, tam je ta zastávka, ta stanice. Ptali jsme se, kam vás tato klasická kolejová lanovka vyveze. Za A na výšinu Přátelství k rozhledně Diana, nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Ačko je správně. Já myslím, že tam nebyla špatná odpověď. Takže jinak mimochodem i ten výtah, který je z hotelu Thermal do těch bazénů, je zajímavý, protože vy tam nastoupíte a ten výtah jede šikmo až k těm bazénům. Takže i to je taková zajímavost. Takže kdo napsal do textovky Ačko udělal dobře, byl ve slosování, hráli jsme o rychle schnoucí ručníky na cestu a vyhráli paní Miroslava Žižková Jeseník, paní Ludmila Hlebová Most, pan Jan Štefan Deštná, paní Markéta Tobiášová Borovnice a paní Lidia Vítková Domažlice. Všem samozřejmě gratulujeme. No a kdybyste teď přeslechli jenom své jméno nebo špatně slyšeli, tak zítra ve výletech pěkně ze studia všechno znovu zopakuji. Jinak hrajeme také o hlavní cenu za září, o výletnický batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Nová soutěžní otázka, kdy budeme hrát o powerbanky, teprve padne, ale jestli jste dobře poslouchali, tak odpověď už padla, ale popřemýšlejte, protože tu otázku budu teprve zadávat po třetím zastavení tady na výstavišti Zahrada Čech. Výlety vysíláme živě.

0: tady kolem nás krouží nebo putují doslova stovky návštěvníků. Jsme tady tak trochu jako v akváriu, ten náš zelený stan Českého rozhlasu tady je krásně v cestě, takže nás nelze minout, ale vždycky zkouším chytit, jak se říká, nějakého návštěvníka, pozeptat se. A to, když někoho zastavíte, to já ne, to táta, to já mluvit nebudu, nebo utíkají, ale podařilo se mi tady zastavit návštěvnici. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Odkud jste přijela, jak se jmenujete?
1: Já se jmenuji Marta a přijela jsem z Mělníka.
0: No, vy tady máte v taškách nějaké rostliny, tak co to bylo na zahrádku?
1: No tak určitě sazeničky. Sazeničky, já miluju zahrádku a musela jsem samozřejmě teďko nakoupit nové sazenice na příští rok. Mám samý rostlinný materiál.
0: Teď tady zpívá Monika Absalonová, jdete se podívat?
1: No samozřejmě, od toho jsem taky tady.
0: Už vás nebudu zdržovat, je na pódiu a vy za chvilinku mezi diváky. Děkuju, že jste zastavila u nás. Naschledanou. No a já poprosím opět paní ředitelku výstaviště Michaelu Mokrou. Paní ředitelko, ten letošní jubilejní 50. ročník, no vy jste ho určitě vyšperkovali. Je tady k vidění řada věcí v areálu, ale vlastně i mimo areál.
2: Přesně tak, my jsme se rozhodli letos zahradu Čech roztáhnout za hranice výstaviště a domluvili jsme se s litoměřickou diecezí, která nám propůjčila kostely a my je jako zahrada Čech nazdobili. Děláme tomu komentované prohlídky, které jsou pro návštěvníky zcela zdarma a pan arcibiskup byl natolik vřelý, že nám vlastně půjčil i rezidenci.
0: No, tady mezi hlavní taháky, tady na výstavišti, tady čtu pohádka Zahrady Čech, aneb jak to všechno začalo, co to je?
2: To je vlastně příběh, který by měl vyprávět to, jaká Zahrada Čech bývávala dřív, jaká je vlastně teď a jaké jsou naše vize do budoucna té Zahrady Čech, co se všechno jako bude v rámci toho výstavnictví měnit.
0: Kdo všechno se vůbec zapojil do toho letošního ročníku? Já tady vidím i studenti, že nějak přispěli.
2: Přesně tak, my jsme se tentokrát domluvili s různými zahradnickými školami na tom, aby nám pomohli vytvořit samotnou expozici, aby nám vlastně pomohli uklidit areál, aby si vlastně vyzkoušeli ty zahradnické obory, to, co to tady vlastně všechno jako obnáší.
0: No a pódium je také v permanenci. Jaké hvězdy jste letos pozvali?
2: Tak včera tu zazářil Michal David, dneska září Monika.

0: Absolonová, kterou tady za chvilku budete mít, a já to já tím doufám, pádem propálila teďka.
1: Ne, to nepohodě, ale já doufám, že to stihne, protože to je skutečně na minuty, na vteřiny.
0: Na krop, uvidíme, ona bude dobíhat, když tak máme to zajištěné s ochrankou. Zítra vystoupí pan Jiří Korn, bude tu Heidi Janku, bude tu Iveta Blanarovičová a na závěr tu máme Kolárovce.
1: No máte toho hodně, takže já držím palce, aby počasí tak, jako je dneska, aby vydrželo. Návštěvníky, posluchače Českého rozhlasu zvu, přijďte, protože je to tady opravdu, myslím, velmi zajímavé. No a když nebudete chtít nic kupovat, tak ten program na pódiu tak rozhodně stojí za to. Paní ředitelko, děkuju, mějte se krásně.
0: Taky si mějte, moc krát děkuju, nashledanou.
1: A gratuluju k té 50.
0: Děkujeme.
1: Nashledanou. No za chvíli pokračujeme.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Petr Spálený také přispěl do dnešních živě vysílaných výletů z veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích. My jsme před prázdninami vysílali z Krokodýlí zoo z Protivína, pak jsme byli také v Papouští zoo v Bošovicích a musím říct, to byl takový balzám na nervy. Tam jenom občas papoušci trošku se probudili po té polední pauze. Tady je to opravdu, jak se říká, hlava na hlavě. Já mám obavu, že nám občas pohltí i trochu signálu, protože tady ty davy, které jsou, tak dovedou ten rozhlasový signál pohltit, ale doufám, že slyšíte dobře. Když sem přijedete, tak nemusíte jenom na výstaviště, protože oslavy se rozšířily také do města, do Litoměřic. Ve spolupráci s litoměřickým arcibiskupstvím vznikl projekt Rozkvetlé dědictví Zahrady Čech, no a přináší květinové instalace do historických objektů i veřejného prostoru. No a designérem, floristou je náš další návštěvník, pan Zdeněk Kupilík, který je pod ním podepsán. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co všechno můžeme mimo areál tady vidět?
1: Tak mimo areál výstaviště jsme vlastně zdobili kostel svatého Vojtěcha, kostel všech svatých, svatého Jakuba, biskupskou rezidenci a hrad Litoměřice.
0: Říkáte zdobili, jak a čím? A máte nějaký námět nebo jen tak, jak vás napadlo?
1: Určitě. Tak my vlastně s kolegou Matějem Tesárkem, ze který jsme vlastně celý projekt připravovali, jsme si ty památky jednotlivě prošli, aby jsme načerpali vlastně tu inspiraci v místě jako takovém, protože ne vždycky z fotografií člověk jako vycítí takového toho genia loci a vždycky je to lepší i pro takové to prostorové zvýraznění a nějakou představivost. A většinou jsme se snažili odrazit od nějakého vlastně světce, kterým je vlastně ten kostel zasvěcen, a prozkoumat de facto jeho historii, jeho život a následně vlastně i tu památku jako takovou.
0: Vy jste třeba s biskupstvím museli nějak konzultovat, co chcete instalovat, schvalovali vám, nebo to bylo plně na vás?
1: My jsme vlastně, co se týče biskupství, udělali jakoby hrubý návrh, ale vlastně místní biskupství a celkově vlastně všichni, co ty kostely starají, jsou absolutně jako nastandardně jako přízniví těm dekoracím a de facto bylo na nás, co my tam vytvoříme.
0: Když se vůbec zaměříme na květiny, podléhá aranžování květin nějaké modě?
1: Určitě, co se týče zvláště právě jako sakrálních památek, tak si musíme dávat opravdu velký pozor na to, jaké květiny používáme. Jsou určené květiny, které by se používat neměly, dávat si pozor i třeba na velké množství jakoby umělých květin, které by se v kostelech používat neměly vůbec. A určitě vždycky dávat pozor na to, o jakou akci nebo o jakou událost vlastně jedná, a na to právě potom navazovat jednotlivé dekorace.
0: Jaká květina letos, jak se říká, frčí?
1: Letos také už dlouhodobým trendem jsou pivoňky a pivoňkové růže, které vlastně jsou takový ten prim v dnešní floristice. Používají se vlastně ve floristice jak svatební, tak i dárkové, a to nepřeberné množství, které teď momentálně na trhu díky novým šlechtěním, je opravdu krásné a ty zákazníci opravdu jako po nich baží.
0: Máte vůbec možnost získat jako třeba móda, tak řekněme, módní návrháři jezdí do Paříže pro inspiraci? Kam jezdíte vy?
1: My tak jezdíme do celého světa, protože ta floristika je de facto jakoby celosvětový fenomén a díky vlastně dnešním sociálním sítím vidíme, co dělají kolegové v Americe, co dělají kolegové v Jižní Africe, a myslím, že se každý inspirujeme od každého a většinou se snažíme navazovat vlastně na tu zemi, ze které pocházíme, a používat prioritně rostliny, vlastně, které jsou tady domácí.
0: No a vůbec co nového třeba, dá se říct, se používá do květinových vazeb dneska?
1: Tak trendem vlastně letošního roku jsou látky. Takové poměrně jako opomíné téma, a opravdu letos na každé akci, ať je to ples, svatba, by mělo být zastoupené větší množství vlastně jakoby sitých látek s pevnější strukturou, který vlastně jako doplňují ty dekorace květinové a tvoří vlastně celkový ten vizuál teda na akce.
0: Vaše největší práce, řekněme největší aranž květin?
1: Tím, že já se vlastně specializuji na výstavnictví a dělám vlastně výstavy jak tady pro Litoměřice, tak i pro Floru Olomouc, tak to jsou vlastně takové ty naše stěžení akce, ale potom se specializuji na velkokapacitní svatby, takže jsme dělali i svatby v řádech jako milionů pouze za květiny.
0: Tak já vám poděkuju, ať se všechny ty vaše aranže líbí, ať se návštěvníci přijdou na své. Připomínám, nejenom tady v areálu 50. ročníku máte možnost vidět práce našeho hosta Zdeňka Kuplíka, ale i mimo něj. Děkuji za návštěvu a
1: děkuji a krásný den.
0: No a já jsem slíbil po třetím vstupu, nebo bývá to alespoň pravidlem, že po třetím vstupu následuje soutěžní otázka. Ta odpověď je dnes tak jednoduchá, že se vsadím, nebude špatné odpovědi v textových zprávách. Já nejprve řeknu, jak se píší. Výlety, mezera A nebo B, pak opět mezera, přidáte jméno, příjmení a adresu a to pošlete do nedělní půlnoci, tedy do zítřka na telefon 90 011 04. Zpráva stojí 4 koruny, poskytuje ji ATS Praha. No a pozor, otázka. Oblíbený podzimní veletrh zahrada Čech v Litoměřicích, který patří mezi největší výstavy svého druhu, nejenom na severu Čech, vstoupil do svého jubilejního ročníku. Kolikáté slaví výročí? Za A 50. nebo za B 60. Tak to je dnešní otázka. Hrajeme o powerbanky, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září, o výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. No a za chvíli už přivítáme dalšího vzácného hosta. Posloucháte Výlety, živě vysílaný, jak se říká, z terénu.

0: No možná teď, pokud tady návštěvníci nejsou úplně, jak se říká v obraze, myslím tady na veletrhu Zahrada Čech, tak mohli mít představu, že přijel prezident, protože ochranka davy lidí. A ona je to nikoliv prezidentka, ale řekněme naše slavice. A jenom já, abych udělal trochu tajemno, tak přesně v době, kdy tady byl ten první ročník, tak ji mohli vést kolem z porodnice. Monika Absalonová, dobrý den.
1: Dobrý den, já jsem teda se přiznám, byla taky překvapená tím davem a i tou ochrankou, ale asi to tady organizátoři takhle připravili.
0: Výborně to připravili, protože jinak byste se sem nedostala. Teď tady kolem jsou davy návštěvníků, kteří si vás fotografují. Doufám, že to odstřihnou, protože já bych vám to poměrně kazil.
1: Určitě ne.
0: Kor ze strany, při té nadváze, pochopitelně. No ale musím se zeptat, vy jste dospívala, tak teď vezmete nákupní tašky a půjdete do areálu a nakoupíte, co půjde na zahradu.
1: Nepůjdu, protože zaprvé nejdřív mám rozhovor s vámi a pak jsem součást nějakého podcastu na jevišti, takže já ještě se vrátím zase zpátky, odkud jsem přišla. A za třetí, já ještě nemám zahradu, já mám chalupu a zahrada je poslední věc, která mě jako čeká, takže já ještě nemám co kam kupovat a určitě bych něco koupila špatně. Já nejsem úplně jako dobrý zahrádkář. Paradoxně mě doma třeba květiny jako rostou krásně, ale není to přepéčí. Je to naopak, že na ně trošku kašlu a oni asi přežívají díky tomu.
0: Já si myslím, že to říkáte naprosto přesně, protože já to vždycky uzalévám, přehnojím to a když se na to pak, jak se říká, vykašlu, tak je to v pohodě. No já musím říct, Monika Absalonová mě docela pobavila, protože my jsme tady koupili lilie, nádherně kvetou a na otázku, a jak dlouho kvetou, já jsem řekl 14 dní, tak na to bych se mohla teď vykašlat, jste řekl trošku.
1: Trošku ostřejš, no, protože tak jako kolik 14 dnům takového prdění okolo, to mi teda přijde jako strašně náročné. Takže já určitě, až teď budu dělat tu zahradu, nebo mi budou pomáhat i úžasní zahradníci, tak bych chtěla něco samoobslužného. Vím, že to u přírody úplně nejde, ale chtěla bych vlastně, aby to byla vesnická jako zahrada a aby to byly nějaké věci, které jako vydrží kvést dlouho.
0: A jste kutil třeba i? Dokážete si třeba, já nevím, přibít hřebík nebo...
1: No tak přibít hřebík umím, protože můj děda byl velký kutil a spoustu toho i postavil, i vyrobil a já mu vždycky pomáhala a dokonce mám na chalupě i pong, což je neuvěřitelný. Mám pong, spoustu náčiní.
0: Máte pong, máte náčiní, ale jestli na něj máte i ty ruce?
1: No ne, ještě jsem na něm nic nedělala, zatím jsou na něm sklenici s okurkama a je tam med a tak, to je takový úložiště, odkladiště, ale očekávám, že do budoucnosti, já jsem si teď třeba v létě koupila pilu. Já jsem jako nečekala, mně to přišlo strašně zábavný, jsem přišla do toho obchodu a řekla jsem, že bych potřebovala kamarádovi koupit řetěz na jeho pilu, protože jsme to zničili, jsme řezali dříví a že bych se teda ráda koupila pilu a on, jakou chcete, a říkám, no já bych chtěla vědět, jakou vy si myslíte, že bych měla mít. Tak pán byl trošku překvapený. Pilu mi doporučil, mám velkou pilu, je mi teda k prdu, protože ji neumím ovládat, ale když mi někdo bude chtít pomoct, tak pilu mám.
0: Jste podobně na tom jako já, jedna značka tady v České republice má velmi levné ceny, ano. Tak já tohle koupím, kdybych to někdy potřeboval,
1: jo.
0: A mám to pak v dílně, kdyby náhodou.
1: Ano, to říká Monika. Náš děda, děda mi taky říkal, že on má pilu, proč jsem ji kupovala, ale já chci mít vlastní, protože pilu mít vlastní.
0: Monika Absalonová má pilu, má i řadu představení. Kdy nejbližší, co vás čeká teď?
1: Zítra. Zrovna jedu do divadla Studio 2, který je taková domovská scéna, hrát představení Lovci bobrů, pak tam hraju ještě představení Judy, který mám moc ráda, který je takový dramatický, naopak Lovci jsou zase krásná komedie Patrika Hartla, takže to je takový vyvážený. No a teď mě čeká můj velký koncert k tomu jubileu, který má stejně jako takhle Zahrada Čech je stejně jako já stará.
0: Takže
1: perfektní
0: mladé.
1: Ročník a takže k tomu chystám takový koncert a ušila jsem si na sebe bič, protože on nikdo neřekl, jak ten koncert má vypadat, ale já jsem si řekla, že bych tam chtěla dělat nějaký jiný věci, než jsem dělala doteď a zatím z toho mám jenom stres a spoustu práce, tak doufám, že ten výsledek se nějak jako dostaví.
0: Podívejte, tento rozhovor jsme taky nepřipravovali, dopadl dobře, stejně dobře dopadne i ta vaše oslava. Monika Absalonová, moc vám děkuju, že jste si udělala čas.
1: Já moc děkuju a jsem moc ráda, že jsem tady mohla být, protože mě to jako těší a vlastně je mi ctí, že při 50. ročníku může být 50-letá zpěvačka. Děkuju moc.
0: Tak aktivujeme ochranku. Doprovoďte jí zdárně zase na pódiu. Monika Absalonová, ještě jednou moc
1: krásný
0: moc
1: den všem posluchačům, nashledanou.
0: No a ještě nás čeká za chvíli jeden vzácný host, rovněž vzácný. Posloucháte živě vysílané výlety ze Zahrady Čech.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: tak je David Dale, vysíláme živě, vysíláme ze Zahradyček v Litoměřicích z 50. jubilejního ročníku. No a jak se říká, to nejlepší nakonec, teď to řeknu, protože Monika už odešla, tak to klidně s hledem k našemu dalšímu hostu, poslednímu hostu mohu říct, pan Jiří Pačinek z Pačinek Glas, slavná světově, nejenom v České republice, ale světově uznávaná sklárna. Dobrý den přeji.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: No vaše plastiky jsou v Hollywoodu, jsou ve Vatikánu, prý si dokonce zahráli ve filmu, v jakém filmu?
1: Je to pravda, naše plastiky si zahrály vlastně ve filmu Glass Onion, Na nože, sága, kde hrál Daniel Craig a bylo to, už v roce 2021 se to točilo. No, bylo to tajný, tak 2 roky jsme museli vydržet do roku 2023, kdy to vlastně vyšlo na povrch.
0: A co jste tam vystavoval, nebo jak bych to řekl, co tam hrálo od vás?
1: A nám tam hrálo vlastně naše křišťálové plastiky skulpturního charakteru, kdy si vlastně oni sami, ty umělci a z toho filmu vymysleli nebo navrhli různé tvary žen a různých figurativních věcí a vlastně jsme to z křišťálového skla stvárnili a bylo jich dohromady 65 kusů. A posledně je rozmasakrovali, všechny rozmlátili.
0: Kdo?
1: No v tom filmu to bylo takový děj, že jo? Takže nakonec to prostě mělo jako se rozbít.
0: A jako doopravdy se
1: rozbili? Jako doopravdy, ano.
0: Já myslím, že si neskončili třeba u Krejka na zahradě.
1: No, tak ono jich asi půlka jako opravdu se zničila a nějakou půlku prý něco rozkradli a něco a údajně, a to nikomu nemůžu dokázat, ale vím to z tajných zdrojů, mýho kamaráda, který tam vlastně sám byl.
0: Hollywood,
1: takže vidíte. To nějak si rozbrali herci, ale bohužel to nemůžu potvrdit.
0: Tak já věřím, že vaše dílo tady na zahradě všech neskončí podobně. Co tady vystavujete?
1: No, to je právě nádherný, že my to máme v pavilonu H, kde máme krásnou spolupráci vlastně našeho skla a vůbec jako propojení úžasné výtvarnice a kurátorky Kláry Vavříčkové, kde vlastně jsme se strojili, společně jsme vytvořili krásnou instalaci s jak ovoce a zeleniny a z tomu naše sklo. Takže máme tady plastiky, máme tady vázy, tam jsou nějaký vlastně tři daný místečka, jako je historie, jako minulost, současnost a budoucnost. Takže máme tam nějaký ambrové, jantarové vázy, ohromné jsem dělal přímo pro tuto akci. Pak jsou tam takové barevné, ohromné vázy z takových střípečků barevných, které zase holky naaranžovaly krásně a to poslední místo, to je ta budoucnost, tam máme uranové sklo, naše oblíbené, kde vlastně i ze stropu visí a přesto jde voda, nasvícené, je to nádherný a jak dneska jsem registroval, jak lidi to vidí, tak jsou z toho nadšený, což mě baví a těší, protože opravdu to splnilo ten nějaký náš jako plán, jo, takže je to fajn.
0: No a nějaký film bude opět?
1: Film se nějaký teď na nás neblíží, ale můžu už prostě, teď už to není tajný, teď běží nebo poběží, už brzy bude v televizi nebo v kinech určitě seriál Táta. A tam máme naši jednu plastiku, která v Novém Boru, on to točil v Novém Boru totiž část a v Novém Boru, bylo to v zimě, vlastně jsme zapůjčili naši jednu krásnou plastiku, kterou oni zapasovali do jednoho dílu ze seriálu.
0: Jinak dílnu pana Jiřího Pačinka, dnešního hosta, najdete v Kunraticích u Cvikova, kdybyste se chtěli přesvědčit na vlastní oči, tak se zastavte. Pan Jiří Pačinek, naším posledním hostem, děkuju a hezký den.
1: Já děkuji za pozvání a jako Litoměřičák se tomu zvážím.
0: Si vážíme, že jste přišel. No a samozřejmě zvu vás na Zahradu Čech. Ještě musím připomenout soutěžní otázku, to už spíše dárek než otázka, kolikátý ročník se tady letos slaví, za A 50., za B 60. Pošlete textovou zprávu, jak se píše, najdete na webu výlety.rozhlas.cz. Pavel Kudrna děkuje za pozornost, za celý tým výletů, za přenosy, jako, no musím říct, někdy je to dobrodružství. Prostě, jak říká náš jeden technický kolega, lidi nám žerou signál. Prostě někdy prostě přes návštěvníky nebo řekněme ten DAF neprojde. Tak se mějte pěkně a těším se zítra po 13. hodině u dalšího vysílání výletu už ze studia. Hezký den.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V Nepálu se dál pátrá po přeživších povodní, v některých oblastech už se obnovují cesty. Ministr zahraničí Macinka věděl předem o schůzce předsedy sněmovny Okamury s íránským velvyslancem. Historie dnes ožije přímo v táborských uličkách, pokračují městské slavnosti táborská setkání. Na jihu Čech se odpoledne můžou ojediněle vyskytnout přehánky. Zprávy připravil Lukáš Pelikán, příjemný poslech. V Nepálu pokračují záchranné akce po ničivých bleskových povodních z konce srpna. Obětí je přes 1400 a stále se pohřešuje přes 5800 lidí. Záchranáři prohledávají tunely vodních elektráren, kde můžou být lidé uvězněni. Armáda pomocí dronů do okolních vesnic dopravuje humanitární pomoc. V méně zasažených turistických oblastech se už pomalu začíná obnovovat infrastruktura, popsala vysílání Českého rozhlasu přímo z Nepálu horolezec a geodet Jan Trávníček.
2: Turistický ruch je poměrně zásadní ekonomickou spruhou pro nepálskou ekonomiku. Takže tam to, co bylo vidět, tak bylo obnovování cest, obnovování mostů.
0: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijal na žádost íránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Íránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadili stanici Radio Farda provozované z Prahy na seznam svých vojenských cílů. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Českému rozhlasu řekl, že o schůzce Okamury s íránským velvyslancem věděl. Předseda sněmovny ho o ní předem informoval. Podle Macinky šlo o standardní protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise íránského velvyslance v Česku. Schůzku kritizuje opozice. Městské slavnosti táborská setkání dnes nabídnou hlavní část programu. V historickém centru Tábora návštěvníky čekají ukázky středověkého života, tržiště, jarmark i aktivity pro děti. Na velkém náměstí Šanci si lidé můžou prohlédnout dobové ležení s ukázkami historických řemesel a šermířského umění, dodává vedoucí oddělení kultury Jana Lorencová.
3: Ať už se projdou za děkanským kostelem uličkou Neřesti, anebo v Radnické ulici a Křížkově ulici se potkají s mistrem Katem a jeho mučidly, tak se mohou potom dojít podívat na to, jak se ve středověku léčilo. Na Špitálském náměstí vznikne středověký špitál.
0: Středověký špitál a obě historické uličky můžou lidé navštívit až do 18 hodin. Z místa se živě přihlásí naše reportérka krátce po zprávách. Zájemci o pozorování netopírů si můžou v Třeboni půjčit speciální badatelský batoh. Pomocí ultrazvukového detektoru dokážou zachytit jinak neslyšitelné echolokační signály netopírů. Vybavení je určené pro večerní výpravy do přírody, pokračuje mluvčí ekocentra Vidra Olga Růžičková.
4: Veškeré informace o tom, jak výpůjčky probíhají a za jakých podmínek je batůžek si možné vypůjčit, na jak dlouho a kontaktní osoba u nás v ekocentru, tak to vše lidé najdou na našem webu www.ekocentrumvidra.cz v sekci Ekocentrum a tam je přímo takový boxík věnovaný tomu programu netopíří výzkumníci, čili těmhletěm netopířím batůžkům. Sport.
0: Hokejoví fanoušci z Tábora a okolí se dnes dočkají premiérového domácího utkání v novém ročníku Maxaligy. Kohouti vyzvou od 17 hodin jihlavskou Duklu. Táborští hokejisti vstoupili do sezóny těsnou porážkou 1-2 v Třebíči. Jihlava doma v prvním kole ligy podlehla v prodloužení Frýdku Místku.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na jihu Čech oblačno až polojasno, výjimečně se objeví slabé přehánky, na horách četnější. Teploty budou mezi 19 a 22 stupni, na horách do 18. Fouká slabý severozápadní nebo západní vítr. V noci budou teploty mezi 12 a 9 stupni, neděle bude oblačná až zatažená, postupně s přehánkami. Naměříme 18 až 21 stupňů Celsia, na horách kolem 15. Slabý západní až severozápadní vítr zesílí na mírný, biozátěž zůstane na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Kruhový objezd vzniká na dosavadní nebezpečné křižovatce u Sudoměřic u Bechyně. Řidiči proto musí až do října počítat s uzavírkami. Objízdné trasy jsou značené, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hezké a pohodové jihočeské odpoledne s Českým rozhlasem České Budějovice. Centrum Tábora se tento víkend vrací do minulosti a připomíná si dobu Jana Žižky. Vydáme se tam živě už za chvíli. A také nás čeká pravidelné hudební pozdravení Jiřího Kasela. Z písniček, které nestárnou, tady bude Pavel Bobek. Pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás ve 14 hodin a 15 minut. Do Tábora zavítal tento víkend Jan Žižka s družinou, aby nad městem na 3 dny převzal vládu. Festival Táborská setkání zahájil včera večer pochodňový průvod a dnes si lidé užívají pestrý program na různých místech kolem historického centra. Co všechno se na festivalu děje, tak to nám přiblíží naše reportérka Barbora Klempířová, která je přímo na místě. Báro, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak to teď na místě vypadá, kde konkrétně si a co se tam odehrává?
1: Šla jsem se podívat na tržní náměstí, kde je středověké tržiště a mám tady i krásný výhled na park Velký Šanc, kde je letos středověký Tábor, je to takové dobové ležení. Je to v celku hodně lidí, vysvětlo nám tady sluníčko, občas zafouká vítr, ale je opravdu krásně, takže to hodně vylákalo hodně lidí, tady spoustu rodin s dětmi, ale i párů. A v pozadí tu hraje hudba. Před chvílí kolem nás prošel průvod s Janem Žižkou, který se tu občas i v parku mihne. A na tržišti je plno prodejců, kteří mají dobové kostýmy. A v parku Velký Šanc jsou šermíři, kteří co chvíli předvádějí šermířský souboj, na který se dívají tedy hlavně malé děti.
0: Co dnes můžou návštěvníci Tábora zažít a kde všude se festival odehrává?
1: Už v 10 hodin dopoledne začal na náměstí Mikuláše z Husy táborský jarmark, kde si lidi můžou nakoupit tradiční lidové výrobky nebo se jen podívat na řemeslníky v akci. To vše samozřejmě opět za hudebního doprovodu. Ve stejný čas se také otevřely historické uličky, které jakoby člověka vtáhly do minulosti. Koho by to zaujalo, tak za děkanským kostelem je ulička Neřesti a v ulicích Radinská a Křížíkova čeká mistr Kac Mučidly. No a na Špitalském náměstí je rozložen středověký špitál a na Žižkově náměstí je pro změnu středověké tržiště.
0: Táborská setkání nejsou ale jenom lekcí dějepisu, na programu jsou také hudební vystoupení. Na koho si naše posluchači můžou zajít?
1: Na zahradě Střelnice začíná v 15 hodin koncert žáků základní umělecké školy Oskara Nedbala Svišti v orchestřišti. O hodinu později Žižkovo náměstí rozezní táborský symfonický orchestr Bolech. Na těchto dvou místech se až do večerních hodin budou střídat kapely jako například Buty, Swing Band Tábor, Charisma, ale zazní taky hity zpěvačky Hany Zagorové v podání Evy Kleinové a Boom Bandu Jiřího Dvořáka.
0: Říká reporterka zpravodajství Barbora Klempířová. Báro, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: platí reklamní kampaně pro tuzemské i nadnárodní značky, módu, portréty, ale především divadlo. Pokud navštěvujete Národní divadlo v Praze, letní Shakespeareovské slavnosti anebo naše jihočeské divadlo, s fotografiemi Pavla Hejného jste se potkali už mnohokrát. Za svou práci dostal několik prestižních ocenění. Pavel Hejný bude mým hostem v kavárně v neděli krátce po 17. hodině. K poslechu zve Pavla Kuchtová.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Hudebník Jan Spálený se sice narodil za války v Praze, ale ve druhé půli 40. let vyrůstal na jihu Čech v Nových Hradech. Ty se staly městem jeho srdcem, místem, kam se dodnes každoročně vrací.
1: Já jsem se vrátil po letech, protože si mě kulturní středisko, paní kultury, referentka, si mě objednala na koncert za Zámeckým nádvoří. Tak tam jsme byli poprvé a nic, spadlo to do mě, odehrali jsme, začalo pršet, dojedli jsme klobásy a příští rok jsem té moudré paní zavolal a požádal jsem ji, jestli by mi nemohla zprostředit.

0: zprostředkovat ubytování v tom městě, který se mi líbí. Ona to udělala a od té doby tam bydlím mnoho let ve stejném domě, ve stejném bytě, od cukrárny kousek od hradu. A funguje to úžasně na mě. A když tam vystoupím z auta, tak ať je ošklivý počasí, nebo je to jenom autosugestce, tak začne se mi tam dobře dýchat.
1: S hudebníkem Janem Spáleným se můžete setkat dnes v pořadu Jihočeši. Vysíláme ho po 17. hodině. Tady je Český rozhlas České Budějovice. Přejeme hezké odpoledne.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Když se řekne Marie Kokešová a přidá se k tomu datum jejího narození 25. března 1928 v Chomutově v rodině úředníka Jana Kokeše a Františky Kokešové, tak to možná nikomu nic neřekne. Když jí bylo 10 let, přestěhovala se celá rodina do Tábora. Tady malá Maruška vyrostla, vystudovala gymnázium a pak se vdala za Josefa Šechtla. A to už přinejmenším táborští z Bystří. V roce 1950 se vyučila v oboru fotografie a pracovala v ateliéru Šechtl a Voseček v Táboře. Pak byl jejich ateliér združstevněn. Koncem 50. let se začala více věnovat umělecké fotografii a stala se velice úspěšnou a žádanou fotografkou. S jejími fotografiemi vyšly desítky knížek, na podstatné části z nich pracovala se svým manželem. A já tady pro vás mám vzpomínku, kterou natočila na přelomu 60. a 70. let pro Český rozhlas České Budějovice o tom, jak fotila Jiřího Voskovce.
1: Prostě než jsem jela, tak jsem zašla za Verichem a přinesla jsem mu takovou knížečku, která mi teď vyšla o Praze, jmenuje se to Praha básníků, básníková Praha. A Veri říkal, no ježiš, když pojedete za Voskovcem, vemte mu, toto se mu bude líbit a pozdravujte ho a vyfoťte ho. Já jsem totiž, kromě jiného, taky ho potřebovala jsem vyfotit pro klub Přátel poezie. Oni teďka budou vydávat něco s Voskovcem a mají taky dělat nějakou mikrodesku, na kterou chtějí tu fotografii. No tak hned první den, když jsme se odsli v New Yorku, tak jsem si řekla, zavolám mu, aby mi někam nezmizel, nebo aby si pro mě ten čas udělal. No, než člověk jako vůbec to tam vytočí a zjistí, co a jak se tam dělá, to je věda, protože v New Yorku je asi 9 nebo kolik tlustých telefonních seznamů. Já jsem sice měla číslo, no, ale stejně to bylo dost složitý, než se mi to podařilo. No a pak se mi ozval hlas paní Voskovcová, když slyšela česky, tak hned mi říkala, že může zavolá. Načež přišel Voskovec, byl rozespalý, to bylo vidno, a já mu povídám, že jsem fotografka z Československa, že mu nesu pozdravy od Vericha a že by ho ráda vyfotila. Tak napřed jako první na to řekl, to jsem si mohl myslet, Čech, takovej pitomej zvyk, takhle brzo člověka budit, to může být jedině Čech. To mají jedině v Československu. Protože tam pak jsem opravdu zjistila, že tam se stává strašně pozdě, že to byla opravdu opovážlivost 9 hodin někoho budit. Tak jsme se domluvili, že se za ním přijdu večer podívat do divadla. No a po divadle jsem k němu šla do šatny, tak tam se hned sešlo několik lidí a když viděli, že jsem z Československa, tak jeden hned mě začal říkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 a do 10 to uměl. Tak přišel druhý člověk, který mě taky něco, co uměl česky, prostě každý uměl česky a teď to uplatňoval, co umí. No a Voskovec byl opravdu rád, že jsem tam přišla, hned se ptala, kdo tam ještě znáte z naší skupiny, je pochopitelně nejvíc ho zajímá Šlitr, protože říkal, no tak ten se jistě ozve, tak Šlitr se opravdu ozval, s Voskovcem se sešli několikrát, protože ty mají nakonec ty zájmy nejvíc společné. Uctil mě tam nějakým báječným pitím, nevím, co to bylo, něco namíchaný. Když jsem si to pochválila, tak mi to napsal hned na lístek, abych si to jinde v New Yorku mohla objednat. Mám to na památku od něj napsaný na tom lístečku. No a domluvili jsme se, že zavolám, tohle bylo nějak hned po příjezdu v pátek nebo kdy, a že zavolám v pondělí, a že mi řekne, kdy si pro mě udělá čas na to fotografování. Já jsem měla veliké plány s Voskovcem. Já jsem si totiž myslela, že bych udělala takový cyklus celý, protože jsem si nedovedla představit, co prostě s tím materiálem z toho New Yorku, co s tím budu dělat. Řekla jsem si, za 14 dní ani ne, v tom New Yorku jsme byli asi 8 dní čistého, tak to nebude žádný materiál, nějaké samostatné reportáže, protože to člověk tak nakonec uvidí všechno a nic a co s tím. Měla jsem ten úmysl z toho Voskovce jako udělat nějakou takovou hlavní osobou. A počítala jsem a těšila jsem se, že si udělá nějak trochu čas a že já ho nafotografuju třeba, jak chodí ulicama, zase nějaké snímky doma, jak žije doma, zase třeba v šatně, jak se líčí, upravuje. Potom má tam po různu všelijaký ty plakáty, ohromné takové ty plakáty právě na tom Times Square a tak dál. Už udělám takový cyklus toho, jak žije člověk, náš člověk prakticky, protože my ho pořád máme do našeho, jak žije náš člověk tam a potom, že bych udělala zase Vericha v Praze. A nakonec to jsou lidi, kteří patřili k sobě a pořád mám ten pocit, že i dnes ještě by nějak k sobě dobře šli. A musím říct, že i Voskovec tak nějak řekl, škoda, byli bychom mohli udělat velké věci spolu s Verichem. No. A skoro tak jako s lítostí to řekl, protože přece jenom to je málo platný. Ten Verich pro nás je rozhodně víc než ten Voskovec pro ty Američany.
0: Slyšeli jste další díl z cyklu Archivní perly Českého rozhlasu v Českých Budějovicích, a to záznam hlasu fotografky Marie Šechtlové.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. O tom, že Šumava přitahuje velké množství návštěvníků, se dobře ví. Jsou ale takoví, kteří se do této oblasti natolik zamilují, že si tam pořídí chalupu. Jak Mirce Nezvalové pro náš pravidelný seriál Místa v srdci prozradila ředitelka projektového řízení potravinářské komory Helena Kavanová, právě ona Šumavě zcela propadla.
1: Místa v srdci.
2: My v poslední době jsme si pořídili nemovitost ve Stožci, což je jakoby na Šumavě, v blízkosti vlastně hranic s Rakouskem a s Německem, a to je vlastně místo, které je teďko mému srdci vlastně nejbližší a kam jezdím, kdy to aspoň trošku jde.
3: Vy jste mi předtím prozradila, že jste původem z Bratislavy. Jak se stane, že si Bratislavanka, Slovenka zamiluje Šumavu?
2: Tak já jsem se narodila ještě v době Československa, takže moji rodiče jsou Češi, ale osud a práce je zavály na Slovensko, takže já jsem se vlastně narodila na Slovensku v Bratislavě. A ve chvíli, kdy se republika rozdělila, tak jsme se přestěhovali do Čech, kde jsme zůstali. Takže já už jsem většinu svého života Pražák.
3: Z Prahy na Šumavu, tak to je oblíbená trasa množství a množství Pražáků. Máte také nějakou oblíbenou trasu ve Stožci, třeba ke Stožecké kapli nebo někam jinam?
2: Tak Šumava je krásná a vůbec se nedivím, že spousta Pražáků, a nejen Pražáků, i Českobudějovičáků míří na Šumavu. Já mám oblíbenou trasu z Volár přes Soumarský most do Dobré, do Stožce, do Českých Žlebů na krásnou horu. To je překrásné místo s úžasnou atmosférou a potom zpátky.
3: Já předpokládám, že tohle všechno nechodíte určitě pěšky, nebo ano?
2: Snažím se, mám foxteriéra, tak aby jsme se trošku hnuli, protože mám sedavé zaměstnání poměrně, takže se snažím chodit hodně pěšky. Celou tu trasu, co jsem vyjmenovala, většinou ne, ale tak na poloviny.
3: Každopádně sedavé zaměstnání to doslova provokuje k tomu, abyste se cestou domů třeba prošla. Tak máte po Praze nějakou oblíbenou trasu?
2: Chodili jsme do Grébovky, když byly děti menší, Konratický les, Bráník, to je tak všechno asi.
3: Když se zeptám, jak relaxujete, tak určitě odpovíte, že maximálně pracovně v chalupě na Stožci.
2: Tak snažím se moc nepracovat, asi ty procházky se psem nebo výlety s dětmi, hodně jsme jezdívali na kole, lyžovali jsme zhruba tak.
3: Máte ještě nějaký cestovatelský sen, nebo je to jenom trasa Praha-Stožec každý víkend?
2: Tak já bych se ještě chtěla jednou podívat na Island. Já jsem byla na pracovní cestě zhruba před 15 lety na Islandu a ta země mě okouzlila, ten ostrov mě okouzlil tím, jak jsou tam lidé, jaké je tam podnebí, co všechno je možné tam vidět. Takže já bych se určitě ještě jednou chtěla podívat na Island.
3: Říká Helena Kavanová z vedení Potravinářské komory České republiky. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
4: V dalším z pořadů z cyklu Jeho Češi si můžete poslechnout vyprávění situované především do Nových Hradů významného českého hudebníka, zpěváka, autora i kapelníka Jana Spáleného. K poslechu vás zve Jiří Kasal v tuto sobotu po 17. hodině.
1: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz. Jihočeské odpoledne s Michaelem Hovorkou.

0: Hudební pozdravení Jiřího Kasala.
1: Interpretační záběr a profesionalita zpěvačky Daši jsou jistě hodné obdivu. Sám jsem to mohl zblízka poznat, když jsem se podílel na reprezentačním koncertu Českobudějovického rozhlasového studia v Městském divadle v Českém Krumlově před 5 roky, kdy společně s Bromovci sklidila nadšené ovace publika a 7 let dříve při přípravě koncertního programu v našem studovém sále jehož hlavním aktérem a moderátorem byl Dalibor Gondík a Daša se skvěle zhostila role hosta. V jednom ze svých pořadů jsem se snažil před časem představit pozoruhodné společné album formace zase z jiných hudebních vod Epoch kvartetu a vokalistky Daši, které je zároveň svébytnou poctou vokálním umění Ella Fitzgerald. Daša, vlastním jménem Dagmar Sobková, svou kariéru na poli populární hudby započala v druhé polovině 90. let spoluprací s Karlem Gottem a Helenou Vondráčkovou. Postupem času se prosadila jako vyhledávaná a hojně obsazovaná muzikálová zpěvačka i herečka, oceněná také cenou Thálie. A Daša má rovněž vlastní solové projekty, jako třeba její zatím poslední album Symfony z roku 2020. Na světě je však nový singl Vyplouvám. Daša je autorkou hudební složky společně s hudebním producentem Davidem Solařem. Text napsala sama. A může to být navíc zpráva o jejím novém repertoáru i koncertní sestavě. Daša a Vyplouvám.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Rekonstrukce silnice ve Strážovicích na Písecku zvýší bezpečnost chodců v obci. Fotografická soutěž Českobudějovický mapový okruh je k vidění v Jindřichově Hradci. Propojuje fotokluby napříč Českem a Slovenskem. Noční teploty klesnou na jihu Čech až na 9 stupňů. Dobré odpoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Dnes je Světový den první pomoci. Připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Loni přitom Evropská resuscitační rada změnila doporučení, jak v takové situaci postupovat. Zatímco dřív měl člověk nejprve zkontrolovat dýchání, teď má jako první zavolat záchrannou službu. Češi se podle Jany Diakov z České resuscitační rady první pomoci nebojí a patří k nejaktivnějším v Evropě.
5: My máme jednu z nejvyšších vlastně vůbec celé Evropy ochotu těm lidem nějak pomoct. Je to i tím, že vlastně ta povinnost pomoct tomu druhému člověku je u nás dána jako zákonem, ale my máme i velice vysokou úroveň právě zahajování takzvané laické resuscitace, je na úrovni až kolem 80% všech případů, ke kterým se vlastně vyjíždí.
4: Podle ředitele Českého červeného kříže Marka Jukla dělá lidem při poskytování první pomoci největší problém nepřipravenost nebo strach. V Bulharsku začal po výbuchu hořet sklad se zbraněmi. Informovali o tom tamní úřady, podle kterých nejsou hlášené žádné oběti. Sklad v provincii Gabrovo patří zbrojařské společnosti EMCO. V uplynulých 10 letech zasáhlo areály a sklady této firmy několik výbuchů, naposledy v srpnu. Některé z nich bulharské úřady vyšetřovaly jako sabotáž. Firma patří obchodníkovi se zbraněmi Emilianu Gebrevovi. Uskladněné měl zbraně i ve Vrběticích na Moravě. V roce 2014 muniční sklad postihla ničivá exploze. Česko z ní podezřívá příslušníky ruské vojenské rozvědky GRU. Oprava hlavního průtahu plánuje vedení Jihočeského kraje ve Strážovicích na Písecku. Rekonstrukci silnice a souběžné kanalizace teď schválil stavební úřad. Vedení Mirotic, pod které Strážovice spadají, počítá zároveň s výstavbou nového chodníku. Práce by podle plánu měly začít na začátku příštího roku. Pokračuje nezávislá starostka Mirotic Martina Mikšičková, která kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
6: Chodník je tam z toho důvodu, že při požadavku snížení rychlosti v obci na 30 km. Neboť tam jezdí kamiony, se zkracují cestu, auta, co vozí dříví, tak jsme požadovali teda 30, protože tam opravdu je to tam úzký, občané se bojí.
4: Výstavu fotografií ze 64. ročníku Českobudějovického mapového okruhu si teď můžou prohlédnout návštěvníci v Jindřichově Hradci. Soutěž patří k nejstarším, nepřetržitě fungujícím svého druhu. Fotografům z Česka i Slovenska umožňuje porovnávat svou tvorbu a navzájem se inspirovat. Podle zástupce ředitele Muzea fotografie a moderních obrazových médií Petra Soukupa se Českobudějovický mapový okruh inspiroval v zemích západní Evropy.
7: Zhruba 10 fotoklubů vytvoří skupinu a korespondent si mezi sebou vyměňují kolekci 20 tištěných fotografií a hodnotí je jednotlivým fotografiím, přidělují body a na základě součtu těchto bodů vzniká konečné pořadí nejen samotných fotografií, ale i těch jednotlivých fotoklubů.
0: Počasí.
4: Odpoledne bude na jihu Čech oblačno až polojasno, výjimečně se objeví slabé přehánky, na horách četnější. Teploty budou mezi 19 a 22 stupni, na horách do 18, fouká slabý severozápadní nebo západní vítr. V noci budou teploty mezi 12 a 9 stupni. Neděle bude oblačná až zatažená, postupně s přeháňkami, naměříme 18 až 21 stupňů Celsia, na horách kolem 15. Slabý západní až severozápadní vítr zesílí na mírný, biozátěž zůstane na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: V Trhových Svinech na Českobudějovicku je uzavřený most přes Svinenský potok na Brance. Až do konce listopadu tak řidiči musí jezdit obousměrně bezručovou ulicí kolem autobusového nádraží. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Existuje překvapivé množství rostlin, kterým vyhovuje polostín a nebo stín. V zahrádkáři vám o nich povíme něco víc. A také budeme mít pro vás řidičskou abecedu. K tomu nesmí chybět ani písničky, které nestárnou. Zaspívá například Marcela Holanová. Hezký poslech přeje od mikrofonu Michal Hovorka.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás v 15 hodin a 12 minut. Když se řekne krásný záhon, většinou si představíme místo zalité sluncem plné barevných květů. Jenže co když máme zahradu, kde slunce většinou dnes nevidíme? Ani s tím totiž nemusí znamenat zahrádkářskou beznaděj. Přesvědčila se o tom kolegyně Hanka Šoberová v Modlešovicích u zahradní architektky Kateřiny Čatkové.
1: Je to záhon vlastně pod stromem, pod třešní jedoskou, kterou jsme vysadili před lety, a je vlastně ještě u kamenné zdi ten záhon. Zároveň jsme vlastně dlažbu směřovali tak, aby voda stékala do toho záhonu a držela se v něm. Částečně je to vlastně i dešťový záhon. Vlastně chceme ukázat, že i místo ve stínu, kde pod stromem není příliš světlo, není tam příliš voda, tak lze vytvořit záhon, který je zajímavý, který je pěkný a je lepší než třeba trávník, protože trávník musíte často sekat a ještě v takovýchto podmínkách na takovém stanovišti je spíše mechovitý, jsou s ním spíš problémy.
2: Pojďme našim posluchačům popsat, jaké rostliny na tomhle stinném záhoně najdeme a kterým vlastně tohle stanoviště prospívá.
1: Tak jsou to hlavně poměnkovce, čemeřice, různé kultivary plicníků, kakostů, máme tu i ostřice, škornice. Jsou to vlastně rostliny, které kvetou brzy z jara, než se strom olistí, takže využijí vlastně ty sluneční paprsky k tomu, aby zakvetly, a potom jsou zajímavý spíše texturou listů a výškou. Ten záhon vlastně už teďka vidíte, jak je plný včel a čmeláků, takže je to zase prostor, který neděláme jenom pro nás, pro lidi, ale i pro ty zvířata, pro ten hmyz, který je důležitý do zahrady dostat, aby ta zahrada byla stabilní a zdravá. Když byste měli tuhle plochu jenom v trávníku, tak vlastně z toho není tolik, jako právě z takovéhleho záhonu. Ten záhon se vám mění během roku, jak odkvetou poměnkovce a plicníky, tak začnou kvést pivo a růže sadové, které tu máme, takže opravdu z té plochy můžeme získat mnohem víc. Takovýhle typ záhonu, který je v polostínu nebo ve stínu, tak je potřeba zamulčovat spíše organickým mulčem. My tady máme použitou kůru, která by měla být ve vrstvě aspoň 5 cm, aby byla funkční, aby držela vláhu a nerostl ten plevel. Zároveň, aby nerostl plevel, tak je důležité vlastně ty rostliny vysazovat v určitém sponu, aby do budoucna vlastně prorostly do sebe a půdu zakryly. Já vždycky říkám, příroda nemá ráda volné plochy, vždycky se je snaží zaplnit, tak je musíme zaplnit tím, co se líbí nám, a příroda bude spokojená a vy nebudete muset tolik plít.
2: Zmínila jste hned v úvodu, že tady stojí ta třešeň. Potom vlastně začnou opadávat listy na podzim. Každý by si řekl, no vida, ale jak budu teď ty listy dostávat z toho záhonu? Co s tím?
1: To je skvělá otázka. Samozřejmě záleží na typu stromu. My tím, že máme tady třešeň, tak ta nemá tak velké listy, takže se dobře rozkládají. Takže na podzim, když vlastně začnou opadávat ty listy, oni se teda hrozně hezky barví do oranžovo-žluta, takže vlastně ten záhon i ozdobí, jak spadnou na zem, a dobře se rozkládají. Takže díky tomu my vlastně máme zachovaný takový ten koloběh dusíku, kdy dostaneme vlastně do záhonu i potřebné živiny. Takže určitě nechávat listy, neměly by být silné vrstvě. Pokud by toho bylo moc, tak samozřejmě stačí jenom tak lehce vyhrábnout, ale většinu listů necháváme v tom záhoně, aby právě se rozložily a dostaly vlastně rostliny potřebné živiny.
2: Tomu vašemu záhonu vévodí, jak jsme říkali, čemeřice, jsou tady plicníky, poměnkovce, kakosty. Kakost, já se přiznám, že mám ho doma vysazený na poměrně slunném stanovišti a daří se mu. My ho máme tady v nějakém polostínu, je to v pořádku?
1: Určitě, těch kakostů je spousta kultivarů. Vy možná máte rozán, který právě je na slunce i polostín. My tady hodně používáme kakost odenkatý, který právě zvládá i to suché stanoviště a stinné stanoviště, což jsou vlastně jedno z extrémních míst pro rostliny vůbec. Určitě do podrostu výborný jsou právě ty poměnkovci, kteří zase nám nádherně kvetou teďka brzy z jara, a pak se to prostřídá právě s těma kakostama. Pak je vhodné určitě takový záhon doplnit i o okrasné traviny, různé kultivary ostřic a třeba metlice trsnatá, výborná taky do stínu. je to hezký strukturovat ten záhon, aby prostě to nebylo jenom o jedné rostlině, ale aby to mělo i nějakou výškovou diverzitu, aby se to vlastně v průběhu roku stále měnilo, předávalo si to tu štafetu v květení a podobně.
2: Hodí se i třeba takové cibuloviny do tohoto záhonu? Bude se jim tady dařit, přestože sem nesvítí celý den sluníčko?
1: Určitě. Cibuloviny jsou výborné v tom smyslu, že vlastně začínají tu sezónu. Někdy od března můžeme tady mít už krokusy, potom to přejde v narcisy, tulipány. My rádi používáme botanické druhy tulipánů, které dlouho kvetou. Potom vlastně to může přejít i v okrasné česneky, kterým se v tomhle polostinném a stinném stanovišti velmi dobře daří.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice z vysílače Kleť 106,4 a Slavonice 88,2 FM.

0: Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč stříhání nehtů nebolí? Protože viditelnou část nehtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nehtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nehtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nehty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nehtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nehty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nehty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka sestoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nehty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehet nadci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice, a to v 15 hodin a 32 minut. Netopíry je možné při večerních vycházkách nejenom pozorovat, ale díky ultrazvukovému detektoru také poslouchat. Speciální vybavení obsahují badatelské batohy, které zájemcům pomáhají poznávat život těchto nočních savců. Půjčit se dají v Českých Budějovicích a od letoška také v Třeboni.
1: Rezavej.
2: Teďka tady lítá nad náma.
3: Jaký frekvenci jsi to měla?
2: 49.
3: Ale tady lítá kolem nás. Ano.
4: V našem netopířím batůšku máme k dispozici dva ultrazvukové detektory, které jsou ukryté v obalech, aby se nepoškodily, protože je to taková citlivá technika.
5: Olga Růžičková z ekocentra Vidra předává speciální batůžek na pozorování netopírů.
4: A kromě detektorů dvou druhů zde máme také desky, ve kterých se nachází manuál programu Netopíří výzkumníci, a zde si lidé mohou najít takový jednoduchý určovací klíč právě k pozorování netopíru těmi detektory. Podle toho, jaké tam slyší typy zvuků a na jaké frekvenci detektor ukazuje, že se ten netopír ozývá, tak se dají určovat ty jednotlivé druhy.
5: Na obale je vlastně vidět, kolik je druhů netopírů. Hvízdavý, ušatý, večerní, rezavý, vodní, ti všichni se dají pozorovat.
4: U nás jich je ještě daleko víc, u nás je 27 druhů netopíru a tohle jsou takové ty nejběžnější druhy tam vyobrazené, které člověk i může vidět vlastně ve své blízkosti, takže je může pozorovat i očima někdy, třeba nad vodou nebo právě někde na sídlišti a tak podobně.
5: Speciální vybavení na pozorování netopíru si půjčila Bára z Českých Budějovic a vyrazí se svou maminkou pozorovat.
6: Já chodím na seminář na biologii ve škole a dosa mě tohoto téma zaujalo, takže jsem si říkala, že by bylo fajn se i kouknout, jaký vlastně netopíři jsou v Českých Budějovicích.
7: Nejmenší je Pipistrellus pygmeus a ten hvízdavý je Pipistrellus pipistrellus. Hele, tam lítá. Já tam dám těch 50. Tak to byl ten hvízdavý asi.
6: Když občas jedu na kole, tak i vidím, že jako něco nade mnou lítá. Když budu mít ten batůžek, tak si se s tím frekvenci. A jako podle toho můžu prostě zjistit, jaký přesně to je druh. Podle mě super, že se to takhle dá zjistit.
5: Takže ta speciální technologie odpoví na všechny ty nejasnosti, čím se to tu hemží ve večerních hodinách.
8: Pod mě je to špatně vidět, ty netopíři.
5: Netopíří batoh si zájemci můžou půjčit díky České společnosti na ochranu netopírů. Kromě třeboňského ekocentra Vidra také na dalších místech. Společnost pořádá pravidelně netopíří noc a další akce spojené s pozorováním. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: stále ladíte Český rozhlas České Budějovice a až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak postupovat při nehodě v zahraničí. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Cesta za hranice sebou nese spoustu těšení, ale stačí sekunda nepozornosti a ideál se může změnit v obrovský stres plný papírování v cizím jazyce. Jak postupovat při nehodě v zahraničí, vy víte? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám nehodu v zahraničí, tak samozřejmě tam česká policie toho moc nezmůže a tam bych měl já před tou cestou si samozřejmě zjistit ta pravidla, která platí v těch konkrétních zemích. Zároveň doporučuji mít i nějaké kontakty třeba na zastoupení České republiky v tom konkrétním státě a tam potom požadovat poskytnutí nějaké pomoci, rady nebo tlumočení nebo něčeho takového. To znamená, vždycky bych měl vědět, jaká pravidla platí v té konkrétní zemi, kam cestuji.
2: Současně plukovník Straka připomíná ty nejdůležitější pravidla.
3: Jestli je v případě dopravní nehody nutné volat policii, jestli mi ta policie přijede, protože jsou státy, kde ta policie prostě nepřijede, pokud se tam stane jenom hmotná škoda, a samozřejmě další informace k tomu, abych věděl, jak mám postupovat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
4: V nedělním Vltavínu si připomeneme, že v roce 2026 uplynulo 80 let od návratu Závišova kříže do Československa po dramatických událostech druhé světové války. 40 let od rozsáhlého restaurování Závišova kříže na Pražském hradě a 10 let od zahájení současné etapy digitalizace a nového nedestruktivního výzkumu této mimořádné památky. A finále tohoto průzkumu se odehrálo tento týden veřejným představením knihy Závišův kříž. Na co výzkumný tým přišel, to uslyšíte ve Vltavínu. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
5: V dalším z pořadů z cyklu Jeho Češi si můžete poslechnout vyprávění situované především do Nových Hradů významného českého hudebníka, zpěváka, autora i kapelníka Jana Spáleného. K poslechu vás zve Jiří Kasal v tuto sobotu po 17. hodině.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Víkend je v plném proudu a jak to bude s počasím zítra a také v dalších dnech, tak to si řekneme právě teď.
1: Počasí.
0: Nyní je tu Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Přeji vám hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Nejdříve, jak bude v noci a pak nás zajímá, jak zítra, to znamená v neděli.
2: Od severozápadu začne přes naše území přecházet frontální systém. Většina noci ještě bude polojasná až oblačná, něco jako je teď, ale k ránu se od severozápadu zatáhne. Během dne se přidá i občasný déšť nebo přehánky. Nejvíc srážek čekejme ve druhé polovině dne. Teplota ráno klesne na 12 až 9 stupňů, přes den vystoupí na 18 až 21 a na horách bude kolem 15. Vítr se rozfouká mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. Bio bude na nízké zátěži.
0: Nyní výhled počasí pro příští týden, nejdříve jak bude v pondělí.
2: V noci a ráno bude ještě zataženo s deštěm. Během dne ale přejde oblačnost v proměnlivou, déšť jenom v lokální přehánky a k večeru budou srážky i oblačnost úplně ubývat. Teplota ráno bude kolem 13, odpoledne do 22 stupňů a vítr mírný severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: V úterý bychom se mohli dočkat sluníčka?
2: Vypadá to, že ano. Ráno ještě čekejme přechodně zvětšenou oblačnost vysokého patra a místní mlhy, ale jinak po většinu dne bude polojasno až jasno. Ranní teplota klesne na 12 až 8 stupňů, odpolední vystoupí na 20 až 24 a vítr povane jen slabý proměnlivý.
0: A nakonec přidáme ještě středu.
2: To už od severozápadu přijde další studená fronta. V noci a ráno bude polojasno, ale dopoledne se zase od severozápadu bude zatahovat a přidá se déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Teplota ráno klesne na 13 až 9 stupňů a odpoledne vypadá to ještě stihne vystoupit na 22 až 26. Vítr, povene mírný západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Říká meteoroložka Eva Houbová, které děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuju. Hezký víkend a naslyšení.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Bývalý řidič prezidenta Pavla nesouhlasí s trestem za řízení v opilosti. Americký prezident Trump v Dublinu řekl, že by rád viděl Irsko sjednocené. Stezka u Bechyně je po roce opět průchozí. Klub českých turistů nechal poničený skalní ochoz obnovit. Zítra počítejte s přehánkami a teplotami kolem 20 stupňů. Zprávy připravil Lukáš Pelikán. Příjemné odpoledne. Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop, odsouzený za opilství za volantem, podal dovolání k nejvyššímu soudu. Zjistil to server i rozhlas. Při nehodě loni v únoru v České Čermné na Náchodsku narazil služebním BMW do zaparkovaného auta a z místa odjel. Zhruba hodinu po nehodě mu policisti naměřili téměř 1,5 promile alkoholu. V červnu dostal řidič pravomocný trest, zákaz řízení na 18 měsíců a peněžitý trest 52,5 tisíce korun. Kop tvrdí, že trest je v rozporu se zákonem a že soudy jeho jednání špatně právně posoudily. Americký prezident Donald Trump by uvítal sjednocení Irska a Severního Irska, které je součástí Británie. Podle něj se to prý jednou stane. Trump to řekl po dnešní schůzce s irským premiérem Miholem Martinem. Nový britský premiér Andy Burnham už dřív uvedl, že referendum o možném oddělení Severního Irska od Spojeného království nepřichází v úvahu. Mluvčí jeho úřadu dnes v reakci na Trumpova slova dodal, že na premiérově postoji se nic nezměnilo. Na Spojeném království si Irsko vybojovalo nezávislost v roce 1921. Lávka u Bechyně na stezce nad hladinou řeky Lužnice je opět po roce přístupná. Skalní ochoz poničil pád stromu loni v září. Lidé museli místo obcházet po jiné cestě. Jak informuje turistická oblast Toulava na svých facebookových stránkách, stezka je teď průchozí v původní trase. Vstup je ale zatím na vlastní nebezpečí, protože si stavbu ještě oficiálně nepřevzal Klub českých turistů jakožto zadavatel. Městské slavnosti táborská setkání dnes nabízejí hlavní část programu. V historickém centru Tábora návštěvníky čekají ukázky středověkého života, tržiště, jarmarky i aktivity pro děti. Na Velkém šanci si lidé můžou prohlédnout dobové ležení s ukázkami historických řemesel a šermířského umění, dodává vedoucí oddělení kultury Jana Lorencová.
2: Ať už se projdou za děkanským kostelem uličkou Neřesti, anebo v Radnické ulici a Křížkově ulici se potkají s mistrem Katem a jeho mučidly, tak se mohou potom dojít podívat na to, jak se ve středověku léčilo. Na Špitálském náměstí vznikne středověký špitál.
0: Středověký špitál a obě historické uličky můžou lidé navštívit až do 18 hodin.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na jihu Čech oblačné až polojasné, výjimečně s přehánkami a na horách četnějšími. Teploty budou mezi 19 a 22 stupni, na horách do 18. Fouká slabý severozápadní nebo západní vítr. V noci budou teploty mezi 12 a 9 stupni. Neděle bude oblačná až zatažená, postupně s přehánkami. Naměříme 18 až 21 stupňů Celsia, na horách kolem 15. Slabý západní až severozápadní vítr zesílí na mírný. Biozátěž zůstane na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se teď jezdí bez nehod. Na Českokrumlovsku je uzavřený sjezd z nového dálničního přivaděče směrem na Horní Třebonín. Křižovatka byla poničená po těžké technice po stavbě. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
3: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
3: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
4: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějou. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
3: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
4: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný. Já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
5: to nebylo tak špatný, já myslím, že ta konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco.
3: Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi.
5: Musím zjistit, co s tím udělá.
6: Dobrý den. Jo, chcete to kilo? Já vám ho prodám. Jo, dobrý budu určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
3: To by stačilo.
7: Není to blbý?
3: Ne, dobrý. No, uvidíme. Uhodli jste dnešní díl našeho

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Nováková, Nováková Jiřina, Nováková Saskia, Nováková Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: No, tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím, já bych měla o to místo totiž veliký zájem, pane personální, manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí, jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdá, už kvůli lidem. Nemusí to přece každej vědět, chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televarieté Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kvůli pětně. Ale já proto skápnu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
1: Slečna, to
3: a. Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo?
3: Ano.
1: Trošičku rozrušená.
3: Ale že? No, tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas.
3: No,
1: tak,
3: se uklidněte, dobře, uklidněte
1: se. To je rozrušený, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
1: Jo, už takhle, tam.
3: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
3: Aha.
1: Že bych...
3: Ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
1: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je, prosím, kde?
3: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, toky za vámi, že já okolo vás.
3: No, tak začněte.
1: Ano. Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prýma publikum, jo. To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne.
3: Řečno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
1: Stačí.
3: To
1: stačí, jsem celá z toho taková.
3: Ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor.
1: Ano.
3: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé, bez přípravy.
1: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to?
3: Ale nevím, ho máte ohlásit bez přípravy.
1: A on jako s přípravy?
3: On bude hrát na housle.
1: Jo. Já bych si zase jako přišla.
3: No prosím.
1: Já jsem na to zvykla.
3: No, tak my si zvykneme.
1: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si tam chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
3: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
1: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
3: Máte ohlásit pouze umělce.
1: Pouze? No nebo už mám, ale... Já bych si přišla.
3: No prosím.
1: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini.

0: Tentokrát to Jiřině Bohdalové moc nevyšlo, nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televarieté. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybrali, tedy vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
2: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
3: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je, odhaduji, že je tak 22 stupňů.
2: No. A co když je tomu právě naopak?
3: Jak to naopak?
2: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
3: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zálovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu zfušovaný.
2: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
3: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
2: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
3: Já se prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
2: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
3: To znamená tedy, že jsem...
2: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
3: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
2: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům.
3: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
2: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
4: Já jsem nějaký pištor, soudruhu ředitel.
2: Tak já nejsem ředitel.
4: Můžu?
2: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudruhu Pištoro, posaďte se.
4: Ano, já jsem.
2: Vy jste soudruh Pištora Ignác a ucházíte se na základě našeho inzerátu o místo, že?
4: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy oboru zvláštní poslání, soudruhu ředitel, já jsem vždycky měl...
2: A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska?
4: No, to máte.
2: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
4: To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu náměstku.
2: Nejsem náměstek.
4: Ale vy byste mohl.
2: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravým jménem.
4: Já se nebojím, jde pak právě naopak snad. To máte tak, mě včera potkala taková zvláštní nehoda. Babička najednou strašně zle a že tedy umře nebo co, víte. No ne, to taky požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky se mi tam dovez. Samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
2: Kde pak máte to potvrzení?
4: Vítr, ne? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
2: Ovšem, vy jste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
4: To jsem si taky uvědomil, samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolám, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle, mokrý, ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
2: Ne, to jsem nedostal.
4: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč.
2: Dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
4: Včera byla teplá voda přijel.
2: Jděte teď v prosinci?
4: No jistě. Promiňte, vlastně, abych se vás nerad dotkl.

0: co říkáte?
1: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla v Čestince na sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, ta si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Bylo dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako puk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
0: Ovšem později jste musel...
1: Později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenomže to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový farář, byrokrát, no. Zůstalo přitom dceru, no ale měsíc, tam prosím, no. Mám na tom záleží, soudruhu, docente?
0: Vůbec. Nejsem docent, vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudru Pištoro, že jste přijat.
1: Tak tohle oceňuji, blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
0: Aby se tomu rozuměl, člověka jako jste vy hledáme už půl roku.
1: Můžu taky?
0: Jo, samozřejmě, prosím.
1: Jednu napak, potom, že? No,
0: hledáme už, děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Hmm. Zajímavá, interesantní práce.
1: Kolik?
0: No tak, 2,5. No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu? Dáte si kafičko?
1: Velice rád.
0: Boženko, kafičko. No tak, abyste to
1: mohli věděl. Promiňte, já bych opravdu rád věděl, no tak, co tady budu dělat.
0: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Jo. Nevyhovíme kontrahentovi.
1: Neběžné.
0: No, lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
1: Podívejte, jak šťastno. Kde na to berou čas?
0: No, to víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
1: No v podstatě, sami lapáli je.
0: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
1: To je moje.
0: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů pod vaším předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, no, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
1: To je směšné, bude potles.
0: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
1: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
0: Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
1: Přesvědčím.
0: A tady je to ostatní, jo? Vždy. Tak si to vezmete a...
1: Prkotiny.
0: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
1: Já teplé prádlo? Tedy...
0: Teplé prádlo.
1: Promiňte se, druhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
0: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
1: Beru.
2: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale až po písničce.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka, mě viděla, že stojím, říká: slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitomněla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě, s tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála. No, asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, když se smál, říkal: tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala: je, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat ten dopis, já jsem totiž tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor. Ha, začali se smát. A on říká: no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já jsem říkala: no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. A se Šlitr řekl: to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to, slečno, modulovat? Já jsem říkala: to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl: dost, a řekl: a teraz nám, volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo: ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23 úplně stará, jo. Máš to zapotřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl: to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No tak to vyvolalo salvu smíchu, mně se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kramflecích. No a Roháč řekl: tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátný ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říká: slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala: počkejte, pane Suchý, jste... Říká: ano, my jsme si vás vybrali, tak... A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhala, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta.
4: Franto.
3: To je jednou daný. Kde jsi, Desdemono?
4: Ale hledám takovej šáteček. Musím, kdo jste mi vzal ten kapesník od hotela.
5: Ne, pánové, to je klukovina. Brat, holce, památeční šnuptychl. Vždyť ta bestie ho za tomu škrtí.
4: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
3: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurzem.
5: A to si představuješ jak?
3: Jednoduše. Kandidáti budou škrtit Desdemonu na čas a eleganci.
5: Vždycky najednou to budou jatka.
3: Proč najednou? Jeden po druhý. Franto, ty si lehneš a vždycky, když uvidíš červený kolečka, tak to odklepne a kandidátě pustí. Říkám, pustí, pánové! Tady je tragédien krůček.
5: Tak prosím, seřaďte se.
4: Chci škrtit
6: Pěkně podle velikosti. Nejmenší napřed.
7: Prosím, pane rozhodčí. Rozhodčí se také připravený, takže my můžeme začít. Ako první korčuje, kde se volně zvednu plukče. Škrtí na hudbu, proč by se netěšili. Cestou urobil iba jednu piruetu a celá jazda postrádá skoku. Ale škrtí pes a už se voda plácá, plácá. Počkáme si na výrok rozhodcov. Čas 4-7, body 5-6. Bravo, svetopluk, mamka bude mať radost. Bravo.
8: Jako druhý se rozjíždí k Desdemóně nadějný škrtič Prahy Pavel Kondelík. Výborný jednoduchý Salchov, promiňte dvojitý.
7: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej Ložovej.
8: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahutkám dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí vrcholí, pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozočí nám bere vítr z plachet. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se mohl Kondelík odpustit.
7: Kludný rozjazd laňského majstra Evropy Nopa dává tušit, že budeme svědkami výjimočného zážitku. Naznačuje, že se s Desdemonou nebude mazlit. Tak jo, vynechal klučky, obloučky a jde rovnou po vaze. No nevím, či by se nedělá drasá holubička, volená ozaj šťastně. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečně Desdemonu pulší efektní skok a 5-9, nejvyšší známka Desdemoni na memoriálu.
8: No gabro, na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
0: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl tragéd u konkurzu. Musím říct, co by tedy, jak si od dětství...
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Arabelu byl konkurs, teda tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
3: Takže tím jste prošel, no.
2: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
3: Pamatujete
2: taky...
3: si, co jste musel dělat mimochodem?
2: Ano, pamatuju.
3: Co?
2: Pamatuju se, bylo to v bývalém filmovém klubu v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Tyblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Režijní záměr jsem nepochopil, snažil jsem to pamatuju špatně.
3: Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
2: Ne, já jsem a pozor, a co by režisér, tak je to další tragédie, já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
3: A chtěl jste, aby režijně plakal?
2: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu, já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě proto, že jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi.
3: Tak se otočí a jdou domů.
2: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Jediný konkurs, který byl úspěšný a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem to mohl uskutečnit tehdy.
3: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poledňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
2: ale jo,
3: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
2: Nebo ještě řeknu v krátkosti, bude zase zdržuju, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
3: A dopad se špatně.
2: Mě to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jediný. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekl. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady já, tady Ondřej jedinej, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No naštěstí jsem se jí natolik líbil, já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a daboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říká, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl několik svojí vinou a nějakým nedopatřením.
3: A co jste dal těm ostatním, aby nešli do
0: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurs, třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci nestrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
4: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
5: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
6: Odbouraté, respity, etiky,

0: Víme, že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte od zřizovatele.
4: Jo, jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina, Jak básníci neztrácejí naději.
5: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: OK, OK. Celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No, a takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: Ale. Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já, rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
0: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
5: Tak další. Další!
6: Marcelka!
5: Dobrý den, Marcelko.
6: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
5: No bohužel.
6: Jeminko, to pánové, jak tady můžete žít bez kytiče?
5: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hojacinku. Hyacinta i člověk nezakopne.
7: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil soudružce několik otážek.
6: Ale jen žádné intimity, pánové. Vyť, Macku, až tady budeme sami, to bude jiná.
5: Slečno, prosím, no pro...
6: To bylo jen žertem. On žárlí,
5: ale ne,
7: to volte, no. Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
6: On se stydí, drahoušek malá. Kluci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
5: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. Ale zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já, když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal
7: ředitel,
5: já jsem prošel tvrdou zkouškou.
6: Ne.
5: No, Václav, řekněte.
7: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahev vodky X?
6: Ne.
8: Staličnou.
5: Tak prosím, jedem další.
9: Ano, tak co byste prosím dělala, no? Kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat? Aha.
6: Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
9: No tak děkuji, tak prosím, tak přijdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
6: No, skočí mu pro okurku.
5: Bravo, ano, správně. Ta minula, tam je vařila šipkový čaj.
9: Tak a teď vám něco nadiktuji.
6: No, když jinak nedáte.
9: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
6: Tak, máte ano. To ISMO adresou.
9: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím. Ano.
5: Pane Václav, co tomu říkáte?
10: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín. Kavárna Savarín.
5: No, ano, jistě, vidíte, píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano. Skutečně, s touhle silou to bychom dokázali v obrovské věci.
10: Výborný.
5: Aby nám ten graf letěl nahoru. No tak...
10: Ovšem, máme tam ještě jednu, prosím.
5: Ještě jednu?
10: Ano.
5: Tak tu vememe hopem.
10: Další než soudružka!
11: Dobrý den, soudruzi.
10: Dobrý den.
11: Vy jste ředitel?
10: Ne, já jsem Václav.
11: Vy jste ředitel? Tak mi nám skočte pro kafe.
10: No dovolte, já vám budu...
11: No, my budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
5: Machovou.
6: Lidušku.
11: Ale jde vám to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpis a jméno. Děkuji. Tak a zítra? 8.
10: Prosím to, kafíčko, jak...
11: Pozdě, pospíchám. Pánové, příště to musí jít. Hopem!
5: Ale kde to...
0: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
12: Doktor Novotná.
13: Dobrý den.
12: Dobrý den.
13: Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Dobrý den.
14: Ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
13: Ano. Fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
15: A navšpak máte toho medvěda, paní kolegyně?
16: Je nějaká provokace, ne?
14: No.
13: Medvěda a budík. Ten budík chci dát... Kde je? Do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
17: Logické, my tu denně všíváme budíky.
15: O čem poradit?
13: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
15: No, ne, to vám někdo přednášel?
13: Ne, to jsem četla beletry u Taylora nebo Harriota.
15: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili úzdu své fantazii.
0: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurs, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Do Kyjeva přijela místopředsedkyně České poslanecké sněmovny. Jde o soukromou návštěvu. U Mont Blancu zemřel český horolezec. Krmná kukuřice má na Vysočině až o 40% nižší výnosy. Zítřek bude oblačný až zatažený, odpoledne počítejte s přeháňkami. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny za STAN Barbora Urbanová přijela do Kyjeva. Přijala pozvání od zástupkyně předsedy ukrajinského parlamentu Oleny Kondraťukové. Účastní se taky bezpečnostní konference Yalta European Strategy. Jde o soukromou cestu. Oficiální delegaci do Kyjeva ji organizační výbor sněmovny neschválil.
2: V Kyjevě se Barbora Urbanová setkala se zástupci neziskových humanitárních organizací a navštívila rehabilitační centrum pro veterány. S místopředsedkyní ukrajinské verchovné rady Olenou Kondraťukovou jednala o iniciativě Bring Kids Back, která usiluje o repatriaci ukrajinských dětí unesených do Ruska. Cesta není její oficiální návštěvou jakožto ústavní činitelky.
3: Já jsem o to žádala kvůli organizačnímu zajištění a kvůli těm bezpečnostním důvodům. Bohužel mi to bylo vládní většinou zamítnuto po nějaké delší debatě a bylo to opravdu zdůvodněno tím, že mám jiný názor na přistoupení Ukrajiny do Evropské unie.
2: Ubytování v Kyjevě a cestu vlakem z Polska financovali pořadatelé bezpečnostní konference, které se místopředsedkyně poslanecké sněmovny zúčastnila. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Ve francouzských Alpách ve čtvrtek zemřel český horolezec, informovala o tom dnes agentura AFP. Informaci následně ČTK potvrdilo Ministerstvo zahraničních věcí v Praze. Muže kolem 40 let při průchodu nebezpečným skalnatým úsekem na trase na Mont Blanc zasáhlo padající kamení. Zemědělci na Vysočině sklízí krmnou kukuřici. Začali dřív, než je běžné. Porosty jsou nízké, ale kvůli suchému a horkému létu už dozrálé. To může vést k nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata, říká Jindřich Štix z agropodniku Košetice na Pelhřimovsku.
4: Kukuřice dneska se dostává do stavu, kdy sušina odpovídá sušině, která by měla být ke sklizni, ale ta kukuřice není narostlá a navíc nejsou úplně dotažený palice, nejsou dopelený. No zase je to důvod sucha. No. A bude pravděpodobně propad kukuřice o nějakých 30-40%.
0: Na státním zámku Třeboň bude program Dnů evropského dědictví věnovaný i zítra jednomu z velkých fenoménů 19. století – železnici. Speciální prohlídky Pára na kolejích a Schwarzenbergové přiblíží, jak se tento šlechtický rod angažoval ve stavbě železnic, ve vedení drážních společností a v podpoře regionálních železničních projektů. Navštěvníci se mimo jiné dozvědí o podílu Jana Adolfa a Adolfa Josefa ze Schwarzenbergu na budování dráhy císaře Františka Josefa. Prohlídky se konají v 10 a ve 14 hodin. V případě velkého zájmu můžou organizátoři přidat ještě termín ve 12 hodin. Sport. Mistrně světa Tereza Kneblová zakončila světový pohár kanoistek na divoké vodě ziskem bronzu ve finále v Sedurjej. Třetí skončila i celkově.
1: Počasí.
0: V noci budou teploty mezi 12 a 9 stupni Celsia. Neděle bude oblačná až zatažená, postupně s přehánkami. Naměříme 18 až 21 stupňů Celsia, na horách kolem 15. Slabý západní až severozápadní vítr zesílí na mírný, biozátěž zůstane na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda autobusu s osobním autem může komplikovat jízdu na silnici 168 u Nových Hutí na Šumavě. Na místě jsou záchranáři, jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Milí přátelé, na začátku dalšího pořadu z cyklu Jihočeši vás z Českého rozhlasu České Budějovice zdraví Jiří Kasal. Zpěvák, pianista, hráč na kornet Jan Spálený ve svém dosavadním životě hrál big beat, jazz, pop, dixielanty, swing, ale nejbližší je mu bluesové šanzonierství. A ještě jednu blízkost Jana Spáleného, jehož o něco mladší bratr Petr je coby zpěvák legendou české pop music, bych zvláště v tomto pořadu chtěl vyzdvihnout, a to je jeho emocionálně silný vztah k Jihočech a zejména k místu, kde v létě před více než 6 roky vznikla i tato nahrávka kdysi velkého šlágru Valdemara Matušky, tedy na Cuknštejně v Terčině údolí u Nových Hradů.

0: Když je protagonistou jeho českého vzpomínkového vyprávění hudebník, tak je jistě správné, když na začátku zazněl jeho hlas i nástroj, v tomto případě elektrické piano. To silné pouto Jana Spáleného k Novým Hradům a okolí má svůj původ v lidsky i politicky velmi složitém období těsně po druhé světové válce.
1: To je moje pouto nejdramatičtější k tomuto regionu. Já se cítím být jeho Čechem po matce, která pochází z Karlašovy Řečice. Zažil jsem tady v rok 46-47 odchod Němců, příchod náhradních populací z různých nečekaných zemí a z koncentračních táborů v Německu. A jeden z těch muklů z koncentračního tábora z Bergen-Belsenu byl můj táta. A ten tady mě měl sebou a mě byly asi 2 nebo 3 roky. A tady se děly všelijaký věci, kterým jsem nerozuměl, ale co měli společného, že všichni ty lidi, ať mluvili jakýmkoliv jazykem, byli ke mně vstřícní a hodní. A to bylo něco, co se nedá zapomenout celý život. A protože později to skočím, později, když jsem přišel o tátu, který do té doby byl v koncentračních táborech v Německu a tady u nás v bolševismu a potom zemřel, tak jsem se k tomu v duši vracel stále. Já jsem tátu velmi rád, to byl velmi vzdělaný, tichý člověk, který se mnou dokázal udělat lecos. Nikdy mě nenaučil hrát šachy, jak si přál, a platil mi z kriminálu hodiny houslí. Proto jsem hudebníkem vlastně, ačkoliv jsem k huslím nenašel vztah, protože jsem manuálně nezručný, ale pak jsem potkal dechový nástroj a tím to bylo vyřešený, tím jsem se zamiloval a spím s kornetem na polštáři a je mi dobře. A myslím na tátu a myslím na Nový Hrady, kde trávím s manželkou každý léto 2-3 měsíce.
0: Kdybychom k tomu ještě vyprávění se vrátili do těch Nových Hradů a do těch poválečných let, co si za to i literárně, co si vybavujete, co vám ty Nové Hrady zpřítomňují do dneška ve vzpomínkách? Jaká mozaika vzpomínek by to byla?
1: To jsou nesourodé věci. Jednak je to nejkrásnější kus české země, podle mého názoru. A jednak jsem tam jezdil na Bejkovi. To už jsem potom nikdy nepovedlo. Chodili jsme se koupat do Žáru a zabil jsem tam husu, která útočila, byl to husák teda, útočil na mého bratra, do něj se zamiloval. A můj bratr byl takový vechýtek, drbeček, mladší než já o 2 roky, i jako váhová kategorie, značně nižší. Ta husa se s ním dělala, co chtěla, no a já jsem se zachoval jako rytíř. A dal jsem klacek nebo plaňku a udolal jsem to zvíře a pak jsem z toho měl špatný pocit dlouhá léta, že jsem zabil husu. Že asi možná zabít husu pro dítě je méně snadné, než zabít člověka.
0: Vy jste se narodil na Vinohradech.
1: Já jsem se narodil na Vinohradech a prožil jsem dětství na Letné. Holešovice, Letná, Stromovka, Čedičový kameny, jako Dlažby. Krásná čtvrť, kterou miluju, dneska se už hodně změnila, ale někdy se seberu a jedu tam. Jdu tou Heřmanovou ulicí a vzpomínám, jak jsem tam šel poprvé opilé a tak. A jak mě maminka nepustila domů. A zažil jsem tam moc věcí veských. Vychodil jsem tam Gimpl, LaGuardia, gymnázium, pak to byla 7. a 11. letá střední škola. Předvčírem jsem měl sraz s svým spolumaturanty, ku podivu. Nás žije ještě 18, ještě na 40. Bylo to prostě moje čtvrť, kdy už jako malý, protože máma musela, když byl táta politický vězeň, tak máma musela makat tvrdě a uživila takový 2 harance, jako jsme my. Tak nám dala ráno klíč na krk a pustila nás ze Stromovky. A tam jsme znali každý kanál a každou štolu. A byl to pěkný. Byl to ten Foglar na Rubě. Jako.
0: Vy jste mluvil o tom, já to vím, že vaše maminka pocházela z Karlašovy Řečice, což je další jeho české městečko.
1: Ano.
0: Jezdíval jste tam? Máte tam nějaké silnější vazby?
1: Já tam nemám žádnou vazbu. Já jsem v posledních letech života mojí mámy, která se dožila 92 let. Jednou za čas jsem jí naložil do auta, odvezl jsem jí tam a ona mě dirigovala, kam chce, co chce vidět. A Měla tam, nevím přesně, co to bylo za příbuzný, měla tam nějaký příbuzný, který se neidentifikoval, ale tam jsme vždycky zakotvili nějak a pak jsme jeli k rybníku a vlastně jí dlužím ještě jeden výlet do Kardašovy Reštice, ten už jsme nestihli.
0: Vy jste to své jehočeství si upevnil v letech relativně nedávných, to možná není úplně přesné, ale do těch Nových Hradů jste se vrátil. Jak k tomu došlo?
1: Já jsem se tam vrátil po letech, protože si mě kulturní středisko, paní kultury, referentka, si mě objednala na koncert za Zámeckým nádvoří. Tak tam jsme byli poprvé a nic, spadlo to do mě, odehrali jsme, začalo pršet, dojedli jsme klobásy a příští rok jsem té moudré paní zavolal a požádal jsem ji, jestli by mi nemohla zprostředkovat ubytování v tom městě, který se mi líbí. Ona to udělala. A od té doby tam bydlím mnoho let ve stejném domě, ve stejném bytě, od cukrárny kousek od Hradu. A funguje to úžasně na mě. Já mám problémy s dýcháním a když tam vystoupím z auta, tak ať je ošklivý počasí, nebo je to jenom autosugestce, tak začnu dýchat. Začne se mi tam dobře dýchat. A mám to tam rád a znám tam mnoha místa. Máme tam s manželkou známí a i blízké známé přátelé. A chodívali jsme do hor na procházky, na poměrně dlouhé, pro mě dlouhé. Má žena je fyzicky spíš atleticky založena, takže říkala, pojď, je to jenom 8 kilometrů nahoru a dolů to bylo také 8, potom, tak to bylo 16. A takhle jsme to dělali několik let a mělo to blahý vliv na kondici fyzickou i psychickou. Až letos, když jsme vyšli do hor, tak já jsem se zastavil po 100 metrech. Opřel jsem se o hůl a žena ušla těch 16 kilometrů a tam si mě vyzvedla. Přišli jsme vítězně na náměstí. Oba dva, jakože jsme to ušli oba.
0: Ale to jsou vítězství, které já znám. Já mám takové dvě časové roviny, které znáte třeba z romance Pro křídlovku, kdy na ten život strávený nebo jaksi posunutý v čase, když byste srovnal, co v těch Nových Hradech zůstalo z vašeho dětství stejné a co se naopak hodně změnilo?
1: To je záludná otázka. Já myslím, to, co tam mě poutá, to tam zůstalo z těch 40. let.
0: A co to je?
1: A neumím to pojmenovat, prostě je to genius loci, něco, co mě vtahuje a dokonce takové věci se neříkaly, ale dokonce chodím tam na procházku na hřbitov, já se dívám. No prostě je to místo, které mě táhne a který mi chutná s mojí ženou, která je citlivá a vnímá spoustu věcí, které se nemusí říkat.
0: A jezdí tam do Nových Hradů i váš bratr Petr?
1: Ne, ten tam nikdy nebyl. Já jsem ho moc krát...
0: mohl mít také,
1: když byl menší, ale brácha jiný. Já jsem ho moc krát lákal ještě před lety, kdy byl hodně jako známý. Tak jsem říkal, pojď, já ti tam najdu ubytování v lese s veškerým komfortem. Nikdo tě neuvidí, budeš tam chodit v holi nebo na procházku a sbírat prostě holubinky. A nikdy se nenechal zlomit.
0: Váš vztah k Novým Hradům a k okolní přírodě vyjádřený nebo zastoupen tím památným dubem, tak vyjádřil výraz jaksi hudební desek, která byla natočena živě před 5 lety. Tak jak na to vzpomínáte?
1: No, vznikla deska, o které jsem se domníval, že se tím loučím s hudbou, že končím, že se vrátím po 50 letech tam, že se mi to líbilo a tam se rozloučím. A to zprostředkovala šéfka kulturního střediska, taky velmi moudrá dáma. Zařídila to a udělala to tak, že to skutečně byl koncert, kde byly u mě slzy na krajíčku. Ten záznam existuje i s chybama se všem všudy. Bylo tam hodně lidí, kteří přijeli. Někteří přijeli za Novými Hrady, někteří přijeli za mnou z druhého konce republiky. Byl tam plno, byl to zážitek na celý život, prostě bylo to důstojné rozloučení. Pak už jsem měl přestat asi točit desky.
0: Kdybyste měl sám vyjádřit, protože vy jste sám jeho Čech, co si myslíte, že pro jeho Čechy typické?
1: další záludná a velmi chytrá otázka. Snažím si představit někoho ze svých blízkých Jihočechů, co je pro něj typické. Já mám tady třeba rodinu se třemi dětmi a to jsou v podstatě bibličtí lidé. Jsou pravdomluvní, nemají televizi v baráku. Když něco řeknou, tak to tak je. Prostě úžasný, tak jestli to je prototyp Jihočecha, pro mě ano.
2: Už v mládí mýval jsem tě rád,

Příliš mlad, tak to byl Evergreen autora Sydneyho Lipmana, Too Young s textem Bohuslava Nádvorníka, který otevírá album Terčino Milé údolí, které

0: V zelených světech vás tentokrát zavedeme do jedné holandské zahrady, která hraje doslova všemi barvami. Stejně tak může vypadat i ta vaše. Poradíme, co pro to udělat, a taky si povíme o důležitosti kompostérů. Kdy? V neděli po 11. dopolední. K poslechu vás zvou Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Koncertní ozvěny od tří lvů.
2: Milí přátelé, hezký podvečer vám přeje z Českého rozhlasu České Budějovice na začátku koncertních ozvěn od tří lvů Jiří Kasal. Před nastávajícím výrazným životním jubilem 90. známého herce, zakladajícího člena divadla Járy Cimrmana, významného básníka, scenáristy, textaře, překladatele a také dlouholetého spolupracovníka našeho rozhlasového studia Miloně Čepelky, bych rád zavzpomínal na velmi vydařený šansonový večer o Zeleném čtvrtku roku 2014 v našem studiovém sále. Ten se uskutečnil vlastně v režii pana Miloně Čepelky, který program svým poutavým průvodním slovem také propojoval a také některé skladby, které zazněly, opatřil textem. Milon Čepelka uvítal na pódiu u tří lvů šanzoniérku Markétu Vankeovou-Vránovou, doprovázenou klavíristkou Petrou Bílkovou a také pozoruhodnou šansonovou šestičlennou formaci z Náchoda, Šest na chodníku v čele se zpěvačkou Lucí Peterkovou. Malý výběr jsme pro vás dnes připravili. Na úvod s Lily Marlen, spjatou hlavně s Marlen Dietrich, tentokrát zaspívanou Markétou Vankeovou.

Dobrý večer, dámy a pánové. Slyšeli jsme píseň Lili Marleen, kterou všichni znáte. Dovolte, abych vám představil tu, kdo tedy píseň Lili Marleen zpívala. Je to šansonierka Markéta Vankeová. Na klavír ji doprovázela členka divadla Kampa v Praze Petra Bílka.

0: Ková. Ale tyto dvě námi nejsou jediné, které vás dnes večer budou provázet programem, protože přijela až z Náchoda šansonová skupina Šest na chodníku, nebo chcete-li Šest náchodníků. Ale když jsem se jich po tom, co jsme se seznámili, ptal, čemu dávají přednost, tak řekli, že prý tomu prvnímu, Šest na chodníku. Šest na chodníku volám do sedel, především ovšem... Především ovšem tu, která jim velí a šéfuje, zpěvačka Lucie Peterková.
1: Dobrý večer.
0: Na řadě, pokud vím, jsou dvě písně z vašeho repertoáru, a to Bar Babylon, a pak je taková jedna, ta možná bude chtít vysvětlení, protože to je šest písmen, mezi tím čísla, a k tomu je napsáno alias alkoholická. Tak když dovolíte, Lucie, ještě k tomu slůvko a pak už můžete hrát a zpívat.
1: My k tomu asi dojdeme. Bar Babylon je jedna z těch, které už byly, než bylo Šest na chodníku, a která vlastně odstartovala tak trochu tu naši cestu. Tak teď se přeneseme do takového stemnělého, příjemného baru někde mezi půlnocí a ránem.

Děkujeme vám. Příběh druhý, neboť já naše příběhy nazývám příběhy, je, jak už Miloň Čepelka naznačil, o 6, 5 písmenech a jednom čísle RCH2OH. Chemici vědí, náznak byl v podstatě rozkryt, neboť je to zkratka pro alkohol. A teď je to tedy takový příběh s poučením. Alkoholická.

Teď vám ale musím říct, jak jsem přišel k šansonům já. No, takže jsem poslouchal jednou Markétu Vankeovou a ona zpívala v pořadu Dagmar Sedláčkové o francouzském herci Gérardu Philippovi. A ona zpívala jenom francouzsky. A já jsem ji poslouchal a líbil se mi ten její výraz, ačkoliv jsem ničemu nerozuměl. A říkal se mi, poslyšte, Markéto, ale vy byste měla zpívat česky, protože to je škoda, když vám nikdo nerozumí. A tak jsme se domluvili, já jsem se nabídl, že ji budu psát české texty ke slavným francouzským šansonům. A to se tedy stalo. A utvořili jsme takový pořad, který se jmenuje Když se dnes večer nevrátím. A jednou jsem ho nabízel, abychom mohli přijet do Náchoda. A tam mě pan profesor z gymnázia řekl, ale to by bylo hezké, protože my tu máme dny poezie, náchodské dny poezie, a bylo by prýma, kdybyste přijeli, ale co kdybyste se dali dohromady s naší skupinou šest náchodníků. Já jsem je neznal, tak jsem si je nejdřív chtěl očichat. Stalo se, že jsme se očichali na těch dnech poezie, kde já jsem četl svoje básničky a šest náchodníků hrálo a ono to ku podivu šlo pěkně dohromady, protože jak šanson, tak poezie jsou dnes menšinové žánry, tak i to je důvod, proč se spojit. Tak než ohlásím a než zazní dvě písně z repertoáru Markéty a Petry, tak když dovolíte, splním další slib, že bych vám přečetl pár veršů. Nejdřív pár haiku. Haiku, to je zvláštní forma starojaponská, musím to říct, protože nepředpokládám, že byste to věděli úplně všichni. Zajímavé na nich je jenom to, že mají tři verše, tři řádky, přičemž zvláštní základní pravidlo, první verš 5 slabik, druhý 7, třetí 5 slabik, čili malý prostor. A přesto by měl něco říct. Budu se to snažit říkat tak, jak je to psáno, abyste mohli společně se mnou tedy spočítat ty slabiky jednotlivých řádků. Tři verše, slabik 17, nic víc, nic míň, žvanivosti zhyň. Nemá to chybu, ty, já, dva květy spolu na jednom stvolu. Lucerna zhasla a hle hned odletěly i noční můry. Když vidím rosu, říkám si, hle, i trávě je nás už líto. Pro Boha, prosím, jenom nechtěj spasit svět, těch už tu bylo. Co večer září, ráno většinou zhasne, tak jako hvězdy. Teď už nebudu dál povídat, teď bude Markéta zpívat a Petra doprovázet dvě písně. Staré nebo staré, ne staré, ale klasické, známé, francouzské. Jedna se jmenuje Harmonikář i ve francouzštině. L'accordéoniste, nebo tak, já neumím francouzsky, pardon. Druhá je slavná Olivierova Fata Morgana, kterou v Čechách znala už minulá generace, nebo minulé generace pod názvem Věřím vám. Když to uvádím někde jinde, tak se pokouším to přímo zaspívat. Věřím vám, ale vás nebudu trápit. Fata Morgana jsem ji nazval já.

Děkujeme. Děkujeme.

Fata Morgana, neboli v originále Jatendra a harmonikář, čili L'accordéoniste, to byly dva mnoha roky prověřené francouzské šansony otextované Miloním Čepelkou v podání zpěvačky Markéty Vankeové a klavíristky Petry Bílkové, kterým předcházely dvě písničky v podání náchodské skupiny Šest na chodníku s vokalistkou Lucí Peterkovou Alkoholická a Bar Babylon v šansonovém koncertu ze 17. dubna roku 2014 ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice. Jehož duchovním otcem a moderátorem byl Milon Čepelka, nepochybně význačná osobnost české kultury. Jejich 90. připadají na letošní datum 23. září. U příležitosti tohoto velkého jubilea pana Miloně Čepelky jsme se dnes zastavili v koncertních ozvenách od tří lvů ve vzpomínkách u českobudějovického rozhlasového večera plného šansonů. Ještě jeden šachovou partii v podání autorského seskupení Šest na chodníku si budete moci poslechnout. Ovšem předtím vám, přátelé, Jiří Kasel děkuje za zájem a poslech a přeje také za mistra zvuku Romana Kambu mnoho dobrého.

0: signál.
1: V nedělním Vltavínu si připomeneme, že v roce 2026 uplynulo 80 let od návratu Závišova kříže do Československa po dramatických událostech druhé světové války. 40 let od rozsáhlého restaurování Závišova kříže na Pražském hradě a 10 let od zahájení současné etapy digitalizace a nového nedestruktivního výzkumu této mimořádné památky. A finále tohoto průzkumu se odehrálo tento týden veřejným představením knihy Závišův kříž. Na co výzkumný tým přišel, to uslyšíte ve Vltavínu. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
2: Dnes večer v České televizi. ČT1. Slavný český písničkář Jaromír Nohavica nechává nahlédnout do svého světa. Premiéra dokumentu Jarek. ČT2. Přišla o všechno a všechno je také rozhodnutá získat zpět. Své postavení, tituly i jmění. Romanticko-dobrodružný film Báječná Angelika. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea Arnošta Goldflama jeho komedii Dámská šatna, inscenovanou v Pražském divadle u Valšů. Sobotní večer s Českou televizí.
3: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
4: O svačině to roztočí.
5: Amálka. Krásná zdravá svačina.
6: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
7: 11 zemí vyzvalo na summitu v Indii k zastavení bojů na Blízkém východě. Rekonstrukce silnice ve Strážovicích na Písecku zvýší bezpečnost chodců v obci. Slavný Jirotkův Saturnin se poprvé dočkal muzikálového zpracování. Dnes má premiéru v pražské Hybernii. Noční teploty budou kolem 10 stupňů. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. 11 členských zemí uskupení BRICS na summitu v Dillí vyzvalo k míru na Blízkém východě. Na dvoudenní akci dorazili mimo jiné prezidenti Ruska a Číny Vladimir Putin a Xi Jinping. Společné prohlášení vzniklo po intenzivních diplomatických snahách Indie, která summit hostí. Odsuzují se v něm útoky na civilní infrastrukturu a jaderná zařízení. Podle Xi Jinpinga válka na Blízkém východě neslouží společným zájmům mezinárodního společenství. Skupina BRICS vznikla v roce 2009 s cílem postavit světovému uspořádání, ve kterém hrají hlavní roli Spojené státy. Kromě Indie, Číny a Ruska do ní patří například Irán, Brazílie nebo Saúdská Arábie. Vedení Jihočeského kraje plánuje opravu hlavního průtahu ve Strážovicích na Písecku. Rekonstrukci silnice a souběžné kanalizace teď schválil stavební úřad. Vedení Mirotic, pod které Strážovice spadají, počítá zároveň s výstavbou nového chodníku. Práce by podle plánu měly začít na začátku příštího roku. Pokračuje nezávislá starostka Mirotic Martina Mikšičková, která kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
8: Chodník je tam z toho důvodu, že při požadavku snížení rychlosti v obci na 30 km, neboť tam jezdí kamiony, se zkracují cestu, auta, co vozí dříví, tak jsme požadovali teda 30, protože tam opravdu je to tam úzký, občané se bojí.
7: Zájemci o pozorování netopírů si můžou v Třeboni půjčit speciální badatelský batoh. Pomocí ultrazvukového detektoru dokážou zachytit jinak neslyšitelné echolokační signály netopírů. Vybavení je určené pro večerní výpravy do přírody, pokračuje mluvčí ekocentra Vidra Olga Růžičková.
9: Veškeré informace o tom, jak výpůjčky probíhají a za jakých podmínek je batužek si možné vypůjčit, na jak dlouho a kontaktní osoba u nás v ekocentru, tak to vše lidé najdou na našem webu www.ekocentrumvidra.cz. v sekci Ekocentrum a tam je přímo takový boxík věnovaný tomu programu netopíří výzkumníci, čili těmhletěm netopířím batuškům.
7: V Pražském divadle Hybernia má dnes premiéru první muzikálová adaptace Saturnina Zdeňka Jirotky. Režie a dramatizace se ujal Tomáš Dianiška.
10: Dokonale upravený sluha, bezchybný gentleman a podle režiséra Tomáše Dianišky vlastně také tak trochu pankáč.
11: Kašle na konvence, vlastně dělá bordel, neustále nějaký organizovaný chaos, takže pankáčství, i když to tak nebylo nazvaný, tak fungovalo už takhle ve 20. letech a funguje i teď.
12: Kdo chce psa být? Ho si vždycky najde, že?
10: Vedle vykutáleného sluhy nemůže chybět ani jedna z nejslavnějších postav Jirotkova románu, teta Kateřina. V muzikálu jí alternují Kateřina Bohatová a Erika Stárková.
0: Skopírovat jenom ty postavy z filmu, jak byly zahraný, by nebylo ani jako vkusné. Hlavně, aby nás to bavilo. Když nás to všechny bude bavit, tak pak to bude mít v sobě humor. A humor je něco, co potřebuje celá tahle planeta.
10: Alžběta Havlová, Český rozhlas. Sport.
7: Hokejisti Tábora hrají první domácí utkání této sezóny Maxa Ligy. První gól inkasovali domácí už ve druhé minutě. Na 1-1 srovnal v 16. minutě z přesilovky domácí Prokeš. Stav utkání proti Jihlavě je tak na začátku druhé třetiny 1-1.
6: Počasí.
7: V noci budou teploty mezi 12 a 9 stupni Celsia. Neděle bude oblačná až zatažená, postupně s přeháňkami. Naměříme 18 až 21 stupňů, na horách kolem 15. Slabý západní až severozápadní vítr zesílí na mírný a biozátěž zůstane na jedničce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
7: Na hlavním tahu 34 u Jindřichova Hradce, konkrétně v Horním Žďáře, havaroval motorkář, srazil se tam s osobním autem. Další nehody máme hlášené v Českých Budějovicích, na Husově třídě u Dlouhého mostu. Pozor taky na odstavený autobus na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora před exitem na Hlubokou. A vysypaná zemina a kamení můžou překážet na průtahu Mazelovem. Jezděte opatrně.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
12: Krásný a pohodový podvečer, posloucháte Melodie podvečera, vaše oblíbené písničky a dnes doplněny i o vaše písemná přání. Dnes slaví svátek Marie, tak všechno nejlepší a první písnička je pro všechny, které jsou nositelkami tohoto jména. Hezký poslech vám přeje Michal Hovorka.

Tady jsou melodie pro večera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Nyní budeme hrát k narozeninám, a to pro Josefa Hadače k 60. narozeninám. A to s přáním všeho dobrého od manželky Marušky, maminky Marušky, bratrů Petra a Štěpána, dcer Marušky, jejího partnera Pavla, dcery Petry, vnučky Josefínky, neteří Anešky a Vilmy a od všech, kdo ho mají rádi.

Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice a Melodie podvečera. Dnešního dne slaví své jmeniny paní Marie Wolfová z Bělé u Malont. Vše nejlepší, zdraví, štěstí a boží požehnání přijí kamarádi z Bělé, za všechny Eva Nováková. K přání se za rodinu Wolfů připojují manžel, děti, vnoučata a pravnoučata. Lilinka, která babičce posílá velkou pusu.

0: Vítišská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Vítišská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 11 03.

Posloucháte Melodie podvečera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Zahrajte prosím píseň pro paní Marii Hlaváčovou ze Strakonic k dnešnímu svátku. Milá maminko, babičko a prababičko, přejeme ti k svátku hodně zdraví, radosti a spokojenosti. Dcery Věrka a Mája s rodinami a zdraví tě hlavně 9 pravnoučátek. Od nejmladších po nejstarší. Petříček, Eliška, Esterka, Kačenka, Tereska, Štěpánek, Honzík, Magdička a Péťa.

Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice a Melodie podvečera. Nyní je tu další písemné přání. Městský úřad Kardašova Řečice přeje paní Stanislavě Mikešové k jejímu významnému výročí narození jenom všechno nejlepší, hlavně stále pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a spokojenosti.

Posloucháte víkendové melodie podvečera, kdy vám hrajeme i na základě písemných přání přes všední den, jsou to pouze telefonická. Jak si o svou písničku napsat? Je to jednoduché. Stačí navštívit náš web budějovice.rozhlas.cz a přímo na hlavní straně až dole hledejte písničky na přání a zelené tlačítko melodie podvečera. Vyplňte příslušný formulář a nezapomeňte vybrat také správný datum, ale i písničku. A ta další bude od Martiny. Dobrý podvečer. Chtěla bych nechat zahrát písničku jako vzpomínku na dovolenou. Bylo by to pro mě a dceru a pro všechny, kdo poslouchají.

Knihoservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ve francouzských Alpách zahynul český horolezec. Při výstupu na Mont Blanc ho smetlo kamení. Stezka u Bechyně je po roce opět průchozí. Klub českých turistů nechal poničený skalní ochos obnovit. Fotografická soutěž Českobudějovický mapový okruh je k vidění v Jindřichově Hradci. Propojuje fotokluby napříč Českem a Slovenskem. Zítřejší nejvyšší teploty budou taky kolem 20 stupňů. Odpoledne počítejte s přeháňkami. Dobrý večer u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Při výstupu nahoru Mont Blanc ve čtvrtek zemřel český horolezec. Podle deníku Le Dauphiné Libéré zhruba 40-letý muž procházel nebezpečným skalnatým úsekem. Tam ho zasáhlo padající kamení, které ho svrhlo ze svahu dolů. Jeho společník vyvázl bez zranění a přivolal pomoc. Záchranářům už se muže nepodařilo oživit, potvrdil to mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
2: Můžeme potvrdit tragické úmrtí českého občana při výstupu na Mont Blanc. Naši kolegové na místě poskytují rodině zesnulého konzulární asistenci a jsou s ní v kontaktu. Všem blízkým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
0: Místo neštěstí patří k nejnebezpečnějším úsekům klasické výstupové trasy na Mont Blanc. V polovině července tam po zásahu padajícím kamením zahynuli další dva čeští horolezci. Lávka u Bechyně na stezce nad hladinou řeky Lužnice je opět po roce přístupná. Skalní ochos poničil pád stromu loni v září. Lidé museli místo obcházet po jiné cestě. Jak informuje turistická oblast Toulava na svých facebookových stránkách, stezka je teď průchozí v původní trase. Vstup je ale zatím na vlastní nebezpečí, protože si stavbu ještě oficiálně nepřevzal klub českých turistů jakožto zadavatel. Výstavu fotografií ze 64. ročníku Českobudějovického mapového okruhu si teď můžou prohlédnout návštěvníci v Jindřichově Hradci. Soutěž patří k nejstarším nepřetržitě fungujícím svého druhu. Fotografům z Česka i Slovenska umožňuje porovnávat svou tvorbu a navzájem se inspirovat. Podle zástupce ředitele Muzea fotografie a moderních obrazových médií Jindřichův Hradec Petra Soukupa se Českobudějovický mapový okruh inspiroval v zemích západní Evropy.
3: Zhruba 10 fotoklubů vytvoří skupinu a korespondenčně si mezi sebou vyměňují kolekci 20 tištěných fotografií a hodnotí je jednotlivým fotografiím, přidělují body a na základě součtu těchto bodů vzniká konečné pořadí nejen samotných fotografií, ale i těch jednotlivých fotoklubů. Sport.
0: Hokejisti Tábora hrají na domácím ledě proti Jihlavě. Stav utkání je teď v 6. minutě třetí třetiny nerozhodný 2-2. A čeští volejbalisti uspěli na mistrovství Evropy i po druhé. Po výhře nad Řeckem porazili taky Švédsko, zvítězili 3-2 na sety. Dalším soupeřem českého národního týmu bude v italské Modeně v pondělí výběr Slovenska. Počasí. V noci budou teploty na jihu Čech mezi 12 a 9 stupni Celsia. Neděle bude oblačná až zatažená, postupně s přeháňkami. Naměříme 18 až 21 stupňů, na horách kolem 15. Slabý západní až severozápadní vítr zesílí na mírný. Biozátěž zůstane na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Horním Žďáře na hlavním tahu 1/34 u Jindřichova Hradce se srazilo auto s motorkářem. Očekávejte tam menší zdržení. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Jinak voní seno koním, jinak zamilovaným, pravil polský básník a satirik Stanislav Jiří Lec. A jinak voní těm, kdož mají koně rádi a pečují o ně, a také těm, kdož o koních zpívají. Dnes se proto spolu vydáme do světa našich nejvzácnějších koní, starokladrubských. Díky nimž jsme od roku 2019 získali další zápis na seznamu UNESCO. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Koně slaví svůj světový den 11. července, ovšem měsícem našich starokladrubských koní je září. Konají se výkonnostní zkoušky, závody ve všestrannosti a důležité závody koňských spřežení. Dnes se za nimi vydáme do východočeského malebného Heřmanova městce, kde jsou výcvikové stáje pro starokladrubské vraníky.

jak sami slyšíte, o koních a lidech si dnes také hrajeme. A ještě uslyšíte ty nejkrásnější lidové písně v podání Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje, Českobudějovického souboru Úsvit, žen z Mrákova, Plzeňského lidového souboru, muziky Bohemiky a Vysočanu. A také excelentní zpěváky, například Jaromíra Horáka nebo Věru Příkazkou. A tady už je další krásná koňská píseň.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme v jednom ze srdcí Heřmanova městce a naším hlavním průvodcem bude ředitel Národního hřebčína v Kladrubech, Jiří Machek. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Proč jsme v Heřmanově městci, pane řediteli? To bychom měli asi posluchačům vysvětlit.
1: Jsme tady proto, že v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem se nechovají starokrevští koně pouze v Kladrubech nad Labem, ale chovají se i v sesterském hřebčíně ve Slatiňanech. No a pod tento hřebčín ještě patří výcvikové středisko pro starokrevské vraníky, a to právě tady v bývalých knížecích stájích v Heřmanově městci.
0: Musíme otevřít zajímavou historii jednoho z významných knížecích rodů, že ano?
1: Ano, jedná se o knížecí rod Kinských, o chocenskou větev, a historie jejich působení tady v Heřmanově městci se začala psát v roce 1828. A kinští chovali koně především pro parforzní hony, koňské polo, chovali kočárový koně anebo dostihový koně, a ty právě chovali i ve zdejších stájích, které postavil Ferdinand Bonaventura Kinský v roce 1875. Kinští tyto stáje vlastně spravovali 70 let do roku 1945. No a právě od roku 1945 se vlastně píše historie starokrubských vraníků až do dnešních dnů, a to znamená, že ty stáje jsou staré 151 let.

0: My když jsme natáčeli u vás v Kladrubech v Národním hřebčíně, tak jsme si říkali, co vedlo Habsburky k tomu, že tam hřebčín národní speciální založili, protože k tomu vedla řada okolností, ale především tvar té krajiny. Bylo to to, co rozhodovalo i tady, nebo je to náhoda, že prostě Choceň leží relativně blízko? Tušíme, proč právě tady?
1: Je to vlastně podobné, jak jste uvedla, protože kinští měli samozřejmě více sídel, více zámků, ale tento byl jeden z nejoblíbenějších a ty stany tady právě postavili z toho důvodu, že to je vlastně Pardubický kraj, je to Polabí, je to kraj koním zastýbený, je tady rovina, i ten půdní podklad je velmi příznivý pro přípravu koní a v nedaleké Pardubice, tam se především v 19. století a ještě na začátku 20. století konaly jak parforzní hony, z nich se pak rekrutovali překážkové dosti a známá Velká Pardubická. No a to je bylo všechno poblízku, takže naprosto ideální umístění jak pro stáje, tak pro zámek.

0: My tady máme ještě jednu průvodkyni, Marie Ellen Jirotková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy uspokojíte všechny milovníky historie, protože víte úplně všechno o všech majitelích tady tohoto panství i toho Hřebčína.
1: Vždycky začínáme prvním majitelem Rudolfem Kinským, který toto heřmanoměstecké panství zakoupil roku 1828 za 720 tisíc zlatých. Mladý kníže si svého panství moc neužil, bohužel umírá v nedožitých 34 letech na tyfus a majetek přechází poté na jeho manželku. A to do té doby, než dospívá jeho nejstarší syn Ferdinand Bonaventura. A právě Ferdinand Bonaventura nechává roku 1855 vystavět zdejší stáje, do kterých se půjdeme podívat. Ferdinand Bonaventura umírá na jaře roku 1904 na následek pádu z koně a majetek přechází na jeho nejstaršího syna Karla Rudolfa, vítěze Velké národní. Karla Rudolfa ráda zmiňuji, protože on byl prvním cizincem, který vyhrál Velkou národní a zároveň prvním a jediným Čechem.
0: My se tady shodou okolností díváme na pamětní desku jednoho docela významného muže, který hodně ovlivňoval naše dějiny na začátku a v první polovině 20. století.
2: Ano, my stojíme před budovou Medov, což bylo takové správní nebo hospodářská budova právě pro heřmanoměstecké panství. No a v této budově se narodil Jiří Stanislav Gut Jarkovský v polovině 19. století a ten je známý jako spisovatel, jako pedagog nebo jako sportovní funkcionář, ale pro nás to, co je důležité, tak je to, že byl prezidentským ceremoniářem. No a on se zasloužil o to, že součástí prezidentského protokolu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka bylo i koňské spřežení se starokladuskými koňmi. A tímto nepřímo se Československá republika přihlásila k bývalému habsburskému plemeni a to vlastně přispělo k záchraně jak starokladuského koně, tak kladuského hřebčína.

0: Tak milí posluchači, když vstoupíte z Masarykova náměstí tady v Heřmanově městci dovnitř, tak se stane zázrak, protože se před vámi otevře naprosto nečekaný a neuvěřitelný pohled. Tak jak to je, pane řediteli, a co vlastně vidíme teď?
1: Tak my stojíme před průčelím Heřmanovměstských stájí. Vidíme ten anglický vliv, protože ta stavba byla postavena teda v novorománském stylu. Jedná se o dva odstíny cihel. A ty cihly mají i atypickou velikost. Před 3 lety ta stavba prošla totální rekonstrukcí, vlastně ve své historii úplně poprvé. No a my jsme měli vlastně problém ten, že ty cihly vlastně nebyly k sehnání, takže aby jsme mohli vůbec ty stáje zrekonstruovat, tak jsme museli nechat vyrobit nějakých 8000 atypických cihel s těmi specifickými odstíny.
0: Teď jsme vstoupili dovnitř a je to atypicky členěná budova.
1: Hlavní budova se skládá ze 3 traktů a ten prostřední trakt je zasklený. A tak to bylo postaveno a tak to bylo zaskleno v tom roce 1875 za pana knížete.
0: Kolik je tady koní?
1: V současné době tady máme 24 starokadubských vraníků, o kterých se stará 7 zaměstnanců.
0: My jsme vstoupili do stáje a tady jsou ti nejkrásnější, nejušlechtilejší. Jsme tady se samými dívkami v tomto traktu, že ano, pane řediteli?
1: Ano, jsou to klisny, starokadubské vranky.
0: Vraníci a vranky jsou používáni hlavně na smuteční ceremonie, církevní ceremonie, nebo neplatí to takto jednoznačně?
1: Vraníci takhle k tomuto účelu, který jste zmínila, tak k tomu účelu byli vyšlechtěni, především pro funerální slavnosti. Chovali je samozřejmě i církevní hodnostáři a využívali, a tak tomu je i dodnes, ale starokadubští vraníci se v současné době využívají i pro moderní soutěže spřežení a využívají je velmi často i jízdní oddíly policie. No a nám se právě v loňském roce podařilo prodat 7 vraníků americké armádě. V rámci americké armády je taková kavalerie, takový speciální oddíl, který vlastně zajišťuje státní pohřby, včetně pohřbu amerických prezidentů. A teď tam mají od nás 7 starokadubských vraníků.

0: Mimochodem, jak ten výcvik probíhá?
1: Sem přijde mladý kůň, takzvaná remonta ve 3 letech z Říbárny ze Slavic a koně tady pak absolvují teda přibližně roční výcvik a v případě starogrobských koní, tak ten výcvik je jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku pak většina z nich absolvuje výkonnostní zkoušky, no a ty nejlepší jsou zařazeni do chovu a ty ostatní jsou určeni na prodej. No a ten výcvik probíhá tak, že prvně se ty koně učí navíkat na úzdečku, prvně se takzvaně lonžují, pak se učí navíkat na sedlo, na váhu jezdce, no a pak se učí navíkat na postroje, pak se takzvaně otahují, no a pak se začíná zapřahat, no a prvně se zapřahají s takzvaným učitelem, se zkušenějším koněm a úplně nakonec se zapřahají vlastně 2 mladý koně do páru.
0: Předtím jsme nahlédli k dámám, teď jsme u mladých mužů. Je to neuvěřitelné, jak jsou ti koně nejenom tady krásní, ale i hodní. Mají starokladodobští koně nějaký specifický povahový rys?
1: Tak oni jsou klidní a mají optimální temperament. A to je vlastně ten důvod, proč se právě využívají k ceremoniím, protože tam je naprosto důležitá spolehlivost těch koní. A to je jedno, jestli to je v kočáře, a nebo třeba v sedle, když třeba na nich jedou trumpetisté v rámci švédské královské jízdní gardy.

0: peníze v pekle, budeme čerta mlátit. Ona je musí vrátit a budeme čerta mlátit. Ona je musí vrátit.
1: Tak milí posluchači, udělali jsme opravdu kus velkého kroku zpět do historie. Takže paní Marie Ellen, kde pak se to nacházíme?
2: Vstoupili jsme do původní sedlovny Kinských a tak, jak ji vidíme, tak opravdu za Kinských bývala. My teda rádi upozorňujeme naše návštěvníky hlavně na sedla dámská, která jsou výjimečná právě těmi rohy, protože dámy za

0: Mola. Vidíme tady ale i furu zajímavostí další.
1: Ano, vy jste zmínila takzvané malety, to jsou vlastně ty, když to řeknu laicky, takové pálky právě na koňské pólo a ten jezdec mýval vždycky na to utkání k dispozici 4 koně dokonce.
0: No, já jsem tady objevila i krásně vyhlížející popelníky, je to možná trošku morbidní, ale je to zajímavý artefakt, tak co to je?
1: Je to kopyto, ze kterého je vlastně udělaný popelník, je to taková relikvie a tehdy to byla vlastně taková vzpomínka na koně, kterého znali, možná ho měli i rádi, byť teda v současné době nám to už nepřijde moc vhodné, ale pro ně to bylo v tehdejší době prostě naprosto běžné.

0: Já jsem se tady píděla po nějakých zajímavostech a tady je jedna z největších, která je nejenom okrasná vizuálně, ale jak záhy uslyšíme, tak zvukově, takže audiovizuální zážitek nám poskytne. Tady ten předmět, co to je?
1: Je to rolničková dečka, která se používala na koně, když jeli v zimě kočárové saně.
0: A vy jste říkala, že každá ta rolnička zní jinak?
1: Každá má jiný zvuk a dohromady to potom vytváří ten hezký zvuk, který známe z pohádek třeba.
0: My jsme vstoupili do dalšího sálu.
2: My jsme v postrojovně. Na stěně vidíte hlavu laně, která se nazývala Bába. To byla taková legendární laň. Účastnice několika parforzních honů, protože ten anglický způsob parforzního honu, který byl praktikován tady na Pardubicku, tak ten se od toho francouzského způsobu lovu lišil v tom, že ta zvěř se nezabíjela, ale vlastně pouze štvala. A ta laně už vlastně tím, že absolvovala několik honů za sebou, tak už viděla, o co jde. Tak se někdy stalo, že běžela do Pardubic, do města, anebo se jim údajně někde schovala v lese a nemohli jí dokonce i několik dní najít. Tak pak z úcty k ní je nechali vlastně v oboře dožít a nikdy nebyla vlastně zabita.

0: Pořádáte tady také nějaké koňské slavnosti, pane řediteli?
1: Je tradicí, že v Heřmanově městě pořádáme na podzim v září jezdecké závody a v letošním roce třetí zářijový víkend tady budeme pořádat soutěže ve všestrannosti a poslední víkend září budeme pořádat národní závody spřežení, což je memoriál Jiřího Škodného.
0: Mimochodem, úspěchy v tom závodění tady mají tradici, že ano?
1: Ano, mají, protože už je trošku zapomenut úspěch jednoho ze zdejších knížat, a to Karla Kinského, který vlastně převzal zdejší panství na začátku 20. století a zemřel po konci první světové války. No a on v roce 1883 vyhrál nejtěžší překážkový dostih světa, to velkou liverpoolskou, a vyhrál tento dostih jako první cizinec a jako první a zatím poslední Čech.
0: To byl velmi stručný exkurs do další součásti národního hřebčína v Kladrubech. Děkuji paní Marii Ellen Jirotkové.
2: Děkuji, nashledanou.
0: A také našemu hlavnímu průvodci všemi dvory, které národní hřebčín v Kladrubech spravuje, panu Jiřímu Machkovi. Díky a naslyšenou.
1: Také děkuji.

naše dnešní putování za našimi starokladrubskými vraníky v Heřmanově městci pomalu uzavírá. Připomínám, že už příští víkend, tedy 18. a 19. září, se právě v tomto krásném městečku konají závody ve všestrannosti a o týden později, tedy 26. a 27. září, memoriál Jiřího Škodného, což jsou závody koňských spřežení. Starokladrubské koně pak samozřejmě uvidíte i na slavnostní prezentaci v rámci Velké pardubické v říjnu. Ale nejkrásnější je zajet se za nimi podívat do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem nebo do jeho pobočky ve Slatiňanech. Citátem o koních jsme začali, tak jim také skončíme. Jedno gruzínské přísloví říká: jezdec, který není koněm milován, daleko nedojede. Což se dá aplikovat i do jiných oblastí našeho života. Tak na to myslete, příští sobotu se na setkání s vámi i historií a lidovou kulturou těší Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech od mikrofonu přeje Goranka Oljača. V pořadu uslyšíte ještě jednoho z hostů, kteří cítí, že patří do České republiky, ale zároveň i do své původní vlasti. Bruno Skokard se narodil v Belgii a v České republice žije 20 let. V rodné zemi pracoval 6 let jako zvukař v belgickém rozhlasu a tady se zabývá překladatelstvím z francouzštiny a angličtiny. Poznala jsem ho ve sdružení MIGACT, které se snaží o aktivnější začlenění expátů do české společnosti. Začlenit se do nového prostředí, změnit zaměstnání, poznat dosud neznámé lidi, jazyk a prostor, to všechno není lehké. A hlavně pro mladé lidi to bývá přitažlivé. Pokud k tomu dodáte city a naklonost k někomu, máte před sebou začátek života v Česku, jaký měl Bruno Skokard. Zdálo se mu, že tady není všechno rozděleno na sever a jih, jako v Belgii, kde je nejdůležitější příslušnost k Valonskému nebo Valonskému regionu. Proto mne zajímalo, jaký vztah mají Belgičané ke království. Vzpomíná si na to?
2: Nemám v hlavě žádné statistiky, ale je to jasný pro mě, že jsou velmi kontrastní názory a vidíme lidi, kterou jsou úplně nadšený a na druhou stranu lidi, kteří nesnáší monarchii. Ale mám pocit, že hlavně lidi mají rádi monarchii a monarchii v Belgii je to důležitý. Zase jednou to sjednocuje.
1: A vztahuje se to i k mladým lidem?
2: Žiju už tady 20 let a nevím, jak to je teď.
1: Ano. Nerada bych zapomněla na fakt, že Brusel je sídlo Evropské unie. Velice často slyšíme, jak vlastně je Brusel symbolem vztahu k jednotlivým zemím, které musí poslouchat ten Brusel. Jak Belgičané vnímají tu centrální část Evropské unie, která je u nich?
2: Když jsem tam žil předtím, o tom jsme moc nemluvili, tak asi předtím to nebylo moc téma, nebo to bylo současný život a asi transparentní, jako aspoň z mého perspektivu, to bylo samozřejmostí, jo. Ale nevím, jestli další lidi to taky.
1: Jak často jedete do Belgie a jaké vztahy udržujete?
2: Chtěl bych jít častěji, ale dvakrát, třikrát za rok. Ale teď po 20 let chybí mě Belgie, protože to samozřejmě, když jsem žil 30 let, protože jsem 50 a se cítím, že patřím tam i tady a chtěl bych mít ideálně mít nomadský situace. Je to těžko žít současně na víc než jedno místo, ale no ideálně chtěl bych být víc tam, ale ještě i tady.
1: Tak to nějak dost migrantů vnímá. Někdo z toho má problém a někdo to cítí jako bohatství. Vy jak to vidíte?
2: To jsou samozřejmě oba, ale já mám rád se podívat na pozitivní, tak já vidím oba dva, ale radši se podívám na lepší část.
0: My a oni.
1: Jak jste slyšeli, Bruno Skokard žije v Česku už 20 let. Jeho první výlet do východních zemí je spojený s návštěvou kamarádce. Ta studovala v Praze v rámci Erasmus programu. Shodou okolností se Erasmus znovu objevil v jeho životě po návratu domů.
2: potkal jsem mladou ženu českou, která připravovala na Erasmus program v Belgii. No, zamilovali jsme se a potom po 6 měsíců ona musela jít zpátky do Čech, aby ukončila studie.
1: Ano.
2: No a proto jsem se rozhodl se stěhovat. To bylo taky, když jsem už neměl práci v rozhlasu kvůli tranzice digitální.
1: Nějaká jiná země vás nenapadla?
2: Ne, já jsem pořád měl rád Anglie, Velkou Británii. Tam jsem žil trošičku, jako 2 měsíce. Ale když jsem potkal ta žena, tak samozřejmě to nebylo otázka, na jaký zemí. No a dokonce jsem hodně rád, Praha jsem hodně líbila. To bylo pro mě, i místo bylo pro mě motivace.
1: Když jste se už tak rozhodl, přemýšlel jste o tom, kde budete pracovat, co budete dělat?
2: Samozřejmě ona byla a ještě je překladatelka a tlumočnice.
1: Ano.
2: Kvůli jazyk to bylo pro mě těžké něco vymýšlet. Samozřejmě jsem vůbec neumil češtiny, tak začal jsem učit francouzsky, což je pro nás klasika. Ale pak jsem se taky všiml, že můžu taky překládat, ale to bylo už úplně online. Našel jsem klientů, kteří měli nějaké texty v angličtině a já jsem překládal do francouzštiny a takhle jsem začal pracovat jako překladatel. Začínal jsem pracovat na volné noze.
1: A s nadsázkou řečeno, tady by příběhu příslušela metafora o růžové zahrádce. Ve slibném začátku společného života hrála důležitou roli jazyková vybavenost partnerky Bruna Skokarta.
2: Je to dobrý, když máte přítelkyně, která může mluvit a všechno pořídit česky.
1: No. Tak vám byla velice nápomocná na začátku, že jo?
2: Ještě dodnes, jako jak slyšíte, mluvím docela dobře, ale ještě ne tak dobře. Samozřejmě je to mnohem lepší dneska, ale je to ještě těžký dobře komunikovat s lidmi. A kultura je samozřejmě jiný tady a v Belgii, ale ne tak hodně. Máme docela společně rozdíl mezi Češi a Belgičany. Nejsem jistý, ale pro mě to vypadá trošku, že rozdíl není větší než mezi vlámský lidi a valonský lidi.
1: My jsme se seznámili na schůzce MIG-aktu.
2: Mm-hmm.
1: Tam byla skupina lidí pocházejících z různých zemí a to, co jim bylo společné, je, že si přejí více začlenit do české společnosti. Byl to a je to vaším cílem?
2: Určitě. Pro mě je důležité žít s lidmi, kteří už žijí tady dlouho. Chtěl bych žít mezi Čechy a nejenom mezi takzvané expats.
1: Cizinci.
2: Je to těžký ještě jednou kvůli jazyk. Proto jsem se učil češtinu. Je to pro mě velmi důležitý. No.

0: se angažmá cizinců na komunální úrovni. A znáte svoje sousedy?
1: Moc ne. Vždycky jsem se taky stydil. Je to pro mě těžko najít lidi, kteří mají společný zájmy. To bylo takhle taky v Belgii pro mě. Ale mám tady dobrá kamarádka Češka. Je to pro mě jednoduchý kamarádky, kteří jsou cizinci, protože je to pro nás přirozenější se spojit. Jinak mám i další kamarádi, kteří jsou Češi. Je to super. I nedávno jsme byli na kulečník. Hodně zábava, samozřejmě taky na pivo. A potom taky procházky pro nás i pro Češi. V přírodě okolo Prahy. To hlavně spolu mluvit a trošku turistika.
0: Co byste vy v tom běžném životě chtěl, aby lépe fungovalo?
1: Zase jedno jazyk. Rozumím skoro všechno, ale někdy je to ještě moc těžký, když musím mluvit pro administrativní věci. Potřebuju pomoc a to ještě já zeptám na bývalou přítelkyni. Pro cizinci to by bylo dobrý mít všechno překládáno v angličtinu.
0: Jak to vidíte teď v bezprostřední budoucnosti? Vidíte budoucnost v Čechách?
1: Mám tady dceru, bude jí 16 brzo a ještě mám dobrý vztah s bývalou přítelkyní, matka ty dcery a další kamarády a tak mám kořeny.
0: Už
1: po 20 let. A proto jsem řekl, že pro mě ideálně chtěl bych být na ty dvě místa najednou, ale takhle cítím, že chtěl bych zůstat tady i být v Belgii, když mám taky rodinu a kamarády a mám tam 30 let života.
0: Říkáte, máte 16-letou dceru. Jakým jazykem komunikujete?
1: Oba, hlavně český, protože samozřejmě jsme v Čechách. Je dvojjazyčný a umí perfektně francouzsky, taky anglicky a učí se španělštinu. Když člověk se učí aspoň dva jazyky od dětství, tak mozek má víc schopností na jazyky.
0: Tím uzavírá náš rozhovor Bruno Skokart. Děkuji mu za věnovaný čas a otevřenost, se kterou přistupoval i k tématům, která nejsou úplně příjemná. Na příští sobotu a pořad Mie Oni se jako obvykle těší Goranka Oljačan.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Do pardubických ulic se vrátí pomocníci strážníků na přechodech. Nový pavilon nemocnice v Turnově bude kompletně hotový až začátkem příštího roku. Zítra bude převážně zataženo a během dne bude přechodně pršet. Teploty vystoupí až na 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Městská policie Pardubice vybrala 6 budoucích asistentů strážníků u přechodu pro chodce. Budou společně s hlídkami pomáhat dětem před začátkem vyučování přecházet. U vybraných škol by se měly objevit už koncem září. Nejprve ale musí projít výcvikem, doplňuje mluvčí Jiří Sejkora.
2: Projdou si teoretickým zácvikem, projdou si školením o bezpečnosti práce, dostanou i ten praktický nácvik. Od nás budou vybaveni, dostanou smlouvu pracovní a budeme se s nima domlouvat pro jednotlivé dny, aby jsme dokázali tu situaci v tom městě právě uřídit s jejich pomocí.
0: Nemocnice v Turnově začne po víkendu vybavovat přístroji novou jednotku intenzivní péče. Sloužit bude pacientům všech oddělení nemocnice po náročných operacích. Jednotka vznikla v nové přístavbě nemocnice za 200 milionů korun. Kromě ní bude v novém křídle ještě urgentní příjem a několik ambulancí. Ty zatím na dokončení čekají, říká vedoucí investičního oddělení krajské nemocnice Liberec Tomáš Martenek.
3: Ještě dojde přestavění stávajícího ára pro zázemí intenzivní péče a zbývá ještě dodělat patra pod a nad náma, kde nad náma bude spousta ambulancí a o patro níž bude takový menší urgentní příjem. Ze smlouvy by to mělo být hotový do Vánoc, stavebně pak se počítá, že ještě počátkem roku se to bude vybavovat nábytkem.
0: Jihlava se zapojuje do Evropského týdne mobility. Lidé můžou navštívit ode dneška do 24. září různé sportovní akce.
4: Letošním tématem týdne mobility je mezigenerační spravedlnost. Akce se proto zaměřují na různé věkové skupiny. Pro nejmenší bude v úterý připravený dětský den na dopravním hřišti. Ve čtvrtek budou týmy ze základních škol soutěžit v braném závodě v areálu na Stoupách a v pondělí 21. září chystají pořadatelé v parku Skalka pochod proti Alzheimerově chorobě. Tereza Pešou, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští volejbalisté uspěli na mistrovství Evropy i po druhé. Po výhře nad Řeckem porazili také Švédsko. Zvítězili 3-2 na sety. Dalším soupeřem českého národního týmu bude v italské Modeně v pondělí výběr Slovenska.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra převážně zataženo, během dne se v Čechách od severozápadu přidají občasný déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na horách kolem 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy pomalu za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 54. kilometru se dojíždí do kolony, provoz brzdí omezení. Na 52. a 5. kilometru se jede levým pruhem. Počítejte se zdržením asi 15 minut. A na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště opatrně v Pucholovických kopcích v 6. zatáčce stojí porouchané vozidlo. Na místě se vybočuje. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už tu je pořad Slavíci v krabici.
1: Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Jako televizní a rádiový moderátor, moderátor různých akcí i diskjockey, jsem se setkal snad s každým a s mnohými dokonce mnohokrát. O to víc si vážím setkání se slovenskou zpěvačkou Marikou Gombitovou. Její jméno znám celou svou kariéru, ale prostě jsme na sebe neměli štěstí. Setkali jsme se jen jednou v životě při plavbě na jedné lodi po Vltavě v Praze, kde propagovala svůj pražský koncert nebo koncerty. Krátké, ale intenzivní setkání s hvězdou, jejíž kariéra začala už v 70. letech minulého století.

Jeden z mnoha hitů Mariky Gombitové, Slunečný kalendář. Marika Gombitová se narodila v první polovině září roku 1956. Zpěvák Richard Miller se narodil v první polovině září roku 1961. Jsou tedy od sebe 5 let. Oba se narodili v Československu, oba se narodili v první polovině září a mají toho mnoho společného. Jména obou jsou ve výsledcích anket Zlatý a Český slavík a také Slávik, což byla anketa, která se po rozdělení Československa pořádala na Slovensku. A ještě něco mají společného. Mezi autory jejich písní byl i Vašo Patejdl, který některé jejich písně i nahrával a produkoval, jako třeba hit Po schodoch.

Marika Gombitová je ročník 1956. Jaký byl ten rok tenkrát v Československu? V dubnu zasedal ústřední výbor Komunistické strany Československa a jednal o výsledcích 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, hodnotícího výsledky Stalinova kultu osobnosti. Život ve východní Evropě se začal měnit. 22. dubna byl v Opavě ukončen provoz tramvají. 25. dubna byl ze stranických i státních funkcí odvolán ministr národní obrany Alexej Čepička. V červenci byl vyhlášen Moravský kras chráněnou krajinnou oblastí. 15. září byla založena společnost Saska a v rámci Bratislavského rozhlasu začalo 3. listopadu vysílání Slovenské televize. První úspěchy Mariky Gombitové přišly, když se stala součástí skupiny Modus. To bylo v roce 1976 a to byla doba, kdy se členové této slovenské kapely rozhodli vytvářet původní slovenské písničky. Ján Lehocký skládal hudbu, vymýšlel melodie a textaři Boris Filan, Luboš Zeman a hlavně pozdější dvorní textař Modusu Kamil Peteraj vymýšleli slogany a rýmy. Už s Miroslavem Žbirkou a právě Marikou Gombitovou v roce 1977 vyhráli s hitem Úsměv bratislavskou líru.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Když byla Marika Gombitová malá holka, tak na dveře sklepní místnosti prý napsala: hudba je můj život. I když ten život byl složitější, než mohla čekat, vyšlo to. Marika Gombitová se narodila 12. září 1956 jako Mária Gombitová, a to v malé vesničce u přehrady Domaša. Ta vesnička se jmenovala Turany nad Ondavou. Mária měla 3 bratry a 1 sestru, takže logicky byla jedním z 5 dětí. Tatínek hrál na housle a klavír a také zpíval. Asi právě po něm zdědila svůj talent. Jako malá pobrnkávala klávesami na klavíru a později se na něj na lidové škole umění naučila hrát. Na konzervatoři nepřijali, a tak odešla do Košic na strojnickou průmyslovku a vedle studia zpívala. Na střední průmyslové škole strojní absolvovala v roce 1976 a od té doby, jak se tenkrát říkávalo, je ve svobodném povolání.

Marika Gombitová od 13 zpívala s maminčiným souhlasem s bratry v amatérské kapele Matador. V letech 1971 až 73 byla členkou další amatérské košické skupiny Profily. A pak krátce působila v košických tanečních orchestrech Julia Olajoše a Juraje Sabadoše. A s těmito orchestry natočila i první rozhlasové nahrávky. Pak už přišla zmíněná nabídka Janka Lehockého z kapely Modus, kde byla až do roku 1980, kdy začala její úspěšná solová kariéra. 30. listopadu toho roku se ale vše zhroutilo. Marika se společně s dalšími členy skupiny Modus vracela z koncertu a měli vážnou dopravní nehodu. Z ní si Marika odnesla trvalé následky. Těžké zranění páteře ji připoutalo na invalidní vozík a limitovalo její další uměleckou dráhu. Kariéra ale pokračovala i tak dál.

Za 30 let, co se v letech 1962 až 1991 vyhlašovala anketa Zlatý slavík, se Zlatou slavicí nestala ani jedna Slovenka. Ale Marika Gombitová obdržela nejen dva bronzové, ale také tři stříbrné slavíky a tím se stala nejúspěšnější Slovenkou ankety popularity. Do ankety vstoupila v roce 1977, a to na 46. místě, ještě pod jménem, jak je napsáno v těch výsledcích, Marie Gombitová. Hned rok na to byla čtvrtá a v roce 1979 už získala bronzového slavíka. Stříbrné slavíky má za roky 1980, 82 a 83. A to není všechno. V letech 1998 až 2012 se na Slovensku pořádala anketa Popularity Slávik. Anketu vyhlásila tenkrát agentura Forza, která byla na Slovensku. Když se sečetly všechny výsledky ze zmiňovaného období, je na třetím místě mezi zpěvačkami ta, která anketu Popularity nikdy nevyhrála. A to je právě Marika Gombitová s pěti stříbrnými a dvěma bronzovými slávíky. Sečteme to. Celkem za svou kariéru v letech 1977 až 2012 získala Marika v Československu a na Slovensku 8 stříbrných a 4 bronzové slavíky a je populární i v současnosti.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Richard Miller se narodil na Slovensku v Lohovci 6. září roku 1961. Jaký byl ten rok v Československu tenkrát? Byla zahájena stavba Nechranické přehrady. Praha se stala poprvé ve své historii milionovým městem. 2. ledna poprvé promluvil z vysílání Československého rozhlasu Hajaja. Rozhlasové pohádky na dobrou noc přežily do dalšího tisíciletí. 1. března se konalo sčítání lidu. V Československu žilo 13 745 377 obyvatel. 28. dubna navštívil Československo první člověk na světě, který se podíval do vesmíru, kosmonaut Jurij Gagarin. 7. července došlo k důlnímu neštěstí na dole Dukla v Havířově prostřední Suché. Neštěstí si vyžádalo 108 lidských životů. A 29. listopadu byl v Národním shromáždění přijat nový trestní zákon.

karton na obourek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: prachy. Si.
1: Málo kdo už si pamatuje, že Richard Miller začínal jako novinář a publicista. Studoval filmovou a televizní scénáristiku a dramaturgii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. A já tenkrát, aniž bych věděl, kdo to je, četl jeho články ve slovenském časopisu Populár, který měl barevnou obálku, byl tam i plakát a těžko se v Praze scháněl. Psal i do Gramoreví a to byl český časopis, to byly vlastně takové noviny. První nahrávka Richarda Millera se jmenuje Rádio a natočili se skupinou Purčiak Pavla Daněka.

Tehdejší slovenská nová vlna a úspěch písničky Rádio byl impuls pro vznik skupiny Banket, kterou Richard Miller založil v roce 1984 s kapelníkem a muzikantem Martinem Karvašem. Jejich první vystoupení bylo na bratislavské Lyře s písní Nespoznaný. Debutem Banketu bylo v roce 1986 album, které je dodnes populární a jmenovalo se Bioelektrovízia. Tohle album bylo plné hitů, Salieri, Po schodoch a také Tlakování.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Od roku 1992 je Richard Miller na velice úspěšné solové dráze. Nahrál více jak 20 alb, na kterých spolupracoval s mnoha autory, muzikanty a producenty. Jsou mezi nimi Jaro Filip, Petr Habka, Michal Horáček, Milan Lasica, Ivan Tásler, Michal Pavlíček, Petr Uličný nebo Ondřej Gregor Brzobohatý. Jeho první solové album se jmenovalo Neuč vtáka létať a byl na něm i hit Nebude to lehké.

0: času je věc můj.
1: Za svou kariéru získal Richard Miller na Slovensku 18 prestižních cen Aurel, což je u nás anděl, a také 3 zlaté sláviky. V původní anketě popularity, anketě Zlatý slavík, je jeho jméno evidováno poprvé ve výsledcích za rok 1985 a bylo to tenkrát 44. místo. Jeho nejlepší umístění je z ročníku 1989 a to skončil 13. Před chvílí jsem zmínil, že Richard Miller 3x zvítězil ve slovenské obdobě ankety popularity Slávik. Jejíž výsledky se vyhlašovaly v letech 98 až 2012. Za těch 15 let, co anketa existovala, dostala Zlatého slavíka jen 5 zpěváků. Habera, Ráš, Žbirka, Cmorik a Miller. A právě on je 3. nejpopulárnějším zpěvákem historie této ankety. Zvítězil v ročnících 2003, 10 a 11. Richard má doma i 2 stříbrné sláviky a je králem těch bronzových. Dostal jich 5. Má také 2 sbírky slavíků.
2: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, strcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Vždycky, když se s Richardem Millerem potkáme, je to jako kdybychom se rozešli včera a ne jako, že se nevidíme třeba 2, 3, 4 měsíce a někdy i půl roku, někdy i rok. Richard Miller má až neuvěřitelné osobní charisma. Ve všech oborech používá svůj výjimečný talent, má jasně rozpoznatelný, nezapomenutelný hlas. Za svou kariéru prodal více než 1 000 000 nosičů v Česku i na Slovensku a absolvuje desítky skvělých koncertů ročně. Shrnutí. To vše udělalo z textaře, skladatele a zpěváka žijící hudební legendu. Já zavírám obě krabice, do kterých jsme dnes dali úspěchy Mariky Gombitové a Richarda Millera. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V Ústí nad Labem začala víkendová uzavírka v přístavní ulici. Kamiony musí omezení objet přes dálnici. Sokolovská uhelná bude s městem Karlovy Vary spolupracovat dalších 20 let. Zítra bude převážně zataženo a během dne bude přechodně pršet. Teploty vystoupí na 22 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Ústí nad Labem dnes ráno začala uzavírka v přístavní ulici. Dopravní omezení potrvají podle krajského úřadu do nedělních 20 hodin. Stavbaři kvůli opravám mostu doktora Edvarda Beneše uzavřou úsek od křižovatky se Střeleckou ulicí až k odbočce do ulice Předmostí. Kamiony musí uzavírku objet přes dálnici D8, Všebořice a Severní terasu. Karlovy Vary a Sokolovská uhelná prodlouží spolupráci na dalších 20 let. S rozhodnutí karlovarského zastupitelstva budou těžaři dál dodávat teplo do lázeňského města prostřednictvím dálkového přivaděče z Vřesové. Přivaděč postupně zmodernizují a zároveň zajistí teplo vyrobené z různých zdrojů, tak jak bude pokračovat útlum těžby hnědého uhlí, říká předseda dozorčích rad Sokolovské uhelné a uskupení SUAS Group Pavel Tomek.
2: Je to o dlouhodobé spolupráci, bavíme se tady opravdu o nějaké době 20 let plus nějakou opci 3 roky na možné prodloužení. Pro nás je to samozřejmě v tuto chvíli ten závazek plnit parametry vysoce účinné soustavy, to znamená zajistit, aby do těch horkovodních soustav vstupovalo teplo z poměrné části obnovitelných zdrojů a bylo postupně utlumováno to teplo, jehož původem jsou pevná nebo plynná fosilní paliva.
0: V Hradci Králové dnes začaly podzimní mobilní svozy odpadu. Sběrná auta během 4 nadcházejících víkendů postupně zastaví na 80 stanovištích po celém městě, odkud odpad odvezou k dotřídění a ekologické likvidaci. Zájemci o službu můžou odevzdat například barvy, oleje, žárovky, baterie, elektroniku, nábytek nebo koberce a další odpad, který nepatří do popelnic.
3: Mobilní svozy odpadu ve městě zajišťují pracovníci hradeckých služeb. Kompletní přehled termínů zájem si najdou na webových stránkách odpadové společnosti Marius Pedersen. Výjimku ze svozu tvoří odpady ze zahrad a zbytky stavebních materiálů. Ty je nutné odvést přímo do sběrných dvorů nebo do městské kompostárny na letišti. Adéla Kavříková, Český rozhlas. Sport.
0: Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Townsendovou dámskou čtyřhru na US Open. Stala se tak historicky první ženou, která ovládla všechny 4 grandslamové turnaje se 2 různými partnerkami. Poprvé se jí to podařilo před 4 lety po boku Barbory Krejčíkové.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, k ránu se na severozápadě přidá déšť a zejména na Moravě a ve Slezsku se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 8 stupňů. A počasí na zítra převážně zataženo, během dne se v Čechách od severozápadu přidají občasný déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na horách kolem 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 65. kilometru ve směru na Prahu za exitem na Lokec se srazilo osobní auto s nákladním a na D8 za exitem na Petrovice ve směru na Drážďany se porouchalo vozidlo. Počítejte se zdržením. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už začíná Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve poradíme, jak obarvit látky přírodní cestou, tedy rostlinami. Vypravíme se také za zdatnými rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky. To se může hodit. Jako vždy i v tomto Hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvyšší čas. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělemi duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Od světle růžové přes žlutou, zelenou až k velmi tmavě hnědé. Nádherné tóny vykouzlíte při barvení látek nebo vlny přírodními materiály, tedy rostlinami. Jak na to a čím barvit? Tak to pro nás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková na návštěvě u pražské botaničky, etnobotaničky a archeobotaničky Jarmily Skružné.
2: Zkoušeli jste někdy barvit oblečení s pomocí rostlin? No, dokázali to samozřejmě už naši předkové. Tvořili různé odstíny barev textilií pro své oblečení. A já se na to, kterými rostlinami se dá barvit, jak na to, aby barva byla stála i po letech, zeptám Jarmily Skružné, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky z botanické zahrady hlavního města Prahy. Vy jste sebou přinesla takové nádherné vzorníky a myslím, že jste je dokonce vyráběla sama a že jsou hodně už staré.
3: Tady vidíme před sebou, že to jsou ústřižky vlny. Já bych odhadla, že jich je tam více než 40, možná 50 odstínů různých barev od světle růžové přes žlutou, světle hnědou, světle zelenou až po tmavou. Hena poskytuje v podstatě černou barvu.
2: Různě se barví textilie, které jsou rostlinného původu a které jsou živočišného původu, vidíte?
3: Ano, je potřeba pro ustálení té barvy a zvýšení trvanlivosti a zvýraznění odstínu použít i mořidlo. Mořidla jsou různé chemické sloučeniny, může se použít také ocet, může se použít kamenec, vinný kámen, ale i třeba moč. A každé to mořidlo vlastně ovlivňuje ten výsledný odstín. A je právě dobré vědět, že některá ta mořidla je dobré používat jenom pro vlnu a hedvábí, živočišná vlákna, a některá zase pro rostlinná.
2: A vy jste si něco už nabarvila na sebe?
3: Já jsem si nabarvila akorát tenhle ten vzorník před přibližně více než 20 lety a musím říct, že od té doby jsem se k tomu nevrátila. Možná by posluchače mohla odradit náročnost vlastně tvorby nejprve toho činidla, práce s mořidlem, ale musím říct, že pokud tomu ten čas věnujete, tak potom to samotné barvení už je vlastně strašně jednoduché a rychlé.
2: Kolem nás je spousta nádherných rostlin, jsme tady jako na louce a třeba tady ta žlutá, to je rmen, ale nějaký speciální rmen.
3: Je to rmen barvířský, kvete nádhernými úbory žlutých květů. Rmen barvířský můžeme použít také jako barvířskou rostlinu a zase záleží na mořidle, jak intenzivní odstín žluté barvy nám dá.
2: Tamhle je třezalka, ta určitě taky barví. Co ještě?
3: Třeba bez černý a z dalších našich rostlin můžeme barvit ostružiníkem, třeba jasanem nebo celíkem zlatobílem, světlicí barvířskou, a těch rostlin je mnohem více.
2: Já si často obarvím prsty, ořechy, tak tam si myslím, že ta barva taky je.
3: Ještě bychom asi měli také říct, že záleží na tom, jakou část té rostliny pro tu přípravu barvířské lázně použijeme. Dost často jsou to podzemní orgány, kořeny, ale někdy jsou to třeba slupky z nedozrálých plodů, a to je právě v případě ořešáku.
2: Tak my jsme tady pár rostlin už zmínili. Máte nějakou perličku, nějakou rostlinu, o které bychom nikdy neřekli, že barví, a přesto barví pěkně?
3: Takový případ může být třeba aksamitník neboli afrikán, což jsou velice oblíbené letničky, které se sami přesejvají, nemusíme o ně ani moc pečovat, a ty právě poskytují také různé odstíny žluté barvy zase v závislosti na použitém mořidle a používá se náť nebo samostatná květenství.
1: A jenom dodejme, že reportáž, článek a fotografie některých barvířských rostlin a vzorníků Jarmily Skružné, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Teď si pustíme pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy. Třeba tam dnes bude zrovna ten váš dotaz.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Když je také strašné sucho, jestli se může zalívat česnek? A jak často? A ještě bych chtěla, kdyby mě někdo poradil, do záhonku se k nám dostali krtičce. A to máme celé záhonky porité, že opravdu s tím suchem a ještě s těma krticama nebudeme mít asi žádnou vůbec úrodu.
0: Tak na to nám odpoví zahradník František Hlubocký, náš stálý poradce.
2: Česnek je třeba zalévat, pokud je sucho a pokud je čistě zelený, pokud je ve stádiu růstu. Jakmile začne vytvářet ten květní stvol, v tu chvíli značí, že už ten česnek jde ke konci své vegetační doby, takže se zálivkou opatrně, ale nedoporučuje se už nechávat ty poupata nebo ty květy. A jakmile začnou konce listů žloutnout, přestat se zálivkou a sklízí se v době, když nad zemí, v tom krčku, když ten kousek toho stvolu nad zemí zmáčkneme v prstech a už je takový měkký i snadno by se dal ten česnek ohnout, tak to je doba ke sklizni.
3: Ale abychom nezamluvili ty krtky, protože to bylo součást ještě dotazu, který jsme nestihli zodpovědět. Zase v krátkosti, ono je to s nimi boj, takový marný.
2: Boj, tak jednak je to chráněné zvíře, je považované a chápu, že užitečné, protože tak, jak si bydlí pod zemí, tak on se živí larvami. A většina larev pod zemí, to jsou chrousty a tak dále, pro nás škodlivé, tak on se živí. No tím, že si staví ty chodbičky, zase nám je nepříjemný, tak existují buď ty plašiče, anebo většinou jako zabírá dobře ostříhané vlasy, vyčesané chlupy ze psa, dokonce i hovínka a psí kočičí, někdo si nosí i ze zoologické zahrady, prostě vypudit ho takhle chemicky, tože, ale on si zvyká, dává se i naftalinové kuličky a karbid vápenatej do těch nor a
3: vždycky si na to zvykne.
2: No, že nesmí se počítat na 3 roky, no chce to jednou to, jednou to, aby si nezvyk.
0: Tak. A máme tady další dotaz.
4: Na jaře jsem ořezala všechny stromy jabloní a ostříhala znovu. Vyrostly výhonky, které jsou dlouhé až 0,5 metra. Nevím, jestli mám tyto větve znovu ostříhat nebo počkat až po sklizni úrody.
0: Na stříhání jabloní jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
5: Ty nové výhonky, které na té jabloni máte, tak jim se říká lidově vlky. A pokud jich ta jabloň má opravdu hodně a je tam ten růst bujný, tak to pravděpodobně znamená, že se ta jabloň snaží zmladit. Je dost možné, že tam vlastně nějakým pravidelným intenzivním řezem, kde skutečně poctivě k tomu stromu přijdete nůžkama, stříháte každou větičku a přemýšlíte nad každým pupínkem, tak já dost často vydávám, že lidé ty stromy potom řežou tak, že jim tam zůstávají v podstatě jenom staré větve, na kterých ten strom už potom hůře plodí. Takže pokud je tam těch mladých výhonků, takzvaně vlků, hodně, tak to asi znamená, že ten strom se potřebuje nějakým způsobem přirozeně zmladit. Takže já bych vám doporučoval teď s tím nic nedělat, až přijde čas řezu jádrovin, což je nějaké předjaří, tak se podívejte na ty výhony, ty vlky, proberte, nějakou část těch tam nechte, můžete je případně zastříhnout, aby se rozvětvili a během třeba nějakých 2, 3, 4 let zkuste z těchto nových mladých výhonů zapěstovat nové větve a nový obrost toho stromu a ten starý obrost, ty staré větve postupně z toho stromu vyřezat. Tím byste ten strom měl zmladit, měl by lépe plodit a samozřejmě, pokud byste ty vlky, ty nové výhony intenzivně ořezávala, tak ten strom budete motivovat k tomu, aby bujně rostl a hůře plodil. Což znamená, není ve vašem zájmu všechno ořezávat. Spíš to využijte proto, abyste si zapěstovala nové větve, protože na nových mladých větvích obvykle roste pěknější a chutnější ovoce.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Některá místa v naší zemi nejsou příliš známa, ale svou malebností rozhodně stojí za povšimnutí. Příkladem je obec Příluka, nedaleko Litomyšle. Vesnice má dva kopce. Jeden se jmenuje Teplý a druhý Zmrzlý. Skýtají nádhernou vyhlídku do kraje. A taky tu mají dva rybníky, horní a dolní, a velmi aktivní rybáře, kterým velí Petr Chadima. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková si s dalšími rybáři nenechala ujít prohlídku zázemí místního rybářského spolku.
2: Vstupujeme, já nevím, jestli se tomu dá říkat rybárna, nebo jak bychom to řekli.
3: Rybárna, trucovna pro rybáře.
2: Tak jdeme dovnitř, tady krásně uklizeno.
4: Snažíme se to tady udržovat v takovéto čistotě, aby jsme se tady mohli scházet a vykonávat vlastně takové ty naše koníčky, jak se tomu říká, tichý blázní u vody. Ty biče, co tady máme pověšený vlastně na zdi, tak to je kvůli tomu, že jednou ročně pořádáme tady dětské závody o příluského karáska a těm dětem půjčujeme vybavení, který nemají.
2: No. Takže tady to žije, tady u toho rybníka. Vy tady máte dva, jeden menší, jeden větší?
4: Ano, ano, máme horní rybník, tam máme kousek nad ním pramen, takže to je horní rybník, pak vlastně to přetíká přepad sem do spodního rybníka. Máme ještě v plánu se starostou obnovit prostřední rybník, kde bychom udělali takový odchov malých ryb.
2: Mm-hmm. Může takhle pardubák přijet a ulovit si tady něco?
4: Samozřejmě může, když mě bude kontaktovat, vlastně buď přímo mě, nebo na webových stránkách je kontakt na mě a můžu prodat buď denní povolenku na lov, anebo i roční povolenku. A u nás v rybníku můžete chytit kapra, amura a karase.
2: A potom si to tady i připravujete? Jsou nějaké takové dny, kdy ty ryby vylovíte a potom si tady ugrilujete?
4: Jak jsem zmínil, vlastně ten jeden den v roce, kdy tady jsou ty závody dětské od toho příluského karáska, tak se snažíme vlastně těm návštěvníkům a rodičům tady připravit takovýto, řeknu, rybí gastro, jo, kde se tady snažíme udělat pochutiny z našich místních ryb. Jo, takže tady děláme rybí hranolky, filety, takže to tady mají možnost ochutnat to, co tady u nás plave. Ohlas je na to velmi, velmi kladnej.
2: Ale víte co, pojďme ještě ven podívat se na tu vodní plochu a říct si, anebo?
5: Do bourárny.
2: Jo, do bourárny, tak dobře, tak jdeme ještě do bourárny.
4: Tady vlastně taková mini kuchyňka, kde vlastně tady máme takový to základní vybavení pro občerstvení a tady dál je vlastně bourárna, kterou jsme si vytvořili svými silami. Tady potom děláme předvánoční prodej kapru. Díky tomu, že vlastně neděláme výlovy, tak tady prodáváme toho vánočního kapra z rybářství Litomyšl.
2: Jo, takže místní lidi to mají perfektní bez práce.
4: Ano, ano, protože někteří to chtějí tady vykuchat, nafiletovat, takže děláme tady. Tady děláme kompletní servis, plus samozřejmě tady přitom máme občerstvení, takže kdo si přijde pro rybu, tak si dá občerstvení, pivko, takže.
2: No je tady veselo zkrátka, žije to tady. A ještě, když už jste tady mluvil o tom příludském karáskovi, kdy to je?
4: Třetí sobota v září, většinou se to snažíme dělat po těch prázdninách, protože během prázdnin ty akce jsou ohrožený, protože ty děti a rodiče jsou na dovolených, takže to vlastně děláme v září.
1: Pokud byste se chtěli zúčastnit rybářské akce v Příluce u Litomyšle, stačí zajet příští sobotu k dolnímu rybníku, anebo se tam vydejte jen tak, na výlet. Obec je součástí Toulovcových maštalí a procházejí tudy jak turistické, tak cyklistické trasy. Teď si dáme pěknou písničku a pak pozvu k rádiu hlavně pány, protože se budeme věnovat pálence, tedy jak zpracovat ovoce v pěstitelských pálenicích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Sucho se letos určitě podepíše i na úrodě ovoce. Jeho méně nemá potřebnou velikost a ze stromu padá. Hodně pěstitelských pálenic proto letos zahajuje sezónu dříve. Mít svou vlastní ovocnou pálenku, která v zimě zahřeje, nebo bude vhodným dárkem kamarádům nebo příbuzným, tak to nikdy není na škodu. Kolik ovoce budeme letos potřebovat na dostatečné množství lahodného moku, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra. A právě proto navštívil emeritního prezidenta Unie destilatérů České republiky a také majitele parního lihovaru a pivovaru v Blatné Václava Šitnera.
2: V průměru počítáme, že na litr absolutního alkoholu, to je 100%, je potřeba tak 20 až 22 kilo švestek, přepočtu okolo 10 až 11 kilo na litr 50%. U hrušek potřebujete tak v průměru 33 kilo na litr 100%, tak okolo 17 kilo na litr 50. Co se týká jablek, tam doopravdy záleží na té úrodě druhu ovoce, protože ranní jabka, ty s korem vůbec netečou a ty podzimní, který už mají dostatek cukr, jsou nalitý, tak tam potřebujete v průměru 20 kilo na litr alkoholu a 10 v průměru na litr 50.
3: Na Moravě si většinou pěstitelé vyrobí svůj kvas a odvezou ho do pěstitelské pálenice. Tady v Čechách přivezeme do pálenice ovoce a ona ho zpracuje. Kolik stojí to zpracování?
2: To zpracování je, jestli to ty pálenice dávají do přinesených nádob, jestli se to dává do lahví, jestli se na tu lahev přidává etiketa, ty lidi už si odvezou hotový lahve, anebo jestli si to odváží v kanistrech. Je to ještě závislý na tom, jak se pohybuje cena plynu, cena uhlí, cena lehkého tepného oleje, protože v posledních dvou letech všechny energie šly neskutečným způsobem nahoru.
3: Přejdeme tady k té spotřební dani, která je snížena u toho pěstitelského pálení.
2: Přístupová dohoda České republiky do Evropské unie, a to snad bylo jediný štěstí, bylo to, že v České republice daň na pěstitelské pálení vždy bude 50% ze spotřební daně. Ta spotřební daň za poslední 3 roky nám stát udělal to, že de facto zvyšoval každý rok o 10%, rok 24, 25 a na konci roku 25 to šlo o dalších 5%. To znamená, že ten nárůst od státu byl 25, ale ono to bylo za ty 3 roky, protože vždycky ten nárůst byl z té zvýšené spotřební daně rok dopředu. Ten nárůst byl doopravdy skorem 33%. A to je v dnešní době z 285 korun, která byla původní, se dnes na 410 korun 50 halířů. A pro pěstitele to znamená, že 50% je tudíž 206 korun, upozorňuji, za litr absolutního alkoholu. Začali lidi jezdit nakupovat lihoviny do zahraničí a rozšiřuje se černé pálení. Celníci, kteří dneska kontrolují tuto spotřební daň a toto pálení, nemůžou všechno obsáhnout.
3: Když se tady vrátím k té ceně litru 50% ovocné pálenky, tak jsem někde na částce přes 200 korun, je to tak?
2: Je to okolo tak 250 až 280 korun.
1: A ještě jedna rada na závěr. Ovoce, které do pálenice připravujete, přivezete, pokud z něj chcete mít kvalitní pálenku, tak to ovoce může mít na sobě stopy po poškození hmyzem. Může být spadané, ale v žádném případě nesmí být nahnilé anebo plesnivé. A vypálit si ho můžete nechat za určitých pravidel i docela velké množství, ale o tom uslyšíte od Václava Šitnera, který provozuje lihovar a pivovar v Blatné v jižních Čechách, více až v našem vysílání za 2 týdny. A v tomto hobby magazínu už nás čeká za chvíli jenom zahrádkářský kalendář a tam si zopakujeme, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Na Tobiáše mají rolníci déšť rádi, nejenom pro osení, ale i pro vinohrady. Tak to je pranostika na tuto sobotu. Nenechte se mýlit, že Tobiáš má svátek nejen 13. června, ale i 2. listopadu. Dříve, podle starého kalendáře, to měli všichni Tobiasové právě 12. září. A díval jsem se na moje vínko okolo pergoly a už to začíná dozrávat a měnit barvu. Tak snad letos ty hrozny budou mít dost sluníčka, aby byly chutné a slaňonké. V září nastává sklizeň léčivých plodů, jako je jeřáb, rakytník a keřová růže, plodící šípky. Postupně začínají zrát vlašské a lískové ořechy. Pokud chcete mít svoje letničky a trvalky na zahradě i příští rok, sklidte si z nich v září semínka. Pozor na cibuloviny, v teplých zářijových dnech můžete zasadit narcisy. Sadbu ostatních cibulovin nechte ale až na studenější dny. Ještě než začnete cibuloviny sázet, tak si připravte záhony. Zryjte je, nakypřete a potom přidejte kompost. Dejte si záležet na dostatečné hloubce, malé cibulky sázejte do hloubky asi 7 cm pod zem, ty větší pak do hloubky 15 cm. Malým cibulím bude stačit rozestup okolo 5 cm. Větší cibule vyžadují odstup asi 10 cm. Co bude v hobbymagazínu příští týden? Tak poradíme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas zprávy.
1: Dopravu na cyklistické Slezské magistrále omezí uzavřený most u Kravař na Opavsku. Na pomoc rodinám zasaženým požárem v Bezvěrově vznikl transparentní účet. Zítra bude převážně zataženo a během dne bude přechodně pršet. Teploty vystoupí na 22 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Mezi Kravařemi a Mokrými Lasci na Opavsku bude dnes a zítra uzavřený most přes řeku Opavu. Je to na cyklostezce číslo 55, známé jako Slezská magistrála. Podle radnice v Kravařích budou dělníci dokončovat plánovanou renovaci mostní konstrukce. Práce by měly skončit v neděli v 16 hodin. Obec Bezvěrov na severním Plzeňsku zřídila finanční sbírku pro lidi, kteří při srpnovém požáru přišli o střechu nad hlavou. Do výzvy k pomoci se postupně přidávají i další obce a lidé v regionu. Vybrané peníze pomůžou zasaženým rodinám s obnovou domovů a návratem do běžného života.
2: Při ničivém nočním požáru 26. srpna vyhořely v Bezvěrově 4 rodinné domy. Přesná příčina neštěstí zatím stále není známá. Konečná výše škody zřejmě překročí původně odhadovaných 18 milionů korun. Číslo transparentního účtu pomoci najdou lidé na webových stránkách obce. Z Bezvěrova Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Na průřez nejlepšími díly fotografické soutěže se lidi můžou podívat v Jindřichově Hradci. V Muzeu fotografie a moderních obrazových médií začala výstava 64. ročníku Českobudějovického mapového okruhu. K vidění jsou různé fotografické žánry a autorské přístupy, říká zástupce ředitele Muzea fotografie a moderních obrazových médií Jindřichův Hradec Petr Soukup.
3: Do letošního ročníku se zapojilo celkem 12 fotoklubů z Česka a Slovenska, které návštěvníkům představí to nejlepší ze své současné tvorby. Každý se zastoupený fotoklubu zde prezentuje 6 svých nejlepších fotografií, čili je výstava tvořena celkovým počtem 72 kusů fotografických děl. Sport.
1: Fotbalisté pražské Sparty zdolali v 8. kole šance ligy Jablonec 2-0. Derby brněnských týmů vyhrála Zbrojovka. Nad Artisem zvítězila 2-1. Uspěli i Bohemians nad Slováckem 2-0. A Slovan Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0. Dostal se tak do čela neúplné tabulky. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, k ránu se na severozápadě přidá déšť a zejména na Moravě a ve Slezsku se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 8 stupňů Celsia. A počasí na zítra převážně zataženo, během dne se v Čechách od severozápadu přidají i občasný déšť nebo přehánky. Ty na Moravu a do Slezska dorazí až později odpoledne nebo večer. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na horách kolem 13 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Praze 10 na křižovatce Vršovické a Petrohradské ulice ve směru do centra se srazila tramvaj s osobním autem. A další nehodu máme hlášenou v Ostravě, v Janové, v Ostravské ulici se tam srazilo osobní auto s motorkou. Průjezd je na místě možný se zvýšenou opatrností. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Právě začínají hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
4: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio. Začínáme.
5: Co říkáte, Praze? Nazdar. Praze vždycky říkám nazdar.
4: Tak ji i my dnes dáme vale a posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
6: A teď rozcvička na bránici, smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
4: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
6: Správně, výborně, tak prosím ještě jednu.
4: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
7: Hledáme zpěváka pro Brno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: A co začít brněnskou skupinou Syncopy 61 a písničkou Bylo nám hej,

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěj, nechtěj začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo. A v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let. A maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu a v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
3: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka, spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z Kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva, a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna a dala chasám na dlabat. Bác. Padla rána. Pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána, v rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala. A havran zas. Z straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták, ta babka straka, ta maškara stará, ta bachrata almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: A další rodačka z Brna, Laďka Kozderková.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky. Tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
1: Hvězdné návraty.
0: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o dva roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sísem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a skečů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.
2: Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovnej pořad taky slyšet na vlastní oči. A Škato vyrazil do ulic. Na počátku byla prytma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan z mužile přistoupil k pokladně a povídá... Já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Diví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan. Já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejroztodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body, oozing life. Someone speaking out the corner, it is someone. Make the knife by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by, by,

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balván, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy ne nepodoben šikmé věži v Pize posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balván se neudržel.
1: Člověče, nestydíte se, teprve večer to začíná a vy takhle tohle.
0: Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
2: Létá hejno supu oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balván, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselější Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balván by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se, za chvílku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas.
3: Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme.
0: Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balván. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu.
3: Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá. To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mě vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

0: je starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola a se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá:
1: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Wericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potká přítele a říká mu, jedu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlatovlase, když já zpívám, toť kumštrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tedy všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: Pan Balvan zaúpěl. To je on, já ho musím vidět, já se pokusím prorazit. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak pruce, že téměř okamžitě po startu musel dosáhnout druhé kosmické rychlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechl a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat, neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
2: Domlouvala jedna paní malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte? Až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá mušu doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor,

0: prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu. Víte, vy jste darebák. Vy jste lump. Vy jste chuligán. Vám se nechce dělat, vy jste lenoch. On říká, děkuji vám, pane doktore. A tak a teď mi to řekněte latinské, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupají takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá a říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starý, taky bychom mohli jít letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska, představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobný. On říká, tuhle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Karlička a Karliček pláče. Povídá babička, proč pak plačeš, Karličku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říkají, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No, opříte se zatím o něco jiný. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům? Jak jste jí překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
1: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
0: Anekdoty se vypráví proto, protože Ane, Ane, Ane,

kousek salámu. Prodavačce vtipem rozjasnil jsem líc, salámu hned měl jsem o kousíček víc. A co jsem mi řekl? Nic, povídám slečno, vy jste taková smutná na světě, tolik věcí, kterým se lze pochutí zasmát. Já zrovna tady u té vaší masny vidím taky veselý případ, utíká muž a má ruku takhle nahoře. 2 metry za ním jde druhý a má tuto ruku tak nahoře. 2 metry za tím druhým jde třetí a má obě ruce tak nahoře. Jedna paní spráskla ruce a říká, bože chlapci, co se vám to stalo? To je nějaká nemoc, anebo je to nějaký nový pozdrav? A ten první se obrátí a říká, sákra chlapi, my jsme ten trám zapomněli. Anekdoty, jí má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Taky přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl králíka. Má to být samec nebo samice? On říká, to je jedno, jen ať to má hodně mladý. Anekdoty, jí má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Anekdoty, jí má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není.

0: Přiběhl muž na nádraží a volá: Nováček, Nováček. Tam jeden vystrčí hlavu z vlaku, on jde za ním a bác mu jednu. Ten říká: co mě bijete, jste Nováček? On říká: ne. Tak co vystrkujete hlavu? Ale, kdo ti má každý rád? Ale, kdo si dovedou rozesmát? Přišel muž na nádraží a povídá: prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká: no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Přišel muž na nádraží a povídá: pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy? On říká: no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjet. Ale anekdoty ty má každý rád. Povídá ho z restaurací: pane Vrchní, ten řízek je tak tvrdý a nejsem stavu ukousnout, zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká: to je zbytečné, ten to taky neukousne. Anekdoty ty má každý rád. Povídá host v restauraci: pane Vrchní, tady v tom kafe mi plave moucha. Vrchní říká: co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr? Anekdoty ty má každý rád.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchači Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
2: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivosti a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla napolo dobita svůdnickou vaší žartovností.
3: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
2: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po 2 kilometrech na to přišel. Utočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli. Na to, že, vítej, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal. A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela jinak.
4: Počkej, to je prima.
2: Jenom co si spal. Jo, tak to jeli dva na motorce, no... Jo, měli v obráceně zapnutý zimníky a ten, co jel vzadu, ten spadl, nebo ten, co řídil, ten, co spadl, přece to bylo jináč, jo, to taky to, tak ten, co jel dál, se vrátil a
4: on už byl člověče mrtvej,
2: Jo, protože no zkrátka lidi říkali, že si vyvrkl hlavu. To je bašta, co? Všichni se smějí. Hlavně známí a příbuzní. on vždycky všechno tak zdemoluje.
0: Jiří Štuchal stál mimo jiné u zrodu a probíhání mezinárodních a koprodukčních pořadů a podniků. Ve své době se těšil opravdu mimořádné divácké a posluchačské popularitě. Byl i spisovatelem, autorem desítek anekdot, humoristických příběhů, vtipných satir a vydával je knižně i časopisecky. Byl také znám jako skvělý imitátor Vlasty Buriana. A ještě jedna perlička, jeho ženou bývala zpěvačka Věra Racková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopností.
5: Co kdybychom tak zabrousili kousíček dál? Ale co kdybychom tak trochu se podívali na Piccadilly Square? Well? Lajdu jsem tě, totiž drazí kluci a holky. Vy víte, že v anglických novinách občas proskočí nějaká taková zajímavá zpráva, kterou my u nás čteme. To je moc nice. Zajímavá zpráva třeba. Tady byla nedávno v novinách v anglických taková zpráva, že se měla konat výroční schůze britských jasnovidců, kteří vidí do budoucnosti. Ale byla pro nepředvídané příčiny odložena. Jsou zajímavé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my chvála Bohu, nemáme lordy. Ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton. Už nevím přesně jméno. A o něm se vypráví, že přišel jednou do zahradní restaurace. A v té zahradní restauraci drzá slepice, jak jste slyšeli, slepice jsou drze většinou, vyskočila lordovi Bumbletonovi na stůl a ten zavolal restauratéře, zavolejte mi ho sloužícího Johna, ať udělá křt. No, ladies and gentlemen, o něm se vypráví o Lordu Pambletonovi ještě jedna zajímavá historka. Lord Pambleton se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl, John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený a jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl, John, vyhoďte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord. Šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal, mohl bych podat, prosím, inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát. Prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square, slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

0: Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá. Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými komiky. I když mluvili česky, jako vždycky. Mějte se hezky a zas příště u dalšího dílu, ať už věnovaného jednomu nebo vícero komikům, se těší Patrik Rozehnal. A dnes nám zbyde ještě čas na jednu umělkyni, také Moravandu, Evu Pilarovou. Mějte se.
1: Tak jeď, jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

0: hrncům a pěkně vaš. Sednout hrncům a pěkně vaš. Sednout hrncům a pěkně vaš.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď.
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, přesný, hodlas, zvenk.

0: věděl snad víc? O ne, ne, ne, on Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží. Swing, swing, swing.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u sobotní noční linky Českého rozhlasu. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Dnes budeme mluvit o chvílích, které asi nikdo z nás nechce zažít. O konci vztahu, rozchodu nebo rozvodu. O okamžiku, kdy se společné my najednou změní na já a člověk musí hledat cestu dál. Nikdo asi nevstupuje do vztahu s představou, že jednou skončí. Plánujeme společnou budoucnost, zvykáme si na přítomnost druhého, máme společné vzpomínky, místa, přátelé, děti, celý kus života. A potom může přijít chvíle, kdy je najednou všechno jinak. A právě na to se vás dnes chci ptát. Jak se po rozchodu nebo rozvodu dá znovu najít radost a naděje? Máte zkušenost vy, svůj vlastní, nebo znáte dobře příběh někoho vašeho blízkého, kdo si něčím takovým prošel? Co vám nebo někomu pomohlo v době, kdy bylo nejhůř? Rodina, přátelé, práce, začíná člověk víc sportovat, cestovat, změní prostředí, najde si nový koníček? Vzpomínáte si na okamžik, kdy jste si poprvé uvědomili, už je mi zase dobře, že se ráno probudíte a první myšlenka už nepatří tomu, co skončilo, že se zase dokážete na něco těšit? Dnešní noční linka bude nejenom o koncích, bude také o nových začátcích, o tom, že člověk může přijít o vztah, který pro něj znamenal celý svět, a přesto si časem vybudovat svět nový. 731 800 900, to je telefon na mě. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka, což je náš web. Tak do toho. Jsem Jarka Barboříková a budu moc ráda, když dnešní noc strávíte se mnou do 1 hodiny.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Nikdo asi nevstupuje do vztahu s představou, že jednou skončí. Nechceme zůstat sami, nechceme prožívat rozchod ani rozvod, loučit se s člověkem, se kterým jsme plánovali společnou budoucnost. Jenže život někdy rozhodne jinak. A když se to stane, stojíme před otázkou, jak se s novou situací vyrovnat a především, jak začít znovu. A právě o tom si budeme dnes povídat ve vysílání Českého rozhlasu. A vítám paní Lidku, která volá z Jižní Moravy. Liduško, vítejte. Vy už jste mi říkala, že to nemůžete říct, protože by to bylo nedlouho. No, musíme se dostat do 5 minut. Tak.
1: No, to my jsme kecali do ráma.
0: Zkusme to nějak zhrnout. Povídejte.
1: No, tak moje první láska začala v útlém věku, protože já se znamila jeho sestra, s kterou jsem chodila do školy. Ano, jmenoval se František a ta jako ta láska byla tak nedosilná. Já říkám, já jsem ho vždycky a do smrti a budu ho vždycky, pokud žiju a budu třeba mět ještě nějakou známu srovnávat s ostatníma. Že jsme se znali vlastně od 15 let. Až vlastně do smrti, protože nevzali nikdy, ale chodili jsme spolu, kde se dali, pohádali vás, zase kde se dali dohromady.
0: Liduško, já vás poprosím, slumte to rádio.
1: Ano, ještě.
0: A potom nám teda vysvětlete, co se dělo. Vy jste se teda nevzali, kamarádili jste se, nebo jste byli partneri?
1: Ne. Jsme spolu chodili, jak opravdu, to byla první a nejčistší.
0: Liduško, prosím, stlumte to rádio. Musíte stlumit rádio.
1: Už se stalo, no.
0: Dobře.
1: Takže, znáte to, první zamilování, že to vám nikdo nevene.
0: A teď mi teda řekněte, proč jste se rozešli.
1: Nikdy neumírá. No, protože já jsem to netušila nikdy až pár let před smrtí jeho, že jsem se to dozvěděla, co jsem byla vdaná dávno. A jsem chodili, nespolu chodili, ale on se ke mně nikdy nedovolil, jak dneska ti mladí, znáte to. Mají se 2 hodiny, šup do postele, že? Takže ne, to pak za ručičku a pusu, to bylo všechno,
0: no jo. Co jste se teda
1: ale
0: dozvěděla?
1: Ale opravdu jsme se měli rádi.
0: Později.
1: No když já se potom poznala manžela, s kterým jsme byli 43 let, a toho mě vzal covid, bohužel, před 5 lety. No potom, když se ta přišla, ta jeho maminka mě měla radši jak vlastní dítě, to sama řekla.
0: Tak už nás nenapínejte, Liduško. Co jste se dozvěděla?
1: Ta mě řekla vlastně, ještě je chudina, ta mě řekla, že můj otec tam byl u nich a že si prostě nepřál, aby jsme my dva spolu jako chodili. Nevím teda, proč on mě říká vždycky František, že oni byli chudí, jako proti nám, že my jsme byli jako jenom 2 sourozenci a jich bylo, on byl 9 dětí, druhý nejstarší, jako ne úplně nejstarší, ale druhý. No, a já jsem mu vždycky srovnávala s ostatní barka, protože maminka mě strašila. Říká, uděli si někde při všaké stromu a uvidíš, jak znáš to. Já říkám, to je špatně, že viděl, že ho nezdali. Takže jsem mu vždycky srovnávala s ostatní barka.
0: No, takže vy jste se rozešli, ale skutečný důvod jste neznala a po letech jste zjistila, že za vaším přítelem přišel tatínek a řekl mu, že si nepřeje, abyste spolu byli. Tak to muselo být po tolika letech silné zjištění, máte to hodně teda v srdci, na paměti, když vás to napadlo i právě u tohoto tématu. a právě tento příběh sdílíte, tak to chápu, že je teda silná káva. Ten důvod teda možná té finance, jak říkáte, říkáte, že to řekla jeho maminka, takže vlastně vy jste o tom spolu nemluvili.
1: Nikdy. Ne, mě to potom, on to potvrdil a mě sám říkal, že jako jsme byli vždycky chudí proti vám. Já říkám, ne, tak naopak si myslím, že jste byli bohatí o to, že vás bylo tolik sourozenců, že já jsem, to se v tom mě vždycky chybělo, já jsem vždycky mamice říkala, mami, ale to je nespravedlivé, víš, jsme jenom dva vedle, jako byli sousedovi děti, tam měli čtyři, jo, a tři babičky měli ještě, tak jsem vždycky říkala, naopak tě byl bohatší, jak já, protože mě právě ti sourozenci chyběli, my jsme byli jenom dva. Taky. To jste dnes nevzali, jenom vzala jsem z jiného, toho bral taky, jako měl nás ráze, kde se stíkali, když jsem dojela do Karolinky domů, tak jsem ho nešla navštívit s manželem, takže nás bral.
0: Mm-hmm. No tak, Liduško, děkuju moc, že jste se s námi podělila o svůj příběh. Bylo v něm kousek smutku nad tím, co mohlo být, kdyby tehdy do vašeho vztahu nezasáhl tatínek. Tak vám přeju, ať na to dávnou lásku vzpomínáte s úsměvem na to, co je hezké, co jste prožili, jak říkáte, svého manžela potom jste našla. Tak opatrujte se, zavolejte zase někdy příště. Ano?
1: Láska v mém životě.
0: Naslyšenou, paní Liduško.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní téma zní, jak znovu najít radost a naději po rozchodu. Možná právě váš příběh ukáže někomu, kdo dnes prožívá těžké období, že i po konci jednoho vztahu může přijít nový začátek. Teď zaspívá Karel Gott, Darinka Rollingsová, krásnou písničku Zvonky štěstí. 23 hodin, 13 minut, s vámi je Jarka Barboříková. Krásnou noc přeju.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Ta dnes patří příběhům o chvílích, kdy v našem životě skončila láska, o které jsme si možná mysleli, že vydrží navždy. Jak jste se po rozchodu nebo rozvodu dokázali znovu postavit na nohy vy? Teď se ptám paní Lenky, která volá od Brna. Halo, halo, slyšíme se, Leni?
1: Neslyšíme, to se ztratilo.
0: No, tak byla jste s námi ve vysílání, ale jenom na moment, pak se to opravdu ztratilo, tak zkusím to tady napravit.
1: No, to se ještě já, to se
0: ano,
1: ztratilo.
0: Výborně. Teď vás slyšíme a slyšíme dobře, tak povídejte, co máte k tématu.
1: Dobrý den, já mám takový příběh, že jsem poznala přítela, byli jsme spolu 20 let, jenomže já jsem ho ztratila, on mě umřel v necelých 63 letech. Ale on to tady nejde, předtím byl ženatý, manželka se na něho vykašlala, lítala za chlapama a prostě nevařila mu, neprala nic a já jsem se ho ujmula.
0: Mm-hmm. Tak dnešní téma zní, jak jste se dokázali vypořádat s rozvodem nebo s rozchodem, tak váš muž tady odešel nikoli od vás, ale odešel tady do nebe, jestli jsme to pochopili dobře. Tak jaké
1: ano.
0: To potom bylo překonat tady tu velkou
1: ztrátu,
0: těžkost?
1: To je těžký, protože to zemřel loni v prosincu a je to teprve 9 měsíců, co zemřel, tak to dopasovat mi jsou těžko.
0: A kdo vám pomáhá? Nebo co vám
1: Nikdo,
0: pomáhá?
1: Já jsem na to sama.
0: Jak to, nemáte žádné blízké? Rodinu, ne, přátelé?
1: Nemám. Tak. Protože se brácha se na mě vykašlal kvůli tomu, že on z začátku pil a teď se vůbec se mnou mluvit a já jsem ho to odnaučila.
0: No a naučila jste se tedy časem být sama? Nebo pro vás ta samota zůstává těžká?
1: Ano, tak mám problémy s chozením a s rukou. Já jsem po mozkové příhodě. Já jsem spadla a měla jsem krvácení silný do mozku.
0: Jsou chvíle, kdy se s manželem v duchu ještě povídáte?
1: No, mám tady jeho fotku a třeba rozjímám svíčku a povykládám si s ním. A
0: dokážete si udělat radost i sama pro sebe? Máte nějaké cesty, jak se dostat vždycky z nějakého splínu? Co vám pomáhá?
1: Hrob každý den. A... No, je to škoda, no, mohl žít. On spadl a zlomil si vratel jako v páté, stavl vzadu ten atlas a přestal mu fungovat mozek a srdce. Jenomže sanitka přijela, po druhý večer se mi volala, přijela ve 3:45, a on spadl na záchodě a oni otáhli jak slona a prostě mu oblížili, no.
0: Přemýšlela jste někdy nad tím, že by do vašeho života mohl vstoupit ještě někdo další?
1: Nepřemýšlela, zatím ne. Zatím je to čerstvá rána, zatím ne.
0: Tak buďte tomu otevřená, protože ať to bude kamarád, partner nebo kamarádka, tak jakákoliv lidská blízkost je pro člověka dobrá, hlavně v těch chvílích, které prožíváte vy. No tak vám přejeme, aby každý ten den byl o něco veselější.
1: Mám přijet, že umírá, jak byl zapojený na těch přístrojách, tam byla ale 6,5 hodiny a při té příležitosti řekla jsem, Miláčku, já jdu brzo za tebou. Slyšel to doktor, no. Marika, co nedělejte.
0: Leni, tak děkuju moc za tu otevřenost. Přeju vám, aby i život, kterým teď kráčíte sama, byl pořád hezký. Abyste našla spoustu důvodů k úsměvu a abyste kolem sebe našla ty, kteří vám pomohou. No, když budete chtít, jsme tady my, Noční linka. Kdykoliv zavolejte, my si popovídáme rádi. Ať se vám daří. To byla paní Lenka, která volala od Brna, toto je Helenka Vondráčková, která zaspívá písničku Taneční střevíce a pak se budu těšit opět na někoho z vás. Pojďme připomenout téma, to zní, jak znovu najít radost a naději po rozchodu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Moc hezká písnička, Helena Vondráčková. Za okamžik bude zpívat třeba Daniel Landa nebo kapela Damiens, ale teď textové příspěvky, které píšete na e-mail linka@rozhlas.cz a nebo na naši webovou stránku nočnilinka.cz. Tak, paní Alena, 58 let. Po 22 letech manželství mi muž oznámil, že odchází za jinou ženou. Myslela jsem si, že se mi v tu chvíli zhroutil celý život a už nikdy nebudu šťastná. Nejhorší byly večery, kdy jsem zůstávala sama doma a pořád přemýšlela, co jsem udělala špatně. Hodně mi pomohla moje sestra, která mě doslova vytáhla mezi lidi. Začala jsem s ní chodit na výlety, později jsem se přihlásila na kurz angličtiny. Najednou jsem zjistila, že se zase dokážu na něco těšit. Nového partnera nemám, ale po několika letech můžu říct, že jsem spokojená i sama. Kdybych mohla něco vzkázat člověku krátce po rozchodu, řekla bych mu, nechtějte po sobě, abyste byli v pořádku hned. Dejte si čas. Paní Alenko, děkujeme za ten příběh. Možná ta poslední věta stojí za zapamatování. Některé věci zkrátka potřebují čas. A pan Petr z Prahy nám poslal, po rozvodu jsem zůstal sám v domě, kde jsme s bývalou ženou vychovávali dvě děti. Ze začátku mi každý kout něco připomínal a vážně jsem přemýšlel, že dům prodám. Nakonec jsem to neudělal a místo toho jsem začal měnit věci kolem sebe. Upravil jsem zahradu, pořídil si psa a po letech jsem zase vytáhl kolo. Právě na cyklistickém výletě jsem poznal partu lidí, se kterými jezdím dodnes. Novou lásku jsem nehledal, ale před 2 lety přišla sama a dnes mám vedle sebe ženu, se kterou je mi moc dobře. Zpětně vidím, že rozvod nebyl konec mého života, i když mi to tak tehdy připadalo. Byl to konec jedné jeho části a začátek jiné. Děkujeme i panu Petrovi, je to hezká připomínka toho, že nový začátek někdy přijde právě ve chvíli,

Dobrý večer, máme 11:30. Někdy za sebou zavřeme jedny dveře a dlouho netušíme, jestli se před námi vůbec nějaké další otevřou. Co vám po konci vztahu pomohlo uvěřit, že život může být zase hezký?

0: jaký. Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. A povídat se s námi bude paní Marie z Pardubického kraje. Vítejte.
1: Dobrý večer. Mně před 13 lety zemřel manžel. Nikdy bych si nepomyslela, protože už mě bylo 70 roků, tak nikdy jsem si nepomyslela, nebo 70, ne, ještě nebylo, 68. No a nikdy jsem si nemyslela, že bych s někým znovu začala, prostě nic, protože byl hodný, byli jsme spolu 48 roku skoro a říkala jsem si, teď už bych si s nikým nic prostě jako nezačínala, nemá to cenu v těchto letech. A po 4 letech úmrtí byla jsem z toho taky celá pryč, jak ta paní Lenka říkala, nešťastná. No a šla jsem na rehabilitaci a tam byl pán, který měl po operaci druhý kloub. No, tak jsme tam jako začali chodit na venek, ale nejenom my dva, taková ta naše partička, jako jsme chodili na kafe a na zákusek. No a on mi řekl tenkrát, byl taky vdovec a byl vdovec rok. No a on mi tenkrát říkal, že až přijede domů, že se přijede podívat, kde bydlím. Já jsem tomu nevěřila, protože to bylo 50 kilometrů. No a on opravdu za 14 dní přijel. Měli jsme spolu krásných 9 let, opravdu pěkných, ale jako jsme spolu nežili, nebydleli. On měl barák a bydlel tam s dcerou a já jsem u syna taky, jako máme barák, tak jsem bydlím se synem. No bohužel, co vždycky přijel v sobotu, protože měl i slepičky a to, tak to tam nemohl nechat samotný. Tak buď to jsem tam třeba já, když pro mě přijel na týden, třeba jsem tam byla týden, uklidila jsem mu tam všechno a vyprala prostě. Jako se mně to líbilo, že ani spolu nebydlíme, že prostě mám takový jako volnost, nemám takový povinnosti už. No a co čert nechtěl, oslavil v září loni 80. a přesně za měsíc umřel. Bylo to další rána, protože normálně jsme s tím nikdo nepočítali. Ale jako dobrých těch 9 měsíců.
0: Počkejte,
1: jako pěkné,
0: let nebo měsíců?
1: 9 let, já říkám měsíců. Ne?
0: Jednou jste řekla let a teď měsíců, tak ne, jenom abychom si to upřesnili.
1: 9 let.
0: To
1: no, 9 roku krásný.
0: Přesně tak, to je vlastně krásný příběh o tom, že láska může do života přijít ještě jednou, i když ji člověk vůbec nehledá. Mrzí mě, že tady odešel, ale byl to vlastně zázrak, že jste potkala dva takové muže svého života.
1: No, ano. Říkám, to nikdy nikomu...
0: To někdo nepotká třeba ani jednoho za celý život.
1: Aby neostával sám, teď nemusí s ním bydlet, prostě vypráví si toho za celý týden spolu dost a zase to jde dál a prostě už teď bych nikoho nehledala, že jo, protože mě přes 80. A kdyby ta paní Lenka chtěla na mě číslo telefonu, tak jeho klidně dejte. Já bych ji z toho rozmluvila trochu. A ona je ještě proti mě mladá. A nikomu nedoporučuju. Když by měl možnost, ono dneska je těžko sehnat v tomhle letech někoho. Jako prostě, když je někdo už starší, tak ať to je pán, nebo akor dneska v té době, když jsou sami ty takový podvodníci a všechno možný. Ale prostě najdou se. Tohle to bylo, jako že jsme se přímo viděli, A jinak nechtěla jsem nikdy nikoho, prostě kdyby mě někdo někdy řekl, budeš někoho mít, nevěřila jsem tomu. A opravdu příjemné všechno, prostě jsme si tam asi padli do oka. A opravdu přijeli, když jsem tomu nevěřila, bylo to 50 kilometrů, tak jsem tomu ani nechtěla věřit. Ale opravdu každý týden semka jezdil.
0: No, možná právě toto si z vašeho příběhu můžeme odnést. Nezavírat dveře předem tomu, co ještě může přijít. Člověk nikdy neví, koho potká a jakou hezkou kapitolu mu život ještě nachystá.
1: A kdyby ta paní Lenka se mě ozvala, byla bych ráda.
0: Tak vydržte na telefonu, já si od vás vezmu telefon a uvidíme, jestli vás dokážeme propojit. Naslyšenou, paní Maria.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síň od rána

0: To byl potlesk pro Daniela Landu. Za 3 minuty máme 11:45. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes si povídáme o tom, co přišlo potom, když první smutek z rozchodu a zklamání začaly pomalu mizet. Přinesl vám rozchod nakonec do života něco, co byste bez něj možná nikdy nepoznali? Paní Marie je s námi, dnes je to sama Marie. Tentokrát voláme, nebo voláte někde od Prahy, pamatuju si to dobře?
1: Ano, z Černošic ubytovny.
0: Vítejte ve vysílání a povídejte, co máte k tématu.
1: Já vás všechny zdravím, přeju příjemný večer nebo dobrý den. Já vám teďka povím, opravdu se to stalo. Já prostě, abych byla třeba včas v práci, tak jsem byla různě po podnájmech a privátech. A ten první, to jsem byla u rodiny, kde měli 2 holčičky, 2 chlapečky. Ta paní neměla kus ruky po úraze a ten pán měl, tím se narodil, dětskou ruku. A já jsem jim tam jako pomáhala, jo, a ten pán časem začal pít. Prostě tu rodinu už nemohl zabezpečit, začali se hádat. Jo, a co teďka? Takže i policajti tam kolikrát byli a dopadlo to tak, že nakonec ten jeden policajt si tu paní vzal a měl s ní, ona mu dala syna potom ještě. Takhle to dopadlo. To je opravdu pravda. Tohle se stalo. Tak tam dlouho chodili dělat pořádek, až si ji odvedl, jestli má dětskama, vzal si ji a měl s ní kluka. Takže ona začala úplně nový život, úplně jiný, a pak se měla dobře. My jsme nechodili po bazarech, aby jsme sehnali na dítě kočárek a tak dále a tak dále. A pokud jde o mě, když umřel partner, já jsem se z toho nikdy nedostala, bohužel byl to druhý partner, ale držela mě práce a prvnímu partneru, ale jsem vděčná, i když jsme se rozešli, vypadalo to všechno, že to klapne, neklaplo. V tom druhém případě to vypadalo, že to bude špatný. Počítala jsem, že se třeba rozejdeme. Vydrželo to 25 let do jeho smrti. Ale tomu prvnímu partneru jsem vděčná, protože já jsem předtím měla napadení. 2x, 3x to bylo takový horší. Byla jsem prostě v nesprávnou dobu na nesprávném místě. Jo, to ranní stávání, ty noční a chození kolem ty trati a takhle. Takže já jsem...
0: Paní Marie, máme to pochopit tak, že ten manžel vás napadl, ten první partner, anebo někdo cizí?
1: Ne, to byl cizí. Mm-hmm. První partner byl dobrý, ale nechtěl moji matku, když byla nemocná. Já jsem se ho neptala, já jsem si ji dovezla do jeho bytu, měli jsme před svatbou a prostě jsme se radši pak rozešli. Buď on nebo matka, tak matka. Matka to vyhrála.
0: No to
1: takhle,
0: je...
1: Jo, ale stejně tomu prvnímu jsem vděčná za to, jo, že to takhle se mnou zkusil, protože jak říkám, já jsem předtím byla napadená, nedošlo teda úplně k tomu nejhoršímu, jo, ale já jsem byla vyšokovaná, já jsem se těch mužů bála. Teď jsem nebyla nic moc, byla jsem nespolečenská, takže já bych zůstala úplně sama. A on mě vlastně z toho vytáhl. Jo, ale potom bohužel jako se to stalo s tou maminkou a já jsem se musela rozhodnout. Předtím jsem stála při něm, no ale pak, když bylo tohle, tak jsem se postavila na stranu té matky. Sehnala si svůj byt.
0: Dobře, paní Marie, a mluvili jste potom s tím partnerem někdy v pozdějším období, řekl vám třeba někdy, že toho lituje?
1: No takhle, on byl o 14 let byl starší než já, nebyl vyžilý, já jsem se tenkrát hodně spletla. Já jsem chtěla někoho prostě, aby byl na tom podobně jako já, jo. No my jsme se vydávali, ale radši jsem nechtěla. Já jsem pak měla velice hodního partnera. Já jsem vydržela být akorát rok sama po tom rozchodu. Jo, a pak jsem měla toho druhého a ten mi to úplně všechno vynahradil. Ale bohužel dávali mu 3 roky života a byla jsem s ním 25 let, ale nevzali jsme se nikdy. Děti jsme neměli. Jo, takže já jsem se začala tahat po těch ubytovnách, privátech, mě držela ta práce akorát. No, já jsem se toho nedostala. A pokud teda, tak ať se ty ženský toho nebojejí. Jo, ty starší pánové, tam už musí být opravdu láska k tomu chlapovi. To už není na nějaký sex. Akorát u někoho třeba jsou výjimky. Jo, ať se toho nebojejí, ono je spoustu jiných prostě...
0: To je hezké povzbuzení, Marie. Já myslím, že vám rozumíme. Můžou si prostě najít nějakého parťáka do života. Jste teda důkazem toho, že když jeden vztah skončí, vůbec to neznamená, že člověka už nic krásného nečeká, a právě naopak. Krásných 25 let na vás čekalo. Děkujeme za milé povídání, za návštěvu. Zachovejte dál přízeň Noční lince. Poslechněte si kapelu Damians a taky příběhy ostatních. Loučíme se. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Asi každý se s rozchodem, s rozvodem vyrovnává jinak a žádný univerzální návod neexistuje. Co zabralo právě u vás a co byste dnes doporučili někomu, kdo má čerstvě zlomené srdce? Volá pan František ze Židlochovic. Vítejte.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško, já vás zdravím v rozhlase a zdravím všechny posluchače do Čelinkýho rádia.
0: Děkuji, no. Povídejte.
1: Dívejte se, já vám to řeknu asi tak, podle mě, my už jsme s manželkou 64 roku, my jsme se nikdy nehádali, nebo nedohadovali jsme se o nějakým rozvodu, nebo jo, to u nás nikdy nepadlo. Já si myslím, že jsme si každý dělali v té rodině svou práci. Manželka doma, já zase se pojedu po té práci, jo, po těch kuškách, tak jsme každé dělali svoje a hlavně si myslím, že nám to pasovalo v ložnici, v posteli. To, víte, kdo by se tomu zasmál, ale je to důležitá věc. Neodporovat si někdy něco takového, jo, když by to na nás přišlo. Takže tam já podle mě to byl hlavní důvod, že nám to vydrželo, ale samozřejmě už nás to opustilo, tady ty hradovánky v posteli, ale dávám tomu takový prostě důraz, tam to musí pasovat, v každém případě. Myslím si, že hodně lidí se rozvedlo kvůli tomuto, jako jo, kvůli tomuto důvodu, no, takže takhle to vidím. Moje jako to dlouhé trvání toho našeho manželství, jo?
0: Dobře, Františku, můžete si stlumit to rádio? Já jsem si říkala, až bude nějaký příznačný moment, že vás o to poprosím a než to stlumíte, tak řeknu, no tak, jak bych to řekla, tak kulantně, partnerská chemie zkrátka musí podle vás fungovat.
1: Ano. Tak furt si máme rád, já si myslím, já mám babičku rád, protože když vidím, že chátráme, jako majo, už ještě bych rád překonal všechny ty nemoci starých lidí, jo, no už začínáme trochu hůř chodit, víte, ale no víc, co nás se čeká, necítím si na to, že bych měl zítra umřít, jo, ale může se stát všechno. Ale klidně bych rád překonal všechny ty nedohy starých lidí, no, prostě být tady co ne, když už, už je nám taky do roku, že 84, no, takový ty, víte, já to, když to sleduju, ty lidi z kulák spadne, zlomí si klíční kost, zlomí si takhle a pak si marodí, jo, no. No, my zatím těch nemocí, těch tady lidí nemáme, takový ten cukr trochu cholesterol a to chození, jo. No, jinak si myslím, že dobře vidíme, dobře slyšíme a...
0: A dobře no, se k sobě chováte, Františku. Já bych možná ještě dodala jedno pravidlo, nikdy nenechat slunce zapadnout, když ještě nezapadla hádka. Do západu slunce by měl být doma, zase mír se říká, no. Tak děkuju za to sdílení, za tu hezkou upřímnost. Ať se vám daří, ať u vás doma všechno funguje.
1: No, snažím se, možná se stále hodnej, víte, a když to trochu najevo, že mám rád, no a tak, no. Tak jo, tak děkuju, dobrou noc, ať si Jarušku.
0: Je minuta po půlnoci, za okamžik odstartujeme další hodinu noční linky.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, krásnou noc. Je před námi druhá vysílací hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia Českého rozhlasu vás zdraví Jarka Barbuříková a budeme si opět povídat o tom, jak po konci jednoho vztahu znovu najít radost, naději a časem otevřít dveře i někomu dalšímu. A už první hodina ukázala, jak rozdílné mohou být vaše příběhy. Někdo zůstal sám, někdo potkal novou lásku ve chvíli, kdy ji vůbec nehledal. A zazněla tu i jedna pěkná rada, nezavírat dveře tomu, co nám život ještě může přinést. Jak to bylo u vás? Co vám pomohlo znovu se těšit, důvěřovat, žít naplno a třeba se i zamilovat? Volejte mi do noční linky 731 800 900. Druhá hodina našeho společného povídání začíná právě teď. Je s vámi Jarka Barbuříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 9 minut po půlnoci. Konec vztahu může člověku na nějakou dobu vzít pevnou půdu pod nohama. Kdo nebo co vám tehdy pomohlo najít jistotu a chuť jít dál? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude pan Václav, který volá do zlínského studia z Berouna. Václave, teď jsme ve vysílání, až teď začneme.
1: Takže poprvé jsem se ženil v 21 letech, měli jsme syna a dceru a po 12 letech manželství, první manželka zjistila, že si v životě nic neužila. Takže po takovým dalším dvouletým trápení jsem požádal o rozvod a okresní soud tenkrát za hlubokého komunismu mi do vlastní péče přišnul 8letého syna a 11letou dceru. 17 měsíců jsem byl máma, táta na plný úvazek.
0: Václav, můžu se doptat, i když je to teda brzo, obvykle se ptám na konci, jak to, že vám je dali do péče? Nebylo to tehdy běžné? Ne?
1: Prosím, ano, nebylo to běžné, ale říkám znovu, že manželka po 13 letech zjistila, že si v životě nic neužila. Takže začala užívat.
0: Takže nejevila jakoby zájem, takže šli k...
1: Tak, no moment, já budu povídat. Chvíli, vidíte?
0: No, promiňte.
1: Ano, já vám to vysvětlím za chvilku. Za chvilku poznáte, proč. Jo?
0: Dobře.
1: Takže po 17 měsíců jsem byl máma, táta. Vařil jsem, odolával v paneláku se 7 bytama útokem různých babiček a tak, který se pak dokázali, nebo kterým jsem dokázal, že umím uvařit i dobrou kaši a další věci. A pak jsem se jednou dostal do takového trošku mírného povídání, možná trochu i sporu, s paní učitelkou mého syna. Byl jsem za ní ve škole, chvíli jsme si povídali, půjčil jsem jí kapesník, pak jsme se sešli na druhé povídání o knihách, o takovýchhle věcech. Nakonec vám můžu říct, že s tou paní učitelkou jsme letos na MDŽ 8. března oslavili 41. rok manželství. Manželka měla dvě děti, já jsem měl dvě děti a naše další druhé manželství mělo dohromady 4 děti. Dneska jsou to teda dospělé lidi, ale celou dobu, co jsme spolu žili nebo co žijeme, jsme neměli jediný problém v tom, že moje děti, tvoje děti, byly to naše děti. Všechny manželka, díky tomu, že byla učitelka, krásně vychovala. Děti mají dneska velice slušné povolání a já vám můžu říct, že jste se ptala, proč tenkrát soud rozhodl? Můžu odpovědět?
0: Ano.
1: Když vám řeknu, že jsem 40 let ženat a manželka, respektive máma, no máma, já říkám rodička, prvních dětí je 40 let neviděla.
0: No, to mě teda teď úplně posadilo.
1: Takže,
0: No.
1: Takže tady máte to vysvětlení, víc povídat nebudu. Já nemusím a nechci. No. To už jsem dávno všechno zapomněl.
0: Rozumím, jsem... ale toto je teda něco. Vy jste nespojili jenom dva životy, ale rovnou dvě celé rodiny. Vy dvě děti, ona dvě děti a najednou vás bylo 6. To musela být velká změna. Z nuly na 100.
1: Tak báječně, tak jsme si to užili. Dneska máme teda všechny děti vdaný, dvě jsou, nebo daný ženatý, jsou v cizině, ale všichni mají velice slušné životní postavení, takže to všechno zase díky té mé manželce, s kterou teďko žiju a s kterou se připravuju a zítra ráno odjíždíme na 4 týdny do lázní.
0: Teda. Tak vám přeju, ať vám ta vaše velká rodina dělá pořád radost a děkuju, že jste zavolal do dnešní noční linky. Moc si užijte s manželkou lásky.
1: Divadlo, ale i cestování, takže jsme za těch 40 let poznali 21 států světa.
0: Klobouk dolů. Václave, opatrujte se, zavolejte
1: tak
0: zase.
1: Já ještě musím říct jednu větu. Já jsem pracoval a manželka vychovávala.
0: No.
1: A do dneška jí za to musím být vděčný, stejně tak, jako jsou děti.
0: Fungovalo to, dokázali jste se zžít a bylo to asi podle představ vás
1: tak.
0: A tak
1: ano,
0: to má být. Každému pasuje něco jiného.
1: byli jsme jedna rodina, která měla čtyři rovnocenné děti. Děti dneska mají bráchu, ségru, ani nevíme, který komu patří.
0: Dobře. Opatrujte se a přeju krásné...
1: Vidíte, že se ten váš dnešní název toho povídání skutečně naplnil celým životem.
0: Mm-hmm. Ano, já jsem za to moc vděčná. Snad tady někdo bude absorbovat tu naději a tu inspiraci do svého vlastního života. Vám přeju ještě spoustu společných radostí s manželkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Marie je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítejte, přejeme vám krásnou noc.
1: Dobrý večer, já jsem se zbudila na vás dneska dost dlouho. Slyšela jsem poslední příběh.
0: Ale dovolala jste se, to je dobře. Mluvíme o tom, co nás dokáže po rozchodu nebo po rozvodu opět vrátit do života. Tak jaký je váš recept?
1: I byl teda nádherný ten příběh, ale vůbec mu ho nezávidím, pánovi, přeju ho. Já to řeknu krátce. Já jsem měla to štěstí, že jsem se svým manželem žila 62 let. Od 6. třídy láska trvala, od 6. měšťanky. A nikdy nás nenapadlo, nikdy. Opravdu nikdy. Ne, že by bylo, nebyly nějaký dohady nebo něco obyčejně kvůli hloupostem nebo kvůli dětem něco. A řekl, že nás jsem všecko doma zkazila, děti a kočky, psi. A já jsem vždycky se smála a říkala jsem nejvíc tebe nebo takový. Ale jenom to řeknu krátce, že když jsme spolu 62 let, když mě zemřel, šlo to strašně rychle. A v té době už by mě, když mě nám bylo přes 80 let, tak mě jako nikdy už nenapadlo, že bych něco scháněla. Ale víte co, je to štěstí, když se to povede po druhý, ale já si myslím, že nejlepším štěstím pro mě bylo, že jsme to tak dlouho vydrželi, i když teďka to je. Teďka už to je takové, na to vzpomínáte, ale opravdu je na to dobrý všecko, i když jsme opravdu
0: rozumíme,
1: jsme si pocestovali, prožili jsme to krásně a nelituju toho, musela jsem si na to zavolat. Je to nádherný, když se to dá vydržet. Já nevím, jestli bych měla odvahu něco dalšího začínat. Ovšem, věřím tomu, že kdyby mě bylo málo, že asi bych, ale měla bych z toho strach. Přeju každému, komu to vydrží. O to horší to pak je, když se musíte rozloučit. Když člověk pak je 6 let už vdovou a musím schánět kamarádky a mám 7 pravnoučat a takže mám teda starosti, radosti a myslím si, že dneska ty mladí lidi to berou lehčejc, já nevím. Já když vzpomínám na svou třídu, na svý spolužáky, tak abych vám řekla pravdu, tak většina z naší třídy, nebo snad nepamatuju, asi jeden nebo dva se rozvedli, jinak to prožili všechny. My jsme byli snad jinakši tenkrát. Nevím, nedovedu to pochopit, ale bohužel. Tím bych asi skončila.
0: Dobře. No tak vy jste vlastně tu svou velkou lásku našla, prožila, dnes už nikoho hledat nepotřebujete. Důležité je, že jste našla způsob, jak být spokojená i sama se svou širokou rodinou.
1: Ano, ano. Musí mít ovšem oba dva, nesmí být jeden, že se hnedka urazí a hned je konec, ne. A naučila jsem se to, že jsem věděla, kdy nemám mlčet, ale můžu mlčet a kdy jako prostě si to říct, až když se to srovná za chviličku. A nikdy to netrvalo dlouho. Mějte se moc hezky, strašně ráda vás poslouchám, když se stačím zbudit. Obyčejně se budím na 11. Dnes to bylo na půlnoc.
0: Dnes jste se vzbudila, ještě k tomu i dovolala. Tak zase příště. Naslyšenou, paní
1: Mějte
0: Marie.
1: Se moc hezky, nashledanou a všem přeju dobrou noc.
0: To byla paní Marie z Hradce Králové, toto je Věra Špinarová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: jste prožila, nebo někdo z vašich blízkých, o čem chcete vyprávět?
1: Paní Jaruško.
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Já vás špatně slyším.
0: My vás slyšíme dobře.
1: Já vás špatně. Tady je Vlastina Skrnova.
0: Povídejte.
1: Já vás zdravím všechny. A pozdravuju, prosím vás, Pepina na Valachy. A vítám jeho paní zpátky z nemocnice. Operace dopadla dobře. Přeju hodně zdravíčka a radosti s manželem. A teď bych k tomu tématu. Brala jsem se, já jsem měla 22 roku a byli jsme spolu 22 let. Po 22 letech jsme se rozvedli, protože manžel si našel přítelkyni a mě zůstalo 4 děti a jeden je 6000 chlapec, kterého jsem vychovávala. No, pak jsem si našla druhýho, asi po 8 letech, ale bohužel to se mi zabil v autě. A zůstal mě syn po něm. No, tak jsem to doklepala. Jsou na důchodě, jsou na vozíku. Je mi velice smutno. A nejbýt Českého rozhlasu Olomouc. A vás noční linku. Tak nevím, co bych dělala, protože vím, jak držíte při životě.
0: Každý den vás poslouchám. Můžeme dělat společnost, že nám to dovolíte. Hlavně jsme také rádi, že se zapojujete, že třeba teď voláte do noční linky. Soutěžíte taky s námi, vyhráváte?
1: Ráda bych ještě potkala nějakého přítele, ale dostala se na vozíku, tak nevím, jestli by někdo měl zájem, jestli by se toho nelekl.
0: Já myslím, Vlastinko, že určitě ne, protože nějaké takové vzájemné sdílení nemusí být o fyzické kráse nebo fyzických schopnostech, ale úplně o něčem jiném, o té lidské blízkosti. Takže nějakou cestu, kdybyste našla, jak na to, tak to by bylo prima. My slyšíme každé vaše slovo, nebojte, Vlastinko, slyšíme moc dobře.
1: Jo.
0: Tak kde vám najdem toho parťáka? Co? Kde se hledá parťák? Podle vás.
1: No, přijmula by partnera, jako by to neodluje alkoholu. To je největší nesvár. Proto jsem se rozvedla a se 4 dětma zůstaly mi 4 děti. A pak kolem panáku se batolu takovej opuštěný chlapeček, měl 3,5 roku. Já jsem se ho ujala, nakonec mi říkal maminko, vyučil se a šel do světa, že jeho tatka je v Ostravě, že mu našel práci, on se vyučil jako zedník. No a bohužel zůstal s ním a nevím vůbec, kde zůstal, jak zůstal, co se s tím stalo, vůbec nevím nic. Ani on, ani ten otec nedal vědět. No,
0: tak to by bylo krásné vypátrat ho a třeba se s ním znovu sejít. Třeba dokážete najít způsob, jak to udělat. Vlastníko, překročili jsme čas, musíme se rozloučit, dopovídáme si to příště, co říkáte? A se mi teď řeknete, že mě neslyšíte, jako skoro pokaždé, tak víte co, pustíme si písničku a já zkusím ještě mimo éter se

rok, anebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema, nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse. Ať už horor nebo pohádku,

0: krásně mu to hraje a zpívá. To byl Dalibor Janda, Vchází bez vyznání. Posloucháte dál Noční linku Českého rozhlasu a pokračujeme v tématu, co nás dokáže po rozvodu nebo po rozchodu vrátit zpátky do života. Rozchod neznamená jenom ztrátu partnera. Často se s ním mění celý náš dosavadní svět. Jak dlouho vám trvalo, než jste se vytvořili život, ve kterém vám bylo zase dobře? Na to se teď ptáme paní Ivetky z Olomouce. To je další naše posluchačka, další volající.
1: Ano, děkuji. Já zdravím všechny lidičky, krásnou noc a chtěla bych říci, co má se státi, stane se. Já jsem se vdávala v 19. Jo, už jsem to říkala do noční linky jedno, měla jsem dvě holčičky, manžel studoval 5 let, já jsem fakt živila rodinu, pak měl rok vojnu. Já jsem ten vztah držela 32 let, protože jsme žili za komunismu a tenkrát se opravdu to tak bylo, že děti z rozvedených manželství se nedostaly na žádnou školu. Tak já jsem držela ten vztah, já jsem se vdávala z lásky tedy a myslela jsem si, že vydržíme spolu celý život. Ale to jsem si jenom myslela, bláhově, jako mladá holka. Já jsem to držela 32 let, kvůli těm dětskám, jo, aby ty holky se dostaly na školy. Taky se dostaly. Díky mně, oni to nevidí, nechápou, jo, oni to nevidí, to je jedno. Oni vystudovali obě dvě vysoké školy, ta jedna má dvě univerzity v Americe, právnickou univerzitu, vystudovala trestní právo, druhá vystudovala, ta plakala, že se nedostala na práva, protože byly dvojčata, že? Takže ona, jedna se dostala, ta druhá plakala, 3 roky byla doma, brečela, že se nedostala taky na práva. Já říkám, tak umíš anglicky, tak zkus něco jiného.
0: No, tak zkusme se vrátit říkám, k tématu. Si
1: k tématu, ano. Aha. Takže nakonec jsme se teda rozvedli, já to zkrátím. Holky vystudovali, obě dvě mají výšky. Vysoké školy, mají dobrý zaměstnání. Nakonec jsme se tedy rozvedli, já jsem se nechtěla rozvádět, ale manžel si dělal, co chtěl, řeknu to do éteru, ten si dělal, co chtěl, na nic se mě neptal, lítal po světě a tak dále, surfoval, no, tak jsme se rozvedli a teď chci říci, já jsem zůstala sama, jo, a teďka taková ta nejistota, že, v té duši. A potkala jsem jednoho pána, a s ním mě seznámil můj Belgičák černý, když jsem byla v tom stěhování, jo, tak mě s ním seznámil v hospudce, bylo vedro tenkrát, léto, červen, to byly vedra, tak já jsem si šla tam do jedné hospudky dát pivo, říká si, dám pivo, já už na všechno kašlu, už jsem ten život vzdávala. A ten Belgičák na něho vyskočil, já říkám, co to děláš? Jo, na něho vyskočil v dobrým, ne, že by ho chtěl pokoucat. V dobrým. Já říkám, co to děláš dolů? A ona se známil a my jsme potom žili několik let s tím pánem. Jo, my jsme se vytáhli z Brindy oba dva. Já jsem byla sama, on byl sám. Já jsem ho vytáhla z ubytovny a potom říkám, nebudeme žít spolu, že bychom dali ty příjmy nějak dohromady, ať co nemáme všechno tak drahý, tak jsme spolu žili asi, já nevím, 13 let nebo 10 let. A potom on furt taky lítal, jo, on byl takovej nevyrovnaný, hrozně, já jsem chtěla zázemí, jistotu a on byl takový rozlítaný, on měl takový nálady, on vždycky utekl třeba na 4 dny, pak se zase vracel a já jsem byla taková nejistá. A teď jednoho dne jdu do železářství, poslouchejte, co se mně stalo. No. Fakt, co má se stát, i stane se. Já jsem si šla kopit lavor, stála jsem v tom železářství a říkám, berete karty? Ona říká, ta vedoucí. Ne, nebereme, naproti máte bankomat. Říkám, dobře, tak já tam půjdu. A tam stál jeden pán a on říká, nikam nechoďte, já vám ten labor koupím. Říkám, no to a ta vedoucí, no to nemůžete udělat, to nemůžete udělat. Stál 176 korun. On říká, ne, já ji ho koupím. Světle zelený, krásný labor. On mě ho koupil a do dneška jsme spolu, jakože se navštěvujeme, já jsem ve svém, teda on je ve svém. On si mě chce vzít za ženu, ale já pořád váhám a já jsem kozoroh od nás, to je takový svobodomyslný znamení, jo, že mám ráda ten vzduch, tu volnost, jo, přitom hledám zázemí. Takže do dneška jsme spolu, on mě strašně pomáhá, má mě rád, i finančně mě jako drží, jo, když potřebuju peníze, on mě fakt jako půjčí, dá, nepůjčí, on mě dá prostě nějaký finance, já mám 3 pejsky, jo, navštěvujeme se, prostě mě má rád, jo. Takže tak jsem dopadla a když poslouchám ty příběhy těch lidí, úplně pláču, jo, to je nádherný, co říkal ten pan František, jo, 64 let spolu. Tak jsem si to představovala, když jsem si brala své...
0: Takže, pochopila jsem to, že vy jste vlastně dala šanci hned několikrát, 3krát.
1: Mhm.
0: Každý z těch vztahů byl úplně jiný, no. Možná ty dva si byly malinko podobní, ti muži.
1: No, takový, no. Ne, do ten světa. Druhej... Ten byl nevyrovnaný hodně. Uh-huh. A teďka mám muže, co mě fakt má rád, opravdově, a pomáhá mi. Sice nejsme jako manželé, já žiju ve svým, já jsem tady u lesa sama, s pejskama na dědině, on žije ve svým, jo, on bydlí ve Slavoníně.
0: Máte každý to svoje. Takže to chtělo několik životních pokusů, ale nakonec přišel ten pravý. To je krásné. Já děkuju, že jste se nám svěřila, že jste zavolala. Bohužel jsme přetáhli čas, Ivetko. Já jsem se vás snažila trošku popohánit, ale myslím si, že jsme řekli všechno. Vidíte, dobrali jsme se cíle.
1: No.
0: Tak to je hlavní.
1: Děkuji.
0: Krásný noční čas přeju. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: zatím neplatí. Ani prach, ani smích, ani zem, ani smích, ani mráz, ani déš, ani sníh, ani pláč, na začátým neplatí. Ani prach, ani prach, ani prach, na začátým neplatí. Jenom já, jen já, za pešáky vždycky zaplatím.
1: Znovu někomu otevříte srdce, může být po velkém zklamání pořádně těžké. Jak jste překonali strach, že další vztah může skončit stejně? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a vítám pana Tadeáše z České Lípy. Vítejte.
2: Zdravím vás, zdravím všechny posluchače z Plzeňského regionálního vysílání. No tak já jsem, když to bylo 20 v roce 2008, kde jsem byl vždycky orientovaný na stěny.
1: Tadeáši, my vás neslyšíme úplně nejlíp. Můžete zkusit začít ještě jednou?
2: Teď je to lepší?
1: Ano, to je úplně něco jiného. Dobré, povídejte.
2: Jo. Zdravím všechny posluchače regionálního vysílání. Chtěl jsem říct, v roce 2008, protože jsem byl na starší ženy, ve 20 letech jsem potkal starší ženu. Bohužel, ale mě využívala jenom, protože chtěla získat majetek po mém otci a prostě peníze z vejplaty a podobně. Po 8,5 letech prostě jsem se s ní rozešel. Potkal jsem kamarádku invalidní, ve vztahu přímo nejsme, ale ona je invalidní, protože přežila vlakové neštěstí, které zažila v 95. roce u Poličky. A pomáháme si vzájemně a jsme si dost blízcí, jako. Takže jako na vztah jako takovej už nemám i díky mému zdravotnímu handicapu, který bohužel mám po létech, ale vrátil jsem se k svému otci, když mě bývalá přítelkyně rozkmocila a máme dobrý vztah. S celou rodinou jsem se dal dohromady. No a jsem docela až na to zdraví teď relativně spokojen.
1: No tady až já můžu se zeptat teda na tu osobní otázku, o kolik let byla starší ta paní?
2: O 29.
1: No tak, teď bylo trošku ticho.
2: No.
1: To je dost,
2: no. A dneska říkám, mám tu kamarádku a jsme spokojení, no. Tak mám svýho tátu, kterýho mám moc rád, jako, a mrzí mě, že právě jsme byli rozmocení a dokonce jsme spolu vedli i soudní spor o nemovitosti a všechno se zahladilo, jako.
1: Mhm. A to teda
2: klobouk dolů. Táta věděl, že zatím já nejsem a prostě mě přijal s otevřenou náručí opět.
1: Tak to je moudrý tatínek, protože to musela být pro něj velká rána, prožívat teda nějaké takové trauma, ale on se na to dokázal teda povznést a
2: říkal, že dost se pro mě nabrečil.
1: No tak to chápu a je úžasné, když se dají takové vztahy napravit. Já si myslím, že to je obrovskou inspirací pro naše posluchače, protože mnozí nemají ideální vztahy se svými dětmi, my o tom mluvíme často tady, tak je krásné slyšet, že to jde po letech napravit.
2: A ta kamarádka Markéta z toho vlaku osudného, který 24. června 1995 havaroval u Poličky, tak je velkou oporou.
1: Ano. To si myslím pamatujeme. Tak děkuju vám za vaši přízeň. Zavolejte zase příště, když bude téma, které vám sedne. Vytočte noční linku a Přijďte.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: To byl pan Tadeáš. Je 1 hodina ráno a naše dnešní noční linka se uzavírá. 2 hodiny jsme společně sdíleli příběhy o lásce, které skončily o ztrátách, samotě, ale především o odvaze znovu se nadechnout a jít dál. Děkuji vám za otevřenost, za vaše vzpomínky i za chvíle, kdy jsme se společně zasmáli. Možná si z dnešní noci odnesete jedno. Nový začátek nemusí přijít hned a nemusí vypadat tak, jak jsme si představovali, ale nikdy nevíme, co hezké nás ještě někde čeká. Od mikrofonu ve zlínském studiu se s vámi loučí Jarka Barboříková. Přeji klidnou, krásnou noc, milou neděli a hlavně, ať máte ve svém životě pořád na co a na koho se těšit.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. K čemu by byl ale takový vtip třeba Švýcarům? Jim se i tak vede dobře. Němci jsou zase v Evropě známí tím, že nemají smysl pro humor, ale tahle pověst se drží jen díky houževnatému úsilí německých redaktorů, profesorů a učitelů, kteří ji střeží jako oko v hlavě. V Evropě prý mají největší smysl pro humor Španělé a Italové. My Češi říkáme, že máme stejný humor jako Britové, ale paradoxně oni se našim vtipům vůbec nesmějí. Tak tedy zahajuji hodinu českého humoru jen a jen pro nás, pro Čechy. Zábavu nad klasickými filmy, skeči a televizními estrádami vám přeje Patrik Rozehnal. Tentokrát se o pozvednuté koutky úst postará muž, který se narodil 19. června roku 1924 v Praze. A čím se stal?
2: Už je to tady.
1: Ano, měl bych prozradit, že jste se stal hercem, komikem.
2: Já jsem bás. Bás.
1: A jak tak koukám, tak docela plodný, co?
2: No, mám jednu dceru.
1: To jsem ani nevěděl.
2: A ty máš nějaké děti?
1: Já, bohužel ne. Naší rodinu potkala nehoda a zahynuly při ní všechny ženy.
2: Je to opravdu rána osudu, příteli, že v jednom okamžiku ztratit manželku, tchýni a švagrovou.
1: No, a k tomu ještě tohle počasí. No, raději se věnujme životu Luďka Kopřivy. On nás bude bavit celou hodinu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Návraty.
1: Luděk Kopřiva byl mistrem zejména menších rolí, ale všichni se ho pamatujeme v těch opravdu výrazných. Vynikal v komických a satirických postavách, které doplňoval svým charakteristickým hlasem a vzhledem. Angažoval se ve filmu, televizi i rozhlase, i v dabingu. A na úvod, jak už bývá naším zvykem, začneme z vesela. Prostě to takzvaně rovnou rozbalíme. I s Otou Šimánkem ve scénce nazvané U zubaře.
2: Doktor Jukajda?
3: Polední přestávka, trháme až od 2.
2: Je to vaše peněženka?
4: No ne, no drahý příteli, kde jste ji našel?
2: Je tady dole před domem, teda před střediskem, že?
4: Je
2: to všecko?
4: Všecko. Poctivému nálezci přináleží poctivá odměna.
2: Ne, to vyloučeno, to byste mě urazil.
4: Tak tedy aspoň stopečku gruzináč.
2: Ne, děkuju, opravdu děkuju, já nesmím.
3: Co pak játra?
2: Trabant.
3: Auta ta nás připraví o spoustu rozkoší, jako ledviny a játra. Čím bych se vám ovšem odměnil, příteli?
2: Ne, o tom vůbec nepřemýšlejte. Jsem rád, že jsem vás poznal a že jsem vám mohl udělat radost. To je všecko. Tak nashledanou.
3: Je moment, usmějte se ještě jedno.
4: Zuby! Vážený pane, ještě jsem nepoznal člověka, který by nepotřeboval prohlédnout chrup. Podívejte se, dneska to budete mít bez objednávky, bez čekání. Prosím, račte se, posaďte.
2: Ale pane doktore, já na to nejsem duševně připraven.
3: Jen se posaďte hezky.
2: Pane doktore, ale já...
3: Jistě, že ano.
2: Ale pane doktore...
3: Tak, řekněte a... Ta dolní stolička tam musí ven.
2: Co,
3: ta...
2: pane doktore, já přišel na tu peněženku.
3: Seďte, nebo bych byl nucen vás přikurtovat. Tak, to je totiž ve vašem zájmu. Chápejte, kdybyste mi klepnul do kleštiček, tak byste si mohl případně urazit nosánek. Tak.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já jsem vám taky za to nesmírně zavázán, rozumíte? A proto se vám musím revanžovat. Tak a hezky, možná, že to bude chviličku bolet. Tak, ale ne tak nahlas, příteli, vždyť ještě netrhá. To jsem zvědav, co budete dělat, až budu trhat doopravdy.
2: Co to děláte?
3: Některý pacient totiž strašně řve.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já vím, vždyť je to taky v pořádku. Držte se pěkně, hezky, tak. Já se jenom chviličku zapsu, tak.
2: Wahu!
3: Ano, počasí je dneska opravdu hezké.
2: Zabijáku!
3: Jo, trošku to lechtá, že ano? Ano, já neslyším, to mi řeknete až potom.
4: No, je, no vidíte a už je venku.
1: Luděk Kopřiva vlastním jménem Ludvík Kopřiva se narodil 19. června roku 1924 v Praze. Vyrůstal tedy v období první republiky, v době, která byla tedy kulturně mimořádně živá a která silně formovala celou jeho generaci. O jeho rodině se bohužel nedochovalo mnoho podrobností, ale víme, že vyrůstal v poměrně obyčejném měšťanském prostředí, kde se cenila pracovitost, disciplína a vzdělání. Už od mládí měl blízko k umění, humoru a herectví. Scénky a role zvládal vždycky na výbornou, ale anekdoty většinou, jak se říká, zvojtil. Třeba i při jednom rozhlasovém natáčení mu to prostě nešlo. A to u toho bylo i publikum, které ho povzbuzovalo. Jen si to poslechněte.
3: Takže se na schůzce abituji, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
0: Ještě jednou asi, že? Ještě.
5: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Takhle má vypadat Silvestr.
1: Tak ještě jednou. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Nebyl ovšem jediným, komu to při natáčení nešlo. Teď Jitka Molavcová.
3: Tatínku, zeptal se jeden malý chlapeček, proč jsi se ženil? A on říká, no přece, aby si se narodil Jaroušku. A...
4: Počkej, to začíná
5: aby slidně. Aby si se narodil, Jaroušku.
4: To není moje příhoda. To ona jenom zařadila to jméno tam tak.
3: Aby si se narodil, Jaroušku. A Jaroušek se zeptá, a proč jsi vzal naší maminku? A tatínek se podíval na svoji manželku a řekl, vidíš, ani to dítě to nechápe.

0: Svůj debut před kamerami si Ludvík, tedy Luděk Kopřiva, odbyl už v roce 1949 menší postavičkou natěrače Pepíka v osvětovém Tomanově filmu I andělé ztrácejí trpělivost. Z důvodu tehdejších mimopražských angažmá se k soustavné filmové práci dostal až o 15 let později rolí kolegy v krátkém příběhu školy Famu kouzelná noc. To se psal rok 1964 a po další čtyřleté přestávce to byla postava žoviálního pana Pepíka v krátkometrážní Švankmajerově Grotesce zahrada. Od té doby se stal vyhledávaným představitelem různých menších a často komediálně laděných postav. Hrál kanovníka Jindřicha v Královském omylu, učitele v pohádkové komedii Dívka na koštěti, Sajdla v dramatu Případ pro začínajícího kata, a nebo i jeho amerického velvyslance ve sci-fi komedii Miloše Macourka a Václava Vorlíčka, což takhle dáci špena.
1: A doufám, excelence, že budete mým svědkem.
2: Bude mi ctí, Doňo Izabel. Ale abych řekl pravdu, moc tomu nerozumím. Přijeli jste přece do Prahy kvůli tomu přístroji.
1: Ano, a při té příležitosti se tady chceme vzít.
2: Tady, na půdě velvyslanectví?
1: Ano.
3: To je složitá historie, excelence. Doňa Izabela zdědila po svém manželovi veliký majetek a nebo Štíkův bratr pan Carlos López.
1: Šílený zuřivec.
3: Nemá Doňu příliš v lásce, chápejte. Nebýt jí, byl by dnes majetek jeho.
2: Chápu. Prostě jste přijeli do Prahy kvůli tomu přístroji a při té příležitosti...
1: Správně, excelence.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: od slavné písničky ke slavnému herci malých rolí, Kluďku Kopřivovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kopřiva nebyl přímo typem bouřliváka, který by na sebe za každou cenu strhával pozornost. Naopak, působil spíš nenápadně, ale měl obrovský pozorovací talent. Dokázal přesně odkoukat gesta, mluvu i drobné lidské slabosti, což se mu později nesmírně hodilo při vytváření komických figur. Dětství prožil ještě ve stínu hospodářské krize a dospívání pak poznamenala druhá světová válka. Právě válečná léta v mnoha umělcích probudila potřebu humoru jako obrany proti těžké době. Kopřiva si tehdy definitivně uvědomil, že chce stát na jevišti. Po válce proto vystudoval státní konzervatoř v Praze a následně pokračoval na DAMU, kterou dokončil v roce 1948. Už během studií bylo jasné, že nejde o klasického představitele romantických hrdinů, neměl vzhled filmového milovníka, ale disponoval mimořádně výrazným komickým talentem a nezaměnitelným hlasovým projevem, což později využil třeba i v pohádkových rolích. Dokázal to třeba postavou Rampelníka ve Zlaté přadleně v pohádce Věry Jordánové z roku 1975.
2: Mý jméno neuhodne, i kdyby hádala od rána do večera až do smrti.

0: koukám, že jsem tě naučil přepěkně příst.
1: Po absolutoriu získal první angažmá v Ostravě. Právě tam se herecky vyprofiloval. Později přešel Luděk Kopřiva do Plzně a nakonec se zakotvil v pražském divadle EF Buriana, kde strávil velkou část svého profesního života. Film ho začal obsazovat především do drobných, ale výrazných rolí. Režiséři totiž rychle pochopili, že i když dostane jen pár minut prostoru, divák si ho zapamatuje. Stejně tak dokázal svůj herecký talent využít i v rozhlase a ve scénkách. Tady je ta s názvem Putovní láhev. Kromě něj uslyšíte třeba Evu Klepáčovou a taky Dalimila Klapku.
2: Copak, pane Máca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: Kdepak, všecko v pořádku. Babička jak na utahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Máca.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: Nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlubte, já o ničem nevím, pane Máca.
3: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
2: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
3: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
2: A co to děláte? Někdo sem vtrhne.
3: No, tak to šoukne. A je to v suchu. Ten jeden den přece nehraje roli.
2: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo měl bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
3: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
2: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
4: Tady tu máte nějaký nádrel, soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
4: Podejte mi tašku.
2: Co to?
4: Kladivo. No
2: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
4: No, já jsem na tom teď... Letě s časem. Šroubovák.
2: Už mi to slibujete rok?
4: No, není materiál, víte?
2: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
4: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovejhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
2: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
4: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelet.
2: A co takhle? Tenhle pátek, no.
4: No, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
2: Nedalo se odločit na pondělí.
4: Ergo, to je materiál tohle.
2: Malá pozornost za vaši ochotu.
4: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani muk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
2: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
4: Jo.
2: Ještě jednou vám moc děkuju.
4: Ergo, to je materiál, to je.
5: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
4: A mě pošlou soudruho vedoucí tam makam jako kač.
5: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
4: No, já jsem to měl připravený na pátek.
6: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
4: No, já vím, že je to důležitý.
6: No?
4: No, tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
5: No, Vosáhlo, to je slovo Ovšem, přes časy za to nebudou.
4: Proto já bych se neodvážil žádat soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
6: Kde pak ne?
5: S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět
4: a... No, tak jsem šel fasovat materiál do skrátky. Jde o pár hodin.
5: Ne.
4: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne.
6: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
4: To tak ne, no.
5: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
4: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
5: Jo, běžte.
6: Hele, pětihvězdičkovej, páni, ti opraváři si ale žijí.
7: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
5: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a jak si ale všecko bude ještě dnes.
7: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
5: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
7: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
5: Ale chraň, soudru řediteli, jsme nad plánem. To prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
7: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
5: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost, to od kolektivu, pochopitelně. Řediteli.
7: Pochopitelně. Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
5: A my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
7: Ano, až na ty výkazy, že jo? No, právě. Tak víte co? Hezky se vyspěte. No a přijeste ty výkazy v pondělí.
5: Ano.
7: A jestli je tam někde máce, tak mi ho zavolejte.
5: Zajste, soudru, že je. Zajste.
8: Někam vyrazíme, soudru, řediteli.
7: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
3: A do Prčic.
7: Ne, do Plzně.
3: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
7: Ale to já taky mám. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo, tadyhle máte flašku.
9: To je snad sen.

0: Tak pozor, ke startu se připrav... Je, pardon, já jsem vám zapomněl říci, že na start vás teď přivede Helena Vondráčková. Z ničehož nic.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: I malé figurky mohou někdy zapůsobit natolik, že si je pamatujeme celý život. A pak se k takovým hercům rádi vracíme. Důkazem je život Luďka Kopřivy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Patřil k hercům, které znal skoro každý, ale málo kdo si pamatoval jméno. Hrál stovky epizodních rolí. Úředníky, dětky, opilce, hospodské, někdy i podivíny. I když byl velmi obsazovaný, údajně ho hodně trápilo, že nikdy nedostal opravdu velkou hlavní filmovou roli. Měl pocit, že ho režiséři berou jen jako figurkáře. V hereckém prostředí 60. a 80. let 20. století byl alkohol téměř všudy přítomný a Kopřiva se tomu prostředí nevyhnul. Nešlo o vyložené skandály jako u některých jiných herců, ale kolegové zmiňovali, že uměl po představení posedět velmi dlouho. Přesto nikdy nepatřil mezi bouřlivé hospodské rváče, spíš mezi ty melancholické, tiché pijáky. Měl pověst zvláštního samotářského člověka. Byl velmi spořivý, někdy až úzkostlivě. Někteří kolegové vzpomínali, že nosil staré oblečení mnoho let a nerad utrácel peníze, i když byl známým hercem. Zároveň byl prý posedlý pořádkem v textech a rekvizitách. Dopřejme si opět další scénku, a tedy herecký kousek vedle Jiřího Líra. Ocitáme se v Seznamce.
2: To nám...
3: Pardon.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pane šéf, prosím vás.
2: Prosím.
3: Já bych byl moc rád, kdyby vaše seznamka byla velmi diskrétní stran mýho rozhodnutí stran sňatku. Doufám, že byste tam měl nějakou nevěstu pro mě.
2: No samozřejmě, jistě, naše seznamka je vždycky, pane, diskrétní, vždycky seriózní.
3: Děkuji.
2: Ano, odebírejte nevěsty jen u odborníků, prosím. Ano, to náš ženich, náš host.
3: Ano. Děkuji.
2: Tedy u nás, jistě, že ovšem nevěsty nám bohužel došly. Optejte se, prosím, příští týden. Ano. Naschledanou.
3: Hele, šéfe, tady je menší obálčička. Možná, že potom, až se do ní mrknete, by se tam nějaká ta nevěstinka našla, ne?
2: Ano, dovolíte, to mám 7, 8, 9, 10.
3: No.
2: Ano, to by jistě, to by stačilo samozřejmě.

0: Podívám se, samozřejmě, že se podívám. No. Já jinak sice úplatky neberu, ale tohle to je spíš jaksi od pána pozornost.
1: Ano, ano.
0: Tak. Dovolil byste, já bych si vás trošičku poměřil, ano, ano. Kvůli kybernetu. Ano, aha. Tak. Prosím, ano, to máme. Hlavička je v pořádku.
1: Ano.
0: Kdybyste si trošičku stoupnul, ano, prosím. Ano, výška. To by taky souhlasilo, kdyby se pán potom trošičku přikrčil. Ano, hned bych se tedy podíval. Ano, měl bych tady pro vás.
1: No.
0: Tady. Prosím. Bohatá.
1: No.
0: Hezká.
1: No, no, no.
0: Moudrá.
1: Jo, jo.
0: Jen trošičku starší.
1: A je, je. To není nic pro mě. Starší, na to já kašlu.
0: Já, kašlete na nic. Jo. Samozřejmě to vám chválím, ano. Tak tedy, tady. Mladička, no. Skoro zajíček.
1: No, no, no.
0: A už bohatá.
1: Jo, no, no.
0: Ano, hezonka, jo. Trochu docela nepatrně hloupá.
1: A je, tedy. To není nic pro mě. Na to já kašlu.
0: Jistě, proč taky ne? Co s takovou hloupou tou, že ano? Tak tady, prosím. Chytrá, mladá, no. Hezká, chudá, kašlete.
1: A je, no jistě, na chudou kašlu.
0: Ano, tak tady. Bohatá, no. Mladá, inteligentní, trošku šeretka.
1: Já vím,
0: kašlete, no. Na ní, kašlete. A normálně nemáme na pultu vůbec nic, a jak si to lidi chválejte. No, ale... Že s váma cejtím, pane, tak tuhle no. Si schovávám pro nejhorší časy pro sebe, víte? Ale ať se nežením, ať nemají děti maminku, náš ženich, náš host, prosím, no. Tak. Mladá, krásná, bohatá, no. Moudrá, no. Cizí státní příslušnost.
1: No, prosím, to je to, co já hledám.
0: No, vidíte, má bohužel takovou docela maličkou chybičku.
1: Jakou?
0: Kašle na vás.

0: Kopřiva patřil k těm hercům, kteří nikdy nebyli typickými prvními milovníky. Přesto si je publikum pamatovalo možná víc než ty hlavní protagonisty. Obrovský úspěch zaznamenal třeba ve filmu Pane, vy jste vdova režiséra Václava Vorlíčka, kde stvárnil afektovaného režiséra Branda.
1: Slunce skrylo svou tvář za horu Ibe. Přišla hodina vaší smrti.
2: Pro Krista, Bugenheime, co tam lezete?
3: Dovolte, já jsem myslel...
2: Jo tak, vy jste myslel. Vy přece nikdy nemyslíte. Tak to laskavě dodržujte.
0: Tady naši ukázku zastavíme, protože bych chtěl prozradit jednu zajímavost. Na filmu spolupracoval legendární filmový a televizní pyrotechnik Jiří Berger. Kromě jiných scén měl rozstřelit Ivě Janžurové, tedy Evelíně Kelétyové, na hlavě diadém. Režisér Václav Vorlíček mu tedy volal 2 dny předem a říkal, že si má vzít něco na střílení, protože Iva nechce mít na hlavě pyrotechniku. A tak si od kamaráda půjčil malorážku. Když ji Iva viděla, tak zvolala, Ježiši Maria, to ne. Ale nakonec si ozdobu na hlavu nasadila a Jiří z 15 metrů střelil.
2: Prosím, pokračujeme.
0: Chcete slyšet, jak to dopadlo?
2: Vemte to od Bohem, přátelé. Kdo tam dal ty vostry? Rekvizitář sem! Chlape, já vás dám zavřít. Víte, co se mohlo stát? Jak je vám? Milostivá paní.
4: Evelino.
2: Jak je vám?
4: Mohl mě zabít.
2: To je šok.
0: Zásah se skutečně povedl. A režisér Václav Vorlíček řekl, Ivo, děkuji ti, bylo to krásné. A Iva Janžurová prohlásila, ne, pojedeme to ještě jednou. Zahrála jsem to blbě, měla jsem strach. Taková to byla herečka.
2: Myslím, že jsme pro dnešek skončili.
0: Ale zpátky k Luďku Kopřivovi. Výrazně zaujal i ve snímku, jak svět přichází o básníky jako přecitlivělý choreograf Hugo. Diváci si ho oblíbili i v televizních seriálech jako Létající Čestmír, Křeček v noční košili nebo i Rozpaky kuchaře Svatopluka, kde se objevil v jednom z posledních dílů jako kontrolor, který provádí inventarizaci. Přichází s balíkem společně se Zdenou Hadrbolcovou.
2: Soudruhu vedoc.
5: Ano.
2: Jste ochoten jít s námi a identifikovat ten předmět jaksi na místě?
5: No jistě. Jsem ochoten jít s vámi a províct to, jak vy jste řekl.
2: Identifikovat.
5: Ano.
2: Tak jdeme. Prosím.
5: Prosím, pozor.
2: S dovolením. Pojď.
6: Gábel neboli vidlice PČ6653/4. Ano, 6653/4.
2: Děkuji. Patří vám to, ne?
5: Ne.
2: No, tak to musíme rozbalit.
5: Prosím.
2: Prosím.
0: No, balík samozřejmě pod režijním dohledem Františka Filipa rozbalili.
5: Opatrně, nepoškodilo.
0: A během toho zjistili, že nejde o žádnou vidličku, ale spíš velkou vidlici, jenže tu zemědělskou, kterou se třeba kydá hnůj anebo přendavá sláma.
2: Račte. Račte. Co je tady k vyhnání? Jak jste mohla připustit, prosím, jak jste mohla připustit takovouhle blamáž?
6: Ale soudruhu vedoucí, já jsem to přeložila správně, jenomže to mělo ve slovníku 2 významy.
2: Co to je 2 významy? Neexistuje 2 významy, prosím vás, pro naši práci musíme přece znát vždycky jenom 1 význam. To si pamatujte, 2 významy.
7: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

světa. Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné, mi dohodne.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A nakonec jsme si nechali asi tu nejznámější roli Luďka Kopřivy, tu filmovou, faráře Otíka. Přinesla mu nesmrtelný status, a to v trilogii Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika režiséra Zdeňka Trošky. Otík byl dobrosrdečný vesnický kněz, který neustále bojoval s drbnami, klepy a mravním úpadkem celé vesnice.
2: A proto poučme se a posilněme se opět z utrpení svatých, milé sestry. Nepochybně to bude pro nás všechny nezapomenutelný.
1: Kopřiva tuhle postavu pojal geniálně. Jako člověka přehnaně zbožného, ale zároveň lidského a komicky bezmocného. Jeho výrazy Sodoma Gomora nebo Paneko Mária Podsrpenská zlidověly natolik, že je lidé používají dodnes. A Zdeněk Troška často vyprávěl i historky z natáčení spojené s Luďkem Kopřivou.
3: Luděk Kopřiva měl chvilinku pauzu v natáčení a on si šel v tom kostýmu toho faráře, v té sutaně a s tím kolárkem, si šel pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi před kostelem pod Lipami. A jde a v tom momentě tam přijíždí 5 nebo 4 auta takhle a z nich vystupují svátečně odění lidé a maminka mladá s dítětem v povijánu, jeli ke křtu. A ta babička jedna, která se takhle jako lámala z toho auta ven, tak se podívala proti světu takhle, od koho kostela přichází pan farář, říká, pochválen pán Ježíš Kristus, velebný pane, tak už jsme tady, pokřtíte nám Vojtíška, víte? A ten Kopřiva říká, což o to, já vám ho rád pokřtím, ale bude vám to hovno platné. A ty lidi stuhli, ty vůbec nevěřili svýmu sluchu. Jakéže to slovo splynulo z úst toho muže svatého. On se začal smát, říká, ne, já to moc omlouvám. Prosím vás, já nejsem kněz. Já jsem herec, my tady natáčíme Slunce, seno. Pan farář už na vás čeká v zákristii. No tak se tomu zasmáli a udělali skupinové foto, kde pan farář Otík drží Vojtíška v povijánu. Luděk byl bezvadný, protože on mi říká, Zdenečku, tolik figur jsem zahrál ve filmu a na divadle, ale žádná mě nepřinesla tak velikou slávu jako farář Otík ve Slunci. Já kamkoliv přijdu, lidi se na mě smějou, říkají, holky, pojďte sem, je tady farář Otík. Já přijdu na finanční úřad a o mě zavaří kafe a nesou mě tam rakvičku nebo věneček, nebo něco takového, rozumíš? A on říká, a všechny ty průšvihy, které já kde udělám, tuhle jsem v Plzni to zrovna bylo, vyjel někam do zákazu vjezdu. Pozvala se píšela, tam policajt ukazuje, řidič zastavil u chodníku, tak jsem zastavil, on ke mně takhle jde, já jsem vysrčil hlavu z okna, on se na mě podívá a říká, Sodoma Gomora velebnosti, jeďte.
1: Uvedení filmu Slunce, seno už Luďkovi Kopřivovi nikdo neřekl jinak než velebnosti. Role se na něj přilepila natolik silně, že zastínila mnoho jeho jiných výkonů.
2: Podívejte, já vám chci nabídnout pomoc. To je moje křesťanská povinnost, rozumíte?
4: No. Je a proč?
2: Ve vaší prekární situaci, co se stalo, nemůže se odestat. Naštěstí je tu svátost manželská a svatba může být prakticky hned a v našem kostelku. Už jsem učinil příslušné kroky a všecko bude jinak.
1: Jedna z historik dokonce říká, že nesnášel, když někdo kazil záběry kvůli smíchu. Zatímco u troškových komedií bývala na place často uvolněná nálada, Kopřiva bral natáčení téměř divadelně vážně. Když někdo opakovaně zkazil scénu, uměl se prý naštvat a procedit něco ve stylu tak buď to hrajeme, nebo jedeme rovnou do hospody.
5: Netříkáno.
6: Anděl, opravdický
7: anděl. No, kam co míš, dětku, jeden bláznivej? Se podívej, jak to mám modřený. Co na to můžu vybodnout? Když se na tom neumíš, tak na to nelez.
1: V soukromí byl Luděk Kopřiva údajně úplně jiný než farář Otík. Nebyl asketický ani přehnaně spořádaný. Měl taky pověst bohéma a milovníka žen. Podle vzpomínek nebyl zrovna vzorem manželské věrnosti. Za mlada byl překvapivě charismatický a ženám se líbil mnohem víc, než by se z jeho pozdějších filmových rolí zdálo. Současně byl ale velmi žárlivý a citově komplikovaný. Jeho první žena Olga zemřela na rakovinu, což ho silně poznamenalo. Dlouho se s její smrtí nedokázal vyrovnat, až ve vyšším věku našel novou partnerku Evu, se kterou prožil poslední roky svého života. Děti ale nikdy neměli. V téhle chvíli už je myslím čas na další scénku, třeba s Josefem Dvořákem. Básníka je nutno hasit.
4: Dobrý den, pane redaktore.
5: Dobrý.
4: Já jsem přišel jsem...
5: No to mi nemusíte opakovat pořád. Já vidím, že vás nepřinesli. No. Přišel jste dveřmi.
4: Vlastně ano.
5: Víte.
4: A ještě proč jsem přišel?
5: No na to se mě neptejte.
4: No ne, to chci říct já vám to řeknu rovnou. Já jsem totiž seděl s vaším ředitelem a...
5: Ano?
4: Mám vás od něho pozdravovat. Co nejsrdečněji.
5: No počkejte, to jako to... Ředitel jako řekl, že vy mě máte pozdravovat?
4: Ano.
5: Můj ředitel, teda náš ředitel, já nemám svýho ředitele, že? Náš ředitel nechává mě pozdravovat, no tak to děkuju, to...
4: Co nejsrdečněji,
5: to je bezvalí. Tak se posaďte.
4: Děkuju, já už sedím, pane redaktor. Tak tedy, já jsem vám tady něco dones, kdybyste se na to mohl podívat.
5: Jo, no koukám, to je překvapení, to je balíček takovej, že? Je to trošku upatlaný, no.
4: No dovolte.
5: Počkejte, já čichnu, v tom je maso, že? To je maso, a to je pořádný balík. No to je nejmíň půlka kance. No. Taková milá pozornost našich lesů. A to vy sám, bum bum.
4: Kde pak, já ne bum bum, já abstinent. To od tvůrčího zápasu, totiž abyste rozuměl, já jsem básník. Básník. Sice mladej.
5: No jo, to jste si tím jistý? Mladej, no tak dobře. No tak mladej, ale plodnej, jak koukám.
4: No, mám jednu dceru. Sice nevlastní, vyžením se.
5: Ale no tak to neplačte, nenaříkejte. Já jsem myslel plodné jako vaše dílo, takhle, víte? Ale ono to vypadá jako román. Ukažte to. Teofil, prášek, hoř, svíčko mýho milování.
4: Hoř, svíčko mého milování, to je titulek.
5: No, to je moc hezký titulek. Když to takhle bude pokračovat, tak to je... Ví to už i mech, zahořel jsem láskou k Emilii Práškové bytem v Nezmoklech.
4: To je vyjádření lásky k manželce. To je obraz, co?
5: No, vy musíte mít hodně rád, víte? Hořím láskou k Emilii Karafiátové bytem tamtéž.
4: Ano, to je tchýně. Kromě začátku je celá báseň takhle ve volným verši.
5: No, je to moc pěkný, teda ten verš je volnej až příliš. Te... A tchýně, počkejte, tchýně, to je nějaká nevěra tam?
4: Ne, to je básnický rozlet. Jsem volný jako pták a hořím láskou.
5: No, kdyby se tak chtěl ulítnout. Te... Hořím láskou k Bětce Práškové bytem tamtéž. Te...
4: To je švagrova.
5: Člověče, vy takhle masakrujete celou rodinu. A co bratr?
4: Jo, bratr. Ten je teďka na vojenském cvičení, tak jsem mu chtěl udělat radost.
5: No tak ten se zblázní radostí teda. Človíčku, to je sexuální volnost v rodině. Vy to jak někde ve Švédsku. Vy tadyhle chvilku manželka, chvilku tchýně, chvilku švagrová. Tam si vyměňují manželky.
4: A já si vždycky myslel, že tvořím zrodný hroudy. A ono je to světový?
5: Ale vy pokračujete hořím láskou k Juditě Hrachové bytem tamtéž.
4: Ano, ředitelka školky. Já hořím láskou k Emě Kaprové bytem tamtéž.
5: To je rybářka určitě, že?
4: Ne, to je trafikantka. To kvůli Spartám. já pak hořím láskou.
5: Čeče, já vy hoříte láskou, já se z vás blázním. Já hořím láskou, já vás furt slyším, já hořím láskou, já hořím láskou. Já
4: si, vidíte?
5: Ale já si snad kvůli vás mému tadyhle asbestový rukavice, nebo co já se...
4: Já to věděl, že vás to chytne. No vidíte, moje poezie zvítězila. No, a teď už vám můžu prozradit, že vašeho šéfa vůbec neznám a že už, už protekci nepotřebuji.
1: Na sklonku života začal Luděk Kopřiva bojovat s Parkinsonovou chorobou. Nemoc mu postupně brala sílu, pohyb i energii. Herec, který celý život sršel komikou a pohybovou přesností, najednou těžce nesl třes rukou a fyzické omezení. Poslední roky prožil v ústraní v obci Čtyřkoly na Benešovsku se svou druhou ženou Evou. Už téměř nevystupoval na veřejnosti a stáhl se z hereckého života. Parkinsonova nemoc postupovala velmi rychle a psychicky ho vyčerpávala. Luděk Kopřiva zemřel 2. října roku 2004 ve věku 80 let. Jeho odchod zasáhl nejenom kolegy, ale i několik generací diváků, pro které byl symbolem laskavého českého humoru. A právě takový máme v našem pořadu rádi. Tak zas příště. Mějte se krásně.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.